0: žádné celní války nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitele Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. Hmm. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měn, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Nejlepší polévky na světě dělá Karel Kolář od nás ze Slatiny. Každý člověk má na něco talent. Jde jen o to ten svůj objevit. Karel se našel. Všichni, kteří ho známe, víme, že má neuvěřitelný a naprosto jedinečný talent na polévky. Kdyby existovalo mistrovství světa ve vaření polévek, Karel by neměl konkurenci. Jeho polévky jsou snové. Nedají se přirovnat k žádným jiným, protože tak dobré jsem ještě v životě nejedla. Jsou chuťově vyvážené. Není potřeba je nijak dochucovat. Jsou přesně takové, jaké mají být. Karel a jeho manželka Mařenka jsou zlatí lidé a jsem nesmírně šťastná, že nám je osud přivedl do cesty. Jsou takovou naší velkou jistotou, víme, že kdyby se nám cokoliv stalo, můžeme se na ně obrátit. A proč se vlastně tak rozplývám nad Karlovými polévkami? Protože jsem právě jednu z nich dojedla a je mi blaženě. Ani nevím, jak bych ji charakterizovala. Byl to silný hovězí vývar s výbornými kousky masa, se spoustou mladé zeleniny a ještě se zavářkou. Prostě Karlův polévkový sen. Pondělí 14. dubna 2003. Jeli jsme s tátou na nákup do Horažďovic a on mě zase hrozně naštval. Je to zvláštní, když jede se mnou, tak předstírá, že špatně vidí. Když jede sám, tak vidí dobře. Dneska tady dělal, že skoro nic nevidí, tak jsem se rozčílila, začala křičet a on se jako malé umíněné dítě sebral a z auta vystoupil. Já jsem nejméně stejně umíněná jako on, tak jsem ho zpátky nezavolala a řekla jsem si, že pojedu sama. Vyštrachala jsem se ven, přesedla si k volantu a chtěla jsem vyrazit. Úplně jsem to viděla, jak prosvištím kolem táty, až ho tlaková vlna nadhodí. Ale žádné svištění se nekonalo. Copak o to řídit umím a jezdívala jsem docela dobře. Jenomže teď jsem nebyla schopná sešlápnout pedál. Možná jsem ho sešlápla, ale necítila jsem to. Mám s nohami problémy, skoro je necítím a mám je pořád jako dva kusy ledu. Tak jsem se sklidnila, zase jsem si přesedla zpátky na své místo a rozhodla jsem se počkat, až se uklidní i táta. Taky mu to netrvalo dlouho. Seděla jsem v autě maximálně 5 minut. Když se otevřely dveře na straně řidiče, táta mlčky nasednul a pronesl. Tak co, jedeme? Jasně, odpověděla jsem a pro jistotu jsem všechno ostatní, co jsem měla na jazyku, spolkla. Úterý 15. dubna 2003. Snažíme se s tátou šetřit, abychom dali dohromady peníze na nový plot a novou jímku. A také konečně musíme dokončit problém s kolaudací. Nerada se k tomu přiznávám, ale my nemáme naši chalupu zkolaudovanou. Dřív se to bralo tak nějak ležérně. Nikdo to po nás nikdy nechtěl. Popisné číslo jsem přidělila naší chalupě sama. Je stejné, jako bylo číslo parcely, když jsme ji kupovali. Tehdy tam stála jenom stodola a právě ta se stala základem budoucí chalupy. Stavili jsme léta, všichni o tom věděli, pomáhali nám a o kolaudaci se nemluvilo. Dneska po letech ji ale mít musíme, protože se potřebujeme přihlásit ke stálému pobytu. Zatím máme pořád v dokladech svoji pražskou adresu, i když v našem bytě možná už bydlí někdo úplně jiný. Ale už je všechno na nejlepší cestě a doufám, že ještě letos stihneme dát všechno do pořádku. A spolu s kolaudací bude stát nový plot, budeme mít novou odpadní jímku a snad dojde i na střechu. Ale na to zatím nemáme dost peněz. Co jsme si našetřili, to se rozletělo do světa a ze dvou důchodů se toho moc nenašetří. Jíst se musí, dáme dost peněz za léky, já si navíc musela koupit nějaké oblečení, protože to z minulých časů zem nepadá. Ale za to jsem moc neutratila, hodně si toho ušiju a napletu sama. Dost mě taky stojí telefony a korespondence. Ne snad, že bych si s tolika lidmi dopisovala, ale dostávám spoustu knížek, které mi lidé posílají k podpisu. Podepisuji a pak zase balíčky rozestilám a kdo služby pošty využívá, ten jistě ví, že nejsou nejlevnější. Někdy dám za poštovné značnou část svého důchodu, ale nedá se nic dělat. Ty knížky vrátit musím, ani bychom je neměli u nás doma kde skladovat. Ale na tohle si nestěžuji, to dělám opravdu ráda. Není hřích, co do úst vchází, ale co z nich vychází, říkal tatínek a mně se tohle rčení vždycky moc líbilo. Tak si teď jenom říkám, jestli nepáchám hřích, když tak často nadávám. Ale kdo mě zná, ten ví, že to tak nemyslím. Ostatně, proč asi existují jadrná česká slova, která jsou obecně označována za vulgární až sprostá? No přece proto, aby se lidem ulevilo, aby měli prostředek, jak dát najevo, co si o něčem nebo o někom myslí. Naše české nadávky jsou nádherné, libozvučné a já je miluji. Často je přirovnávám například s nadávkami německými a musím říct, že je mi těch Němců skoro líto. Těm se vyslovením jejich nelibozvučných nadávek ulevit přece nemůže. Je sobota 19. dubna 2003. Včera byl Velký pátek a já byla zase na besedě. I když jsem si říkala, že budu odpočívat a z domova mě nikdo nedostane. Ale tohle bylo jenom takové malé vyskočení z klidu domova. Jeden můj známý novinář, Lojza Žižka, mě už před časem řekl, že by rád uspořádal besedu s mými příznivci a čtenáři a já mu to ráda slíbila. Na pódium se mnou šla moje oblíbená novinářka Olinka Čermáková, která pracuje v plzeňském deníku. Domluvili jsme se, že mi bude klást otázky a já budu odpovídat. Ale moc mi toho nenakladla. Ke slovu se dostala jenom dvakrát. Na začátku diváky pozdravila a na konci to zopakovala. Já ji prostě nepustila ke slovu. Dostala jsem se do takové ráže, že jsem nebyla k zastavení. Vyprávěla jsem lidem o smyslu Velikonoc, o knížkách, které jsem napsala, o své nemoci, také o filmování a o Zdeňkovi Troškovi. Prostě jsem byla šťastná, že jsem mezi svými a chtěla jsem jim říct všechno najednou. Když jsem konečně skončila s povídáním, začala jsem s podpisováním. Lidé se kolem mě seskupili a začalo ještě jedno neoficiální představení. Zaujala mě taková mladá krásná holka, která si ke mně přišla pro podpis a mně se zdála nějaká posmutnělá. Ta ale má nádherný vlasy, řekla jsem si v duchu. Ona asi vytušila, o čem přemýšlím, naklonila se ke mně, zvedla ruku a ty krásné vlasy si sundala jako čepici, přesně tak, jak to dělám já. Chvíli jsme si spolu povídali, řekla mi, že jí 24, má dvě malé děti a je právě po ablaci, jak se říká, operaci prsou. Ještě štěstí, že jde jenom o tohle, pokud vím, tak s rakovinou tohoto typu jsou dobré zkušenosti. Tam je velká naděje na uzdravení, uklidnila se mi. Usmála se na mě, asi mi věřila. Já jsem ale vážně přesvědčená, že s touhle krásnou mladou ženskou to dopadne dobře. Já to prostě na lidech poznám. Hned po ní ke mně přistoupila paní v letech, o dost starší než já. Bez úvodu mi sdělila, že se rozhodla umřít. A s kým jste se o tom dohadovala, zeptala jsem se jí. S nikým, jenom sama se sebou, odpověděla mi tichým hlasem. Tak jsem se do ní pustila. Vynadala jsem jí, že si jenom hraje na nemocnou a za chvíli se smála nejen ona, ale všichni kolem. Když jsme se loučili, měla jsem pocit, že odchází žena mnohem mladší. Je pondělí 21. dubna 2003. Udělali jsme si s tátou k krásné Velikonoce. Vyzdobila jsem pokoj, všude jsem pověsila kraslice, na mísu jsem dala různé velikonoční symboly, zajíčka, kuřátko, různá čokoládová vajíčka a velkého čokoládového zajíce. Měli jsme nádherný mazanec a několik beránků. Koupila jsem i roztomilé čokoládové zajíce, ty jsem pak rozdala přátelům. Táta tvrdil, že to u nás vypadá jako v Maringotce, ale mně se to líbí. Udělala jsem vlastní mazanec, i když jsme měli několik kupovaných. Byly dobré, ale já potřebuji vždycky udělat i něco vlastníma rukama, jinak bych si svátky pořádně nevychutnala. Dělám mazanec podle své maminky a vždycky se mi povede. Potřebuji na něj 1 kilogram polohrubé mouky, 1/4 kilogramu cukru, 1/4 kila másla, 5 žloutků, 60 gramů droždí, 1 lžičku soli, 0,5 litru mléka, citronovou kůru a 1 balíček vanilkového cukru, 2 lžíce rozinek, 2 lžíce mandlí, 1 vejce na potření, pořádnou hrst mandlí na ozdobu. Pak nasypu do mísy mouku, uprostřed udělám důlek a do něho vliji vzešlý kvásek, připravený z trochy vlahého mléka, lžičky cukru a droždí. Zpracuji a postupně přidávám máslo, cukr, žloutky, mléko, sůl, citronovou kůru, vanilkový cukr, rozinky a spařené, oloupané a nasekané mandle. Mísu zakryji utěrkou a nechám těsto vykynout. Potom těsto vyklopím na vál a ještě je rukama propracuji. Z dávky připravím 2 menší mazance a 1 velký jako kolo od vozu. Ten já mám radši, protože je na stole vidět. Který přenesu na vymazaný plech. Potřu je rošlehaným vejcem a posypu nasekanými mandlemi. Peču v troubě zvolna, do zlatova, asi hodinu. A kdo by měl zájem udělat si beránka podle Satnerové, tak tady je recept, i ten je mnohokrát vyzkoušený. Potřebuji 120 gramů másla, 120 gramů cukru, 4 žloutky, sůl, citronovou kůru, vanilku, 30 gramů droždí, 1/3 litru mléka, 500 gramů hrubé mouky, 40 gramů rozinek, 40 gramů mandlí, 30 gramů másla na formu, 30 gramů strouhanky na formu a 20 gramů vanilkového cukru na posypání. V míse si umíchám máslo do pěny. Pak do něho přidám sůl, cukr, žloutky, citronovou kůru a vanilku a znovu tru 20 minut. Do utřeného přidám kvásek, prosátou mouku a tolik vlažného mléka, aby bylo těsto středně tuhé. Pak přidám rozinky a loupané sekané mandle. Dobře těsto vypracuji a dám vykynout. Formu vymažu máslem, vysypu strouhankou a těsto do ní urovnám a dám ještě kynout. Pak formu uzavřu a peču zvolna ve středně vyhřáté troubě. Také mám moc ráda velikonoční nádivku, kterou dělám různě. Dřív jsem do ní dávala několik druhů masa. Dneska si vystačím jenom s uzeným masem, za to tam dám spoustu bylinek. Nejen mladé kopřivy, ale všechno, co na jaře na zahradě natrhám. A co je jedle, že? Do nádivky dávám 5 housek, 3 vejce, 30 gramů uzeného masa, 4 hrsty. Jarních bylinek, zejména mladých kopřiv. Kůru z 1 citrónu, špetku zázvoru, sůl, pepř a 2 deci mléka. Housky nakrájím na kostky a namočím je do mléka. Pak je dobře vymačkám a dám do mísy. Maso nakrájím na kostičky, bylinky jemně nasekám. Vše smíchám, přidám vejce, okořením, osolím a promíchám. Dám do dobře vymazaného pekáčku a upeču v troubě, až se utvoří zlatavá kůra.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: K rukám vážených pánů pana Luboše Xavera Veselého a pana Petra Holce se službou 24/7. Adresa ohlašovna Vilzanova 10.
2: To je moc dobře.
1: 120.00 Praha 2. Dovolte mi, abych ohlásil, tím upozornil na moji vlastní zkušenost s pokleslou a nekorektní zábavou během volnočasové aktivity v části mojí rodiny. Včera, v sobotu, jsem byl pozván na krásné rodinné odpolední a večerní posezení s grilováním. Sezvání realizoval pan, a teď je tady plné jméno, bytem a tak dále, ať to nemusíme pípat, Praha 4, jo, se svojí přítelkyní Terezou H, bytem tamtéž. Jo. Matkou jejich 3,5letého syna. Je zároveň i sestrou 14letého Adama. Jo. Oba nezletilí byli přítomní té nakonec nepřející taškařici. Setkání se zúčastnila i matka prvně jmenovaného, paní Olga, příjmení nečtu, jo, majitelka domu. Domu se zahradou a bytem tamtéž.
2: Ale to je zkušený jazyk, ne?
1: To je vidět, to musí být vyšetřovatel bývalý. Jo? Bytem tamtéž. Dále se zúčastnil i Hájkův bratranec. Dále se zúčastnil i bratranec Šimon bytem poblíže a ještě já s manželkou. Setkání mimo jiné provázela pokleslá zábava na účet celého našeho politického vládního vedení, energií, ne naší války a také komunity LGBT+, včetně nebinárních našich menšinových spoluobčanů. Toho mě bylo líto. Vše s tím, že se jedná o neznalost, by se možná tak nějak dalo překonat. Ovšem neodpustitelné bylo, když se účastníci bavili na účet našich vrcholných politiků, paní Markéty Adamové Pekarové a pana Milouše Vystrčila. Setkal jsem se s nekonstruktivní kritikou, posměšky, šprťouchlaty a zdehonestováním jejich slov pravdy, jejich myšlenek.
2: To je nechutný.
1: Nechutný. Zvláště k oběma předsedům je takové neúctivé jednání neodpustitelné, nekorektní. Je zapotřebí vše i hned řešit, být bdělý, aby se chování zastavilo a neopakovalo. A ještě to pokračuje tady popisem těch událostí, jo, to potom dáme do přílohy, pane Holče, jo. A přiznávám, že já svůj díl ostudy na svých bedrech nedokázal jsem aktuálně zajistit nesympatie a ani na místě nepopřel sympatie mojí ženy s těmi ubohými zpátečníky. Omlouvám se, špatně jí vedu. Příště se to nestane, to si ještě odskáče. Poznámka, chybí mi ty roztomilé, malé, zeleňoučké, mandarinky plné zrnek, také ty sladoučké a dozrávané kubánské pomerančíky, to nechápu. S pozdravem světu mír, pan plné jméno, přechodně bytem, jo, Praha 10, velikost nohy 45, někdy i 46 píše. Takhle má vypadat, pane Holče, no, kvalitní udání.
2: Tomuhle se říká sebebonz neboli autobonz. A já jsem rád, že jsme s tou ohlašovnou takhle uspěli hned na poprvé, když jsme ji tady otevřeli.
1: Toto není jediný.
2: Já vím, já teda musím říct jenom, já jsem to uložil do archivu samozřejmě, udělal jsem záznam, že to přišlo a musím říct, poslal jsem to dál ministru vnitra Rakušanovi i Redlovi, já teď vlastně nevím, který z nich je minister vnitra úplně, tam podle trošku zmatení teď, ne? Víte, kdo to je teď?
1: No, a něco jsem sledoval.
2: Ale cítil jsem povinnost to poslat dál na vyšší místa, ne?
1: Děláte to dobře, akorát mě tady chybí dvě věci, číslo jednací. A vyřizuje holec.
2: To je ale v záznamu. To tam je.
1: Takže už máme do sbírky asi čtvrtý udání.
2: Máme a pozval jsem dokonce autory tady na osobní pohovor. Tam bych byl rád, abyste byl u toho.
1: No já budu zapisovat.
2: A že bychom je podchytili, protože jsou talentovaný. Tohle je napsaný krásným jazykem. A že, že bychom s nimi mohli pracovat dál, ne?
1: Zejména bytem tamtež. Já miluju policejní jazyk.
2: Jo, to je lirika.
1: Když jsou takový ty... A všimněte si, že třeba Šlachta, plukovník, tím někdy mluví v tom civilním životě.
2: No tak to neodpářete od sebe.
1: To neodpářete, jo. A to jsou takový ty typický šel k oknu za účelem, aby je zavřel.
2: Jo.
1: A když jim řeknete, nemůžete tam napsat šel a zavřel okno, tak to ne, takhle.
2: To není ono.
1: To není ono.
2: Jo.
1: Takhle to má ten bytem tamtéž, jo, a prosím vás, nebojte se ohlašovat, přátelé, je tady taková hezká nová doba.
2: Jasně.
1: Všiml jste si, pane Holče, že já jsem na to změnil účes?
2: Moc vám to sluší, je to dobrý.
1: To je na Klementa Gottwalda, to jsem odkoukal od vás. A no, tak stylově prostě.
2: Je to fajn, že jdete do sebe.
1: No.
2: Minule jste mi záviděl ty boty, sice jste neznal úplně jejich správný název, ale jsem rád, že děláte jako do mody a do vizáže. Jak jste říkal, že mám meltonky.
1: Jo, meltonky!
2: A vy nevíte, jak vypadají meltonky, ale to nevadí.
1: Víte co, já to fakt nevím, ale takrát to používám, to je tak hezký slovo, já říkám meltonky
2: ale
1: všemu.
2: U vás to nejsou meltonky, ne? Vy znáte spoustu slov takových pěkných a rád je používáte různě.
1: Vixlajvant, šlamperaj, miluju. Šmucich, že něco. A co jsou to teda ty meltonky?
2: A to jsou takový jiný boty.
1: Jaký?
2: To byste musel teď obrázek ukázat. No.
1: Jo.
2: Ale...
1: No nebyly to náhodou boty na bruslení? Meltonky?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak to byly...
2: Teď je vidět, že jste nikdy nebrusil na rybníku jako
1: tak to,
2: kluk.
1: To byste koukal, kolik já jsem to nabrusil. Ale tak komisňáky ještě byly.
2: Tak to asi máte od někať vy nějaký svojí zkušenosti.
1: Pane Holče, meltonky, komisňáky, slamáky, důchodky a pičutky.
2: Pičutky?
1: No.
2: Tak to věřím, že to jste se nanosil asi.
1: No, vy nevíte, co je pičutka?
2: Nevím.
1: Bota?
2: Ne.
1: Takový ty černý navlíkací s tím bílým okrajem?
2: Nevím.
1: Vy jste jako...
2: Pičutky jsem nenosil.
1: Ne?
2: Může to být z jednoho důvodu, prostýho, jo?
1: Vy jste z lepší rodiny.
2: Že nejsem...
1: Co nejste? No to každýho,
2: ale...
1: každýho v pubertě potkali pičutky boty. Ty se nosili v letě. Takový
2: teď
1: hadrový.
2: Teď ještě jednou, odkud jste?
1: Ale co, odkud jste? Vy snad soudíte podle toho, odkud jsem mnou, jaké jsem rasy? Nebo vyznání?
2: Hned.
1: No tak, pane.
2: Já jsem ras. Strašný.
1: Ale to, vy to fakt slyšíte poprvé? Ne.
2: Pičutky? No opravdu.
1: A slamáky?
2: No slamáky, jo, ale pičutky.
1: Jak vám to mám popsat? Černá, hadrová, lagericová bota, taková prostě nekvalitní.
2: Ale já jsem jí nenosil hadrový boty, musím říct teda.
1: Tak slamáky byly hadrový, ne?
2: Jo, ale úplně hadrový boty.
1: No tak
2: ne,
1: to...
2: Nenosil jste jenom hadr jako kolem nohy?
1: Ne, ale nezlehčujte to.
2: No, tak já jsem... Můžete pocházet ze skromných poměrů?
1: Já pocházím...
2: A vypracoval jste se?
1: Ze skromných poměrů a teprve nedávno jsem se do nich vrátil.
2: Jo?
1: Ne, my pocházím z lepší rodiny, jako vy, taky jako vy, ale,
2: to dobře.
1: Ale toto každý chtěl nosit v létě.
2: Vážně?
1: Aha. A překvapím, že to neznáte. Měli tam takový kus černé jakoby gumy, aby byl natahovací, nevíte.
2: Přineste je příště do...
1: Já je nemám, tak to mluvím o roce 82, ale depa, jo. Chodím bosej. Od té doby, co mě zdražili ten plyn.
2: Jo. No a teď já čekám, jak to ty udání posílám na vyšší místa, že to cinkne, ne? Že přijde nějaký odvítka.
1: 100%. No odvítka, to přijde od Redla.
2: No tak, tam je to Vítek je Redl, ne vlastně? Nebo Redl je Vítek, já fakt už nevím.
1: No.
2: Vy znáte se v tom, víte, kdo je kdo?
1: Já se vůbec nevyznám a hlavně se nevyznám v tom, jak zbaběle se včera zachoval ten Fiala Fialovič.
2: To já, jo, ale víte co, to už je normálně hromada lží a dneska jim do toho hodila vidle i, já bych řekl, jejich spojenkyně nebo podporovatelka Bradáčová. Protože Fiala jaksi souknul před národ, jak on to poslední dobou rád dělá, řekl teda, nejinak pokračuje, protože se hrál pozitivní roli v kauze Dozimetr, což už samo o sobě byl skvělý vtip, nemůže vám ale říct, jakou. A dneska Bradáčová, která to celý dozoruje, tu kauzu, tak řekla, Hele, ne, tam já o tom nic nevím, že by tam se hrál. Dneska to řekla v televizi.
1: Oh.
2: Já nevím o tom nic, že by tam se hrál pozitivní roli. Tak jak se nám to hroutí, ne? Trochu.
3: Koupil jsem kozu,

Do prdele práce, třešeň v rohu zahrady, roky mi nesla. Letos úroda na polovinu klesla. Že prý špačci, já ti dám špačci, snědi spolu občané. Do prdele práce, dřu jak mezek ve zbrojo.

0: Do prdele práce moje stará, škoda slov, takový malý Suvorov. Jak mi lískne, tak to třiskne, jak když od traverzu buchne těžký kov. Do prdele práce starší dcera, robí v Londonderry. Mladší čeká děcko, ale neví s kerim. Synek sedí, mobil hlupý, nechal se chytit. Do prdele práce Topolánek, jasné jak facka, jezdí v plavkách do Chorvatska. Já tak možu na horní splav do Lidečka, tečka. Do prdele práce na posraného, i hovno padá. Tady je těžká, jaká smysluplná rada. Nejlepší bude odložit banjo a zajít na jedno. Do restaurace, tak já jdu.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
3: Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A zvlášť kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase?
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na první května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: já
2: vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vrhnete.
1: Jo? No. Tak to neříkejte.
2: Co?
1: To
2: no, ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na rozumku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti naše.
1: No ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo.
1: No, vidíte,
2: jo, jo, jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musíme to... Ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudli, jo?
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako... Asi nějaký plevel. No, vysely jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne?
2: Hmm?
1: A je, jako ta nenávist z toho teda číší. Ale zadařilo se nám, pane holče,
2: nicméně jo.
1: Jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: No asi jo. Asi jo.
2: A co taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to je rostlinka nenávisti,
2: jo, a je to
1: ocení. Může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem, no a co teda říkáte, pane holče, mám několik věcí, teď ten první máj komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když zhnul v Americe. Chicago, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak...
2: Já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně.
1: No
2: ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.

Bernard netušil, že se do Korpony někdy vrátí. Rozhodně to původně nezamýšlel. Vlastně se tam nikdy nehodlal vracet. Do Korpony se poprvé podíval před několika lety, přesněji 5, když se tam vydal převzít dědictví rok potom, co se dozvěděl, že tam zemřel jeho otec Theobald Václav Schiller a byl to poněkud problematický pobyt. Téměř 20 let, právě od chvíle, kdy se otec odstěhoval do Korpony a jeho nechal v Praze u strýce, svého rodiče neviděl a v podstatě o něm neměl žádné zprávy. Vzpomínal si na

0: Do toho také zpráva o otcově smrti tak dlouho hledala. Bernard netušil, jaký asi tak mohl jeho pozapomenutý otec, o kterém věděl, že přišel o peníze při státní půjčce, anebo to aspoň sám říkal, nabít v Korponě majetek. Ale za víc než 10 nebo kolik let se snad něčeho domohl a žádná zpráva o tom, že by se snad oženil podruhé, k Bernardovi nepronikla. Takže se odebral do záhadných Horních Uher jakožto jediný dědic a doufal v nejlepší. Onen problém jeho pobytu v Korponě spočíval hlavně v tom, že Bernard byl po celou dobu čekání na rozhodnutí úřadu nepřetržitě opilý. Seznámil se totiž hned první večer v krčmě se dvěma nesympatickými mladíky, kteří také neměli co dělat, a tak to potom dělali společně. Jmenovali se nejspíše Šándor a Hansi, ale jíst si tím nebyl. Oba si navzájem stále říkali jen signore, ačkoliv s Itálií neměli nic společného. O otci se toho mnoho nedozvěděl. Zdálo se, že se věnoval zprostředkování nějakých obchodů s pozemky, stýkal se jen s málo lidmi, v posledních letech života byl nemocný a zemřel zřejmě sám. Opravdu se neoženil, vlastnil malý domek, živil se jako nájemný písař, ale v posledním roce života se zadlužil. Bernard bydlel v maličké špinavé světnici nad hospodou a tam mu asi po 2 týdnech došlo pozvání do kanceláře městského fiškála. Bernard byl opilý a mnoho si nepamatoval, ledaže v kanceláři se za stolem pohupoval na křesle ošklivý tlustý pán a krájel si nožem na úředních papírech špek. Kostky špeku si špičkou nože vkládal do úst se špatnými zuby. Bernard mu popřál dobrou chuť. Tím však přátelská komunikace skončila. Dozvěděl se, že dědický soud už rozhodl a slavné dědictví mu bude vydáno, načež obdržel 61 zlatý a 7 grošů a když protestoval, byl z úřadu dosti brutálně vyhozen. Byl by přísahal, že ho soudní sluha dokonce nakopl. Nejvíc mu ublížilo, že vyhrožoval stížnostmi ve Vídni. Muž se špekem mu ukázal šuple plné neotevřených a nečtených dopisů s různými úředními pečetěmi a pravil, že tohle on dělá s pitomými vídeňskými papírky. Pak zavolal sluhu. Ten vzal Bernarda za límec a vyvlekl ven.
1: Ichten vele, nadšágo šúr, zabouchl za ním soudní sluha vrata.
0: Bernard seděl chvilku v prachu ulice, s očima plnýma slz vzteku. Slzel a nadával na blbé Maďary a špinavé vesničany, dokud si nevšiml, že se mu smějí bosé děti. Pak odešel do hospody. 61 zlatý ho pálil v kapse.
1: O, signor Bernard, zvolal jeden z jeho 2 kumpánů, místních fešáků neurčitého mládí, stejně opilých jako on. Máš za co pít?
0: A taky mám proč, odpověděl.
1: Pili 3 dny, proto bylo všechno popletené, jako kdyby ani neměl hlavu. Táhli z hospody do hospody, splývali mu dohromady do jediného sešlého pajzlu, sklenky do jedné sklenice a jídlo do jediné klobásy. Nakonec Bernarda zavedli na koňský trh, na louce u městské brány. Byly tam stánky s jídlem a vínem, stánky, kde trhovci a řemeslníci prodávali koše a hrnce, bylo tam pracoviště kovářů, ohniště, kovadliny a také stany, ve kterých se pilo a jedlo. Kovadliny dělali hluk a hrálo tam i několik muzikantů. Handlíři předváděli své koně v kroužcích zájemců, nutili je klusat, spínat se, ukazovali jejich zuby, vykřikovali ceny a všelijak lákali zákazníky. Koně všech barev, velikostí, klisny, hříbata, tažní i jezdečtí vůbec netušil, že existuje tolik různých možností. Chvíli si sám připadal jako jeden z koníků na prodej. Zdálo se mu, že opilci také řechtají. V některé hospodě se k ním přidal mužík s houslemi, možná si ho Bernard za 2 zlaté najal, když o tom tak později přemýšlel, a kdykoliv chtěli, hrál jim, co si přáli. Motali se od stanu ke stanu a pokřikovali, patrně si za nimi občas někdo odplivl. Největší zájem na trhu budil kruh, ve kterém grošovaného hřebce s růžovými nozdrami prováděla velmi snědá černovlasá dívka, jež zaujal

a i opilého Bernarda a jeho neméně opilé kumpány. Byla bosa, měla barevnou vyklenutou halenku a potištěnou sukni, tmavé vlasy, několik pestrých skleněných náhrdelníků. S bílým koněm vytvářela efektní kombinaci. To je krásná ženská, řekl Bernard a trochu škytl. Je to cikánka, pravil Šándor nebo Hansi. No a? Odpověděl Bernard. Ty je neznáš, ušklíbl se Hansi nebo Šándor a také trochu škytl. Dívka koně zastavila a poplácala po krku. Kuň zafrkal a dotkl se jí chřípím. Vysoký mladý cikán s černým knírem, který Bernardovi připomínal dravce či šelmu, dívce něco řekl, muži kolem něho pochválně zašuměli. Dívka odvedla koně do středu kruhu a poklepala mu bičíkem na přední kolena. Kuň pohodil hlavou, jako kdyby se usmál, zahrabal jednou nohou a pak poklekl předníma nohama. Lidé tleskali. Bravo, zařval Bernard jako v divadle. Potom vysoký cikán s knírkem převzal hřebce od dívky a začal předvádět jiný kousek, kterému říkal leváda, a také tvrdil, že kůň je přímo z Lipice. Kůň se vzpínal na zadní a hrabal předními ve vzduchu. Lidé znovu tleskali. Bernard zastoupil cikánce cestu, zatímco mužíček za ním stále vrzal na housle. Podívala se na něj chladně a neusmála se. Měla hnědé oči. Zatancuj nám, řekl Bernard. Proč bych měla, Gáďo, řekla. Tehdy slyšel to slovíčko poprvé. Zaplatíš mi snad? Bernard sáhl do kapsy a vytáhl první minci, na kterou sáhl. Byl to zlatý, což bylo víc, než jí zamýšlel dát, ale dívka se náhle usmála, zdálo se, že má v ústech asi o 10 zubů víc než běžný člověk a také mnohem větších, ačkoliv měla ústa zároveň malá a chňapla po minci tak rychle, jako kdyby mu jí z ruky sfoukl vítr. Mávla na mužíka s houslemi, křikla něco, čemu Bernard nerozuměl, ale asi to byl název nějaké písně, a mužík začal hrát. Hrál rychlou a nezvyklou, aspoň pro nezvyklé Bernardovi uši, melodii a dívka začala tančit. Také rychle. Bernardovi se zdálo, že otáčí i jeho hlavou, ale ve skutečnosti se jen otáčel za ní. Šándor a Hans tleskali a dupali do rytmu. Snad i falešně zpívali. Oni tu melodii ovšem znali. Bernard se pokoušel tančit s cikánkou, ale nestačil jí. Trochu se mu pletly nohy. Cikánka ho odstrkovala, chtěla tančit sama. A tak se přihodilo, že jí Bernard nějak chňapaje po ní, sám netušil jak, roztrhl tenoučkou halenku. Svět se zastavil, protože před Bernardovými opilými zraky se objevila nejkrásnější ňadra, jaká kdy viděl. Je třeba poznamenat, že jich zase tak mnoho neviděl. Pohled to byl božský a cikánka si toho byla vědoma. Svět stichl v úžasu. Přidej zlatej, Gáďinko, máš ho v kapse, čarodějnice vidí i skrz kamennou stěnu, křikla na něj. On začal hledat v kapsách, ona tančit nepřestávala, ta nádherná prsa se před ním božsky pohupovala, nemohlo to trvat moc dlouho, ale následoval zmatek. Vysoký cikán s knírem se náhle objevil před ním, tentokrát bez koně, co si se mu přiblížilo k oku, Bernard ucítil ránu a bolest v obličeji, zřejmě upadl, načež si uvědomil, že mu teče krev z nosu. Vstal, uviděl, jak ta dívka pronásleduje Šándora nebo Hanse, který jí vzal tu roztrženou halenku, prsa se jí tak malebně pohybovala, jako když gepard pronásleduje mladou antilopu. Přihlížející řvali nadšením a překáželi, jenže scénu pokazil tentýž vysoký mladý cikán s knírem, který Hansovi nebo Šándorovi podrazil nohu, vytrhl mu halenku a hodil jí cikánce, něco na ní křičel asi cikánsky, ale pak někdo zapráskal bičem a bylo ticho. Bernard mezi tím znovu upadl, zřejmě ho zase někdo uhodil. Pro jistotu už nevstával. Mezi cikánskou dívku s božskou hrudí a vysokého hrubce s knírem vstoupil nějaký starý, zřejmě velmi důležitý cikán. Měl veliké břicho, úžasné nakroucené impozantní kníry a licousy, viselo na něm několik zlatých řetězů z přívěsky, v jednom uchu měl těžkou zlatou náušnici a v ruce bič. Bičem ukázal dívce i mladíkovi, aby přišli k němu.
Cikánka se rychle oblékla do halenky a přidržovala si ji na hrudi levou rukou. Něco řekla, ale starý cikán jí vrazil facku, jakmile se přiblížila na dosah. Dívka ani nemrkla, jen sklopila oči. Bernard si povšiml, že měla dlouhé řasy. Po facce se otočila a mlčky odcházela někam směrem k vozům, kde byly uvázaní další koně a kde hořely ohně pod kotly. Starý cikán se chvilku ještě hádal s mladým cikánem, ten ale jen několikrát zavrtěl hlavou. Starý cikán ho pak rozhněvaně od sebe odstrčil, mladý co si pronesl na protest, starý mu pohrozil bičem, mladý mávl rukou a zamířil ke grošovanému hřebci, jehož zatím drželi dvě cikánské děti. Také měli hnědé oči. Starý zlatem ověšený cikán se hluboce uklonil před Bernardem, který si držel otékající oko. I starý cikán měl hnědé oči. Promiňte, pane, řekl cikán, to všechno byl omyl. Aranka je hloupá a András pitomý. Je od vás hezké a laskavé, že jste ho rovnou nezabil. Dovolíte? Než se Bernard stačil vzpamatovat, přitiskl mu vznešený starý cikán na oteklé oko velkou zlatou minci, přívěsek jednoho ze zlatých řetězů, které ho zdobili, a zatlačil. To pomáhá, vzácný pane, usmál se. A všichni kolem se úlevně zasmáli také. Bernard nevěděl, zda se mu chce brečet nebo smát, ale zlato bylo chladivé a tak si je držel na oku a neřekl nic. Ozvali se výkřiky. Grošák, jehož předtím předváděla cikánka, se totiž dětem, které ho drželi, ve zmatku vytrhl a pádil mezi uskakujícími lidmi pryč. Vysoký mladý cikán se za koněm rozběhl, pískal na něho jako na psa, ale zvíře si ho nevšímalo. Cikán si vzal svou minci a odešel. Vlastně jediný obraz, který se Bernardovi později tu a tam vracel, byla ta úžasná dívčina snědá ňadra a potom trochu rozmazaná půvabná vzpomínka, jak grošák docválal k bílé klisně přivázané u jednoho vozu a jak se oba koně dotkli nozdrami, jako kdyby se líbali. Jel zpátky do Lipska na dostavníku, seděl vzadu na zadním sedátku bez střechy, protože už měl jen asi dva zlaté a také jeho modré oko vzbuzovalo přílišnou pozornost. Naštěstí až do Lipska ani jednou nepršelo. Mělo to být velice horké léto. Ještě před odjezdem si vzpomněl, že neviděl otcův hrob. Za dva groše se hrobníkovi zlepšila paměť a zavedl ho k malému násypu s křížkem a sotva čitelnými písmeny. Bernard se nad hromádkou hlíny pokusil si otce představit s jeho starostmi, radostmi i neštěstími, o kterých nevěděl nic. A to, co z něho teď asi pod tou hlínou zbylo. A napadlo ho, že lidé si Boha museli vymyslet, aby se nezbláznili všichni.

oči mhouří v kouři a nad vínem tráví. Mládí v modrém dýmu její rty karmínem jako dvě bludičky.

očím houří v kouři a nad vínem tráví mláví.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A co když přijde někdo, kdo řekne, já vlastně nevím, co chci, ale něco chci. Mm-hmm,
2: jasně.
1: Jak s ním nakládáte?
2: Tam vlastně já jsem vytvořil metodu, jo, protože Viktor Frankl, který vlastně přežil několik koncentračních táborů a napsal, mě strašně inspiroval, napsal knihu Člověk hledá smysl, The Man's Search for Meaning, říká, že když má člověk smysl svýho života, tak přežije cokoliv. A ta metoda spočívá v třech kruzích. Zjistíte, kdo jste, to jsou ty vaše talenty. Pak zjistíte to, a to je samozřejmě metodou otázek, jako co vás baví tak, že to můžete dělat pořád a nejste z toho unavený. To vás dostává do takzvaných stavů flow, ve sportu se tomu říká zóna, kdy člověk dělá něco těžkého a na druhou stranu maximálně využívá to, jaké je ty talenty. Jo. A v té zóně se vylučují mimo jiné hormon, jako je třeba endorfin, který zabraňuje bolesti a únavě. Proto my to chceme a můžeme dělat pořád. To je důvod třeba, proč Patrik Šik, když byl otřesen a vlastně krvácel, tak tu penaltu kopl úplně skvěle, protože on tu bolest necítí v tu chvíli, když je v té zóně. Takže se ten první kruh, to je, kdo jste, ten druhý kruh je, co jsou vaše touhy, co vás baví. A ten třetí kruh je o tom, jaký máte osobní hodnoty. Protože osobní hodnoty odrážejí to, co my obdivujeme na ostatních lidech. Jo? Protože my jsme zvyklí žít v tlupách, v podstatě v nějakých týmech, v rodině a tak dále. A tím pádem vlastně my, ty naše osobní hodnoty, odráží to, co obdivujeme na těch ostatních. Tak si vezmete 5 lidí, u každého jednu vlastnost, kterou obdivujete, a to jsou vaše osobní hodnoty. A kde se ty tři kruhy protnou? Tak to je smysl vašeho života.
1: A kdy já poznám, jako váš klient, že už k vám nemám chodit?
2: Kdy poznáte, že už ke mně nemáte chodit? Ono to záleží, protože já s některýma lidma pracuju rok, s některýma prostě 2 roky. Je otázka vlastně, když ten člověk se někam posune, jo, často dělám i s nima cvičení, tak si představ, že si vyhrál tu olympiádu a teďka hrajou českou hymnu, jde nahoru česká vlajka, co vidíš, co slyšíš a tak dále, tu vizualizaci. A teďka píšeš dopis prostě tomu, já nevím, třeba jsem dělal s Davidem Svobodou, píšeš dopis tomu Davidovi Svobodovi, který je o 3 roky jakoby mladší, co se na té cestě stalo. My totiž, když se jakoby retrospektivně podíváme na zpátek, tak si většinou ten člověk je schopen vyjmenovat ty klíčové faktory úspěchu, co je pro něj důležitý a co není. Jo. No a pak se musí rozhodnout vlastně sám. Jo. Jako, já si nemyslím, že by člověk měl mít kouče na celý život, ale já buď těm lidem pomáhám s nějakýma situacema. Typicky třeba je nový generální ředitel nebo nový prezident nějakého regionu, tak mě dají na rok, protože já jsem tyhle ty role dělal, tak mě dají, jo, dostaň ho do toho, aby ty výsledky byly co nejlepší, nejenom ty finanční, ale samozřejmě i ta práce s lidma. Jo, to je jedna možná konfigurace, ale další třeba u těch sportovců je to i delší dobu. No, prostě.
1: Tak vy děláte slavné sportovce, děláte generální ředitele, to se k vám asi normální člověk vůbec nedostane.
2: To já mám jako velký sociální cítění, protože je spousta věcí na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, které jsou úplně zadarmo. Já dělám prostě minimálně 1 až 2 prostě přímý přenosy za týden pro širokou veřejnost, kde nemusí vůbec nic platit. To je první věc, kde se naučí ty základy. Potom jsou už 3 knihy, který vlastně jsem napsal nebo spolutvořil. Potom můžou přijít prostě na seminář, který je za rozumný peníze, kde je 15 až 20 lidí, které je na celý den velmi interaktivní. A když je to jednak jedný, no tak jako na základě toho vlastně, co já umím, tak ta cena není úplně jako malá. To tak je prostě, to musím jako přiznat.
1: Takže třeba prodavačka stezka k vám asi
2: prodavačka stezka
1: nemůže přijít.
2: Se může podívat, prodavačka stezka se určitě může podívat na ten internet, jo, anebo může přijít na ten, i prodavačka stezka může přijít na ten seminář, kde je 15 lidí, jo, a je to vlastně velice interaktivní, no, celý den, jo. Takže ta jako škála je široká, ale jako já prostě, když koučuji někoho jednak jedný, tak je to vlastně stejný penzum času, jako kdybych někde přednášel, a proto je to i takhle prostě udělaný, jo, ale koučuju jak lidi, jak umělce, sportovce, tak prostě lidi z biznisu. Jo. Ono to zase nejde, abyste třeba koučili 100 lidí, tak to bych nedělal nic jiného, než to koučování. Jo. Mě baví i ty ostatní věci přednášet. Já přednáším na řadě univerzit a tak. Ale takhle to je. No.
1: Vy jste zmínil ty knihy, 3, tu třetí právě máte, ano, tady. Tak jak se liší od těch 2 předchozích?
2: Jako ano, rodina tady, jako tady tým. Tady ta vlastně kniha vznikla během covidu, protože ta rodina je vlastně kotva určitá v té lidské společnosti. A my se často bavíme o rodičích, o dětech, ale jako nikdo se na to nepodíval ještě jako na ten tým. Jo. A já, protože jsem vedl opravdu týmy o 4 lidí, po mnoho tisíc lidí, tak jsem některé ty prvky z toho do té knihy zařadil. Katka samozřejmě, Novotná, teď už bude velice brzo Krůtová, protože se vdává, tak vlastně ona od 9 let pracovala s dětma. A v čem je úplně unikátní, je to, že my jsme vždycky nahodili nějaký téma na internetu, hovořili jsme o něm právě v těch live přenosech. A potom jsme vstřebávali zpětnou vazbu od rodičů, často od dětí a tak. Takže v tom je unikátní, že vznikala velice, velice interaktivní. A je vlastně o tom sebepoznání, o poznání těch ostatních a jak rodina může fungovat, jak tam fungují ty vztahy a jak může rodina fungovat jako tým, protože talenty jednoho člověka pokrývají vlastně slabé stránky druhého, jo, třeba tatínka, a zase talenty tatínka můžou pokrývat vlastně ty slabé stránky té maminky, takže tam je velká synergie v té rodině.
1: Mluvil jste o olympionicích, jsou to vaši klienti, mluvil jste o panu Šikovi. Chystáte se na olympiádu?
2: S olympiádou se to má tak. Já jsem už byl zaregistrován, ale bohužel za současných podmínek jsem se rozhodl na olympiádu nejet, protože bych tam vlastně musel být jenom v pokoji, a když bych komunikoval elektronicky s těmi olympioniky vlastně.
1: Jak to jenom v pokoji?
2: No, v hotelu, protože na ty sportoviště budou mít přístup pouze ty sportovci a jenom prostě velmi omezený počet lékařů nebo trenérů. Takže prostě, já nevím, mentální coach nebo kaplan českého olympijského týmu, tak my zůstaneme vlastně tady a budeme vlastně s těma sportovcem komunikovat online. Ona ta dneska, jako to není tohle problém, to není nic novýho, protože 90% těch sportovců se jako rozjede po světě. Takže já jako se s nima někdy vidím v Praze nebo někde po světě, ale většinou je to elektronicky.
1: Mrzí vás to, že nepojedete do Tokia?
2: No, trochu mi jako přiznám se, že mě to mrzí, ale za těch podmínek já jsem udělal tohleto rozhodnutí a budou další olympiády. Hlavně, aby prostě to vyšlo našim sportovcům, kterým držím prostě palce, a aby ta olympiáda jak v těch podmínkách proběhla aspoň nějak prostě rozumným způsobem, jo, když tam těch diváků nebude moc být plný stadion vlastně.
1: Pozorujete, že se na výkonech těch vrcholových sportovců negativně odrazil covid, ať už ho měli nebo neměli?
2: Rozhodně, protože ty stavy, kdy vlastně ten sportovec je v té zóně, v tom flow, tak mimo jiný velmi, velmi důležitou roli v tom hraje to publikum, protože to publikum vás zdravým způsobem tlačí prostě a vytváří prostě takovýto adrenalinový prostředí. A to tam chybí tohle z toho. Dokonce, ono bohužel, když se s nima třeba bavím, s fotbalistama, tak teďka třeba mistrovství Evropy, tam nějaký diváci jsou, takže to je tak jako dobrý, ale dřív se to hrál úplně bez diváků. Tak oni ten výkon podají, ale je to stejný jako na tréninku. Ten trénink není nikdy jako ten zápas. Na tréninku nevytvoříte prostě takovou zátěž, jo, a hlavně mentální, jako je na tom zápase. Takže je dobře, že se ty diváci vlastně vrací do toho hlediště. A ono je to dobrý nejen pro ty sportovce, ale i pro ty diváky. Ale jako zcela jasně, že v momentě to navíc má jako vlastně důsledkem toho je snížená imunita toho sportovce, když hraje před prázdným hledištěm. Vysvětlím proč. Protože všechny ty hormony, ať už je to prostě endorfin, dopamin, jo, když hrajou kolektivní sport, tak je to serotonin, oxytocin, tak všechny tyhle ty hormony vlastně znamenají to, když se vyloučí, že se vám zvedá imunita. Když se tolik nevylučují, když jste hrajete před vyprázdněným hledištěm, tak ta imunita se nezvedá, ale snižuje naopak.
1: Mě teď běží hlavou, tak to jsem zvědavá, jak to na té olympiádě dopadne.
2: Tak tam bude 50% v těch ochozech. Jo. Když to budou diváci jenom z jedné země, z Japonska, z pochopitelných důvodů, tak ale myslím si, že vytvoří rozumný prostředí.
1: Aspoň něco.
2: Určitě. Jo, jako.
1: Pane Milfajte, děkuji, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Naschledanou.
2: Díky moc, naschledanou.
1: To je pro dnešek vše. Těším se na XTV. Opět na viděnou.

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Posloucháte Radio Xaver.

první porybek. Jaro. Zářící a rozvoněné víc než kdy jindy na březích mé řeky koberce Orsejů a něžných ladoněk. V obdobných barvách pálící slunce v blanketu nad ním. Jdu tudy a za ruku se držím dívky. Je plavá a zpívá mi barčinu skřivánčí píseň. Mé první setkání s děvčetem a českou hudbou, což mi jaksi splývá. Ta holčička, budeme jí říkat Naďa, a ona se tak opravdu jmenuje, má bílou blůzku a je skoro jisté, že to vonavé plátínko ukrývá před mýma hladovýma očima dvě hopsavé bílé kozičky. Ale i mně je teprve 13 let a stejně nevím, co bych s nimi dělal. Až to budu vědět, ona už bude za horami. Hladina řeky se stříbřitě třepetá v jarním vánku, ten ji přičinlivě hladí a čechrá a mé srdéčko usedá. Nevím, zda smím tu dívenku, co způsobně cupitá, vedle mne políbit. Od kluků jsem slyšel, že se to dělá. Má láska kráčí teď ladně. Až dnes si vzpomínám, že mimo hodiny zpěvu chodila i do baletu. Miluju ji. To je jasné. Jako bezedná obloha nad námi, jenomže nevím, co mám dělat. Stud mne ochromuje. Chlapecky šeptám zastřeným hláskem, prosím o polibek. Slyšel jsem to v nějakém popěvku o tamborovi. Děvčátko přistupuje, nastavuje tvářičku a zavírá oči. Všechno se mnou houpe. Ona a já jsme střed světa. Věčnost. Věčnost trvá, než přitisknu své neznalé rty na její pusinku a hned vím, že už nikdy nebudu prahnout po ničem jiném. První políbení. Řeka se zastavuje. Mé mlátící srdce, jak by smet. Čas šel a šel. Neříkají mi, že umím mnoho věcí. Klábosit, to ano, na to mě užije. Snad už i líbat, kdo ví. Jít po tom břehu dovedu mnohem dál než tenkrát. Fotografovat, kreslit, psát, všechno, jakž takž. Jen zapomenout pořád ještě nedovedu. Na ten den ve slunci, kdy poprvé směl jsem políbit dívku. Přijala můj pocel s očima pevně zamknutýma. Nejednou jsem pak rázoval po té travičce, kde tenkrát stála a hledal, ale už jsem to místo nenašel. A mám je v paměti. Na pořád. A tady je. Břehy řeky. Dubnové řečiště. Líně plynoucí špína. Míla tenkrát ty dvě děti loudající se po fádním břehu. Občas nějaká ta napuchlá mrtvola sebevraha. Cudně z větší části ponořená do té břečky. Nejasně si vzpomínám, že to byla vždy ženská. Spití vltavani bydli přitáhli ten úlovek a soukali jej na suchou zem, na kamenitý, drolící se břeh, na uschlou trávu. Nějaká ta plachta se vždycky našla. Děti kolem stály jako odporné sošky, neomalené zvědavosti a žmoulali nějakou housku. Cupitám po tom říčním břehu s dívkou. 13 je nám let. Jdu tak poprvé. Vůbec netuším, co mám dělat, ale ve filmové ukázce jsem hltal poutavý výjev, kde se dva muži byli pěstmi. Jeden zřejmě vítěz pak líbal černobílou Ritu Hayward. Sákryš. To by bylo něco, kus daru té plavovlásce, co capká vedle, takhle jí vtisknout polibek.
Rychle zapomínám na ten výlov před chvílí, na spuchřelou plachtu a přistupuji k děvčátku a již přijímá můj pocel s očima pevně uzamknutýma. Ach, Jeníčku, ty vole. Pusinka chutná slaně. Už dlouho jsme se pachtili po rozpáleném břehu. Tohle ve filmu nebylo. Pramálo jsem tušil, že ona už je dospělá, schopna rozmnožování, bezpečně vedena neomylnými ženskými instinkty a ustrašený hošík, blekotající nesmysly, ano, ten, co líbat neumí, ji zaujal. Ten břeh je tam pořád. Dívenka zmizela. Kalný prout odnesl zauzlované prezervativy Ola i bezcenné trosky králíkáren a lidí. Ale kde je ta holka? Třeba jsem se už zatím naučil líbat. Ha, ten opuštěný břeh mého prvního polibku teď z obou stran svírají neúprosně dva mosty. Potom horním přechází na druhý břeh denně pár odvážlivců, po druhém drze překonávajícím řeku, jak si ze šikma nechodí nikdo. Jen za hodinu se tam přežene 1000 rozzuřených aut. Řeka na to kašle. Protéká pod nimi, pak pod dalšími přemostěními. Ještě dál se chlípně smísí s jiným tokem a už soutěskami spěje porodit k moři. Má neobratnost v milování, její lhostejná. Kde jsi, Naďo?

0: hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
1: Ježiš, tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
2: No, tak teď má obavy ještě větší.
1: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
2: I pán z Holí.
1: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu, teď nevím, jak je to správně.
2: Berla vrazilka.
1: Jste mě měl berlu vrazilku spíš teda podle čeho.
2: Ano, vrazilka.
1: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
2: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
1: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

Kapitola 7. Byl jsem levný, no a co? Béďa, obávaný soudce, sedí se svými kamarády patřícími do stejné skupiny. Soudili na zakázku. Sem tam byli při nějaké levárně přistiženi, ale vždy se jim podařilo vyklouznout jako hadům z proutěného koše. Toho neproniknutelného koše, ve kterém i ty nejjedovatější kobry nosí jejich majitelé na různé atrakce v Thajsku. Při chvíli nepozornosti je had pryč a pak mezi diváky vznikne panika, která je vhodná k nafilmování. Domorodci se tím mnohdy baví a schválně kobru, která je před chvílí zbavena jedu, tak to pustí. Takovýto boj chyceného soudce za ruku je krutý a většinou, když ho pevně nedržíte, zle dopadnete. Je to opět jako s tou kobrou, která ještě ve váčcích pod svými zuby je tmá. Tomu se říká v Thajsku polibek smrti. Chlapci cvičení na neuvěřitelnou rychlost tento polibek předvádí. V obrovské rychlosti, kdy hada dostatečně vydráždí a ten na ně zaútočí, skokem se had přiblíží k jejich rtům na takovou blízkost, že chlapec hada políbí a zároveň druhou rukou chytí za hlavou a odtrhne od svých rtů. Rychlost je fantastická, jedná se o tisícinu vteřin.

pak vezmou sklenici potaženou fólií, hadovu hlavu přiloží ke sklenici. Rozuřený had kousne do sklenice a fólie, kterou překousne. Smrtící jed vytéká pomalu do sklenice a dav diváku ani nedutá, upřeně hledí na tu neobvyklou podívanou, na polibek smrti. Ovšem, když se nepodaří hada v té tisícině vteřiny správně chytit, tak má chlapec smůlu. Místo polibku jsou jeho silně prokrvená část těla, rty, plné jedu a začíná předem prohraný boj o život. Tak je to s kobrou, jejím jedem a hochy, kteří riskují denně život touto podívanou pro turisty. Polibek smrti může dostat i ten odvážlivec, který upozorní na nepravosti soudce. Jen zřídka se stane, že je takovéto upozornění bráno vážně, prošetřeno a všivárna potrestána. Zde platí přísloví, ruka ruku myje a nevinný, ať v lochu schnije. A mnohdy se stane, že právě ten, kdo upozorní na nepravosti, je potrestán. Dnes se dělá justiční chunta, jak sami sebe nazývali, na zámečku, který patřil jednomu z nich, a u sklenice šampaňského řešili závažný problém. Soudce Teodora chytili nejen za ruku, ale dokonce nafilmovali. Byla to prekérní situace, protože to se nedalo zakrýt jenom nějakým kárňasem. Navíc to měl řešit někdo mimo partu a ten ho nepokryje. Je to takový poctivý plbec, který chce, aby soudci byli spravedliví. Jo, myslíš, Jirku, tak to je opravdu v prdeli, ten patří do skupiny spravedlivých. Ozval se hlas z druhého konce útulné klubovny, kterou na zámečku jeden z kumpánů zřídil. Všichni se otřepali, jako by byli zasaženi kulovým bleskem, a to hned třikrát za sebou. Někteří omdleli. Béďa se svými prasárnami sesunul k zemi jako první. Spravedlivý byla obrovská část justice, která nepřipustila, aby ruka ruku myla. Nepřicházelo v úvahu, aby cokoliv odflinkli, či dokonce soudili na objednávku, či za viděnou povýšení. Když slyšela partička spravedlivý, v tu ránu se viděli všichni v teplácích mezi mukly, možná právě mezi těmi, které ve vykonstruovaných případech poslali za mříže, či jim jen tak z plezíru otravovali i 10 let života. Teodor seděl jako zařezaný a chvílemi plakal. Nebylo to vlivem alkoholu ani návykových látek, prostě měl strach. Aniž by ho ostatní museli pobízet, rozpovídal se, co se vlastně stalo a že je zcela bezradný. Za každou větou zopakoval. Nebral jsem moc, dokonce mi stačila i láhev whisky. Vůbec nechápal, že brát úplatky za to, že někoho nevinného pošle do vězení, či naopak jednoznačně vinného vraha osvobodí, je pro soudce smrtící. Vůbec mu nedocházelo, že on je spravedlnost, kterou nesmí jako její představitel zneužít. Ostatní poslouchali a nebylo jim z toho vyprávění dobře. Všichni, jak tu seděli, měli stejné zkušenosti. Ale za 150 tisíc, tak to by nehnuli ani zadkem. Ten Teodor je ale blb, pomyslel si téměř každý z nich. Soudil jsem dva hochy, případ byl jasný jako facka. No a jeden z nich přišel a nabídl mi 150 tisíc, abych odsoudil toho druhého. Byl jsem tou sumou tak překvapen, že jsem jen kývl, požádal ho, aby mi to druhý den přinesl do kanceláře, že o zbytek se postarám. A to bylo v doláčích nebo v eurech? Opět se zeptal jeden z přísedících. Zmatený Teodor nereagoval, protože představa, že úplatek mohl být v jiné měně, toho ani nenapadlo. Taková suma, to by snad odsoudil i brunejského krále. I v této tíživé situaci si Teodor chtivý peněz utřel ukazováčkem slzu, která se mu vehnala znovu do očí, ale nyní to bylo z jiného důvodu. Jen tak mu totiž problesklo myslí, byl jsem asi levný. A jak tě mohli chytit? Dotazy se sypaly ze všech stran, ostatní chtěli být poučeni v případě těchto nesolidních nabídek. Já vám ani nevím, později jsem zjistil, že se s tím druhým zločincem dohodli, že mě nejen oholí o prachy, ale že je budu muset zprostit oba, jakože se nic nestalo. Jak se nic nestalo, ta mrtvola tam byla.
No a byli tak protřelí, že si vyjeli několik mých rozsudků, kde jsem postupoval obdobně. Ale chlapi, fakt, takovou nabídku na takové prachy jsem dostal poprvé. Toho jednoho jsem uznal nevinným za lahev whisky. Byl to takový chudák, navíc neměl. Ostatní přítomní začali brát Teodora za vlastní ohrožení a byli naštvaní, že tu s nimi sedí. Jeden po druhém se začali omlouvat a vytrácet jako žížaly po letním dešti. Nejdříve jsou jich plné silnice a najednou jsou pryč, ani nevíte, jak zmizeli. Hostitel by toho idiota Teodora nejraději vyhodil, ale nešlo to. V duchu si vyčítal, že ho sem zval, vždyť ho ani pořádně nezná, že je to pitomec, o tom kolovali story. Je pravda, že když cokoliv potřebovali odsoudit, bez okolku pomohl, to zase ano. Ale tohle, tak se nechat nachytat. Nakonec zůstali sami a hostitel se ho nemohl zbavit. Opilý Teodor mlel dokola, že nebyl přece drahý, pokud se z toho nevykroutí, mohl by mít přece nižší trest. Pak se ještě rozlítostnil, že soudce ze známého případu už sedí, možná, že je dají spolu, aby si byli oporou. To už mlel páté přes deváté a hostitel se rozhodl, že ho nechá svým autem a svým řidičem, který mu dělal jak řidiče, tak zahradníka v jedné osobě, raději odvést domů. Opilého ho nemohl nechat řídit a taxíka volat nechtěl. Taxikáři jsou takoví chytráci, mají dobrou paměť, dokáží si věci pospojovat a kdo ví, co by mohli za nějakou dobu žvanit, kdyby Teodora poznali v televizi, kdyby ho skutečně usvědčili a soudili. Kdo ví, jestli by si nevzpomněli, že byl u něho, že byl opilý, začali by ho spojovat s ním a pak je jen krůček k tomu, kde vzal na zámeček, že to není možné, aby soudce vlastnil zámek, že to není možné ani v Itálii a tam je mafie hodně tolerantní a tak dále. Prostě tyto komplikace nepotřeboval a věděl, že v této chvíli vidí Teodora naposledy. Už se s ním nesetká, maximálně na chodbách soudu. Doslov. Teodora nakonec usvědčili, soudili, dostal 5,5 let natvrdo asi proto, že byl ke svým obětem schovývavý. Byl levný, jak sám říkal. Nebral za svůj rozsudek hodně. Nakonec byl propuštěn po pár měsících na základě dovolání. Pro soudce, pokud se jako nejvyšší moc spravedlnosti dopustí úmyslně nespravedlnosti, je i doživotí málo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Děvčata, jsem rád, že jsme mohli takhle ke konci roku tady v naší produkční místnosti, že pohovořit. Jak vidíte, tak jsem napekl pro vás.
2: To je hezký.
1: Hodně, je to pracný teda.
2: A je to dietní.
1: Je to dietní, to v každým jenom jedna kalorie, ale blíží se nám ten konec roku. Já musím říct, že ty máš tu kamizolku.
2: Já mám slavnostní oděv.
1: No a my už jsme tady s paní Karol před natáčením konstatovali, že si připadáme jak na Stardance.
2: No to nevím, máte si připadat jak na konci roku a oslavách příchodu toho nového.
1: Jo, ty to máš takhle. Mm-hmm. No, a řekněte mi, děvčata, jaký jste měli rok, paní Karol?
3: Že mám začínat.
1: No ne,
3: já jsem si nic nepřipravila.
1: No, to není o přípravě. Vy nehodnotíte, nebilancujete, jako 23, jak to jako dopadlo všechno.
3: Ale tak v podstatě to máme vlastně od včerejška zbilancovaný od našeho pana premiéra, že jo, od jeho úžasného projevu, který byl asi jenom tak, aby bylo co vysílat po těch svátcích, že jsme tak přešli z jedné pohádky do pohádky. Jako kdyby už všichni nebyli po těch svátcích dost přežraný, že jo, tak Česká televize ještě pustí v prime timeu Nutellu.
1: Nutelliéra.
3: No, Nutelliéra. Za mě to byl dobrý rok.
1: Jo.
3: Já si vlastně budu přát, nevím, jak to máte vy, ale já si vlastně budu přát, když ten 24-kovej bude stejně dobrý, stejný jako ten 23-kovej. Já budu spokojená, to tady zaklepu na dřevo.
2: Já to mám podobně.
1: To mám podobně.
2: Ale ty jsi mluvila o panu premiérovi, tak já jsem velmi intenzivně, stejně jako všichni, zaznamenala výměnu nového prezidenta.
1: No jo, tebe se to týkalo.
2: Mě se to dotklo i jakoby v osobním životě, protože samozřejmě se mě ledasco v něm změnilo. Objevily se na hradě nové tváře, ty staré odešly a tak dál. Takže já jsem to hodnotím velmi kladně. Teď myslím jako, nemyslím tu výměnu toho prezidenta samotného, ale to, že se mi ty rodinné vztahy tak jako ustálily a tak jako změnily a víc času je na děti.
3: Chceš
2: a na
3: říct, manželku. Že máš manžela víc doma.
2: Tak no, díky, že jsi to za mě řekla, tak je taky jednoduchý.
1: A to, že máme novýho prezidenta, bych nechal do všech ostatních pořadů.
2: Určitě, to nemá cenu.
1: Taky bych řekl, že jsme zažili tu hroznou věc před těma Vánocema, ty vraždy, to bych pro dnešek taky nechal, ale ty jsi to řekla a řekla jsi o to, my jsme zvědaví, Karol, že jsme zvědaví. Co se teda jako změnilo v tom tvým životě?
2: Tak já jsem, jak dlouho manžela mám, už skoro 10 let. V únoru to vlastně bude 9 let už od svatby a po celou tu dobu já jsem ho poznala ve výkonu, že jeho funkce vedoucího kanceláře prezidenta republiky.
3: Já jsem se lekla.
1: Taky mě zatrnulo
2: teď
1: ve výkonu.
2: Teď vlastně poznávám mimo tu funkci a je to fajn, protože
1: no, je to jiný.
2: Sama víš, máš malý dítě, jaké to je, když jako prostě ten chlap je od rána do večera v práci a řídí se kalendářem hlavy státu a všechno ostatní se jakoby uspůsobuje tomu. A teď najednou s ním třeba můžu počítat i v úterý ve 4 hodiny odpoledne, to je prostě nevídaný. Tak v tom se to hodně změnilo. No a pak samozřejmě jako zažili jsme si mediální masáže ze všech stran, takže i to trošku upadlo. Hodně. Upadlo.
3: Takže už ti reportéři České televize nenocujou, nekempujou před barákem a tak podobně.
2: Už nemám komu vařit kafe a tak.
1: Je to jednoduchý, to stačí zasponzorovat, jak ti zbrojaři si zasponzorovali tam nějakou reportáž u reportéru a všechno šlo. No. Ale to nám, řekni, přeci jenom to mělo výhody nějaký.
2: Ježíš, tak to určitě.
1: Byla jako na tom hradě každou chvilku.
3: Paní hradní kancléřová.
1: Ano, paní
2: ano.
1: Hradní.
2: Ano, měla jsem takovou přezdívku paní kancléřová. Já vůbec nechci říkat, jako, že to bylo strašný a že to bylo nesnesitelných 9 let. To vůbec ne. Samozřejmě já jsem hrozně ráda, že jsem to všechno zažila. To je něco, co zažije asi málo lidí a spoustu, no, tak všichni víme, jak to vypadá, aspoň zvenku, tak prostě je to nádherný zažít to na vlastní kůži. Ať už jsou to předávání státních vyznamení, ať jsou to různé recepce, opravdu zajímaví lidé, vidět zblízka třeba některá politická jednání a tak dále, jako je to úžasný.
1: To, co my nevidíme v televizi, protože vidíme vždycky tu reportáž, že tam přijal toho a toho potentáta nebo jmenoval soudce a tak, Je zajímavý i to, co je mimo tu televizní reportáž, když ty lidi potkáš tam na chodbě, nebo já
2: to je možná ještě zajímavější, jo, protože jo. Samozřejmě z té televize to leze tak všechno jako uhlazený, přesně to, ale kolikrát zatím je spousta, jakoby, jak to říct, no, spousta takového šumu a problémů a starostí a porodních bolestí a tak, když se něco chystá, tak to tam funguje úplně stejně.
1: No je,
2: teď se něco nestíhá, teď se něco posouvá, teď se něco, vlajka se splete, raz, dva.
1: A ještě nám řekni to samotné setkávání se s prezidentem, protože to je vidět na fotkách, že on tě má rád, jako, a ty ho taky, že ho jako ctíte jako familie, jako rodina. Řekni, to je, když to skončí, tam ty oficiality, tak si sednete a ty mu řekneš, Milošku, máme to za sebou. Předpokládám, že si tykáte nebo vykáte.
2: My si tykáme od svatby mé, kde byl manželovi za svědka, to znamená, no, od roku 2015. Pan prezident byl vždycky takový, že chtěl znát jakoby názor všech, takže ať už třeba dával nějaký rozhovor, nebo bylo něco, co sneslo nějaké hodnocení, tak všech, co tam byli, tak se ptal na názor. Mm-hmm. Takže jako člověk opravdu musel dávat velký pozor, protože pan prezident se potom ptal.
1: Ale říkám si, že to nemůže být život pro každýho. Víš, jako...
2: To... Já si myslím, že to nemůže být na celý život, tak.
1: No...
3: Ale tak některé jako přítelkyně pobokové, ty by to asi zvládly dobře celý život.
2: Já myslím,
3: by to asi nevadilo.
2: No,
1: teď jsem to nepochopil.
3: No, že Alex je možná jenom zbytečně plachá. Že jsou ženy, které by se v této funkci dokázaly najít mnohem lépe a nemuselo by to mít vůbec žádné krátké trvání.
2: Vy narážíš na někoho konkrétního.
3: No, říkám, no, paní přítelovou pobokovou.
1: No, vy snad naznačujete, že kdyby Alex opustila chotě, že by se měla vetřít do přízně tam toho pána, aby si zachovala svůj přístup.
2: No, moment, ale vedoucí kanceláře republiky je v současné době žena.
1: Jo, to je pravda.
2: A to nevím, jestli bych se chtěla to teda vetřít paní, do přízně.
1: Jak ona se jmenuje?
2: Ta paní Vohralíková.
1: Vohralíková. A to je teda Vohralíková Minářová.
2: To je Vratislava.
1: Vratislava.
2: A ona se dokonce i nastěhovala do bytu, ve kterém jsme 5 let žili, když jsme jako ještě byli na hradě.
1: Toto je horší. To by mě rozčilovalo, že někdo leží v mojí posteli.
2: No to ne, postel jsme si odstěhovali.
3: Že v mém bytě teď spí Vohralíková.
2: No. Ne, tak to nebyl náš byt, byl to pronajatý byt, ale hodně se řešila cena pronájmu, to se teďka nějak neřeší.
1: No.
2: Že je nízká.
3: No tak teď je to dobře.
2: A spousta věcí
3: to
2: se neřeší.
3: Teď dobře, že je nízká, teď se to najde.
1: Vy dvě máte jednu společnou věc, to se, víte, že už mi to mnohokrát napadlo.
2: No,
1: že
3: vás.
1: Oba dva, no to jo. No to vlastně tak dvě společné věci. Máte mě, ale každá z vás má partnera jako úspěšného chlapa. A to je fakt jako těžký přece. Představte si, kdybyste měla doma nějakého tam instalatéra místního, o půl třetí by byl doma.
3: Víte, jak se hodí mi doma instalatéra?
1: No jednou za rok,
3: i o půl třetí se to hodí, kolikrát.
1: No, když vám praskne vana, tak jo. Když vám praskne voda. Když vám praskne. Ale tak praskne za 5 let. A on přijde každý den o půl třetí z práce, dá si pivo a něco vám vypráví. To přece... Vy jste ženy jinýho typu, ne? To vy ne? Pardon, to mám míchací... samomíchací hrnek.
2: Který... A co se v tom míchá? Co se teď zamíchalo?
1: Já v tom mám čaj.
2: No.
1: A nemíchá se nic, protože já ho nesladím. Aha. Ale když to zmáčknu, to jsem dostal taková...
3: Vypadá to spíš jako, že máte mobilní toaletu splachovací sebou.
1: No, to... No, tak je to taková kravina. Ale jak mám novou račku, tak piju i čaj.
3: Aha. A ono se to míchá takhle z ničeho nic, se to začne...
1: No to poprvé...
2: Takže nás to bude víckrát rušit, jo?
1: Samovolně se to poprvé rozjelo, ale... Je to blbost, ale je to moc hezký dárek.
3: No je, a to je umělá inteligence, to pozná, kdy to má zamíchat. Mm. Pak ještě bude druhý krok, počkej, že už to za vás ten čaj i sámo vypije.
1: Řekněte mi ten život s těma úspěšnýma chlapama, neutíkejte mi od toho.
3: No já bych šla radši k nějakému jinému
2: tématu. Jsme to zkusili. Ale úspěšný chlap, nebo to, že je jako schopný v tom, co dělá, tak to neznamená, že je levý na ruce. Já mám třeba velmi... Ne, opravdu. Já mám jakoby chlapa, který ty věci, co si tady naznačoval, jako i doma udělá. Tak jako instalátor asi není, ale...
1: Ale tak dělá není? To jako systémem Xaver?
2: Jakože někoho zavoláš?
1: No ne, já mám domácí práce, veškerý mám zmáknutý teoreticky a sedím v křesle a metodicky vedu dotyčnou osobu, která to...
3: Jste takový pan Lorenz.
1: Ano, ano, ano, ano.
2: Nehoupat.
1: No, ale to je totiž nejlepší.
2: Jo.
1: Ale ty teda říkáš, že on je i na ruce dobrý,
2: ano.
1: Jo?
3: Ano. No, to my to máme stejně. No, přines kapra teď na Vánoce a Magdalenka. No už byl zabitej a Magdalenka na něj koukala ve dřevu a říká, moc dobou rybu táto sehnal, moc. Takže i rybu umí sehnat.
1: Já už půjdu od toho, protože se chci ptát, chci hovořit tady, ptát se na jiné věci, ale ještě mi zajímá, jako vy dvě jste hospodyňky. Já si myslím, že katastrofálně.
2: No a si ho tak jako usuzuješ?
1: No nemáte to v sobě.
3: Nemáme tu koskovanou zástěrku a v ruce takový to s tím peřím.
2: Měli jsme si to vzít asi, no.
1: Ne, myslím to tak, ale třeba, já si nemůžu představit, že třeba dobře vaříte.
3: Tak to je chyba, no.
2: Tak já mám Emila, to je takový ten zázračný hrnec, ale i tak jako se s ním musí umět.
1: Jo, to jo, ale tak to umím vařit i já, tu kaši.
2: Ne, ale tak to, ten hrnec mám tak poslední rok, že jo, a předtím moje rodina taky potřebovala jíst.
1: Tak jo. Mm-hmm. No ale to je to, o čem já mluvím. Tvoje rodina byla v lepší společnosti, takže si představuju, že když tvoje děti řekly, maminko, já mám hlad, tak přišli tři. Pánové,
3: vyvrejovaní,
1: takhle ty bažantí ocasy z toho čuměli a oni to dětem jako nabídli a svačinu ochranka přinesla do školy.
2: Ano.
1: Ale takhle já si to představuju.
2: Ne, my jsme děti od tohohle toho drželi docela jako dál, ale jako my fungujeme úplně prostě normálně, normálně uvařím. Normálně naservíruju a hlavně jsem si vzala Moraváka a ten prostě je zvyklý na tu poctivou prostě kuchyni českou a rozmazlený od maminky, takže já jsem se i jako musela učit vařit vlastně. Něco jsem uměla, ale spoustu věcí jsem se musela přeučit.
1: To je trošku, no, ale... něco mě tady nehraje jedna věc, je to, že jsme od tebe nikdy nic neochutnali.
2: No, protože ty jsi nepřijal, když jsem tě zvala.
3: Musíš protože přijel? Má Emila na Moravě a vy se nechcete z Prahy hnout.
2: Teď mám Emila na Moravě, protože byly vánoční svátky, tak jsem víc ho používala tam, tak jsem si ho tam vzala.
1: Jo, jo.
2: Musíš přijet.
1: No paní Karol, to vím, že vy dobře pečete, že vy jste...
3: No, já zase...
1: Ty pekáček jste tady měla takovýto nabrždění tramvajky.
3: Myslíte jablečné puky.
1: Ne, ty kulatý, jak jste na to mydlila tu marmeládu kyselou.
3: Jo, no, to byly linecký.
1: To jsme linecký?
3: To jsme ne linecký, ale to zrovna nebylo moje, to pekla maminka a já právě si dobře...
2: To se dědí.
3: Já si ale dobře rozumím s vařením, to mě baví, jsem dobrá kuchařka, ale to pečení to je ještě takovej jako pokus omyl. Občas pokus a většinou omyl.
1: Já jsem měl za to, že to je obráceně, protože vy chodíte do té soutěže dokonce.
3: No, to jsem
1: peče celý,
3: jedno, a pečou celé všenory.
1: Pečou celé všenory, oni tam mají
2: to
1: a
2: nevím.
1: Jo, a paní Karol se přihlásila v kategorii výrobky z jablky.
3: No ne, tam žádná jiná kategorie není. Ono se to jmenuje jablkobraní, takže tam jsou výrobky z jablek, samozřejmě. A jednou jsem vyhrála třetí místo, maminka teda byla první, já jsem byla třetí. Ale, jak jsem říkala, no, tentokrát prostě to zvládli sežrat nějak rychlejc, než odhlasovat, takže koláče, mělo to zajímavý efekt, že nebyly ani koláče, ani hlasy.
1: Jo, takhle. No a kolik tam bylo lidí, když jste byla čtvrtá?
3: Třetí.
1: Třetí, to promiňte.
3: Třetí, to bych nic nevyhrála, takhle jsem dostala kalendář a kytku, ta už teda zvadla, ale kalendář už vlastně taky není.
1: Osobnosti všenor.
3: Těch je.
1: Já jsem taky dostal teď k Vánocům kalendář osobnosti Tišnovska.
3: Jo, a to opravdu našli tolik osobností, aby na každý měsíc byla jedna.
1: No tak nebyl jsem, já jsem tam jako černá ta ovce, ale mohli tam někde aspoň...
3: Místo Xavera tam byla černá stránka.
1: Ne, tam je řada osobností, pravda, některý z nich jsem vůbec nevěděl, že...
2: Jsou
1: osobnostmi, ale jak jsem se dozvěděl z kalendáře, tak
3: jsou
1: jo.
3: Osobnostmi.
1: No. My bychom měli taky udělat kalendář.
2: Dáme se tam jako osobnosti?
1: No, já jsem o tom přemýšlel hodně, že ono se to často, to vy paní Karol budete vědět, dělá jako velký PR, že někde nějací hasiči nebo političky, vzpomeňte si, se nafotí obn-one, takzvaně. A já jsem nad tím přemýšlel, že bychom se nahatí tam vyfotili, třeba tady na prvním nástupišti nebo někde, a potom bychom ho prodávali za účelem charity.
2: Tak řekni včas, kdy to bude, ať můžu zamákat na sobě.
1: Jako...
3: Já myslím, ať můžeš odjet na Moravu.
2: A nebo ať si domovím dovolenou.
1: Já do toho nepůjdem, ne. Já bych se styděl strašně.
2: Mě by zajímalo, jak je to potom fakt jako prodávaný, jestli opravdu to splní. To proč se to dělá?
1: To by bylo prodávané.
2: No ten náš bez pochyby, ale ten, jak jsi zmiňoval, když se političky
3: no, tak nafotí, tak jestli... ten určitě. Ne.
1: No to jsem teď někde viděl, že nějací hasiči, nebo vojáci, nebo co to bylo, se nafotili. Ale my bychom paní Karol mohli udělat sousoší.
3: Ale já nevím.
1: S nevídanou rozkoší každou noc tu sousoší. To jsme... mohli, jako víte, jak to bylo, muž slinící si prst,
2: jo.
1: To bylo v nějakým tom filmu, ne?
2: Ano.
1: A jeho přátelé.
2: A jeho přátelé.
1: Pojďme ještě, řekněte, kromě ty, nebo můžeme začít vlastně tou volbou prezidenta, jak jste vnímali vy, kdy děláte ty rozhovory, jste novinář, ty jsi novinářka, vy jste komentátorka, ne? Říkám dobře, nebo jste
3: taky
1: novinářka?
3: No, říkáte, já mám o vás starost, aby se buď to zapálíte, nebo si tím vyloubnete.
1: Ne, já, to je taková...
2: Ale ještě tady bylo zapálený, jako kůže tady nevoní.
1: Zajímalo, co, jak jste vnímali to okolo té volby prezidentské. To byly nějaké ty debaty diskutované.
3: To byl krásnej mumraj.
1: Jo.
3: To byl krásný mumraj, no.
1: Přece pro vás komentátorky, jo, protože pak bych neřekl komentátory, to už bych...
3: Komentátoryky a čata.
1: No, přece muselo být strašně výživný všechno.
2: Jsi musela mít žně?
3: Já jsem měla žně, ale tak všichni měli tou dobou žně, ono to bylo prostě takový jako téma, všichni tím žili.
1: Člověče, mě já to tentokrát jsem... nebavilo.
3: Já, no ne. Mě to ne. Bavilo hrozně.
2: A co tě nebavilo?
1: No, já jsem nechtěl vlastně ani, aby byl prezidentem Babiš, a nechtěl jsem, aby byl prezidentem, a jsem nechtěl toho Pavla. No. A pak jsem tam stejně...
3: Vy jste chtěl Nerudovou, přiznejte se.
1: Ne, tak já jsem si nevybral nikoho z těch.
3: Jo.
1: No, ale šel jsem a s těžkým srdcem jsem tam hodil v tom druhém kole toho Babiše.
3: S těžkým srdcem jsem tam hodil neplatný hlas.
1: Ale... to jenom proto, že jsem si říkal, že ten voják a rozvědčík a komunista, že to je hrozný. Ale to okolo mě tentokrát nebavilo. Jako nebyly tam takový špilce, jako když byl Zeman se Schwarzenbergem třeba.
3: Jak vás mohla nebavit dojatá paní Holubová, kynoucí z okna Pražského hradu? Pro boha, to vás musí bavit, i kdyby jste nechtěl. No, dojatej pan Svěrák. Po 20 letech byl dojatej. Víte, jak dlouho na to čekal? Víte, kolik let v životě neúplně mladého člověka je 20 let? To je hodně let, Xavere.
1: Já vím, ale jako paní Holubová, já nevím, vy vidíte paní Holubovou jako nějakou autoritu? Nebo...
3: No ne, jak je krásný, že je dojatá. Každý štědrý večer nám rozdává radost a smích z televizní obrazovky ve filmu. A teď ji vidíte dojatou na Pražském hradě.
2: Karol je přijící.
3: To i s váma musí přece něco udělat. Neříkejte, že ne.
1: Tak já na to vůbec nefunguju.
3: Já hrozně.
1: Pravda.
3: Já když jsem ji teď viděla na Štědrý den, jak tam na tabuli psala to slovo prcat v pelíškách, já jsem ji úplně viděla, jak jine z toho balkónu.
1: No ne, ona tam byla nějaká taková nahastrošená, měla nějaký ty, na primě ty placičky nebo něco, ne? To jsem viděl, ale tak to neberu vážně.
3: No jo, tak já to vážně beru.
1: Já se dívám na to, co říkají ti kandidáti. A vezměte si, když diskutoval Zeman s tím panem, jak on se jmenoval?
2: Drahošem?
1: No s Drahošem taky, ale jednou diskutoval s tím, co byl předseda vlády. S tím Fischerem.
2: Jo, ano.
3: Diskutoval s tím, co byl předseda vlády.
1: No a...
3: Kdyby se s tím mohl doházet kvízo.
1: Já jsem
2: ale to byla konečná pro něj, že jo. Pro toho, co byl tím předsedou vlády, ne?
1: No ale bavilo mě to, aha, protože to bylo takový nějaký, anebo se Schwarzenbergem, bavilo mě to. Ale toto bylo takový jako...
2: Ale na to si zvykej, Xavier. To tak už teďka bude pořád.
1: Jo? Mhm. No...
2: No tak já nevím, vidíš na té politické scéně někdo, kdo by jako...
3: Tak teď už to prostě nebude nejvyšší liga, no teď už to budou takové DC. Okresní přebory, že jo, podívejte se na pana prezidenta s jeho Batmanem v projevu, no. Měli jsme prezidenty, kteří citovali klasiky, měli rozsáhlé knihovny plné klasiků, plné zajímavé literatury, většinu z ní četli, dokázali o tom dlouhou dobu hovořit, teď tady máme Batmana a přítele po boku.
2: I z patra, z hlavy, dlouze.
1: Zeman.
2: Aby měli kontakt s publikem, teď mají čtecí, aby měli kontakt s publikem.
1: A měli kontakt se čtecí.
2: Časy se mění prostě, no.
1: Takže teď už nás budou čekat, protože já když jsem viděl ty kandidáty, všechny, co byli, tak když je pan Hilscher Fischer, to je jako jasná, to je vlastně personál.
3: Používáte můj termín, to je hezky.
2: Tak zase za 5 let.
1: No. Teď tam byl ten pan Diviš a to jsem si říkal, to mohla uklízečka od nás baráku taky jít, jakože tam bylo řada
3: no,
1: takových,
3: mohla,
1: za kterýma...
3: A tak to je vždycky. Kdyby uklízečka od vás baráku potřebovala odrazový můstek do politiky, tak lepší místo než prezidentskou volbu nenajde.
2: To je pravda.
3: No
1: já bych jí koupil nějaký nový kýbl.
3: Takovej ten, co se sám točí, že vy už máte ten hernek splavovací.
1: Já myslím, že k tomuto spěje, že máte pravdu, že tam budou čím dál méně kvalitní lidi. Teď, když to vidím, teď...
3: No, na tohle je právě ten stávající prezident strašně dobrý, že on jako tu latku úplně podsek. Takže teď už bude strašně jednoduchý, jo, teď je to nastavený, předtím za Klause, za Zemana, za Havla, to bylo vysoko, teď je to někde, jak v paneláku, prostě o 6 pater níž, takže teď už prostě mají otevřeno prakticky všichni, uklízečka, kdokoliv další.
1: Tak ještě navíc, když je to dobrá uklízečka.
2: Tak dobrá jako na Pražském hradě je co uklízet, co si budeme povídat.
1: No, tak...
3: Tak dobrá uklízečka je určitě lepší než špatný rozvědčík.
1: A to my ani vlastně nevíme, jaký on byl rozvědčík.
3: No.
1: A já taky ještě jsem se nedávno jsem četl tu teorii, že si ho ti Rusové vychovali a řekli, a neboj se, v roce 2023 se tam zdrž prezidentem a budeš nám to tam všechno řídit. Myslíš, že to je možný? To ne, asi ne.
2: Tak, hele, přítel po boku byl tam i tam.
1: Přítel
2: jako...
1: po boku je obojitník taky, pozor.
3: To je Šikula, on je Šikula.
1: No. No a potom ještě mi řekněte, a to se mě týká, protože já jsem byl u toho, pak byla ta volba ředitele České televize. Ty jsi v konfliktu? Ne, nejseš. Jsi tam byla nějakou dobu, ne?
2: Ano, já jsem v České televizi vlastně začínala. Ty zkušenosti teďka můžu uplatňovat v XTV, což je fajn, ne?
1: Tak oni se od nás učili hodně, ta Česká televize. To je přece na první pohled. No ale to je, jste spokojení s tím novým ředitelem? Teď mě můžete vynadat, já jsem ho volil toho Součka.
3: Tak já nevím vlastně.
2: Těžká otázka, no zatím se jako nic moc neprojevilo a já se přiznám nějak Českou televizi prostě nesleduju, no. Já už radši si jdu přímo za tím, co chci vidět a už jako nemám doma puštěnou ani 24 nic takovýho. Jako.
3: Tak při nejmenším se nezastal Vašíka Moravce, on z toho byl potom smutnej.
2: No a zase ho ani nepotrestal nějak, že jo.
3: No, nebo jo? No jo, ale tak pořád je to lepší.
1: Řekl, že příště mu to neprojde. A to je, mluvíme o tom, že on, Moravec, je dezinformátor a dezinformoval veřejnost, že Václav Klaus je gubernátorem Putina. Mm-hmm. Což je prokazatelně blbost, ale jak vidíte, tak ty dezinformace nikomu projdou, že?
3: No, nejenom, že projdou dezinformace, ale očividně tady prochází i porušování kodexu České televize. To taky nikoho tolik nepálí.
2: Ale jo, ale, pálí. Já jsem kodex třeba porušila, až ta už jsem jela.
3: No jo, ty, ale protože ty jsi byla nedostatečně veřejnoprávně vyváženě objektivní. To je u tebe jasný.
1: A ty jsi porušila kodex?
2: Někdy jsem udělala chybu. No tím, že jsem si našla jakoby partnera, který... Který není podle kodexu. A tak jsem se dostala do střetu zájmu.
1: A jak oni ti to řekli tenkrát?
2: No nejdříve to tak nebylo, nejdříve to vlastně přines blesk nějaký fotky, já jsem se k tomu přiznala a jakoby nebylo to jako na vyhazov, prostě bylo to o tom, že tak chvíli tě dáme sem a pak prostě uvidíme, ale pak...
3: Chvíli počkáme, jestli se nerozejdete.
2: No přesně tak, pak začaly učit tlaky jako ze spoda a potom ano, přesně jak to říkáš, pak jsem přišla s bříškem a bylo to jako, že vlastně jsem se rozhodla.
1: Počkej,
2: a už jsem se potom nemohla vrátit.
1: Takže podle Kodexu nesmí být bříško? Ještě, že tady nemáme Kodex.
3: Ono asi ne, záleží na tom, kdo to bříško způsobil.
2: Přesně tak, no.
1: A tak proč jsi neřekla jako Kličku?
2: Že to měl způsobit někdo jiný. No?
1: Že to je nemanželský bříško.
2: No, když já nevím, jak by se potom ten, kterýho se to přímo týkalo, jak by se ho to jako
1: jo, jak
2: dotklo,
1: víš? Jo, to nemrzelo třeba. Dneska, že to je přežitek, ta televize.
2: No já říkám, já vůbec, na ní, jako, já ji prostě nesledu.
1: Mně stačí YouTube, mně stačí
2: XTV.
1: Netflix, XTV a některé ne. Jako...
3: Vy jste totiž pořád nepochopil, neříkám množný číslo, jo, protože tebe do toho nepočítám, ale vy jste totiž pořád nepochopil a takových lidí je spousta, co to nepochopili. Jaká je funkce té české televize?
1: To není
3: jako o tom, že tam má někdo někoho informovat. To je čistě o tom, aby to poskytovalo takovej mikrosvět prostě pro lidi typu Holubový, pomůcku domácího kutila a takovouhle tu skvadru lidí.
1: Pomůcku?
3: No, pomůcka domácího kutila. No, svěrák.
1: Jo,
3: no a pro lidi tohoto typu, pro lidi,
1: paní Karol,
3: a pro lidi tohoto typu, že ten jejich vysněný pravdoláskařský ideální svět, ve kterém Trump je špatně, Fico je špatně, Orbán je špatně, Klaus je špatně, Zeman je špatně, Havel je správně, Pavel je správně, přítel po boku je správně a tak dále, že ten jejich svět opravdu existuje. Ale... Jim to hází záchranné lano nějaké iluze, že přátelé, ještě tady, než si zapnu tu českou televizi, tak tady je ten svět ještě v pořádku.
2: A teď je to vlastně dobře, protože pak je tady XTV, která třeba přinesla rozhovor s premiérem, demokraticky zvoleným premiérem Slovenska, Robertem Ficem, kterýho prostě česká televize ten rozhovor prostě neudělá.
3: Ona radši dělá se Šimečkou, který ty volby prohrál.
2: Přesně tak. No, tak
1: a ten byl dokonce u Moravce, ne? Ten
3: no ano, byl. Ten byl v den voleb. Pardon, v den vyhlášení výsledku voleb, tak.
2: Tak to je vyváženost.
1: To mi přijde úplně uchylný, ale vy jste řekla, já si myslím, že ještě jeden význam to má, že pro hodně lidí je to bankomat.
3: To taky.
1: A proto mě tak strašně vadí, když se teď mluví o tom, že se těm lidem mají zvýšit ty poplatky. To je... Když do toho trošku vidíte, tak vás to strašně rozčiluje.
2: A já myslím, že to je spíš slibem nezarmoutíš.
1: Že to nebude nakonec.
2: A určitě ne ve volebním roce.
1: No jestli to bude, tak to bude ve volebním roce, protože to má od příštího ledna
2: ano.
1: Začít fungovat. Takže
2: a právě
1: přesně
2: proto
1: za
2: si myslím, že to nebude.
1: Nebude. No tak a tím to pomaličku skončí. Já myslím, že skončí první jeden kanál, druhý kanál a třeba se konečně někdo zamyslí nad tím, že bude stačit, oni mají myslím ze zákona, že musí mít 4 kanály. Tak bude jednička, dvojka, ČT24 a pak si hodilo sem to zbývající.
3: Dčko. Já s Magdalenkou hlasujeme pro Dčko.
2: Já taky hlasuji
1: no,
2: pro Dčko.
1: No ale to nesmíte takhle.
2: Ne?
1: Ne.
3: Musím, protože kde jinde už nám pustí podvečer šmouly.
1: Na YouTube.
3: Ale to je pravda, s YouTubem. No. My je chceme na Dčku.
1: Jenže pozor, mnozí lidé mě říkají, jako fakt jich je docela hodně, že to Dčko už ty děcka tak trošku jako indoktrinuje. Zavčas, jo. Tak tam je třeba... nějaký pořád, no a kdo to byl pan Havel a kdo to byl pan Halík, jako a tak.
3: Zprávičky, to jsou zprávičky.
1: To, jako,
2: Zemanka už tam chybí, ty pomíjíme.
1: No, právě na to byly nějaké stížnosti, to bych teď vážil
3: zvolil. Ne to dávali na Mikuláše, víš, děti, podívejte, čert, a už to tam bylo.
1: Ale na Halíka nezapomněli. Halík je jich, ne?
3: No to si pište, že je jich.
1: On teď tak strašně plakal, ten Halík nám. O tom pohřbu pana ministra zahraničí.
3: Ex-ministra zahraničí Schwarzenberga.
2: A bývalého kandidáta na prezidenta.
1: kandidáta?
3: On plakal, pan Herman, ten si tam zase dělal fotečky na sociální sítě. Pak je chudák musel
1: Herman
3: stahovat.
1: Dezinformátor, myslíte?
3: Herman Dezinformátor.
2: Horlivý Herman.
1: To je taky existence. To je jako pardon, jo. Napsat zemřel forejt. Co to je?
2: Já nevím, proč tak spěchá.
1: No ale ještě, Alex, ty nám řekni, jak bylo u Ficu. Protože to s tím XTV měla velký úspěch a co se týče čísel, viděl jsem u vás, paní Karol, že jste dávala ukázečku na vašem streamu.
3: No protože zrovna vy jste se vrátili ze Slovenska, když já jsem měla stream, tak jsem si řekla, ano. Musíme to divákům zprostředkovat, když je to žhavá aktualita. To fakt bylo během pár minut, jsme tady připravili ukázečku, protože to bylo čerstvé.
1: Jak to tam bylo, nám řekni.
2: Na to, že se to natáčelo v jednu hodinu odpoledne, tak rozhovor trval hodinu, kluci se pak chtěli vrátit a ty si to stihla do streamu, jako úžasná práce. Jaké to tam bylo? Bylo to velmi vstřícné.
1: Dali ti občerstvení?
2: Ano, měla jsem možnost i s panem premiérem hovořit v soukromí nebo mezi čtyřma očima.
3: Takzvaný small talk.
2: Small talk, no byl to trošku další talk.
1: To byl
2: o čem ten talk byl, to samozřejmě nebudu komentovat, ale bylo to strašně milý, vstřícný od vlastně lidí na recepci až po lidi tam u sekretariátu, no u pana Fica.
1: Dali ti chlebíčky, nebo co ti dali?
2: Ne, chlebíčky mě nedali, ale nabízeli mě takzvanou kapustnicu.
3: Fakt jo? Víš, co to je? No, zelňačka.
2: No ne, nevěděla jsem, a jsem si tak říkala.
1: Kapustnice je zelňačka?
3: To je taková slovenská varianta na zelňačku. Ano.
1: Ale je to z kapustka.
3: No tak kapusta je kysaný zelí, pokud se nemýlím, na Slovensku, jako slovenský kapusta. Kapusta jejich není naše kapusta, tak. Takový to zelený kadeřavý, co děti plivou z polívky.
1: Aha.
3: No.
2: Takže mě nabízeli kapustnicu, protože ten den pan premiér měl něco, že někde nalévali polévku lidem, já nevím, někde venku, takže měli namořenou kapustnicu. Ne, to teprve jako se k tomu chystali. A no, ale už jako když řekli kapustnicu, tak jsem si říkala, a sakra, co to je? Já jsem trošku měla strach, že nebudu úplně všemu rozumět. Přece jenom v Československu jsem žila 10 let a některé slova takové typické jejich jako neumím úplně přeložit. No. No, takže tím mě trošku jako znervoznil. Ale pak
1: předtím, než odjížděla Alex,
2: ano.
1: Tak jsme se bavili tady zrovna na této sedačce a Alex říkal, co je to nehnutelnost. Ano.
3: Nemovitost.
1: Já jsem to přeložil.
2: A když jsme stejně starý? A já to nevím.
3: No vidíš.
2: Ale třeba pukance, jako, protože jsem si naposlouchávala rozhovory premiéra Fica, on tam říkal, vezmu si kolu a pukance a vyhraju v příštím roce ve výsledkem přes 40%, říkám už česky. Ale tak jsem si hledala, co jsou pukance, že to je jako popcorn, jako asi jak to
3: pukance.
2: Ale bylo spousta takových slov.
1: Víte, že oni, celý svět tomu říká popcorn. Celý svět. A oni tomu říkají pukance, jo. Toto Slováci tuto vadu mají.
2: Já teda doufám, že jsem to dobře přeložila.
1: Protože hudebníci používají takovou tu krabičku, třeba kytaristi a tak, na kterou když zmáčkneš, tak se ten zvuk jako prodlouží nebo zopakuje. Říká se tomu v celém světě echo. Echo. Každý muzikant prostě z Ameriky, z Afriky, já nevím, z Ruska, všude všichni vidí, co to je echo. Jenom na Slovensku se tomu říká oněskorovač. No. A mají dokonce, tam to vyrábí nějaká firma a přijdeš do hudebních nástrojů a tam je v krabice a je na to napsáno oněskorovač zvuku. Tak oni to mají, já pukancům věřím. Oni mají na všechno svůj, jako slovenský, a mají dokonce výrazy, nevím, jestli to víte, na věci, které u nás nemají svůj výraz.
3: Jako, třeba?
1: Jako třeba dohořelý ohniště.
2: No.
1: A oni tomu říkají pahreba.
3: Jak to?
1: Pahreba.
2: A máme my něco takového? No, asi dohořelý
3: ohniště. Máme pohrabáč na pahrebu.
1: No. U nás řekneš, toto je ohniště, kde teď vyhořela a už tam nehoří.
3: A teď už tam můžete jenom zahrabat ty brambory.
1: Ale...
2: A nebo přejít potom bosýma nohama.
1: To už je jako na každým,
2: to už je vyšší
1: level. Ale oni jako takový to, že ten oheň dohoří a ještě to třeba vlažný nebo něco, tak oni tomu říkají pahreba.
3: Po pahrebě bos,
1: no.
3: Rozbil si nos. No.
1: Tak to, paní Karol, to bylo laciný tohleto.
3: No ale tak mohlo by to být.
1: Mimochodem, já mám rád si rákové filmy, jo.
2: Já tež,
3: no.
1: Skoro všechny. Ale teď bylo kolem Vánoc nějaký ten nový film, který se jmenoval Betlémské světlo.
2: Aha, tak to jsem neviděla.
3: Ten jsem taky jako jedinej neviděla.
1: A ono je to v několik jako časových, je to napůl takový jako duchařský, že tam pořád někdo zjevuje a zase odejde. A je to taková sračka. Já si myslím, že za celý život se mu podařilo napsat pro mě subjektivně pro diváka Xaver blbej film. Jinak mám rád Vratný lahve, Na samotě u lesa, Vesničku.
3: Všechno, Marečku, podejte mi pero.
1: Všechno, co bylo, je legenda. Ale říkám si, jestli tím to skončí, jestli to bude jeho poslední film, takovejhle propadák. To by mě samotně mrzelo. Tak jak už si s ním jako... já jsem mu jednou v životě na frekvenci nachoval se ke mně moc hezky, takže já proti němu jistě nemám, ale tady ty... Tak ho vidím na těch demonstracích, jak čte ty... s těma herečkama začínajícíma tam po boku. Ale, takže vy jste to neviděli?
3: Ne. Pro mě vlastně jeho poslední film jsou Vratné lahve. Tím mi to skončilo.
2: Já mám taky to uchovaný po ty Vratné lahve, dál už ne.
1: No ještě tam bylo to Postrniště Bosné.
3: To jsem taky neviděla.
1: No.
3: Když my máme stejný filmový znalosti a neznalosti.
1: Ale, no tak, aby jsme nepomluvali, no. Jenom prostě se na to nedívejte, protože to je vyhozený čas.
2: No to se radši kouknu na ty Vratné lahve, nebo Marečku, podejte mi pero, nebo teďka dávali Na samotě u lesa nedávno.
1: Podívej se na film, chceš se dojmout hodně,
2: no.
1: Tak se podívej na film, který se jmenuje Můj snoubenec, tvůj milenec. Je to o mladých lidech z Manhattanu.
2: Můj snoubenec, tvůj milenec, no, tvůj tak to milenec. Mě určitě dojme, no.
1: No to ti dojme. A je to, má to ještě navíc takový jako konec samodojímací. A potom na samozřejmě jsou nový dvě řady Koruny. Já musím zamíchat vždycky.
2: A to je v nějakých časových intervalech třeba 10 minut vrčím. No 15 minut vrčím.
1: Ne, tady zmáčknu.
2: Jo, ty jsi zmáčknul, aha.
1: Jenom byste jako nepřestávali obdivovat tady můj maslost.
3: No je krásný. Říkám, až vám to vcucne jazyk.
1: No, pozor, a to má ještě, ale to jedno nebezpečí má. Já to schválně dopiju, aby vám to ukázal, co to má.
2: Budete no opatrně koukat. Na konci, jo?
1: Ten mícháč tam, je to to?
2: Tak je prášek.
3: Ne,
1: no vypadá to jak pilulka.
2: No.
3: No.
1: A to je magnet, který tam prostě hodíš. A on se hned chytne.
2: Jo, takhle.
1: Ale můžeš ho kdykoliv takhle vyloupnout.
2: A můžeš to mít bez vrčení.
3: A samozřejmě no, to můžete taky kdykoliv vypít, že jo?
1: No toho jsem se bál, no, abych to...
2: No. Tak to je jak prášek, no, akorát si asi nerozloží. No,
1: škoda, že tam není ta kamera, mohl jsem to potom dát na...
2: No tak pozor na to, ať to nespoukneš.
1: Děvčata, vy vůbec nejíte moje občerstvení. Tady jsem se pro vás připravil.
3: A tu šištičku vy taky sám tvořil?
1: Ano, tu jsem jako trošku mě radili z IPA Café.
2: Trošku víc.
1: Ne to...
2: Ne, já mám hrozně ráda tohle.
1: Co?
2: Toto.
1: Šišku?
2: To s těma mandlema a tak.
1: No to je šiška.
3: To jsou mandle.
2: No tohle to jsou mandle, ne? To je opravdu pracní, to tam po jednom
1: si... A tak si dejte, já vám budu vyprávět, když si je zobnete.
3: Co my si zobneme asi až po natáčení, ne? Co?
2: Na tady nechci mlaskat.
1: Já jenom, aby se to tady nerozpustilo.
2: A nemáš zlatý lžičky a co potom?
1: Jaký?
2: Zlatý.
1: Ona to
3: opravdu... je zvyklá na lepší, no.
1: Opravdu
2: to jsem řekla schválně kvůli to tobě, protože jsem věděla, že se toho chytneš.
1: Ale kolikrát si na tebe vzpomenu, Alex, když se dívám na ten seriál Koruna, jak se tam k těm lepším lidem chovají, jak si jim to servíru, jak jsem si říkal, takhle nějak to u těch minářů je.
2: Není.
1: A tak proč nám kazíš ten...
2: Tak jo, tak je.
1: To by byla jako hezká, jako... Existuje tady podnikatel, který ho znáte, já nebudu jmenovat, abych něco neproseknul, který má 14 lidí personálu ve vile, tady v Praze.
3: Já se nechytám.
1: Co?
3: No nevím, o koho jde.
1: To je, no já to taky neřeknu, ale představte si, že vlastně pořád žijete s cizíma lidma.
3: To nejsou no cizí lidi, to je Žán.
2: Žán? Znám třeba zase někoho, kdo má 16 dětí. A ten má
1: On už má 17.
2: Už má 17, ne, fakt?
1: Už má 17.
3: Tak s tím personálem.
1: Ne, toto je pán,
2: to je
1: který
2: tak
1: má...
2: jako rozhozený všude, nebudeme určitě jmenovat, ale má teda 17, já jsem zůstal od toho 16.
1: Jistý jede.
2: Ano, a takže 17.
1: Jede, má 17.
2: A vždycky říká jako ty Vánoce, že jsou fakt strašný, když už po 6. tam tlačí toho kapra s tím salátem, že to je jako náročný, no.
3: Jo, on s každým takhle zvlášť to tam musí.
2: No tak ne, tak s nějakou maminkou má tři, s nějakou jako dvě děti, někde
1: to
2: je jináček.
1: Špatný, mě to líbí tento systém.
2: No.
1: To přece fajn.
3: Tak má

0: jedno a tatínka, že ten tatínek nemá děti ještě někde jinde. Jakože jako fakt je to přívětivější.
1: Ale ty jsi vyloženě staromódní v
0: těchto věcech. Já jsem konzerva strašná, ano, jsem v tomto.
1: Paní Karol, řekněte něco jako zkušená žena. Je to přece každému, jak mu to vyhovuje.
2: No, Alex nám tady šíří ty stereotypy.
3: Já se omlouvám.
2: Ty nám tady šíříš ty stereotypy. Počkej, až to budou tady analyzovat náš pořad feministky, tak jako analyzují Stardance, analyzují kriminálku Modrava nebo policii Modrava. Všechno se analyzuje z hlediska genderových stereotypů, tak ty dostaneš za uši. Počkej.
1: No to já vůbec nechápu. Tuto část našich životů, paní Karol, my se o tom tak často bavíme tady v tom našem Za stranu a za lidi. A já pořád jsem se nedopátral. Je to vlastně jednoduchostí, to je jasný. Ale k nějaké podstatě tady toho příběhu, že se někdo zabývá tím, jestli do Stardance chodí tlustý nebo...
2: Hubený, s hlavou, bez hlavy. No, to jsou takový lidi, no kteří se tím zabývají.
1: Ne. No, to paní Karol to vyprávila, já teda nevím, jestli...
0: A tomu se věnuje kdo?
2: No tomu se věnují socioložky.
0: A pak mě zajímalo, kde platí.
2: Zajímavý na tom je, že tyhle články ve zvýšené míře teď v poslední době vycházely na jednom nejmenovaném zpravodajském portálu. Takže ono to, že to nebylo jaksi citováno z více zdrojů, ale z jednoho. Takže ono to skoro vypadalo, jak kdyby tam se teda rozhodli, že tomu pojedou nějakou kampaň za to, že budou odhalovat genderové stereotypy. Odhalením genderového stereotypu za jeho likvidaci. Tak. To vypadalo jako tahle ušlechtilá bohulibá činnost. Takže napřed se tam jistá socioložka, která ovšem vypadala jako sociolog, tak se tam vyjadřovala právě ke stereotypům v seriálu Policie Modrava. A o pár dní později tam byla jiná socioložka, shodou okolností taky vypadala spíš tak trochu jako sociolog. A ta se tam zase pustila do pořadu Stardance.
1: To je...
2: A to, když si přečtete, přátelé, to vás úplně jímá hrůza.
1: No, vy jste říkala, že ona tam říkala, nepsala, že tam nesmí, nebo jak to mám rozumět tomu?
2: Co tam, vyjádření, dokončíte myšlenku?
1: Že to je plno stereotypů a že tam nejsou teda ti
2: postižení. Že to vůbec není pořad, který by se měl objevovat na... Že to nejenom, že to není veřejnoprávní pořad, což jako, tak my asi tušíme, že není.
1: To
2: rozporovat
1: taky,
2: nebudeme.
1: Ano, ano.
2: Ale že to je pořad, který by se neměl objevovat na žádné obrazovce, žádné televize v 21. století.
0: Protože tam jako tančí muž a žena, jo?
2: Třeba. No, ona třeba říkala, což mě strašně pobavilo, že byla teď se podívat nedávno na nějakých kurzech tance a že tam tančily ženy se ženami a muži se ženami, nebo lidi i sami se sebou. No, co tam někdo proháněl po parketu. No.
1: Muži se ženami tančili. Taková staromodní.
2: Ne, ženy se ženami a muži s muži.
1: No,
2: a někdo
1: vy jste řekla
2: sám...
1: muži se ženami.
2: Aha, tak pardon. Tak no, ženy se ženami, muži s muži a někdo se tam proháněl po parketu sám. A tohle v tom zpátečnickém Stardanceu prostě neuvidíte. To je špatně.
0: Že to je jakoby forma kritiky vlastně.
2: No to není forma kritiky.
0: Čemu to má sloužit? Já pořád nechám, čemu to má sloužit.
2: No má to sloužit k tomu, aby nám otevřela oči, že se díváme, teda my ne, ale ti, kteří se na to dívají, to je pokleslá zábava, která v nás prohlubuje právě tohleto jako konzervativní vidění světa, víš?
0: Takže já bych se měla hluboce zamyslet.
2: Klidně mělce, ale prostě nějak to dej dokupy, jo?
1: Kolik je tvýmu staršímu synovi?
0: 8.
1: Takže do tanečních půjde za kolik let?
0: Asi za těch 7, pokud to pořád bude v 15 letech, jako jsme chodili my.
1: Tak to už budou jenom kluci.
0: Yeah.
2: Může chodit s bráchou, to je výhoda.
1: To, kdo si tam zatančí se ženou, tak přijde do řeči takovej, že to je uchylák, uvidíš.
0: To je jako,
1: no, ale máte pravdu, paní Karol, oni mají tyhle ty ženy, společný znak, oni jsou všechny ostříhaný na kluka,
2: no.
1: Mají velký nosy.
2: Všimněte
1: si toho. A
2: jestli... Velký nos velkého ducha značí hňupe, jak pravil Bolek Polívka.
1: Víme, ale víte, jestli to není nějaký mindrák?
0: Mm-hmm. Že tím si léčí svoje mindráky.
1: Já o to můžu vyprávět o těch
2: mindrácích. Jestli to je mindrák, já nevím, jo. Ale jako člověk, který v těch tanečních po většinu času právě tančil sám, musím říct, že mu na to žádná velká sranda není. Dát takovýhle samotancáře do Stardance, tak se na to nikdo nedívá.
1: Ne, tak

0: promlouvá tam tady ta paní o Stardance a vám musí jít hlavou nutně jedna myšlenka. Že ty, kdybys byla někde na plese, tak se budou ti chlapi modlit, abys na ně nezbyla.
1: Ty jsi krutý.
0: Ne, protože pozor, oni jsou takový zlí. V tom není kousek, ne žádný krutost, to jsou, oni mají takový zlý oči, všimněte si, to jsou halíkovky všechno. To je jako...
1: A holky, halíkovky.
0: Oni, co si zaslouží ti lidi, kteří chtějí předělávat něco? Nás, tu společnost. Aby jsme byli jiní.
1: No já za holku určitě budu v menšině.
0: Jak to?
1: No se svým jedným manželem a se dvěma dětma.
0: Tak to se dá lehce napravit, ne?
2: To se dá, pořídíš si třetí a je to vyřešené.
0: No tak jako musíš mít nějakého putovního ještě...
1: Nebo ženu přivedu, polyamorie, nebo jak se mu říká teď? Je moderní, no. Je to polyamorie? No to chtěli... Nevyhrát, je to tak, polyamorie.
2: Ale projeď manželovi diář, třeba už to doma máte, ani o tom nevíš.
1: To je pravda. Třeba už jsem úplně jako, nejsem žádná konzerva, třeba jedu už jako s novou dobou.
0: O vás, o obou, já si myslím, že vy jste věrný ženy. To je lichotka, co?
2: Jste, úplně se mi tady dere slza do pravého.
0: Ne, že jste to, abych to genderově správně řekl, držačky. Nebo držákyně. Nebo
1: držákyně?
0: Když někdo držák a drží ten vztah, jako, tak to si myslím,
1: tak
0: že...
1: Tak je držák prostě, no.
0: No ne, a ty jsi držačka. Tady chceš, aby socioložka nás tady kritizovala.
1: Tak pak jsem tvoje hostka teďka.
0: Hostka. Hostka, to je taky pro mě... Tak je nepochopitelný, že zrovna na těch médiích veřejné služby toto jako probublá, že to někdo vypustí z huby. V tom newsroomu, to je pořad, který strašně lže a dělají úplně katastrofální novináři. No. Hostkou newsroomu byla paní doktorka Tata. Se říká, ty, jak to může vypustit z huby?
1: To je ten pořad, mám ráda, já tam občas vystupuji.
0: Já
1: vždycky, když změním jakoby zaměstnavatele, jsem třeba na Barandov, nebo jsem se vrátila do rozhlasu, nebo jsem nastoupila na XTV, tak jsem tam vždycky byla.
0: No, to, že jsi nastoupila na XTV, z toho byla reportáž, za kterou se nám omluvil Newsroom, nevím, co víš. A oni ještě opravdu, samozřejmě sráči, oni odvedou hroznou práci a pak se omluví dopisem, který tady máme zarámovaný. Ale oni se mají omluvit na ten obraz. Udělali jsme takovou chybu, takovou, oni jsou to hrozní amatéři a ještě navíc jako pod tlakem. Já dokonce mám takový nehezký podezření, že toto je jeden z pořadů, kdy ten Dvořák ukazoval, toho mi potřeba, tady je potřeba zvednout prst a tak. A, no tak to, ale byla jste, já jsem tam taky byl několik.
2: Ale zase, hele, berte to tak, že prostě tento pořad z vás udělal investigativce. Já do dneška cítím tak pěkný, hřejivý pocit tady zhruba v těchto místech, když si vzpomenu na to, jak jste se tam procházel po té chatové kolonii, tam nikde nikdo, jo. Tam najednou pes. Nějaká roura z vokapu a to bylo ono, adresa.
0: To byl
1: pes, ne?
2: No, místo
0: to
2: schránky, roura z vokapu.
0: Ten pes, jak se to jmenuje, štěkací, nebo jak to je, hlídací. A poschopná tady paní redaktorka z Českého rozhlasu, z České televize, která prostě neuměla sformulovat větu souvislou.
2: Tak když jste na České televizi, tak už to nepotřebuje.
0: No nepotřebuje, no jasně, Bůh ví, koho to byla Milenka, nebo já něco, jo, to je jedno už. Ale přijela mě stavět do latě. A to vás urazí, když vás přijde kaučovat někdo, kdo umí hovno. A to je bohužel...
1: Píp.
0: Tento případ. No a my jsme potom tam se jeli podívat a my jsme si to zadali Ústav nezávislé žurnalistiky přece a nás to vedlo, my jsme byli s Bohdanem, myslím, nebo jak to bylo, a nás to vedlo do jakýchsi strašných, prostě do polí, do zahrádkových, tak jsme se tam podívali.
2: Za pátou chatou doleva, u prvního dubu doprava.
0: A ještě tam nějaký pán nám řekl jako, no to oni tady mají takovou něco takový. No jo, děti. No a teď mi ještě řekněte, děvčata, vy tak jako Alex potrženo sešteno někdy dělá, že? A paní Karol je tam respondentkou. Jak vám to jako šlo dohromady? To je první natáčení, u kterého jsem nebyl.
2: No, my jsme zatím měli jenom jedno a já myslím, že je dobrý. Já si myslím, že se nám to líbilo spolu. Jste, no.
0: Protože já jsem čekal, že byste, paní Karol, aspoň pro formu poslala SMS-ku. No, není to jako s váma, ale dobrý. No. Ale vy jste vůbec nic, vy jste se tím promlčela. No. Vy jste jak ta Lančánová.
2: Tak já totiž vím, co vy jste za bazilíška, vy byste s tou SMS-kou uháněl za Alex. Hned bys, podívej se, co mi poslala. Už bychom no si nikdy spolu nezatočili. No, to právě, to bychom si spolu nezatočili.
1: Další natáčení.
0: Jo. Ale mělo to výborný ohlasy a měl jsem pocit, že to lidi bavilo. Teda z toho, co psal.
2: Tak samozřejmě, že jste mi tam chyběl. Jo, to jako, a říkám to před tebou.
1: Jasně.
2: Bereš to ode mě, jo. No, ale tak změna je život.
1: A nepřijdeš někdy ty komentovat?
0: Tak nikdo to po mně nechce. A když jsem tak...
1: Teď to bude, bych chci.
0: No, ty tady nejseš rukovoditel, jo. Ale když jsem to na poradě soudruhu vedoucímu tak jako ťuknul, tak poprvé dělá, že to neslyší. On má takový styl. Když po druhé dělá tak, že to neslyší a po třetí řekne, myslím, že to není dobrý. A předstírá, že mu zazvonil telefon. Takže to je taková jako... Zatím, ale... Chtěl bych si to samozřejmě zkusit, abych tam seděl na židličce velké paní Karol. No.
2: Tak to je židlička velkého pana Šmuclera, velkého pana Holce, pana
0: Ale
2: Plesla,
0: paní Karol, já bych chtěl, aby i moje prdel mě nechala otisk na této legendární...
1: Kde sedí Václav Klaus, Miloš Zeman, přesně, ne, Miloš Zeman sedí na svém, to je pravda.
2: To už ale není židle. No, tu, o který mluvíte, to já jsem si před Vánocema vzala ze stejných důvodů domů, teď je tam jiná.
0: Je tam jiná? Je tam nějaká lepší?
2: Ne, úplně stejná, aby to nikdo nepoznal.
0: Jo, takhle, doma.
1: Jako ve studiu?
2: No jasně.
1: Opravdu. Máme studio tady za sebou.
2: Já jsem si vzala do kabelky, když jsem tady nocovala, víš? Proč si myslíte, že jsem tam chtěla být celou noc zavřená?
0: Já nevím, jestli to víš, ale když byl ten dlouhý stream před pár týdny, tak paní Karol na povojensku na matraci nafukovacího typu ložírovala tady vedle studiu.
1: Já to vím, protože jsem také byla povolána na stream a když jsem sem přišla, tak jsem viděla tam před stolem důkladně, uhledně složené lůžko.
0: No ale rozumíš, nemáš ještě ty hvězdný maníry, protože opravdová hvězda řekne, že chce mít zajištěn odpočinek, karavan, všechno, stravu.
2: Já mám své vlastní studio.
0: A to paní Karol si všechno nariktovala, bylo jí to splněno. Děvčata, řekněte mě ještě, co... Děvčata, to je hezký, že?
2: No.
0: Teď, co ten nový rok, co tak byste si ode mě přáli do toho nového roku?
1: Od tebe.
2: iPhone.
1: Ani ne, no abys byl na nás hodný.
0: Na vás nemůže být člověk hodnej, protože vy byste zvlčeli.
1: Myslíš?
0: Nějaká paní mě psala mail po streamu, že já jsem řekl, nevím, co mi to napadlo za kravinu zas, že ti streameři tady, všichni Pikora a Turek a Holec a Stoniková, tak, že jsou takový moje kuřátka.
1: A ty jsi jejich?
0: Kvočna. To jsem neřekl, samozřejmě to se to mělo vyplnout. Paní napsala takhle dlouhý mail, co si to dovoluju, jak můžu o paní Stonikové říct, že je kuřátko.
1: To je hezký, ne?
2: Tak mě to asi tolik neuráží.
0: To kdybych řekl slepice, tomu rozumím. No. Ale kuřátko je roztomilý prostě.
2: Jasně, chocholatý, žlutý, zobáček to má, prasklou z kořápku a tak.
0: Tak jenom jsem si říkal, jestli máte nějaký předsevzetí do nového roku?
1: Nedávám si předsevzetí.
0: Ne? Něco jako... Já mám hodně letos předsevzetí.
2: Třeba? Jo, tak jaký?
0: No, přestanu kouřit asi.
1: Mm-hmm. Asi. Aby ti to neublížilo ve výsledku. Jsi postupně.
0: Máš, no to právě mě říkají lékaři, že ostrým stříhem se to musí. A teď si kupuju do zásoby hodně cigaret, protože říkají, no až ti dojdou cigarety, už si další nekupuji. Takže jsem včera u benzínky si koupil ještě pro jistotu karton, ale už si jinej nekoupím. A tak to chci zkusit a musím i zubnout. Já jsem zubnul tak 12 kilo za letošní rok, kdyby se mi zase podařilo 12 kilo. To vidíte, že se ztrácím vyložení.
2: Vidím právě, vám chci jako vyčinit za to, že to, co vy jste schodil, tak já jsem nabrala. Že
1: ne,
2: už máme tak jako tu symbiózu mezi sebou, že u vás to jde přímá úměra.
0: Vy jako zrajete a Mám pocit, že jste v obličeji jako mírně pohublá.
2: Ale prosím vás.
0: Od té jablkové soutěže.
1: Já se asi vzdálím.
0: No a v tak osobním životě, kdybyste si přáli něco, svěřte se Strejdovi.
2: Hele, svěř se Strejdovi první.
1: Já bych Strejdovi přála, aby se vlastně v tom osobním životě vůbec nic nezměnilo.
0: Nezměnilo, že? Mm-hmm.
1: A ten diář radši projíždět nebudu, aby se nic nezměnilo.
0: No právě. Paní Karol, no. Řekněte něco nakonec.
2: No, já bych si Strejdo přála, aby to taky... aby to taky všechno bylo stejný, jako to je. A přála bych si, aby ty úspěchy, kterých jsme jako XTV a Xaver Live v tomhle roce dosáhli, tak v tom příštím, aby jsme to zase posunuli dál. Protože, jak říkal Dušan Jasánek, malý je jen ten, kdo má malý cíl.
0: Kdo má jen malý
2: cíl. My musíme mít velké cíle, Strejdo.
1: A my máme.
0: 6. dubna, kdo ještě nemá vstupenky z diváků, měl by si koupit v tom hotelu, já se na to strašně těším.
2: Jo, a máte už vstupenku?
1: Aby tě tam pustili.
0: No. A řekl bych, že to bude zlomový datum.
2: Tam se to všechno zlomí.
0: Se všechno zlomí. No nic, tak
1: těšíme se na to.
0: Jdeme, protože už je to hrozně dlouhý.
1: Co? Jdeme, já jsem se tady zabrala před natáčením ten...
0: Přemýšlím, jestli to nemůžeme nazvat kuřátka.
1: Ten ořech. Jo, jdou k vám kuřátka.
2: Pamatuji si to. Jo, čeče, to už... Hele, kdybyste to teď nezmínili, tak už bych si to ani nevybavila.
0: No. Tak jdeme pracovat.
2: Jdeme.
1: Já myslím, že jíst.
0: Odpočinek. Jdeme jíst.
2: Vidíte jíst, vidíte pracovat, já jdu na vlak. My si to rozdělíme takhle.
3: Posloucháte Rádio Xaver.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumana z hlídacího psa, tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 tisíc dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
4: Tak no, to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald tam zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
4: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásné. krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: Petře, je tady čtvrtek.
1: Je tady čtvrtek, Savre.
0: Je tady čtvrtek náš den.
1: Rybář fotbalový z rady. Takže jste teď jako spodina, plebs jako já. Jsme si kvit.
0: Počkejte, spodina jsem od začátku.
1: A teď jste se tak cítil jako trošku radní, ne? Já že tam, udílíte rady.
0: To jo.
1: A to je konec, ne?
0: Asi to je konec, ale ještě to není jako definitivní.
1: Ne?
0: Zatím jenom vejbor.
1: Aha.
0: Ale to já zastupuji spodinu, to já jsem pozor na to pyšnej.
1: No to jo, to já vím, je to vidět.
0: No jasně, zástupce no. Spodiny.
1: No a teď co teda, teď jako udílíte půl rady, jo, takový, že teď? Tak jako na půl odvolanej, nebo?
0: No ne, tak teď to prošlo nějakým výborem, výbor navrhnul odvolat a teď musí celá sněmovna.
1: A to byl uliční výbor, nebo jaký?
0: To byl uliční výbor, no.
1: Tak ten má
0: nástěkář.
1: Jo, správně.
0: No ne, tak... Pane Olče, to je v pohodě, ale dneska je černý čtvrtek úplně kvůli něčemu jinému.
1: No počkejte, ale já jsem jenom chtěl říct, tak už nebudou chlebíčky tady a tak, ne? Co jste vozil z ČT?
0: Ty už nebudou.
1: Ajajajaja.
0: Chlebíčky máme od pana Tomáše, ale dneska byla horší věc ještě než ten výbor.
1: Jaká?
0: Zub.
1: Jo, je venku nebo?
0: Je venku.
1: Tak to je hurá, ne? Co?
0: Muselo to přijít jednou.
1: To víte, že jo.
0: To byl boží trest.
1: Jo. Modrák to nebyl ve vašem případě?
0: To vůbec. No byl to Modrák právě.
1: Modrák.
0: No.
1: Já jsem myslel Moudrák, ale...
0: No já vím, ale Modrák, to je ten poslední?
1: Jo.
0: Tak to byl Modrák.
1: Jo.
0: Škoda, že jsem ho nevzal s sebou, mohl jsem vám ho věnovat.
1: Není potřeba.
0: Ne?
1: Ne, to si nechte jako artefakt domů nějaký.
0: No dobře, no. No ale pane Holče, já teda nechci panikařit, ale ono se to blíží. Blíží to? Se to, no co? Zítra touto dobou už se volí.
1: Ježiš, no jo.
0: Volby
1: jo.
0: Do Evropského parlamentu. No tak já teď jsem úplně bezradný, protože sleduju, co se děje. Teď vidím ten obří hon na toho Filipa Turka. A jak se teda předhání všichni, co kdo řekne, co kdo zaleže. A já vám nevím, co mám dělat.
1: Já vím, Xavere. Co já mám dělat?
0: No, pojdejte.
1: Já jsem prozřel.
0: Vy jste
1: Vidíte
0: se napravil?
1: Na já jsem se napravil. Podívejte se na mě pořádně. Vidíte to, ne?
0: No, tak jste opálený teď přes víkend. Jak jste byl na
1: já
0: tu Majorce?
1: Já jsem nasál Xavere správný narrativy konečně.
0: Jo tak.
1: Já jsem si díval na tu debatu Filipa Turka s paní Blbuší. A
0: vy nemáte úctu k ženám a to se
1: nemám,
0: vám...
1: Nemám, a já teď budu suplovat Filipa Turka, to je ta paní, co je kvalitně blbá. No to říkal Filip Turek, někde to napsal, bohužel se bál to potvrdit v televizi, tak já to potvrdím za něj.
0: A já jsem to neříkám,
1: a já jsem,
0: od začátku.
1: Já jsem viděl, jak ona se, on jí bude brzo 50, ne, no jí 45.
0: Co nevím.
1: Je to tak.
0: Ale ona je mladá.
1: Je mladá, pohledná samozřejmě.
0: Hezká. Nechte to. Pane Hoče, to nesmíme.
1: Dobře. Je mladá, pohledná a je hrozně chytrá. Jak řekl podnikatel teď Zbyněk Paser, je to dutá hlava, ale to se nesmí říkat.
0: Řekl, že dutá, tak nehezky se vyjadřuje o ženách.
1: Dutá.
0: Fakt, jo? No ale
1: já chci dodat, a já jsem se díval na tu debatu. A viděl jsem, jak se uhyňává jako nějaká pubertální to celou dobu. To. I když Filip mluvil o tom, jak mu umřela máma, tak se uhyňávalo skoro ještě víc. A já jsem si řekl tak, a já udělám fialovskou otočku. O 180 stupňů, Xavere, a budu volit Blbuši.
0: Ježišmarja, vy jste takhle až...
1: Takhle jsem se napravil.
0: A čím vás teda paní Nerudová tak jako...
1: Tím chichotáním a tou blbostí. No, na mě to zapůsobilo, Xavere, já nejsem komplikovaný člověk v podstatě.
0: Jo.
1: Na mě to zapůsobilo, chytlo mě to za srdíčko.
0: Přiznejte se, jo. Že se vám líbí jako žena.
1: Strašně.
0: A jsme doma.
1: Já jsem to nemohl vydržet,
0: Volí Xavere, se
1: je to tak, víte, že předtím jsem měl MPAčko. Nemohl jsem vydejchat ten její úspěch a tu pohlednost a to, a teď jsem přešel na Blbuši. A vidíte? Vy končíte v radě a já jsem konečně na správném břehu.
0: Já držím pozice.
1: To je trapný. Jsi zpátečník.
0: Ne.
1: Napravte se.
0: Já vím, mě tam kandiduje kamarád, takže já ho budu volit a kroužkovat. Takže pro mě je to jednoduchý.
1: Luděk Niedermayer?
0: Kamarád. Ne, můj pan doktor Kno.
1: No jo, to je nedobrý, bývalý velvyslanec. Ten by tam měl sedět.
0: A to je, já si právě říkám, že ta osobní věc, kterou zažijete s ním, znáte ho, tak mohodím hlas. Ale i kdyby, no, kdyby kandidoval za komunisty, to bych měl těžký.
1: Myslím. Oni ale nekandidujou, víte? Vlastně komunisti nekandidujou.
0: Jak to?
1: No tak stačilo, kandidátka paní... vedená šéfkou komunistů, ale není kandidátka Kačera. Komunistů. Je tam, v podstatě ona to vede, ale za ní nejsou komunisti, že jo?
0: A kdo
1: za si tu ironii, dítě tam Ondřej dostal, bývalý pirát.
0: On je což pirát?
1: Jsou, no jasně, což jsou vlastně novodobí.
0: Tak to je fialovská otočka.
1: To je fialovská otočka, to je fialův blafák, se vede.
0: No ale já jsem ho slyšel někde mluvit, toho pana Dostála, a mně to přišlo jako dobrý.
1: On se napravil jako já?
0: No, ale vy jste se napravil...
1: Trošku jiným směrem.
0: No vy jste se napravil úplně jako do
1: mě to strhlo, Xavere. To byl fičák šarmu prostě, blondětýho a já jsem nevodolal, no tak...
0: Pane Holče, v této zemi žije jenom jeden jediný člověk, který volí rozumem. A to jsem já. Jinak všichni volíte emocema. A to, že nakonec vy vás pohltí ten bezbřehý intelekt, ta krása, když se snoubí s tou chytrostí a v podobě paní Nerudové, to bylo od začátku jasný, že vy tomu propadnete, já si nemůžu pomoct.
1: Vy jste, Xavere, kdysi v reflexu říkali tak, nech to na sebe působit a uvidíš. Já to na sebe nechal působit, hele, a vidíte.
0: No tak já vám teda poradím nějakou jinou, jestli musíte takhle v tom mít tu emoci.
1: No druhá jediná je Miroslava Němcová, ta nekandiduje. Tam je podobný šarm, krásy, mladosti, pohlednosti a dutosti, ale a ta
0: paní,
1: nekandiduje.
0: Paní Wolfová nekandiduje.
1: Paní Wolfová, která?
0: No, co byla s paní Bobošíkou, to je taky jako šarmantní žena.
1: Je, ale já myslím, že ne.
0: Já ji pořád vidím, já si občas pouštím to video, jako musím říct, že mě mnohýma věcma sympatická. Ale co mě baví, na YouTube někde, když projíždí autobusem, který Martin Michal řídí a sedí tam paní Bobošíková a paní Wolfová a mluví do toho mikrofonu. Dnes na náměstí v Benešově vám řekneme program a teď nevím, které strany.
1: Tam jich bylo víc, že jo, zajímá.
0: No to je jedno. A je to takový jako, já si pamatuju totiž z dětství, podobný tón, ono když je to z toho amplionu, tak ono to vždycky podobný tón, tam se neubráníte, jo. A čistírna peří přijela a vykupujeme staré peří a mně to tak trošku přijde a vlastně si říkám, že je na tom sympatický, co všechno jsou ti lidi ochotní udělat pro kampaň.
1: Počkejte, nesmějte se, no je to pravda a já mám podobnou v paměti zážitek a vzpomínku, protože když Bobo kandidovala do Senátu, tak jezdili spolu a ona kandidovala tady někde jakoby ve středních Čechách v takovým volebním obdobu, kde to vypadalo jako když tam někdo schodil atomovku. Tragédie. A já jsem tam někde na ně čekal v nějaký zaflusaný herně, ve všední den, přes den úplně. Jo, tam postávalo pár chlapíků s pivem a tak.
0: Proč jsem na ně čekal?
1: No, protože jeli kampaň, ne? Já jsem tam byl za reflex. Jako,
0: jo, vy jste chtěl udělat reportáž
1: objektivní. Já jsem dělal, jo, a pojď objektivní ani ne, tak to nepodeřívejte mě z nějakých kravin, ale. A najednou přijeli tyhle ty dvě, nesli buchty a přišli do té herny a říkali, tak jsme tady s těma buchtama, my jsme dvě buchty, ha. A počkejte, já se mu nesměju, protože oni jeli poctivou kampaň. Oni fakt prolezli každou zaflusanou díru.
0: Pane Holče, jestli ty buchty byly kvalitní a byly třeba s povidlíčkem,
1: jak se bude možná doma ještě nějakou mám, tak bych vám
0: ale
1: příště přivezl.
0: Zase to zesměšňujte. Ne, tak tomu...
1: Počkejte, já jsem je fakt obdivoval, hlavně Bobo, že prolezla prostě každý místo toho volebního obvodu.
0: No, a víte co, to je vždycky skvělý sledovat, co všechno před těma volbama. Vlastně můj pan doktor Kno dokonce dělal klobásy.
1: Jo.
0: Mistra Málka na kanále měl na hlavě takový ten, tu bílou síťku, aby byla hygiena, plášť a dělal klobásy podle receptu svého dědečka, do kterých dával, považte pane Holče, majoránku.
1: No to je výraz náhodně, no, ale počkejte, to je příprava.
0: Klobásu, majoránku?
1: No, Dobře, ale to je příprava, víte na co? Na legislativní proces. Víte, co se říká? No, že tvorba zákonů připomíná, když děláte klobásy. Narvete do toho všechno, pak to zamotáte do toho a je to.
0: Tak to
1: do
0: bude.
1: Střívka. No, tak
0: no, ale
1: připravuje.
0: Podívejte se, jak je zodpovědný.
1: Jo.
0: No tak to já beru tohleto. Hmm? A když byly poslední parlamentní volby, myslím, tuším, máte jedno, nějaký volby předchozí, tak ZAO chodil v nejrůznějších převlecích. A měl na Facebooku jako milion, tu byl za klauna a tu byl převlečený za
1: něco. Tak za klauna je většinou času, počkej, ne?
0: Tu byl na traktoru, tu vyráběl korálky v nějaké fabrice.
1: No počkej, ty korálky si pamatuju, jo.
0: A to je super vlastně, protože oni, vy vidíte, jak ti lidi na to nemají grif. To je, jak když si ten... Předseda vlády, on je ten pan Fiala, ne? Ještě pořád?
1: Jo, já si myslím, že ne. Hele,
0: ne.
1: Mediální... Český ne. Ukrajinský jo, ale český ne. Tam už je prý někdo jiný.
0: Oni taky navrhli odvolání ho dneska
1: jo,
0: na to výbor.
1: Jo. Uliční výbor stejnej se usnesl.
0: Jak tam seděl někde v té Indii u toho kolovrátku, nebo co to bylo?
1: A střádal tam lži?
0: A jak vidíte, že to je prostě, jak když Sobotka, subalterní úředník Sobotka, který neřekne nikdy sprostý slovo, napsal na Facebook vyjebat.
1: To se utrhnul nechutně fakt. Co?
0: Ale jak to
1: Slávek.
0: K tomu člověku nesedí, jak je to jako...
1: A to byl skoro jak ten krunýř, ne? Kolem krku.
0: A teď si představte, že ZAO seděl najednou na traktoru a je to, vypadalo to tak, jak kdyby mě narvali do Formule 1. Každý na první pohled vidí, že tam nepatří. Že to prostě nejde.
1: Ne, ale... Zeptejte se Filipa. Že byste možná to mohl zkusit.
0: Filipa...
1: Turka.
0: Turka?
1: No ten jezdí ve Formuli, nějaký tý nižší.
0: On jezdí ve Formuli?
1: Je, no,
0: to
1: závodil.
0: Já si myslím, že on má nějaký starý...
1: On to ve vás ještě, no kdysi, když byl mladý, tak závodil.
0: No tak...
1: On, počkejte, on to ve vás ještě neviděl, ten potenciál?
0: No formulovej? Já ho právě nemám, formulovej.
1: Nepodceňoval bych se jako blbuše.
0: Ale tak to není žádný podceňování, no někam nepatřím. A mě toto vlastně přišlo, ale to nebyl jenom ZAO, aby jsme mu nekřivdili, kde kdo byl ochoten dělat cokoliv. Jo. A všimněte si, když se, jo, když Fiala si vzal ty pytlíky na boty a šel se podívat na ty kravičky, on patří do univerzitní knihovny, ale ne mezi kravičky. Rozumíte? A to je z toho tak cítit na první pohled, že to je vždycky strašná legrace.
1: Ale zase na druhou stranu. Zůstane tady po něm zkáza za ty 4 roky po Fialovi. Ale vemte si ty dvě věci velký po něm zůstanou tady navždy. Nutella a ty pytlíky přes ty holinky.
0: No to jo, ale nemáte pravdu, že po něm zůstane zkáza, pane Holče, protože já jsem se dozvěděl z televize CNN Prima, že napravil všechno, co ta vláda Babišova způsobila. Že napravil všechno, co pokazili. Že to všechno narovnal.
1: No, on to napravil, ale on je, Nutella je pomílený. On to napravil nesprávným směrem. Inflaci vytáh nahoru, ekonomický růst vytáh dolů.
0: No ale řekl mu někdo, že má inflaci táhnout dolů?
1: Neřek.
0: No tak.
1: Protože pak se mu radí ten Štěpán Křeček.
0: A Štěpán je dobrý.
1: To je super. Štěpán Křeček je super.
0: No já mám rád.
1: Ten nám radí jezdit nakupovat do Polska.
0: No proč ne?
1: Zdeněk Boraj ho miluje.
0: Jo?
1: No, protože on říkal, tak já začnu jezdit teda nakupovat pro restaurace do té Biedronky. To bude dobrý.
0: Co to je Biedronky?
1: No, to je tam ta tržnice.
0: Kde je tam?
1: V Polsku, v pohraničí.
0: Biedronka?
1: Ne? Biedronka.
0: A tam se jezdí nakupovat?
1: Tam jezdí nakupovat i prezident náš, Xavere, rozvědčí.
0: Ne.
1: No, jas. To tak.
0: No, jste já tam nejezdím.
1: Jste neznali, vy nemůžete volit vůbec. Já vám odeberu volební právo, Xavere.
0: No, tak to...
1: Už je možná odebraný, ne?
0: Možná ten výbor dneska. Pozor.
1: Jo. Já ho nemám, já jsem říkal, mě nepřišly volební lístky.
0: No tak, vy jste jasný, ale pane Horči, já jsem teda úplně jako zakopaný někde v minulosti. Já jsem ještě nebyl nakupovat v Polsku. A co se tam tak kupuje?
1: Já tam nebyl taky. No všechno, co tady akorát levněji, no zhruba tak.
0: Třeba to tak.
1: Třeba. Ty hlavně si myslím.
0: Jo. A vajíčka ne?
1: Tak vajíčka vy to máte domácí, ne?
0: Vajíčka mám domácí, no. Ale jenom virtuální. Ale slyšel jsem, včera říkal pan právě Fiala a mě to počkejte, taky oslovilo.
1: Počkejte, on to nějak nakecal teda hodně.
0: No, já jsem se, pane Holče, v noci, prvně jsem se díval na váš stream, no a pak jsem se díval na ten, jak byli na primě CNN
1: jo.
0: Z Babišák. Aha. A on tam říkal, pan Fiala, což mě potěšilo, musím říct, fakt mě to potěšilo, že v naší zemi jdou ceny potravin dolů.
1: Zatímco zdražujou v podstatě.
0: No ne, tak asi všude jinde já mám asi špatný, jako mám, víte, smůlu na blbý obchody.
1: Máte.
0: Protože máte. To, co jako stálo 30 korun, stojí 90, tam, kde já nakupuju, a já tam dneska vletím. Protože on říkal, že ceny jdou dolů,
1: jo.
0: Že ceny energie jdou dolů, že to všechno, a že to není pravda, takže já, pane Holče...
1: Jak to zakončil tu debatu? Přišel psychiatr a s pomocníkama vysvobodili ho z toho? Jak to skončilo?
0: Ne, byl tam jeden moment na té debatě, já vidím, že jste to neviděl. A to
1: já jsem
0: to...
1: vysílal.
0: No jo, vy jste vysílal. A to bylo, že ti příznivci pana Fialy, jak je měl v publiku, zjevně měli pokyn, to bylo naprosto čitelný, že se mají Babišovi smát. Mm-hmm. Takže oni neustále jako hromadně jako vypukli ve smích. Jo.
1: A to je teď nějak, jenom počkejte, ale... s tou blbuší, oni mají teda v tom vládním táboře, furt se jako budou hýhňat teď, jo?
0: No, takhle, já vám to musím vysvětlit. První okamžik je, protože ta kamera to zabírala, protože publikum bylo za tou paní Tománkovou, ten moderátor. Mm-hmm. A někdo to umí zahrát, že se směje, ale někdo dělá...
1: No ale počkejte, paní Blbuše, ne, ta se směje moc hezky a
0: přímě. Ale tam nebyla paní Danuše. Aha. Danuše. Tam nebyla, to bylo jenom tady ty dva tábory. Ale bylo to dobrý, protože ten efekt to mělo. Protože z toho Babiše trošku dělali vola. Jo. Takže on řekl cokoliv, tak oni se jako začali smát.
1: A počkejte, nebyla to ve skutečnosti komedie nějaká? Nedávali komedii? Nebo?
0: Ne, no tak těm příznivcům Petra Fialy to přišlo směšné.
1: No mě tak, mě to připadá jako nějaká dobrá dítlovská komedie nebo něco.
0: No.
1: Tak to vyprávíte.
0: Neviděl jste to? Tak neviděl. Se na to podívejte. No ale...
1: No to ne, Xavre.
0: A byli, cítil jsem oba dva nervózní 50 na 50, tam jako to bylo... Jo? A když byla paní Danuše...
1: Já počkejte, já řeknu, tak jdu to hlavka jí budu říkat.
0: Ale řekněte, jak chcete, to je váš problém. Až vás budou popotahovat v poslanecké sněmovně za to, že nemáte kladný vztah k ženám...
1: No já nejsem v poslanecké sněmovně, takže všichni, mě popotahovat nebudou.
0: To oni tam všichni mají, to oni tam fetujou. Pak to takhle dopadá.
1: Pak mají kladný vztah ke všemu,
0: pak mají kladný vztah ke všemu. A já to prostě musím říct... Tam byl Filip Turek víc nervózní než paní Nerudová Danuše účetní. Víte, že ona je účetní?
1: Ale to no, je vlastně dobrý... ona si vede to účetnictví za ty koňolampy a za to, ne?
0: No tak to, víte, to musíte někde vést, to je spousta peněz.
1: Ale, Xavere, zapomeňme na debaty, ne, jsou k ničemu. No, musíme...
0: Ale o čem mě to baví docela.
1: Jo, já to vidím, ale jsou volby, ne, důležitý.
0: No. A vy volíte paní Danuši, tak co?
1: Ne, musíme prostě volit dezoláty, nedemokraty, extremisty a populisty. Ksare.
0: A pro ruský šváby.
1: A pro ruský šváby. Hlavně musíme dostat Fialovce od moci.
0: Což teď se asi nepovede.
1: Jo,
0: já si myslím...
1: Může to být nákrok.
0: Pane Holče, můžu říct něco vážného?
1: No tak, zkuste.
0: Kdo se dívá na Wilsonku? Tak já si neumím představit, že jediný z našich diváků by volil cokoliv z pětikolky.
1: Podívejte, to nemůže vědět. A mohli jí volit třeba v posledních volbách, když třeba doufali v nějakou změnu.
0: A jestli těm lidem prostě, jestli jim brání to, že jsou to malé strany a že se tam třeba nedostanou, tak ať udělají to, co nakonec způsobila naše oblíbená ODSka, nahnala nás do náruče Babišovi, tak se nedá nic dělat. Mm. A my tady apelujeme na rozum těch lidí.
1: Jo.
0: Zítra jo. A pozítří.
1: Nikoho z Fialovců, a když máte dilema, tak prostě ANO se tam dostane určitě a bude mít asi nejpočetnější Euroklub.
0: No. No. A kdo za to může, pane Holče?
1: Profesor!
0: Kdo nás vehnal do náruče?
1: Profesor, Xavre, profesor.
0: Tak, My jsme celý život zodpovědně volili ODS.
1: Hodnotově.
0: Já teda zcela bezhodnotově.
1: Jo, no tak jste bezhodnotový
0: člověk. Já jenom
1: člověk.
0: S vírou, že je to pravicová strana, že něco a teď prostě nás nutěj. Už minule jsem jim nedal hlas, jo. Abych já dával třetinu svého hlasu Jurečkovi. A Pekarové. Jsem se zblázil. A s úctou k ženám říkáme, že paní Pekarová prostě podle mě není moc chytrá a...
1: Je to dutoplavka, chcete.
0: To já neříkám, to já neříkám,
1: to říct,
0: já,
1: protože
0: můj názor je takový...
1: Na mě poslanecká sněmovna ani její uliční výbory nemůžou.
0: Tak na mě už vlastně taky ne. Vidíte.
1: Tak vidíte.
0: Ne, to je jedno, ale já tomu věřím a ať už si vyberou kohokoliv, Konečnou, Rajchla, Turka, co tam ještě, Svobodný,
1: ano,
0: SPD, ano, všechno schvalujeme.
1: Všechno dobrý.
0: Ale pětikolka je to potřeba zastavit a nechat se.
1: Zastavit pěti demolici.
0: No, a protože, pane Holče, já vám řeknu pravdu, já jsem...
1: No, když jsme v přístavu pravdy, tak co jiného byste tady mohl říkat?
0: No, tak jsme v přístavu pravdy, ale zároveň jsme mezi svojí spodinou.
1: Jo. No, ale to je pravdomluvná.
0: Vážení spodináři.
1: Jo. Jo.
0: Jak říkala ta paní Vašáriová, fašisti, spodina, co si ti lidi o sobě myslej, pane Holče? No,
1: že volej podle svého názoru, co? Já nevím, co si to vůbec dovolili.
0: Ti Slováci, myslíte?
1: No,
0: no.
1: Já to nechápu vůbec.
0: Podívejte, já si myslím, že to totiž všechno vystihnul ten Orbán.
1: No tak ten proto má dár.
0: Kdybyste se podíval na ten rozhovor s Orbánem, už jste ho viděl? Hmm? Tak on to tam, on těmhle těm lidem Fialu a Pekarovou takhle vzal za ušiska a takhle je protáhl špínečkou. Protože on tam normálně říká, pane Holče, oni se k nám nechovají partnersky, ponižovali, pomlouvali, vyhrožovali, vydírali, tak nám všechno říká ten Orbán. A my jsme dělali, že to neslyšíme, protože myslíme na budoucnost.
1: Jo, to je.
0: To je forma.
1: Jo.
0: A i myslíte, že se zastydili tady ti dva? Mě by fakt zajímalo, jestli třeba se...
1: Ksavre, mě včera někdo napsal super věc do streamu, nějaký citát Sigmunda Freuda. Že vlastně ty nejblbější lidi mají nejmenší schopnost hanby. Takže představte si asi, jak by se tyhle, ty, co jste jmenoval, mohli stydět někdy.
0: Já nevím.
1: No?
0: Tak oni se tam, pane Holče, já vám řeknu, jak to tam je.
1: Kde?
0: Tuším, spekuluju.
1: Počkejte, kde?
0: V té sněmovně. Jo. Pekarová má kousek od kanceláře, to drogový doupě, to víte. A ona řekne, Peťko, pojď. Zalezou spolu na toaletu, pak je slyšet ťukání, jak se dělají ty...
1: Ladičky.
0: Pak to tam proběhne a je to všechno zametené. Já si to takhle představuju. Vždyť to ochranka nám to potvrdila.
1: No ale někdo to tam občas zamete blbě, ne? Teda, že to našli.
0: No tak ono, když já, každý den to tam jedete...
1: Já to nechápu, ten Redl, on to neumí uklidit po nich, nebo?
0: Tak Redl to asi jenom dodává, protože no, Ferry... Tak... Byl hlavní dodavatel.
1: Jo, tak Ferry, ten má teď dodávky úplně jiný.
0: Dobře, ale někdo musí nastoupit místo něho. Nemůžou být prodlevy, pane Holče. Jako jet se musí.
1: To jo.
0: No. Takže, ale je to strašná ostuda té Pekarové a jako šéfky toho ansámblu, že se tam fetuje hnus.
1: A tak zase, Xavre, když máte 300 litrů měsíčně, jste dutej, vlastně nevíte, co s tím.
0: A to
1: co
0: ona,
1: máte dělat?
0: To ona bude vědět, co s tím, ale že to dovolí prostě, že je to možný.
1: Ksavere, ta tam jenom opatruje vlajku Evropské unie, co myslíte, že dělá jinýho?
0: Já vím, ale tak to občanům připomínáme.
1: To jo.
0: To je jako, je důležitý.
1: Já doufám, že to nešlípou z té unijní vlajky teda.
0: Víš, no to by bylo, pane.
1: To bylo strašný, abych to nepřežil asi.
0: No a pak je ještě druhá věc. já mám pocit, že se nějak zapomíná na to, když jsme u toho u té šňupačky, že tady byl nějaký dozimetr.
1: Nebyl.
0: No, tady byl dozimetr.
1: Počkejte, ne.
0: Pane Holče.
1: Ne. Tak počkejte, ten se... Nechcete říct, že se týká snad Víta Rakušana nějak?
0: No, samozřejmě.
1: No, to ani náhodou.
0: Jak to?
1: No, ten o tom nevěděl vůbec.
0: Ten to Redla vůbec nezná.
1: Redla nezná vůbec. Mm-hmm. To neříkejte.
0: No, a kdo tam teda byl v tom dozimetru?
1: Nikdo.
0: Jo. Takže oni fetujou ještě, aby na ten fet měli, tak rozkrádají dopravní podnik a bůh ví co ještě jinýho. Musíme to říct, je teď je před volbama,
1: ale
0: musíme připomínáme
1: vážně. Ale vy jste zmínil dopravní podnik, rozkrádají, ale tam jich sabere nějakým zázrakem pořád peněz přebytek. Dneska jsem se dočet, víte co? Že šéf dopravního podniku, generál Vitovský, bude mít nejspíš měsíčně 750 000 plat.
0: To
1: se dotahuje na nás dva tady, ne?
0: To je od paní Vitovské z České televize Partner.
1: Je to, já myslím, že chce říct, že to přeposílá nějak. Nebo...
0: Ne. To je, nebo manžel dokonce.
1: No.
0: Manžel.
1: Já nevím, jestli současně nebo bývalý, to je jedno, ale...
0: Tam se to mění, to tak samozřejmě, nehraje. Každý den, pane Holče, ale... nebuďte zase takový cimprlik.
1: No já nechci být...
0: Když vám cirkulárka uřízne prst, tak nevíte, který to byl...
1: Počkejte, já jsem moderní člověk.
0: No tak
1: co mi to podsouváte?
0: No, jenom abyste to nespochybňoval. Takže, jako to je dobrá... Jako 750 000?
1: No měsíčně, jo. Měsíčně, ne, denně.
0: Ale to nemá nikdo, to nemá ani ČES.
1: Hlavně. No počkejte, v ČESu, tak ten má xkrát víc, to zase, no jasně, jak ten si vydělá třeba 40 mega ročně, ale...
0: Fakt?
1: No, ten se blíží k vám, tak do vaší ligy, ne?
0: No tak trošku, no. Už mě maličko mě přesahuje.
1: Jak říkám, bezporu teď už se dotahujeme na ano, co? No ale tak mě to potěšilo, že v tom dopravním podniku na tohle prachy jsou.
0: No tak, aby tam nebylo na kousek fetu pro stan.
1: Jasný.
0: A pro ty jejich parťáky. A já bych ani nepřipomínal, jakými všemi otvory oni si to tam teda dávali.
1: To jim to necháme jim, ne?
0: No ale ty jsem nevěděl, že to funguje, pane Holče.
1: Já taky ne, ale já to nechám jim, ať si užijou.
0: Dobrý, no, tak toto je potřeba, no.
1: Zase nemáte trošku, nepoličťujete tak to trochu
0: Vítka,
1: co? On nějak vypadá dost strašidelně, ne, ty s těma očima, jak taky furt lže o tom migračním paktu a to. Tak tohle tak poličťuje, ne, že se má nějakou partu, která se to umí udělat docela hezký, ne?
0: Ano, to bych řekl,
1: to si myslím, že pozitivní.
0: Pane Vlče, jedna z věcí, která mě včera jako zaujala u toho pana předsedy Fialy, Babiš ho tam...
1: A on je teda čeho předseda furt?
0: No on je občanské demokratické strany.
1: Tam furt to jo, ještě jo. Premiérem to očividně není.
0: Je taky.
1: A který země, musíte říct.
0: Řekl, že každý, já vám řeknu zásadní věci. Za prvního tam Babiš nechutně napadl. Nechutně, ale úplně nechutně.
1: Jo, co udělal?
0: Víte, co mu řekl? Že zvyšuje daně.
1: To není pravda.
0: To není žádná
1: to není pravda. Tak to je lež, ale.
0: Co ten Babiš si dovolí?
1: To je lež.
0: Prosím vás, já teď mám s námi, kteří za nemovitost svoji platili 1200 korun a platí přesně...
1: Co známý, Xavre, tady jeden sedí s váma. Mně teď přišla taky nová daň, taky jsem jí zaplatil do posledního května.
0: Jenom solte, pane Holče.
1: A s velkou láskou k Fialovi. Protože jsem si řekl, Ježíšmarja...
0: Počkejte, co to je nová daň? Ti moji známí měli přesně o nulu víc. Přesně
1: no ano, no, nová výše daně. No, daň z nemovitosti. No bylo to asi 2,5x vyšší.
0: Aje, to už peněz. No ale ono tam kvůli tomu...
1: A to není zvýšení.
0: To je korekce drobná.
1: To je, Fiala teď tomu říká, změna struktury daní.
0: Ano.
1: Říkejme
0: ano,
1: tomu takhle.
0: Ano.
1: Co?
0: A on mu tam ještě Babiš řekl, že drahý energie, jaký drahý energie?
1: Co keca, teď máme jenom nejdražší elektřinu v EU.
0: No, přepočtu na kupní sílu. Jinak to není tak hrozný.
1: No ale o to jde, ne? Trošku.
0: O to trošku ne. Ale víte co, proč je ten Babiš tak zlej na něj, když on to myslí dobře?
1: On je populista, ne, prej?
0: No.
1: Nějakej vošklivej.
0: On je spodina asi.
1: To, no tak to, každopádně.
0: A potom, představte si samej závěr, a to už jsem úplně čuměl. Pan Fiala tam řekl, že kdo nechce vyzbrojovat Ukrajinu, tak je buď to proruský, anebo je to vůl debil, který tomu nerozumí.
1: Když... Takhle to řekl hezky?
0: No, řekl to svýma slovama.
1: Je to zní moc profesorsky.
0: No, tak ne? já to říkám jako za spodinu.
1: Jo, tak to jo,
0: ale
1: hezky jste to
0: přivykal. Překládám to do jazyku spodinu.
1: A měl tam Fiala na sobě, měl ty holinky s těma pytlíkama?
0: Ne... Neměl. Měl normálně sáčko.
1: Tak se ušpinil, ne? To se musel ušpinit.
0: No, kdo chce jednat o míru, to tam řekl. Tak je idiot, protože tudy cesta nevede, hrozí druhý Mnichov, říkal.
1: Mnichov. To je německý, nebo?
0: No, ještě nějaký je.
1: Myslím, že v Česku je taky Mnichov.
0: Taky Mnichov, no. Jo.
1: No, v Americe mají taky Mnichov.
0: Představte si, že ten Babiš, co to je za člověka, on řekl, mělo by se začít jednat o míru.
1: No fuj, tady byl, to snad neřek. Počkejte, Xavek, to já řek.
0: Přesám, že to tam řek. Oni všichni, ti debilové, chtějí mír.
1: Byl tam Foltín, dohlížel na to Foltín?
0: Já ho neznám.
1: Novej cenzor?
0: Neznám.
1: Plukovníka neznám?
0: Já jsem tam viděl takovou paní a v první řadě a myslím, že to byla ta manželka toho pana Vondry, ta Vrecionová.
1: A ona není manželka.
0: Ona není manželka?
1: No, tak byla milenka.
0: Nic spolu mají děťátko.
1: No to jo, tak říkám, byla milenka, ale Alexander Vondra je konzervativní člověk, hodnotově, tak si ji nevzal, ne?
0: Počkejte, to není jeho manželka?
1: Ne. Udělali si jenom marketéra spolu, ježišmarja.
0: No tak to zase, počkejte, jestli si udělali marketéra, no, tak to se dá pochopit.
1: Udělali si markeťáka.
0: A on prej ten jejich synek taky visí nějak na penězích.
1: No jenom.
0: Hele.
1: Ksavere, sát se musí, dokud to jde, ne?
0: Ale ne, já v tomto musím, pana Vondru, nebudeme ho kritizovat. On zvýšil populační křivku.
1: A jo?
0: Prostě je jedno, že si udělal děcko s milenkou, paní jeho asi mu to teda odpustila, nebo možná mají společný nějaký tábory.
1: A tak podívejte, on teď dělá tu kampaň, chodí po stopách disentu, tak on je bývalý disident a tam to bylo normální, ne? Protože občas vyšíráte partnerku.
0: Já se bojím, že po té, co předvedl vůči tomu Jandejskovi, že to moc velký disident.
1: No to bylo hodně disidentský, ne?
0: Ne, to bylo Estebas, pane holče. No, ale počkejte, představte si, že ten Fiala včera tam jasně řekl, kdo chcete mír a kdo chcete jednat, tak jste idioti. Je potřeba zbrojit, posílat a já jsem pro. A kdyby se tam na té Ukrajině házelo vajíčkama, tak já platičko pošlu.
1: Jo, Xavere, tak řekněme znovu, je potřeba nevolit Fialu a Fialovce.
0: No ale přece nemůžeme zase volit někoho, kdo chce mír. To je v dnešní době, pane holče, to je hřích?
1: No tak víte, co je štěstí, že volba je pořád ještě tajná, takže nikdo neví, koho budete volit. A vy pak můžete víc z té volební místnosti a říct, já jsem volil Petra Fialu. Co?
0: Já to říkám, koho budu volit, takže ať je

0: prostě říct, že je potřeba válčit, bojovat a aby umírali lidi? Jak Sávere, to může někdo
1: já už
0: říct?
1: Prostě znovu zopakuju, je třeba udělat jedinou věc, dostat Fialovce od moci.
0: Dobře. Ale to vám evropský volby nesplní, pane.
1: Ne, ale to jsou tyhle ty eurovolby jsou prvním referendem a ukážou, jak je na tom Fialova vláda. Tady s těma všem, s tou zkázou ekonomickou v Česku, s tímhletím hnusným válečným štváčtvím, s cenzurou a s nálepkováním lidí, šířením nenávisti ve společnosti. A tak můžu pokračovat, Xavere, dál. No, profesorsky.
0: Já vám řeknu, jak já uvažuju za nás spodinu. Jo. Já si říkám, kdy je větší pravděpodobnost, že tady bude někdo bombardovat Prahu? Když se bude válčit na Ukrajině, budou se do toho ostatní vměšovat, nebo když ustanou boje a začne se jednat?
1: Ksavere,
0: já vím, že to je
1: primitivní. Já mám pocit, že je to jedno, protože Prahu bombarduje hřib v současnosti tak, že se z toho hned tak nevyhrabe.
0: Dobře, ale nemusím chodit do krytu.
1: No některý lidi už tam chodějí. Některý lidi už tam chodějí.
0: No tak jo,
1: a vy nemáte tak daleko do krytu, to vám můžu garantovat.
0: Já vím, no. Já vím. Už je mi to v patách.
1: Jo.
0: Pane Holče, teď je okamžik, kdy vy poděkujete všem, kdo podporují na transparentním účtu tento pořad, anebo XTV, přátelé. Přicházejí tuhé časy, cenzorní a tak, takže já teď budu všude říkat, jestli můžete, a jestli je vám sympatický to, co děláme, tak si kupte třeba premium na XTV a snažte se nám jakkoliv pomoct, protože jsme pod velkým tlakem.
1: No, premium možná už si koupil Jiří Bidžovský, protože tady máme dvakrát.
0: Jirka?
1: Jo, koncesionářský poplatek, vidíte? Dvakrát. No, každopádně, Alena Ravítková, to je Azalka.
0: Azalka.
1: Na vlzovku od Azalky.
0: Ale díky. Dlouho jsem ji na mým streamu neviděl. Ona jde za vám. No, já tomu rozumím, pane Holče, to... vy jste ten sex idol, jak se říká
1: jo.
0: V Americe. Jak se říká v Rusku?
1: To víte vy. Nebo víte, kdo...
0: Sexy idolovka.
1: Nebo Saša Bondra by to mohl vědět, ne?
0: Ten nemluví rusky.
1: Aj, jo, vlastně to nevím. Pravda.
0: Ale na druhou stranu, jako...
1: Ale nějak se u něj scházejí ruský kompra, ne? To se stává. Tomáš Sova. Vlzonova 920, příspěvek na Adámka, hlavně prosím nekandiduj, zbal prachy a vypadni, jo, a předvolební heslo, kokeš do každé rodiny, Adámek, to je Adámek Holub, Adámek Holoubek, ne?
0: Adámek?
1: Adam, no, od Evy Holubový, od Dobračky.
0: Od paní Holubový, ale to je tak sympatická paní.
1: Je, a celá ta familie a ty lidi za ní, já mám hrozně rád.
0: Já ji úplně miluju.
1: No tak, tak nehodíme to, nekandiduje ona?
0: No, kdyby kandidovala ona...
1: Taky to hodíme, ne?
0: Taky to nehodíme, pane Holče. Ona je dobrá, my máme rádi na divadle, ale já bych to do toho jako netahal. Ale já ji pořád jako herečku mám rád, ale kdykoliv v něčem vidím, tak vidím, že tam sedí ta paní s tím obrázkem Václava Havla na tričku a s těma šlekýma nálepkama u nějaké té besedy. Mě to nějak u těch herců vadí.
1: A herci vědí, ne, u nás.
0: Jo, tak již, o tom bez nepochybu. Taky by měli dostat status aktivisty, ne?
1: No, protože brzo dostanou status umělce.
0: Umělce, promiňte, já jsem zbyl.
1: A to mě trošku mrzí, protože to budeme platit i my dva.
0: Jak to?
1: No to půjde z našich daní, z čeho jinýho, Xavere.
0: No tak už budeme platit ty uprchlíky, aby nám je dali domů. Hm? No tak
1: musíme... Myslíte Rakušanou výjimku, takzvanou?
0: Pane Holče, jsme na konci.
1: Zase.
0: Jsme na konci, já se těším na příští čtvrtek a mám pocit, že
1: Xavere, to
0: děláme
1: budem
0: dobrou věc.
1: To budeme slavit velký vítězství, ne? Příští čtvrtek.
0: To už budu odvolaný z rady.
1: No to jsem, tak to je jedno velký vítězství a druhý ty volby, ne? To musí dopadnout dobře, sakra.
0: A hlavně tam běžte.
1: Jo, jo.
0: Co kdybychom dneska nechali tu předvolební vylozunku ne jenom pro členy, ale otevřenou? Pro všechen lid.
1: Jasně, ty... Šíříme dobro, ne?
0: Šíříme
1: dobro. Hodnoty!
0: Šíříme dobro
1: šíříme
0: a...
1: hodnoty.
0: Sice jako pan vedoucí nám řekne, a čí budeme svítit?
1: A, no jo, jo, jo, jo.
0: Ale on nás někdo podpoří.
1: Pane Holče, můžete poslat něco na transparentní účet? Klidně.
0: Pane Holče, představte si, mám tam vedle játra, ale nemůžu.
1: A já tím tak zkoušu.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického, lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my, co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatele a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, aby také bylo, si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než v těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky, neboli jestli to nemá s pravicí, tak jak je definována činností této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. Já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti. Souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
2: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že Jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do
1: se
2: Londýna.
1: Neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
2: ano,
1: se nemýlím.
2: Část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé, hebké.

kdybych ho neměl, žalem bych skonal. Nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje té látko oblíbené, té látko paculaté, té látko nasycené, té látko moje zlaté, té látko na pastvině, té látko u kravičky, té látko na mém klíně, té látko z mé písničky.

0: kdybych ho neměl, žálem bych skonal, nic chloubného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3, telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a nepoddajné. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento rije. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento rije.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou jako vždycky ve studiu sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dneska točíme v zimě, mimochodem, ale musím se vás zeptat, máte doma kamna nebo krb, kde topíte dřevem?
3: Mám krb a používám ho ráda a používám ho často a samozřejmě v něm topím dřevem. Což není moc dobrá zpráva pro mě.
2: Není, tak si ještě dneska zatopte, udělejte si to hezký doma a už chystejte velký zástrčky s elektřinou, protože Evropská komise má pro nás další skvělý plán, a sice, že i normální krby na dříví, kamna na vytápění chat a bytů a domů budeme muset zapojovat do elektřiny, aby prostě dříví odhořelo hezky, hezky zeleně a ekologicky správně. Je to další atak na naši svobodu a naše životy, ale tohle to je jenom vlastně takový kolorit toho, co se na nás chystá ještě dál a co je mnohem horší, protože já myslím, že my jsme oba majitelé rodinných domů a vlastně Evropská unie z nás chce udělat nevolníky a bezdomovce. Protože už příští rok se má vlastně schválit to, že ty emisní štítky slavný, které se záhy stáhnou na všechny novostavby, a bude to znamenat ohromné zdražení bydlení pro lidi, kteří teprve stojí před tím pořídit si vlastní bydlení. Ale od roku 2050 se to bude muset stahovat i na všechny stávající budovy, s výjimkou jenom vojenských objektů a nějakých kulturních památek. Takže budou muset zateplovat i důchodci krátce před smrtí, případně jestli nebudou mít teda štěstí a neumřou dřív. A budou to pro všechny neuvěřitelné náklady, ale co ještě vlastně už skutečně smrdí komunistickou totalitou je to, že kdo to nesplní, majitel svého vlastního domu, tak s ním nebude smět nakládat tak, že by ho prodal, pronajmul, nebo že by se i v rámci rodiny dědil. Tohle to je neuvěřitelný. Každopádně pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
4: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já

0: ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně Hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klauze, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
0: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
0: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr

0: tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet Jovi, non licet Bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No tak mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí ti naš, i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufr, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, za prvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval. Ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
0: Proti tomu, proti velmoci, že jo, největší. A je to, tak, je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci, nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich. a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co jsem pochopil z některých vašich vyjádření nebo i článků, rozhovorů, vy jste, a případně mě opravte, alergický na takzvanou politickou korektnost. Je to mor dnešní doby, nebo je to dobrá věc?
1: Je to absolutní mor dnešní doby a samozřejmě ono to sousloví získalo jistou popularitu, ale samozřejmě nevzniklo náhodou. To není jenom v té politice. Dneska není zvykem říkat si samozřejmě slušně a spořádaně ty vážnější nebo dokonce závažné věci obecně. To prostě se nenosí. Takže pak se z toho odvalila i ta politická korektnost, kteráž to je samozřejmě umocněna ještě tím, že každý politik si musí dávat pozor, co říká, protože již příští volby, každý politik za chvíli čeká nějaké další volby, ho ti, které oslovuje nebo naopak v vozovkách neoslovuje svou politickou nekorektností, nezvolí. Takže to je začarovaný kruh, který je problémem. Samozřejmě strašně to souvisí se vším, souvisí to s tou byrokratickou hydrou, souvisí to s civilizačním vzepětím, kdy jsme všichni zbohatli, kdy produktivně může pracovat pouze velmi málo lidí oproti minulosti, kdy muselo pracovat 100% lidí, aby se uživilo. Dneska pracuje pár jednotek procent a ostatní takzvaně pracují. A součástí jejich práce je třeba i ta politická korektnost, prostě práce mluvidly, která v podstatě nic nepřináší, nebo papír z levého šuplete do pravého a za to dostávají peníze. Čili dneska ta politická korektnost v podstatě stačí k uživení, nebo se téměř vyžaduje. Dřív, když 100 lidí muselo s motykou na poli klepat vozem, aby vykopali ty kedluby nebo obilí, tak žádná korektnost neexistovala. Když někdo motykou neklepal, tak mu ukázali ven, nebo ho vyhnali z toho společenství a bylo hotovo. A všichni to považovali za spravedlivé. Ale tady máme dneska jinou dobu. Je to daň doby.
0: Vzhledem k tomu, že chcete být, pane Březino, prezidentem České republiky, čeká vás období, kdy se vás budou občané, ale mnozí novináři i moderátoři ptát na různé věci. Co si o tom myslíte? Souhlasíte, nesouhlasíte? Zajímal by mě třeba váš pohled na neziskové organizace, takzvané, protože nechci říkat, že to je taky mor, ale považuji spoustu neziskových organizací za velmi dobrých a třeba paliativní péče a tak. Na druhou stranu možná ještě větší množství je tady podle mého laického soudu zcela zbytečných. Dokonce současný premiér Fiala jakousi takovouto organizaci založil, která funguje, a vyčerpal mnoho milionů na dotacích, třeba na to, že dělal brožurku o právech žen v Barmě. Jo. Co si o těchto věcech myslíte?
1: No, o brožurce slyším poprvé v životě, no. Tak je to pro mě čerstvá zpráva. Nevím, jestli se mám touhou si ji přečíst, pokusím se o to. Já velmi často slýchám, a dokonce dva póly, bez neziskových organizací se nemůžeme pohnout, je to volný doplněk a vůbec občanská společnost a tak dále. Druhý pól, reprezentovaný kdysi bývalým premiérem, pak prezidentem, pro něj to byla úplná nepřekročitelná záležitost. No, já nevím. Já žádné neziskové organizace v podstatě zhluboka, z hloubky neznám, jenom si seriózně zase a obecně myslím, že místo pro ně je zvláštní, místo na tom slunci. Já si prostě myslím, že stát by měl fungovat tak, aby žádné neziskové organizace nebyly potřeba, že by především lidé měli fungovat, takže žádné neziskové nejsou potřeba, že samozřejmě například přebujelý sociální stát, který pak volá po těch paliativních a jiných, je samozřejmě nikoli výdobytkem až poslední doby, to když se založil jistý pan Bismarck a vznikl, zmutovalo to do sociálního státu, do sociálních programů a podobně. A jsou samozřejmě dneska stále existující státy, perfektně fungující, typicky v Ázii, kde všechno toto zabezpečuje rodina. Kde rodina nejširšího typu se stará o své děti, o své přestárlé, o své nemocné, musí se na to skládat, musí fungovat tak, aby ekonomicky to vycházelo, musí se případně uskrovnit a tak dál. To mě tato konkrétní pomoc neziskové organizace nepojmenované, mně přijde velmi v pořádku a naprosto správná. Ale zakládat neziskové organizace, které pak fungují jako korporace a mají strukturu řízení a musí někde schánět peníze a dostávají odměny a teď hledají ty příležitosti, mně, aniž bych jako teď někoho chtěl jmenovat, mně přijdou zase součástí té přebujelé nárokové civilizace přebohaté, která jde spíš evolučně do nikam nebo do zdi, než aby to šlo směrem k nějakému lepšímu vývoji.
0: Když bych teď použil citát ze starého českého filmu Vám to politicky myslí, ale chci se právě z tohoto pohledu ptát na aktuální vládu Petra Fialy. Na to, co je s ní všechno spojeno. Na jedné straně jsou tam teď ty skandály hnutí STAN, jsou tady vysoké ceny energií, zase nás začínají strašit covidem, který možná přijde. Jak na tyto věci nahlížíte vy? Co vás aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Já jsem, nechci říct samozřejmě, ale samozřejmě řeknu vládu Petra, respektive koalici Spolu, která pak se dostala do vlády, počtem svých hlasů, jeden z nich byl můj, volil. Dával jsem tomu velkou naději pro jakousi změnu po předchozí vládě nebo vládách, které mě určitě nekonvenovaly. Po měsících jejich konání musím ale říct, že to je velké, velké zklamání. A myslím si, že to je zklamání ne pro mě, ale je to ať už pojmenované nebo nepojmenované. Zklamání pro širokou veřejnost, která se třeba tak vyjadřovat neumí a jenom si ulevuje někde v tom obýváku nebo v restauračním zařízení. Samozřejmě vláda Petra Fialy nastupovala ve složité době, kdy byly rozvráceny nebo jsou rozvráceny finance, kdy je složitá doba z obecných vnějších příčin, ale nastoupila. Ten problém je, že nastoupila. A vzala na sebe to stejně jako prezident, který teď bude nastupovat do nesmírně obtížné doby, a musí si dobře rozmyslet, jestli tu dobu zvládne. A já když vidím, teď odboču, omlouvám se, některé kandidáty, tak si jenom držím za hlavu, říkám si pro Boha, jak toto v uvozovkách křehké stvoření, ať už ženského nebo mužského typu, myšlenkama úplně jiná, než by to podle mého názoru chtělo, chce tuto těžkou dobu zvládnout. A vláda Petra Fialy na to, na sebe ten úkol vzala. No a teď se to dá shrnout do jedné věty, kdy i ti spřízněni a chytří novináři v různých periodikách píšou, ta vláda neudělala zatím vůbec nic. No a to je její největší problém. A já se jenom sám pro sebe, a teď teda, naštěstí jsme tady jenom dva, že jo, tak mezi náma, mezi čtyřma očima.
0: Na čtyři oči.
1: Jako si říkám, jestli to je tím, že to neumí, že vůbec netuší, nebo že se bojí, jestli prostě neschopností nebo bázní, ale výsledek je prostě stejný. Čili neudělali naprosto nic z těch několik, by se jmenoval, energetická krize, Ukrajina a tak dál a tak dál. Já mám prostě hrozný strach, že ta vláda prostě na to nemá, nebo strach. To není strach, jako že bych ulehal pokrytej potem, ale tím přeneseným slova smyslu, že ta vláda asi netuší, co má dělat.
0: Rusko-ukrajinský konflikt, který sledujeme už několik měsíců. Vy chcete být prezidentem České republiky. To znamená, budou se vás na to lidé ptát. To, co dělá naše země aktuálně, myslím tu pomoc velkorysou Ukrajině, dodávání zbraní, to všechno schvalujete, nebo byste si spíš myslel, že by našim občanům víc prospělo, kdybychom se drželi zpátky? Alespoň trošku.
1: Když to vezmu zase od té vrcholové pozice, vy to teď v každé otázce zopakujete, abych na to nezapomněl, proč tady sedím, že kandiduju
0: na prezidenta. Aby na to nezapomněli diváci.
1: Prezidenta republiky. tak musím říci, že jakýkoliv vrcholový politik v čele s prezidentem, ten je takzvaný první mezi rovnými, musí samozřejmě mít na zřeteli za prvé vlastní obyvatelstvo. Vlastní lidi. Prostě já nebudu, kdybych se stál, nebo ten, kdo se stane, nebude prezidentem Ukrajiny. Ten bude prezidentem 10 nebo téměř 11 milionů obyvatel České republiky. Tak on musí vstávat, ulehat s pocitem, co jsem udělal dobře nebo špatně a chci to napravit pro 10-11 milionů svých obyvatel. To je naprosto základní parametr. No a z toho se odvíjí ty odpovědi. Samozřejmě, že o ty uprchlíky je mravné a potřebné, když k nám přichází se postarat. Ale nesmí se to stát v okamžiku, kdy všichni tady v této republice, i ti bohatí dneska, mají pocit a jsou strašeni vládou, která říká, počkejte, až vypukne topná sezona, tak ty energie budou ještě dražší, že ekonomika tohoto státu a ekonomika těch rodin, to, že ekonomiku státu dělá ekonomika rodin, tak to prostě nezvládne. Jo, jinými slovy, v okamžiku, kdy tato republika je několikanásobně chudší než bohatší státy v okolí nás a dává dramatické částky na toto, aniž by se očima těch občanů starala o ně, tak je to nesmírně sporné. A já bych to teda určitě nedělal. Nejdřív bych se musel postarat, aby jsme měli brutálně, masivně lepší ekonomiku a pak bych přiměřený díl dával přiměřeným způsobem jakýmkoliv uprchlíkům. Tak se to dělo vždycky. Když v 68. občané Československa tehdejšího utíkali do Švýcarska, Německa, Kanady, Spojených států, tak jich neutíkalo takto houfně a byli těžce a ty léta potom ještě těžce i prověřováni, jak jsou na tom politicky, jak jsou na tom ekonomicky, jakou mají profesi, jakým budou přínosem pro tu Kanadu. Já jsem chtěl emigrovat na Kanady, už jsem byl do Kanady, už jsem byl na přijímacím pohovoru ve Vídni, tam se mě zeptali, pane inženýre, teda pane Březina, neviděl jsem inženýr, co děláte? Já pyšně řekl stavební inženýr. Ten úředník se chytil za hlavu, pro boha, kdybyste byl tesař, tak by to bylo lepší. Moje manželka, nastávající lékařka, tehdy studentka, co jste vy? Tak já jsem řekl, touto zachráním, v duchu jsem si řekl, touto zachráním. A to je budoucí lékařka. Ježíši Maria, řekl tento úředník, kdybyste byla sestra, nebo lépe ještě pomocná si a do kuchyňky, ty my potřebujeme. Tak ven, přemýšlete o tom, no a takový byl přijímací pohovor. Nikoliv otevřená náruč, plné lednice, stresování domácích obyvatel, že budou mít uprchlíci a nikoliv oni, teď mluvím o těch slabších skupinách a tak dále, Čili velmi jednoduchý pohled na věc.
0: Jsem rád, že jste přišel, pane Březino, a doufám, že se do voleb ještě uvidíme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
1: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
0: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
1: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
0: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
1: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
0: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
1: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
0: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
1: Ale dostane se tam ten ministr.
0: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě. A my jsme se už včera dozvěděli, že paní Lajenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání

0: bo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
1: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
0: celkem
1: jedno.
0: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
1: četl. Nebo minerály, tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
0: Jakou pozici má teď prezident Putin?
1: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
0: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
1: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie. Mm-hmm.
0: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
1: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
0: Byl bych opatrný zase.
1: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
0: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
1: no právě.
0: V tom?
1: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
0: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
1: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
0: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
1: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
0: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
1: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
0: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom jakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to, tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš?
1: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojen, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
0: Mamon třeba se říká
1: mamon,
0: také.
1: Ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mi to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
0: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
0: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
1: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
0: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
1: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
0: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
1: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
0: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Rád vás vidím v létě.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Už máte po dovolené?
1: Po jedné dovolené, tak se ještě chystám.
0: Máte to takto rozdělené. No a ono to vypadalo, pan Korecký, že se nic moc nebude dít o prázdninách, ale opak je pravdou. Představte si.
1: No časy okurkové sezony skončily.
0: Skončily. Pan Jandák, tím dneska začneme, protože vyvolal velkou diskusi všude možně, ve všech možných médiích a řekl tady u nás v XTV přesně toto. Válka není, nikdo ji nikomu nevyhlásil. Vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. Evropská unie nikoho nezajímá, pro okolní svět je bezvýznamná. Představte si, takový hodný člověk.
1: Jako s tou první větou úplně nesouhlasím, nebo si myslím trošku něco jiného. Ty dvě bych celkem i nějak minimálně z části podepsal. No, to.
0: Fakt?
1: No, já jsem to taky kritizoval.
0: Nikoho jak se nezajímáme? Evropská unie?
1: No tohle, no, tak četl jsem rozhovor nebo nějaké vyjádření Henryho Kissingera, kde velmi zdrtil Evropskou unii o tom, že nemá Evropská unie jediného dneska lídra, který má nějaké smysluplné nápady, a úplně jsem to četl a úplně jsem říkal, ano, souhlasím, jako Evropa je bezradná, ekonomicky neschopná a žene se akorát do záhuby, no, tak.
0: Co budeme dělat?
1: Nechci vás děsit.
0: No to ještě jste mě vyděsil, kam se mám odstěhovat, na Petržalku. Ale vlastně taky ještě Evropa. No nevím. To je hrůza, co? No dobře, a teď ještě vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. To byste jako taky podepsal?
1: No, já jsem o tom taky sám psal, jak oni se tam spojují v té Praze s těmi zelenými a lídrini tam mají paní Šabatovou a ještě jakoby jsou tam v takovém podřízeném postavení. Oni tam někde cvičí na mítincích v zelených tričkách jako sociální demokracie, která se jako dneska už je jako přívažek strany zelených, to je takový smutný konec. No. Ještě předseda, který sám kandiduje za tuto stranu, ale nenapíše si tam ČSSD, ale napíše si tam nějaké, nevím, sdružení pro něco, tak to je smutnější. Už je předseda, se stydí za vlastní stranu, tak, ale prodali palác, tak mám pocit, že tím možná mise nového předsedy skončila a pak to tak nějak tiše uzavřou.
0: Supy se slétly možná, ne?
1: A jestli v té Praze si myslí, že tím, že jako ze sebe udělají druhé zelené nebo třetí piráty, nebo já nevím koho, že tím někoho zaujmou, to jsem tedy žiraf na výsledek.
0: Mimochodem, sleduji vaše komentáře na Facebooku, někdy velmi vtipné, a za jeden vás speciálně musím teda pochválit nebo vyseknout poklonu, to je, jak jste tam psal tu vtipnou věc, že paní kandidátka na prezidentku, paní Nerudová, že se někdy holedbala, že nebyla členkou KSČ, ač narozena v roce 70, že jste to tam potom tak pěkně vypsal. Musel jste mít na to velký ohlas, ne? Na tenhle ten...
1: Tak docela jako lidi to lajkovali, ale jako bylo to jako vtipná věc z jejího pohledu, že ona cítila potřebu se vymezit proti těm ostatním kandidátům, cítil jsem v tom hlavně Babiše samozřejmě a možná generála Pavla, že ona nebyla v komunistické straně na rozdíl od nich, no, tak to je veliká zásluha, když vám bylo 9 asi, nebo kolik v tu dobu, když tady padl režim, tak... Nevím, jestli byla jiskřička a pionýrka, to
0: bychom měli zjistit,
1: neřekla.
0: Ale vtipný byl závěr, že hlasovala při Kosnickém koncilu pouze pro Rudku. Nebo nehlasovala, nebo jak to bylo, tak
1: no,
0: vtipný. Tak, pane Korecký, podívejte se, co se děje na světě. Transgender kriminálnice ve vězení oplodnila dvě své spoluvězenkyně. No, to se přihodí takhle. Raději ji přemístili do mužské basy. Nevím, jestli znáte tu historku celou, tak nebo ta fakta, jak jsou.
1: To jsem o tom i v několika médiích dokonce a jako kdyby to nebyla věc tak jako pro to okolí jako dramatická nebo nepříjemná, tak bych jako řekl, že je to veliké vítězství celého toho progresivistického a genderového tažení, že prostě se to opravdu povedlo, že poté, co to začalo těma, že pohlaví není biologická věc, ale nějaký společenský kontext, konstrukt a začaly se dělat ty třetí záchody pro ty nevyhraněné a pak začaly ty chlapy, kteří si myslí, že jsou ženská, nastupovat do těch sportovních disciplín s ženama a porážet je o 7 parníků, protože samozřejmě ta ženská většinou kvůli té fyzické konstituci nemá šanci. Tak teď je tady to vítězství, že tedy muži, kterému se stane něco takového, že je odsouzen na 10, 20, 30 let, tak si to zpestří tím, že nastoupí do věznice, řekne, že je žena, oni ho zavřou mezi ženské a on tam se chodí s nimi sprchovat a je s nimi na celé, zjevně si tam užívá docela pohodlné vězení, ale jako ono taková sranda není, protože zase představa, že je člověk 50-kilová, 20-letá žena, které se stalo, nevím, že zaviní dopravní nehodu, zavřou mě do vězení a teď ke mně přijde takový dvoumetrový černoch, řekne, já jsem tvoje kamarádka Demi a dneska večer si spolu lehnem pod deku a budeme si spolu povídat, tak to by mě trošinku zamrazilo, jakože ta výkon toho trestu bude teda skutečně očistec.
0: No, říkáte správně, že to není jako žádná legrace, tomu rozumím, ale říkáte taky, že to je vítězství toho tažení transgendera, všechno toto. Já nevím, jestli je to vítězství. Já myslím, že to je prohra.
1: Ono se to paradoxně, celá tato ideologie, nebo jak to nazvat, jako vždycky vycházela z pozic takových těch jakoby utlačovanějších, ať to byly homosexuálové, transgender, nebo třeba i právě ženy, které vždycky jako byly tou jakoby částí společnosti, která je tou utiskovanější, možná už vzhledem k té fyzické, jak to říct, nepřevaze, nebo i k tomu nějakým těm historickým reliktům, že berou ty nižší platy a tak dále. To vždycky z těch pozic to vycházelo, ono se to paradoxně neobrací proti tomu starému bílému muži, ale ono se to obrací právě proti těm ženám. Jsem četl právě nějaký výroky nebo nějaké pocity žen, které právě jsou v těch kriminálech a ti říkají, že tam je to peklo, že oni se bojí vyjít ze své cely, bojí se jít se sprchovat, protože skutečně tam muž, který prostě má všechny znaky muže a nenapadlo by vás, že je to jako ani 1% žena, tak ono sobě tvrdí, že je žena, ale normálně se sprchuje vedle vás a prostě chodí za vámi do cely a jako mně by to asi úplně příjemné nebylo.
0: Mm. A kdy myslíte, pane Korecký, že to dorazí k nám? Že se někdo prohlásí za ženu a dají ho do ženské věznice?
1: No tak jako všechno z té Ameriky
0: Pekarová,
1: k nám přichází
0: s
1: takovým nějakým 5 až nevím kolika letým zpožděním, všechny ty nesmysly, tak že nepochybně i tohle nějak dorazí. Pokud se to tam včas nezastaví, protože zase už jsem viděl, že feministky přece jenom pochopili, že to jde vlastně proti ženám, že to nejde jako proti těm zlým mužům, ale že to jde proti ženám, tak už zase tam bojují, nebo je brojí proti tomu. No, ale.
0: A teď ještě, víte, jakože 2 děti tam splodila ta dáma.
1: Ale zase jsem viděl třeba, že se to v některých jako směrech už jako začíná trošku přemýšlet a třeba jsem viděl Mezinárodní plavecká federace, že už zavedla speciální, jakoby, jak to říct, že tady budou zavedit ženy, muži a transgender.
0: Kategorie
1: zvlášť. Cože?
0: Kategorie.
1: Kategorie, jakoby, no. Takže, protože jako pochopili, nebo dokonce dospěli k tomu, že pokud by do jakéhokoliv závodu nastoupili 3 právě muži, kteří se vydávají nebo jako cítí být ženou, tak ženy už v životě nezískají jakoukoliv medaili na žádném nějakém plaveckém šampionátu. Protože ten muž, zejména nám to tam popisoval u nás v takovém článku jeden chlapík z nějaké fakulty tělesné výchovy a sportu někde z Olomouce a ten říkal, že v tom plavání je zejména takové nějaké ty hydrodynamické věci, které souvisí nějak s tím obeplouváním té vody vašeho těla, takže tam prostě ta žena nikdy nemá šanci. A že právě i ty muži, kteří se řeknou, že jsou žena, nastoupí jako žena, ale v životě si nenechají třeba těmi hormony, anebo i třeba nějak transplantačně zvětšit prsa, protože to by je handicapovalo v tom, že ten profil nějak té vody, že by prostě je blokoval. A protože tedy jako zůstávají jako 100% muži, ale prostě nastoupí v ženské kategorii.
0: Opravdu? Jsem si říkal, co mě blokuje, když plavu.
1: A proto tady zavedli tu speciální kategorii, nevím, jestli se to rozšíří i do jiných sportovních disciplín, ale tak minimálně 1 vlaštovka tady je, no, že?

Hynocha objevoval svět, až nová epocha náhle trhla oponou, než bys napočítal tři. Změnila mu tvář, co dávno chlapci nepatří. Plno těžkých zrn,

0: a pro mne objevil tichý lesní Jakubov. Lesní Jakubov.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu tichá za
3: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
3: To říkal, no.
2: A teď končí.
3: Končí, tak dáme minutu tichá za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
3: To ne.
2: Končí pro kočení.
3: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
3: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
3: kytku. No to tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
2: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
3: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
3: Co Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
3: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
3: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
3: Takový Ferda.
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
3: A to ona taky ne.
2: Je.
3: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
3: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
3: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociálně, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
3: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu, jako vždycky, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, v Česku začala éra dobra, protože Vít Rakušan si zorganizoval další sjezd svého stanu, nechal se potvrdit ve funkci, k sobě si nechal potvrdit hrstku a partičku nejloajálnějších a nejodanějších kádrů. Mimochodem máme za sebou i asi nejrychlejší zvolení předsedy strany v historii, protože ten s ním začal tak v 9 v sobotu a myslím, že v 9:30 už byl Vít Rakušan znovu předsedou. Taky dostal milý severokorejský skóre 99% hlasů, takže je vidět, že to rozhodně není jeho strana, že tam je velká pluralita názorů i kádrů. No, éra dobrá, Vít Rakušan vyhlásil tohle a padnul další milník, a sice, že on řekl teda, že nebude nás trápit nějakýma billboardama volebníma, ale že normálně z volebních peněz budou rozdávat charitu a už to rozjeli na sociálních sítích. Pro mě je tohleto nejobludnější a nejceništější, co jsem kdy zažil, udělat z charity, která normálně má být spodu nějaký touhy někomu pomoct, nikdo normální a slušný o tom nemluví, udělat volební kampaň.
2: No Petře, já dneska celý díl v podstatě budu věnovat tomu a chci vyvrátit klasické oblíbené kliše, kdo si hraje nezlobí, protože ukazuje se, že Vít Rakušan vedle toho, že je vrcholný alibista, tak je obrovský hráč. Vem si, hrál si na setkávání s občany, protože kdo by to mohl kritizovat, hrál si na sbírání podpisů a ono se ukázalo, že ty podpisy o výsledku příliš neznamenají, že ty kandidátky stejně už byly hotové, takže ti nejúspěšnější měli stejně smůlu, ale kdo by to mohl kritizovat?
1: Čím víc podpisů, tím poslednější
2: míst. jo, přesně tak. Vem si, zahrál si na sněm, kdo by to ale mohl kritizovat, ač neměl ani vyzývatele, a to měl okolo sebe ministry, my to pak budeme rozebírat v detailu, kteří fakt jako zodpovídají za budoucnost a buď růst, anebo průšvih této země, a nikdo je nespovídá. No a teďka si začal hrát na reality show a rozdávání dobra, ač je to mimochodem ministr, který úplně neuvěřitelně a nechutně zamet tragickou kauzu střelby v Klánovickém lese a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Prostě Vít Rakušan si s námi hraje a já rozeberu, co to všechno pro nás nehráče bude znamenat.
1: Ale když se teď náhodou nebo po volbách potom ocitneš na správném místě, tak dostaneš od někoho ze stanu zdarma menstruační vložku, protože to je teď jejich jedno z volebních krét. Skutečně Česko dostanou z brindy tím, že budou rozdávat ženské vložky zdarma. Pořad na Férovku můžete poslouchat na platformě gazetisto.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme.

0: hraje vám Radio Xaver. Country song.
1: Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.

víme jenže Mackie Messer blízko stál. Jednou zmizel chudák Majer, jindy boháč Miller zas. Mackie s hůlkou jako frajer,

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové je současné zadlužení České republiky. Je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom

0: třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
0: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
0: Nevím, jestli to se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
0: číslo
1: ETS
0: 2,
1: pardon.
0: Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásejí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
0: protože
1: někdy
0: pokud
1: ty
0: vím,
1: malé
0: tak hnutí
1: strany...
0: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
0: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
0: Lze, ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
0: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
0: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude
1: právě...
0: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje jej mimochodem německá vláda, vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Craneshares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit. Bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250 euro.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No to bylo hrozný. To byl výlet. Ještě teď, když si na to

hádám, mě hanba hlavu sklání. Já potkavši vás na louce, věřte, madam, neměl jsem ani zdání, že jsem vás šťouchl nechcouce.

0: ubezpečuji vás, že se to nebude opakovat, prosím.
1: No to doufám. Hrozně.

0: Nemohl jsem tušit, že srazím vaší paruku. Věřte, madam, mě začalo srdce bušit, když jsem vám šlápl na ruku. Já galantním jsem se chtěl jevit, měl jsem však přec jen trošku slevit. Pardon, madam, já chtěl jsem se jen jevit, na to dát mohu záruku. Bylo hrozný, no.
1: A co můj psíček Leo?
0: Již je mu lépe, prosím, již je mu lépe.
1: Bylo hrozný. Můj psíček Leo, zvířátko malé, kde jaký hejsek?
0: No, no,

0: dupl.
1: Dupl, ano.
0: Váš podvazek však při tom rupl.
1: No.
0: Pardon, madam, mou vinou není více, že vyšlech oko pejskovi.
1: A co moje rova?
0: Řekl jsem, prosím, že jí zaplatím. Tak o čem je řeč?
1: No to doufám.
0: To byl průser.

0: Omlouvám se silně, to však byl pouze začátek. Pardon, madam, já domníval se mylně, že roztrh se jen kabátek. Já nemohu znát, že vaše roba způsobí pád hned pro nás oba. Pardon, madam, leč byla tam ta skoba, která nás strhla naspátek.
1: Já jsem jemná žena.
0: No o tom se prosím nepochybuje.
1: Já jsem jemná žena. Já jsem jemná žena, prosím.

0: Pak se to stalo. Pak se to stalo.
1: To bylo hrozný.
0: Pak se to stalo v kaluži hnusné, kterou jste na mě nastražil.
2: Ta už tam byla, prosím.
0: To, co se dalo, nebylo vkusné. Vy jste mě, pane, obnažil.
2: Oblažil, prosím.
0: To taky.
2: Pardon, madam, to už je jiná látka. Netřeba dále míti vztek. Tady, madam, přestává naše hádka. Teď račte přijmouti můj vděk. Zpočátku srdce si celek, pak ale náhle jsem si řek, když už jsem jednou sebou sek, ať aspoň má to nějaký cvek.
0: Na to, co kdysi byl můj šat, hrubě jste počal ze mě rvát. Ach, nevím, jak se mohlo stát, že začala jsem jodlovat.
2: Pardon, madam, říkejme

0: Aha, rozumím.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country. The absolute best. All the time.
1: Rádio Xaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Žantovský je novinář, publicista, komentátor, také člen Rady České tiskové kanceláře a muž, který, když píše nějaké pojednání v médiích anebo do knih, k tomu se dostaneme, si nebere servítky nalevo, napravo. Ale já začnu tím, pane Žantovský, dnes Českou televizí překvapivě a tou kauzou, která zacloumala trošku Českou televizi, a to znamená Hlubuček, Wollner a tato linka. Co si o tom celém myslíte? Je možné, že by se v České televizi děly takové věci, že by se takzvaně stopla reportáž?
1: No tak jak vidíte, tak to možné je. A já teda, když si mám vybrat mezi tím, co říká pan Šlachta, jako velmi zkušený policista, který můžeme mít k němu sympatie nebo ne, ale je nacvičený pracovat s fakty. A když proti tomu postavím něco, co povídá pan Wollner nebo jiní lidé z České televize, které my dva oba stejně dobře známe, tak si myslím, že ten výběr je celkem jednoznačný. Já bych tomu řekl hlavně jednu větu. Novinář se může dopustit dvou nejhorších skutků, které absolutně likvidují jeho profesionalitu. Jedno je natáčení nebo vysílání nebo psaní za peníze, za zájem, za vliv, za někoho, anebo pozdržení nějaké informace, zase za peníze, za nějakou motivaci. Tady se zjevně dělo to druhé, ono to nebylo jistě jenom tady, ono to bylo v různých jiných televizích. Slyšel jsem různé historky z období Vávrova šéfování zpravodajství na TV Nova, že tu a tam se také natočila nějaká reportáž, pak se neodvysílala, zmizela záhadně, nikdo neví proč. Takže oni to, ti novináři, mají možná trošku v krvi, když se jim dobře zalichotí a když se dobře motivují, proč by ne?
0: No, soukromá televize, tedy říkáte pan Vávra, mluvíte o Nově, předpokládám, tak je to nehezké, ale člověka to tak neurazí, jako když se jedná o médium veřejné služby. Na druhou stranu není možné, aby to bylo tak, že to, co říká pan Wollner, že ta reportáž prostě nešla dokončit, nebo paní redaktorka odešla, aniž by dokončila?
1: Odešla nebo byla odejita?
0: Nevím, nebyl jsem
1: no,
0: u toho.
1: Vidíte, no. To je právě řada otázek. Oni v České televizi umí jednu věc dokonale, mlžit. Všechno, co by měli vysvětlit na margo svého činění, konání, tak dokážou zamlžit tolika různými frázemi, věcmi, které si nemůžete ověřit. Sám jste teď říkal, nevíte, jak ta redaktorka, za jakých okolností, on nám to pan Wollner zcela jistě neprozradí. Takže já nechci být soudcem, nebyl jsem u toho natáčení té reportáže před těmi 3 lety bezmála, ale věřím tomu, co říká pan Šlachta.
0: Je to problém konkrétního redaktora nebo konkrétního šéfredaktora?
1: Já myslím, že je to selhání systému.
0: Ředitele.
1: Je to selhání systému. Ředitel Dvořák nastoupil do České televize a velká léta, dlouhá léta, v podstatě nechával veškeré zpravodajství na lidech hluboko managementu pod ním. Tím myslím nejenom pana Šámala, ale i ty jednotlivé editory, šéfy jednotlivých pořadů a podobně.
0: Což je správně?
1: No já nevím, protože když to ředitel veřejnoprávní televize, tak nese to odpovědnost za plný obsah a za férovost toho, jak vzniká. Já myslím, že to správně není. Já tím nechci říkat, že by měl zasahovat, aby se tam prosazovaly ty či ony politické zájmy, strany, informace, cokoliv. Ale nemůže to nechat být a věnovat se jenom těm biznisům nebo těm produkčním věcem nebo kde čemu jinému. Prostě ta zpravodajská budova si vybudovala už od dob té krize na Kavčích horách v roce 2000 jakousi autonomii. Tehdy se dopustil kníže Schwarzenberg hezké věty: Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. A ono to tak došlo na plnění. Dneska to tak vypadá a to zpravodajské ta zpravodajská budova se chová zcela svéprávně, jako kdyby k té televizi nepatřila. Přitom Česká televize je tady od toho, aby poskytovala kulturní statky, sportovní informace, edukativní informace, nevím co, artové, záležitosti. A to všechno před tím vším smekejme klobouk, protože tady je hluboká tradice 70letá, která jako tu televizi, té televizi dává kredit. Ale ta zpravodajská budova ji ho bere. A to si myslím, že nejvíce lidí štve.
0: To, co jste zmiňoval s panem Knížetem, drobná vsuvka, vy jste dlouhou dobu působil jako hudební publicista, vidíte?
1: No, spíš jako publicista amatér za studií.
0: Protože Pavel Dobeš má v jisté písni text o okrcích, jak je to, tak půda patří tomu, kdo na ní pracuje.
1: No, je to takový hezký socialistický. Já vždycky na to argumentu, jestli teda by pan Kníže souhlasil s tím, že by třeba Budvar, státní podnik, patřil těm zaměstnancům, kteří tam točí to pivo, nebo jestli ČES, který je polostátní, patří vlastně zaměstnancům nebo tomu státu s ostatními vlastníky. Já myslím, že tady se prostě jenom demagogicky vyhrábla jedna situace a na té se postavila věta.
0: Pane Žantovský, teď se vedou dlouhosáhlé debaty na téma zvyšování koncesionářských poplatků za média veřejné služby, tedy Český rozhlas a Českou televizi. Na které straně barikády stojí váš názor?
1: Já se s ním netajím už velmi dlouho. Na jednu stranu ano, od roku tuším 2008 nebyl ten poplatek valorizován, to je pravda. Cenová a obecně ekonomická situace kolem nás je jiná podstatně. Na druhou stranu ještě nikdo nevytvořil nebo nevykonal forenzní audit činnosti České televize. Nikdo nikdy, vždycky ten audit jde jenom po účetních položkách, jestli jsou faktury správně založeny do správných šanonů a zaplaceny. Já bych připomněl jenom jednu věc, kterou zveřejnil kdysi pan inženýr Žádník, a je to celkem známá informace, že za bývalého ředitele Jiřího Jenečka, dneska vlastně radního té televize, ta televize dokázala z fondu televizních poplatků, tedy z toho, co inkasovala od občanů, z té druhotné daně našpárovat 12 miliard. A mě by docela zajímalo, za těch x let, možná to nebylo 12, možná to
0: ne, abychom to řekli přesně, v okamžiku, kdy se střídali ředitele, ano, tak tam bylo něco přes 4 miliardy. To znamená konec Janečka a začátek pana...
1: Tak se omlouvám za špatné číslo. Fakt je ten, že my dnes nevíme, kolik jich tam těch peněz zůstává v tom FTP, na co byly použity. Tam totiž došlo k tomu, k té změně účetnictví, že jako jestliže Český rozhlas účtuje systémem jako běžného podniku příjmy, výdaje, rozdíl, daň. Tady se účtuje vlastně s nulou mnoho let a ta nula se dorovnává z toho FTP. A my nevíme, na co jsou ty peníze použity. Ty, které Janeček nastřádal, tak za Dvořáka začaly mizet.

naladíte na play.cz. play.cz. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Ksaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Sedere, já už jsem ti říkal před tímto dotáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou. Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci.

0: kombinaci vážného s humorem. Tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já, ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
0: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
0: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
0: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
0: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji Cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
0: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
0: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti,

0: budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
0: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
0: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
0: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale Očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny stačilo, představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
0: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
0: opozice.
1: No, opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
0: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
0: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný. Takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam zahnutí ano uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
0: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Miloši, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
0: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
0: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
0: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. Není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách, jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
0: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
0: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo Stačilo, ale je to Spolu, koalice Spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
0: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněconosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: Pane, ať si stéblo trávy, nebo obyčejný

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Tak těším se na dnešní natáčení. 24, to už je hezké číslo.
1: Je to obdivuhodné, že že my jsme to vydrželi, to je jasný, ale že některý divák to vydržel poslouchat, to je obdivuhodné.
0: Koukal, jaké máme stabilní publikum. Ale pojďme k tomu, co je důležité. Dnes dopoledne jste dlouze, pokud vím, hovořil na čtyři oči s panem Orbánem, maďarským premiérem. Co můžete prozradit z toho osobního setkání?
1: Tak zaprvé, že bylo strašně dlouhé. Já jsem myslel, že bude tak hodinu. Dokonce jsem si už dal sraz s nějakým německým panem profesorem. Ten tam schlíple čekal dole. A Orbán tam vydržel skoro dvě hodiny a jeho pobočníci ho pořád tahali za rukáv, že už musí končit a jet dál. Takže to je první signál. Já myslím, že on byl s tím také spokojen. On stejně jako já mám pocit, tak on má pocit, že v Evropě nenachází někoho, kdo by měl názory jemu blízké a kdo by viděl svět v celé té hrůze té současnosti. A takže to bylo nutné si promluvit. My se takhle vidíme na průměru, řekl bych, třikrát za rok. Naposled to bylo v květnu na nějaké konferenci. V Budapešti jsem byl. No takže jsme diskutovali o obecných věcech a také o pár aktualitách současnosti a nevím, co bych všechno prozradil. No tak něco z toho prozrazovat nemohu, protože to bych zase prozradil, kdo mi to řekl a to já strašně neradělám. Já myslím, že on zaprvé on je pozitivní, optimistický, dopředu jdoucí. Je Maďar za každým coulem, člověk, který mu jde o to Maďarsko. On není jen tak politik, který hraje na sebe a na svou kartu osobní. On hraje opravdu na tu zemi, v jejímž čele je. On se trápí některými věcmi jako my. A myslím, že on se také trápí tím, že změnami poměru u nás se změnilo politické zabarvení naší země a že Česká republika už není vůči Maďarsku to, co bývala v minulosti. Mě to nepřekvapuje, já to vím, já jsem to čekal a já jsem opravdu první komentář, který jsem udělal po volbách loni v říjnu, tak já jsem tam řekl, no já myslím, že dojde k výraznému oslabení naší vládou, k výraznému oslabení V4 a vůbec spolupráce tady těch evropských zemí a dřív tam jenom lavírovalo Slovensko a teď tam evidentně lavíruje Česká republika a to jako musím přiznat, že s tímhle pocitem on k nám přišel.
0: Vy jste v tiskové zprávě k tomu setkání uvedli, respektive Institut Václava Klause, že jste mimo jiné hovořili o vztazích uvnitř Evropské unie. Padlo tam třeba něco i v tom smyslu, protože on má asi možnost porovnávat vládnutí Petra Fialy a vládnutí Andreje Babiše. Narazili jste na ty dva.
1: Tak já myslím, že Viktor Orbán s Babišem nalezl nějaký modus vivendi a ve svém pragmatismu a ve svém neintelektuálství. Orbán není intoš, Orbán není intelektuál. Orbán je mnohem pragmatický a praktický člověk. Tak on jako s tím Babišem asi nalez nějakou tóninu srozumitelnosti vzájemné a on sice myslel, že ji nalezne s Fialou taky, ale zdá se mi, že Fiala se pohybuje trošku v jiné dimenzi, ne toho praktického, pragmatického politika, který od píky začal z nulových začátků a buduje 33 nebo kolik let prostě své postavení v Maďarsku a své vztahy s Maďary a podobně. To v tomto smyslu je pro něj Fiala, ale to je moje hodnocení, to je schraň Bůh, že by byly jeho slova. To pro ně je Fiala profesor politologie a ne praktický, pragmatický člověk jako on. On prostě je člověk, kterému jde o každého voliče a on se vychloubá tím, že že má v každé ulici nějaký kontakt v Maďarsku, prostě jemu jde o ty lidi. To já myslím, že je úplně odlišné od dnešní naší politické věrchušky ve všech politických stranách. To jsou takový mlčochové, který žijou ve svém uzavřeném světě a s lidma se neumí setkat, neumí přirozeně promluvit k lidem.
0: Vaše knížka Návrat inflace, kluská cesta bezstarostného zadlužování má teď vyjít právě v maďarštině. Pojedete ji tam představit?
1: No to jsme si právě potvrdili s panem premiérem, že to je šance na příští setkání, protože já jsem tu mou knížku, která vyšla u nás na přelomu roku, čili raná knížka o inflaci, tak já jsem ještě obohatil nějaké navíc kapitoly, takže to je knížka, která se dala dohromady před měsícem a půl, myslím to složení. Nově jsem napsal totálně jiný dlouhý úvod od maďarského čtenáře a tak dále. Takže budu rád, že to jde maďarsky a rád tam přijedu.
0: Pane prezidente, jedna z aktuálních věcí, kterou teď sledujeme v českých i zahraničních médií, je ta svým způsobem nešťastná návštěva katarského emíra, který včera přiletěl, my dnes natáčíme odpoledne 6. října, teď je 16 hodin 32 minut, včera přiletěl, a nebo respektive včera odletěl, navzdory tomu, že měl odletět dnes. Je to ostuda, když se něco takového přihodí? Hlava jiné země významné se v uvozovkách urazí, sedne do letadla a zmizí do Londýna?
1: No tak zaprvé já jsem byl včera na pozvání prezidenta našeho na slavnostním obědě s katarským emírem na Pražském hradě, takže jsem takhle seděl proti němu jako jste vy, tak jsem s ním chvíli hovořil. Musím teda potvrdit, že s odletem v žádném případě nepočítal. V každém případě mě říkal, co ještě v Praze udělá a co dneska večera, co zítra a těšil se, že se ještě podívá na tohle a na tohle. Říkal, že tady sice je prvně oficiálně, ale asi 6x už tady byl tak nějak privátně, takže tady docela zná. Takže ani náznak toho, že by něco takového chystal, můžu já veřejně rozsvědčit. Takže jsem já byl překvapen nejvíc, když jsem si to ráno přečetl, že večer odjel. Nevím, tak tady je to podle mého názoru opravdu podivná věc, protože byl jsem přizván. To setkání, prezidentská návštěva se neudělala kvůli tomu, že se to teď hodí Zemanovi nebo Emírovi. Ta návštěva se udělala proto, že se jemu hodilo přijet do Prahy, když byl pozván na ten evropský politický summit. To je naprosto evidentní, to bylo opačné sequencing věcí, řazení věcí. No takže on sem nepřijel ani tak na státní návštěvu, jako na tadyhle ten summit. A ta Evropa asi, když nemá plyn a odmítá ho brát od Ruska, no tak by si měla předcházet někoho, kdo ten plyn má a kdo by ho evidentně mohl dodávat. No a tak jsme to všichni interpretovali. Na tom obědě bylo neuvěřitelné množství lidí a blízko něj seděli Beneš na straně jedné, Čezu o 3 metry dál, Stanjura a Síkela a tak dále. Prostě evidentní bylo na Dlouhý a tak dále. Takže evidentní, že tam o tyhle ty věci šlo. No a oni ho nejdřív nějak pozvou a pak jako si odhlasují, že ho na tom sami to nechtějí. No to je věc, to, že se urazil, tak to je pro mě docela pochopitelné. A že by my jsme si tím něco pro sebe dobrého, nějaký dobrý puntík o něj, když nám jde o jeho ropu a o jeho plyn a tak dále. Mě zaujalo ještě něco jiného. Nedocenuju úplně přesně, kdo všechno je v sdružení OPEC. all producing and exporting countries, ty producenty ropy a vývozce ropy. Já tak to nesleduju přesně. No a ne, já jsem očekal, že všiml jsem si, že OPEC dnes neboli včera ráno, no, rozhodl omezit výrobu ropy. To je vysoce destabilizační prvek, a když se omezuje výroba a poptávka spíše narůstá, tak to znamená, že budou větší nedodávky a větší růst ceny. Samozřejmě to někdo udělal schválně, aby ta cena šla nahoru. Tak jsem jako říkal, co se tím sledoval, a on mě opravil, že před 5 lety oni vystoupili z OPECu. Ač byli jeho founding fathers někdy v roce 74, což jsem já nezaregistroval, protože se jim to už nelíbilo, aby tam spolu s těmi se Saudskou Arábií a tak dále se nekamarádí. No tak to je docela hráč světový, ten katarský emír v těchto věcech. A my dopustíme, aby se na našem území stala tadyhle ta věc. Nevím,
0: je to,
1: co si o tom myslet.
0: Ostuda, pomlčka, skandál?
1: Ostuda, je to ani ne ostuda, ani ne skandál, je to blbost. Je to blbost, je to prostě známka nezájmu o nás, našich politických vrchůšek, nezájmu o skutečné lidi, o řešení věcí. Je to nepřipravenost k jednání, nepřipravenost pro jednání takovýchhle věcí, že by si Fiala myslel, že svým šarmem nějak tohle prosadí a ostatní budou proti, to nevím, k tomu nemám žádné informace, ale je to velmi neobvyklé, taková urážka, jako že by někdo odjel, to se často v historii státních návštěv nestává.
0: Stalo se to někdy vám, pane prezidente, za dobu vašeho prezidentování, že jste se naštval a sedl do letadla, odletěl dřív?
1: Nesedl, ale stalo se mi dvakrát už takové té dramatické chvíli už roku 1997, kdy už se drolila naše koalice ODS s Lidovci a s Kalvadovou ODou. Takže bylo setkání středoevropských, jihoevropských, východoevropských premiérů v Grácu rakouském. Já jsem tam doletěl a zjistil jsem, že Lux vymýšlí, že musíme vyhodit šéfa bisky naší a že to vyvolává domácí prostě naprostý chaos. No, takže jsem vydržel asi 3 hodiny na tom zasedání a omluvil jsem se a odletěl jsem zpátky. No. A druhá věc jsem zase zažil, že když jsem odletěl na podobnou akci do Sarajeva, tak slavný sarajevský atentát, tak všichni čekali, až vypadnu, že udělají puč proti Klausovi. No, tak to bylo dramatičtější, že se ukázalo, že Sarajevo v tu chvíli ještě bylo. Tam jsem jezdil pouze v obrněném transportéru. Ač tam byl takovýhle summit prime ministrů nebo prezidentů, tak tam jsem jezdil jenom v obrněném transportéru, že tam pořád někde byli nějaký ostřelovači možní. No a zejména letiště bylo pod z vrcholů hor pod ostřelováním, takže jediná možnost bylo tam být za světla. A neodvážil se nikdo nechat to letadlo v noci na tom letišti, takže naše vládní letka doletěla, vysadila nás a odletěla pryč, že pro nás zase přijede. No a tady vypukl puč antiklausovský, no a já jsem neměl letadlo, takže tam musel teda, nemohl jsem odletět večer, protože to letadlo se nemohlo v noci za tmy na sarajevské letiště vrátit a tak se čekalo do druhého dne. Takže nějaké zážitky tohoto typu, jako kdybych je popisoval v nějakých pamětech, tak já bych je našel. Mm-hmm.
0: Ale nechci odbočovat, ale tedy ten příběh, když pan premiér Fiala letěl na pohřeb královny stylem, že letěl do Londýna letadlo zpátky a druhý den, tak to není vlastně žádná, výjimečnost.
1: No, to ale nevím, v Londýně na Heathrow to asi nebylo, protože se tam střílelo. To v tom Sarajevu, tehdy v té Bosně byla dramatičtější situace. Opravdu já jsem tam chtěl se potkat s velitelstvím v tom Sarajevu. Já jsem měl na plán, že se potkám s velitelstvím, opravte mě, jestli se mýlím, KFOR se to jmenovalo, myslím.
0: Ano, KFOR.
1: To byly takový ty sjednocený síly, které tam jakoby mezinárodní bojovali. To byl nějaký americký generál. No a tak bylo domluveno, že tam jedu. Bydleli jsme v napůl rozstříleném hotelu, který měl zbouraný jedno patro, to je taky psychická docela zajímavost. No a najednou, když jedem na tu základnu toho KFOR, tak mě posadili do obrněného transportéru. A tak, taky si nejste jistí, jestli to je normální stav nebo ne.
0: Tak pane prezidente, co vlastně my občané Češi máme očekávat od toho takzvaně neformálního setkání toho evropského politického společenství, to, co probíhá v těchto chvílích, v těchto dnech na Pražském hradě?
1: No tak kdybych já mohl říct svůj názor, tak bych řekl, že nic. Samozřejmě to je říčka, ale já myslím, že to je říčka, která ukazuje prostě něco. Nevím, nakolik naši spoluobčané vědí, že to evropské politické společnosti je novinka na evropské scéně. To nikdy nikoho nenapadlo, protože my máme jednu organizaci v Evropě, která je něčím jako evropským politickým společenstvím, a to se jmenuje Rada Evropy. V té jsme členy už více než 30 let a v té je 50 členů a spousta zemí, které nejsou v Evropské unii, jsou členy té Rady Evropy. To má svý parlamentní shromáždění, to má svá pravidelná zasedání, to je normálně fungující evropský orgán. To jako by všem mělo stačit, aby byl vyplněný tenhle ten orgán a dělal nějaké rozumné věci. Samozřejmě to nestačí takovým hrdiným Evropanům, jako jsou Francouzi, a zejména hrdiným šéfům francouzského lidu, jako je pan Macron. No a pan Macron najednou vycítil, jak se ta rovnováha francouzsko-německá díky totální slabosti postmerkelovského Německa, jak se vychýlila v jeho prospěch, no tak on najednou začíná vyhlašovat různé iniciativy a myšlenku evropského politického společenství si vymyšlel z ničeho nic Macron, když před náma byli předsednickou zemí EU, tak to prostě prosadil. Já to považuji za absolutní nesmysl, schválnost, hříčku, nedovedu si představit, co by dělala. Na druhé straně je to také Macronova asi demonstrace jeho síly, a na straně druhé je to od Macrona taky sdělení, že už trošku na tu Evropskou unii kašle. Prostě, že hledá jiné fórum, kde by se o Evropě mohlo rozhodovat.
0: Může to být, pane prezidente, tak, že hlavním výstupem toho sezení společného na Pražském hradě má být jakýsi vzkaz o společné soudržné Evropě směrem na východ, směrem Putinovi?
1: To je určitě proklamovaný cíl a ten bude formálně určitě dovršen, ale já myslím, že to je širší pokus než jenom tohleto. Já si nemyslím, že všichni, kteří se toho zúčastní, mají přesně stejný názor na rusko-ukrajinský konflikt, a já myslím, že Erdogan na straně jedné, ale Arménci, Azerbejdžáni a takovýhle taky žijou trošku jinak.
0: Může to mít vliv na ceny energetiky, nebo energie, promiňte?
1: Já
0: to
1: myslím,
0: se říká, že tam se prostě to někde domluví v zákulisí. Zítra se to zastropuje pro celý svět?
1: Ne, to je prostě demonstrační akce, která nemá žádnou náplň, žádný obsah, žádnou strukturu. Nic, tam pár lidí dostane příležitost něco říct a ostatních 44 nebo kolik jako na ně nedojde řada, takže to krátké setkání bude bez ničeho. Asi předem připravený mají papír, kde přestou, že Putin zlý a Zelenský zlatý. To ano, určitě, ale jako jinak, že by tam o něčem vážném se jednalo.
0: Teď, když předsedáme Evropě, tak může toto znamenat třeba posílení pozice našeho ministerského předsedy, co by aktuálního šéfa Evropy, protože do této chvíle jsem zatím nic podstatného v médiích, co by tam pan Fiala zajímavého spískal, nenašel. Tak třeba teď je ten startovní výstřel.
1: Opravdu mým cílem není pošťuchovat prázdnotu českého předsednictví EU, to by byl lehký úkol, ale já bych hlavně řekl to, že mě nezajímá tolik to dnešní setkání, že bych se tím na to specializoval, to říct nemohu, ale pokud tomu dobře rozumím, tak celé to setkání jde mimo naše předsedování Evropské unie, věta A, a věta B, to samozřejmě, protože to je v Praze, tak úvodní projev pronese náš premiér, ale tomuto shromáždění předsedá Michel, bývalý belgický premiér, a nikoli Fiala, by the way, teda.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Severé, už se nám to krátí. Neselý, nebo dva týdny dovoleb.
1: Že to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Xavre.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavre.
1: Dozík? Vy tomu říkáte Dozík?
2: No Dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Řekli, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuton, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to neříká, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Xavier, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne?

0: Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech? Mm-hmm. To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream, mm-hmm, je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: Asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
0: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
0: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
0: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
0: Severe, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to. Ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo. Pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
0: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. Ne? A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Xavier. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Xavier, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace?
0: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách. Takže nebojte se, že to, že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, oni on rád poslouchá.
1: No, je, ne, no ne zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
0: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijde.
1: Pane, oči normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě při tom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
0: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No. No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk volet, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
0: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: No, volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: Já se jenom ptám.
1: No, víte,
0: vy jste asi neudělal nějaký průser.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
0: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
0: To je tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
0: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Xaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no jen v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: to není. To už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes bitcoiny, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila. Pro mě neskončila,
0: Xavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon a je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci, včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi?
0: Ne, ne. Ne, ne.
1: A pro pejska taky? Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: Máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertovem.
0: No on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím. My jsme satirický pořad.
0: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Českého rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
0: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3krát v Průhonicích.
0: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, ne, ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu to, nějakou.
0: To
1: jednu,
0: já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
0: ale
1: rychle.
0: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora víte, co tam myslím dokážou. Myslím si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví?
1: No, pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta, Gany, která, to je Meghan, ne?
1: Ne, Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale
0: ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej,
1: ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William vyšperkovaný toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Savre, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
0: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
0: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
0: podívejte
1: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál, rozumíte, to je...
0: Myslí to z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak. Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno. A pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství a za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu, a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes... telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle si dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
0: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak,
0: já
1: lidsky.
0: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Římě nevidím.
0: Proč? Pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Xavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
1: To tam píše.
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška.
0: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na 2 sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla
1: by jeden vyřízal.
0: Xavere, Měla by jí mít.
1: No, mě,
0: pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudeme se nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě.
0: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
0: To by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůškem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize Říchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: A on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šopnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste.
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No, já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
0: Jo, to byste bylo.
1: Máme nový kafíčko.
0: Fakt? Hm? Lepší?
1: Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: vy jste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo?
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
0: Jasně.
1: On na to by mít čas.
0: To už skončí kampaň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama, to začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v
1: podstatě. A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno, těším se na příště, nashledanou.
0: Já taky, Xaver. Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Máme tady nový díl Za stranu a za lidi, paní Karol. To jsme se poměli, víte.
3: Probrali jsme toho spoustu a já jsem byla obdarována.
2: Karol byla obdarována, bylo dokonce gastronomické okénko, aneb jak paní Karol vařila dort. Myslím, že ta paralela s tím pejskem a s kočičkou tady nefunguje. Jo? Chválili jsme, no a hlavně status umělce.
3: Ano.
2: To je naše. Pořad Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, nebo ho můžete slyšet na YouTubeovém kanále Xaver Live, a nebo s obrazem jako video na www.xtv.cz pro držitele předplatného. Za stranu a za lidi, těšíme se na vás.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci jsi naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom,

0: zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohle to už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
0: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
0: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltína, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltín po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
0: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
0: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltín vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat 5 roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
0: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si 2 věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
0: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
0: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No, ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si

0: vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už že bude půl roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No.
0: A bude to potom, co už 6krát odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
0: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pak mi to předraží.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo?
1: Já přijdu. Jo? Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda jenom
1: koukám. Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení.
0: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno. No Fialovi, jo, to chápu. Ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale... Doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi, ne?
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co se říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce a že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi a on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal si, co jsi říkal, a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
0: Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
0: No,
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září, a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat další pětiletce. Teď si vem. Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No, já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pro tento týden máme překrásný heslo. Emisní povolenky do každé peněženky.
2: No to zařídil Babiš, ne? No, to nám tam hodil Babiš, ne?
1: Babiš a Putin.
2: Pravda.
1: No a tady paní Pekarovou na tabulici.
2: Já mám takovou radost, když se na ní podívám, Market.
1: Já taky. A tady je potřeba jí přiznat, jako, že dělá samý hodnotové věci.
2: Má asi nejlepší kádrovou politiku, ne? Takovou genderovou, vstřícnou k ženám se dá říct, ne?
1: Myslíte ty násilníky?
2: No. Ale já bych...
1: No tak ono, vy s tím naděláte, pane Holče, no tak...
2: No je, tak je pravda, že Karl, zakladatel Topky, že jo, říkal, no tak se chová jako mladý kluk, ne, normálně.
1: To je jasný.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident, ne, že ne, diskutuji.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes startovskou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten Gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: A to je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte,
2: to zbytečný, fakt. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě Gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.

0: na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí, Blbuše Nerudovou. To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečet, abych s tím taky
1: nesouhlasil. A to vám nesluší.
0: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
0: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
0: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám.
0: Počkejte,
1: a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
0: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
0: Jo, tak,
1: ale to je jedno.
0: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to, vulgárně, jedno to
0: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo.

0: tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem. Tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám, kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským, a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Chcete
1: říct, že to je horší, tady je, to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já
1: vy,
0: můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, no. Řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Posloucháte rádio Xaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy máte úplně novou knížku a já jsem rád, že jste ji přinesl. Zprávy, nové zprávy ze Zwockhausu. To zní velmi nadějně. A když jsem tak lehce prolistoval, jsou to vaše fejetony.
1: Ano.
0: Aby bylo jasno. A kapitoly s názvem třeba Funkcionář, hermafrodit, délka penisu a budoucnost světa, tapaní s tím kokršpanělem, nemůže být hůř, ale může. No. Co vás vede k tomu do těch věcí napříč tak tvrdě šít?
1: Ale to není o tvrdém šití, jak říkáte. Jednak tahle knížka je druhá svého druhu. První byly skutečně zprávy ze Zwockhausu, vyšly oni. Teďkon nakladatel přišel s tím, že by vydal pokračování a nazval to Nové zprávy ze Zwockhausu. Jsou to fejetony, které jsem pravidelně každý týden psal na svůj web nebo na jiná média. A co jejich svorníkem je ten skutečný blázněc kolem nás, šílenství Green Dealové, šílenství LGBT+, šílenství takového toho MeToo a dalších hate free a dalších kampaní, kdy najednou vám se ten svět před očima mění v podobu, které nerozumíte. Vy najednou nemůžete rozumět tomu, že nějaký pán bere půl roku nějaké hormony a vybaven stále dál pánským jaksi příslušenstvím začne soutěžit s dámami v nějakém sportu a samozřejmě,
0: plavání,
1: že vítězí, konkrétně v plavání, ale samozřejmě, že vítězí, protože má k tomu fyzické dispozice a teď se o tom vede zcela vážná debata, jestli to tak má být nebo nemá. Přijde mi, že se ta vyšinutost našeho světa strašně prohoubila. Na druhou stranu, takže já jsem se snažil shromáždit maximum příkladů tohoto blázincovství, jak to nazvat, Zwockhausství, a oglosovat je, postavit nad to nějaké otazníky, případně to doplnit ještě bizarnějšími dotaženími těch věcí jako do dalších souvislostí. Těžko se to vypráví. Snad je to i k smíchu, občas myslím, že většinou i k pláči. Doufám, že si to najde svého čtenáře. Ta první knížka se prodávala dobře. Jsem za tuhle druhou rád, ale třetí nebude. Víte proč? Protože
0: už to dosáhlo vrcholu.
1: Ne. Myslím si, že ta témata budou postupně opadávat. Jak témata genderová, tak Green Dealová a podobně. Protože máme mnohem zásadnější témata, to je válka, to je ekonomická krize, energokrize, nové dělení světa. To všechno nás zasáhne možná mnohem víc, než si ještě jsme schopni představit. A tudíž nebude ochota a možná ani z těch politických a mezipolitických struktur věnovat tolik energie tomu, jestli je někdo LGBT nebo není.
0: Není to přesně naopak?
1: Či se to jako postaví na hradní téma, myslíte?
0: Já teď slyším všude debaty o tom manželství pro všechny. Jo, Česká televize tomu věnovala celý pořad a mně to nepřijde vůbec téma, protože úplně nezajímavé, ale víte, o nákupu plynu a o nákupu ropy, tak ty odborníky vlastně třeba takového pana Štěpána nebo pana Noveského a tak zvou do svých studií pouze alternativní média. Zatímco ta velká média řeší tohleto, tak oni ty fíkové listy přece potřebují.
1: Tak já myslím takhle, vy určitě víte, že jeden z takových známých triků manipulačních je metoda takzvaného červeného sledě. Red Herring, to vymysleli tenhle název americký novináři. Je to manipulační metoda, kdy předhodíte veřejnosti nějaké jakoby lákavé sousto, abyste zakryl nějaký skutečný problém, který by mohl zneklidnit ty lidi. Dokonalou jaksi apoteozou téhle metody je film Vrtěti psem,
0: ano.
1: Kdy se vymyslí válka v nějaké zemi, kterou v Americe nikdo nezná, Albánii. Ta válka je zcela vykonstruovaná a zakryje to na určitý klíčový okamžik problém prezidenta. Něco podobného se říkalo i kauze Levinská a vstupu do první irácké války a tak dále. To neumím posoudit, jestli až tak jako cynické to bylo. Fakt je ten, že to zakrývání buď to neochoty nebo neschopnosti, nechuti, nevím co, něco opravdového dělat, že není přítomno jenom mezi novináři, ale i mezi politiky. Teď si vemte naši milovanou vládu, která vystřídala nemilovaného Andreje Babiše, tak zkuste si vzpomenout nějaký opravdu důležitý zákon nebo opatření, se kterým ta vláda přišla. Ona přišla s věcmi typu systém pomoci uprchlíků, typu zákona manželství pro všechny. To jsou při vší úctě vůči solidaritě, kterou čeští občané vyjádřili vůči migrantům z Ukrajiny, tak jsou to témata zástupná, protože to je opravdu zásadní témata. My budeme pociťovat na svých složenkách, až nám přijdou za plyn, za energii, až se podíváme na cenovky v obchodech, což už se díváme a divíme se, tak to si myslím, že lidi přestanou zajímat nějaká LGBT a podobná témata a ti politici, pokud budou chtít přežít svoji vlastní politickou smrt, tak se budou muset začít věnovat tomu důležitému.
0: Vy jste před chvílí řekl, pane Žantovský, o případu Levinská, že to je kauza. Vidíte, já to považuji za moc hezký příběh. A on je to kauza nakonec.
1: Tak to je takový novinářský slovo, kauza. To se omlouvám, to jsem použil žargon. Ale jako ten příběh možná byl pro ty dva aktéry moc pěkný, nepochybně. No. To jako zejména, když si ta svečna schovávala několik měsíců jaksi použité spodní prádlo, tak to byla láska až za hrob, nepochybně. Jo. To, o tom nepochybuji.
0: To má schované dodnes.
1: Nepochybně.
0: A vydraží to na aukru a postaví za to dům na Manhattanu. No, pane Žantovský, když se vrátím k té knize ještě s jedním dotazem, mýlím se, když řeknu, že tu knihu, že ta kniha bude dobrá pro ty, co nemají rádi politickou korektnost.
1: Určitě. Že to je přesně pro ně.
0: V tom případě to doporučuji ještě jednou. Ukážu, my tady v XTV velmi rádi ukazujeme knihy a mluvíme o nich. Takže já přeju, ať se knížka Nové zprávy ze Zwockhausu Petra Žantovského prodává. Díky za to, že jste přišel a těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání a všem našim divákům, divačkám. Naschledanou.
0: Naschledanou. Řekl jste to velmi správně, pane Žantovský, já jsem to hlídal divákům i divačkám.
1: Měl jsem to říct v opačném pořadí.
0: No ne, ale na Českém rozhlase už říkají daňoví poplatníci, poplatnice. Dokonce jsem slyšel lordové i lordky. Lordky, to jsem slyšel.
1: Před časem jedna feministka přišla do, a to byl taky Český rozhlas, nebo Česká televize, já už nevím, s tím, a teď jí tam moderátor, v závorce K, teď nevím kdo, uvádí, že to je Fanča Nováková. Naším hostem bude Fanča Nováková. Ta se strašně ohradila, tahle ta Fanča, a říká, jakým hostem? Snad hostkou.
0: Ano, hostkou, tak to mně přijde tak uchylné. Já nevím, jak to cítíte vy, co by literát, ale já jako amatérský pisálek, který taky už napsal nějaké knihy, tak já bych to nebyl schopen na té klávesnici naťukat, protože to úchylné.
1: Je to úchylné, jde to do obrovského spousty detailů, situací. Například zažil jsem, že v některé škole, nebudu jí jmenovat, vysoké škole, se doporučilo jakýmsi návodem ze strany vedení neoslovovat studenty a studentky slovy třeba dámy a pánové, studenti a studentky, či naopak, ale vážení studující.
0: No do, vidíte.
1: Jako co dodat. Jo.
0: Svět běží kupředu a možná...
1: A ještě do toho, pardon, to není jenom politická korektnost, ale tam najdete fejeton, který se jmenuje Predarium. To je o nějaké dámě, nějaké influencerce, která si zjistila, že je známá v určitých sobě podobných kruzích a začala prodávat své pšouky, začala je konzervovat do nějakých lahviček a prodávala je a už na tom vydělala několik milionů dolarů.
0: Dobrý podnikatelský nápad, nedá se nic jiného k tomu říct, ale lordka vede, že?
1: Lordka vede.
0: A přitom jako oni proto mají výraz, to je lady, ne?
1: No, jasně.
0: Lady. Já jsem si říkal, no ale správně se tomu říká papežtější než papež? Je to ono? A nebo poturčenec?
1: Poturčenec, horší turka samozřejmě.
0: A v brněnské televizi se vždycky říkalo podramaturčenec, horší dramaturka. Tak pane Žandovský, těším se na příště, na shledanou.
1: Já děkuji moc za pozvání.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Holče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já jsem mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripple si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: dítě... No, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: problém. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměru, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu. Teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhvího správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no. Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: Mm-hmm. No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladný.

0: A pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými. A téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
0: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
0: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
0: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych mu, což už jsem udělal.

0: několikrát francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimír, protože my jsme si tykali, Vladimír udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
0: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
0: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
0: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky v oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
0: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
0: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
0: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo namíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže. Mm-hmm.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
0: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
1: nevím jestli členů, ale říkejme věřících.
0: No věřících, registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
0: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
0: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
0: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
0: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
0: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako teda to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie. A nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechno čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Podtrženo sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Němcová. Dokud Moskva nezastaví válku a nezaplatí škody, nemají Rusové v Česku co dělat. Tak to je ostrý. To je ostrý. Souhlasíte s tím, to je to vám příjemné,
1: no, když čtu nějaký takovýhle velmi razantní výrok paní Němcové, tak vždycky vzpínám ruce k nebesům a děkuji ODS, že paní Němcovou nevyužila do nějaké vyšší, zejména exekutivní role, kdyby byla paní Němcová ministryní zahraničí nebo obrany nebo něčeho, tak se bojím, že už jsme dneska někde úplně jinde, že sice často Petr Fiala nebo i další členové vlády říkají, my jsme také ve válce s Ruskem, ale je to taková trošku nadsázka. Ale že možná, kdyby tam byla paní Němcová, že už by to byla čistá realita, no, protože ty její, ona se tak z takové té velmi oddané faninky Václava Klause, ona byla v takové té jeho pretoriánské gardě vždycky, tak se přetransformovala v takovou tu matku Terezu české politiky a vždycky to je, jak, co její věta, to je tedy skutečně zásadní soud takového rázu, že jako to už s politikou ztrácí mnoho společného.
0: Mě to překvapuje, víte, i vzhledem k tomu, že ona navenek vypadá jako taková jemná žena. No, to je potřeba uznat, že... A tady z toho já cítím takovou zlobu, takovou nějakou agresivitu, že tak kdyby přišla do mateřské školky, kde budou tři ruské děti, tak je postaví ke zdi a zastřelí.
1: Já jako to... Nechci to zase úplně jako říkat, že tam není jediný problém, že samozřejmě jako, jak se dneska chovat k Rusům, když my nejsme s Ruskem ve válce, ale minimálně máme s Ruskem nedobré vztahy, řekněme to takhle, tak jakým způsobem to dát jakoby tomu státu, tomu režimu jakoby pocítit. No. Tak teď jsou tady takové ty různé zabavování majetku a já nevím co, a tady přestala vláda vydávat víza Rusům, což způsobuje mnohé teda problémy rodinám, které jsou rozdělené, já nevím co, ale jako musí to mít nějakou míru, ale říct, že jako Putin se zbláznil a okupuje Ukrajinu a proto teda jediný Rus tady nemá co dělat, včetně asi tedy Putinových oponentů, kteří tady dlouhodobě působí a žijí, tak to si myslím, že je úplně mimo.
0: Já tedy, pane Korecký, na rozdíl od paní Němcové, naštěstí o ničem nerozhoduji. Naštěstí. Ale přijde mi trestat obyčejné lidi, kteří třeba vůbec nesouhlasí s politikou Putina a určitě tam je spousta takových, spousta lidí, kteří jsou na něj naštvaní, normálních, seriózních umělců, sportovců, všeho, tak tady ta generalizace mně přijde tak strašně nebezpečná. Mně to přijde nebezpečný, zejména z úst takové to vrcholové političky.
1: Tak já jsem říkal, že to je těžký problém, že je určitě spektrum celých těch řešení, co dělat a jestli pustit Rusy na Wimbledon a jestli pustit tam a to, ale jako vždycky to krajní řešení říct, že tady prostě Rusové vůbec nemají co dělat, to je úplně mimo. No.
0: Tak. Pomohlo by snížit počet obyvatel Ruska na 50 milionů, řekl Walesa. A to ještě horší než Němcová.
1: To je taková polská Miroslava Němcová, bych řekl trošku, no, ale já miluju jednoduchá, rychlá řešení složitých problémů. Rusové jsou problém, Rusko je problém, je velmocenské ambice, tak to vyřešíme tak, že dnešních, nevím, 150 či kolik milionů Rusů, snížíme jejich počet na 50 milionů. Technické řešení, které pan Walesa úplně nenastínil, jakým způsobem k tomu chce dospět, jestli to nějak souvisí s tím, že zítra má výročí 80 let otevření vyhlazovací tábor Treblinka, kousek od Varšavy, nebo nevím, jakým způsobem by to chtěl udělat, ale je to krásné řešení, jak říkal Stalin, jest člověk, jest probléma, nět člověka, nět problémy.
0: Tak to je úplně, Stalin, jo,
1: to říkal Stalin, protože, a velmi se mu to osvědčilo, že jak vyhlazoval ty národy celé a nechal je vyhladovět a všechno, tak to je přesně tohleto řešení. No, jak pobijeme ty Rusy, nebo je jako splinujeme, nebo co s nimi uděláme, jako se 100 miliony Rusy.
0: Taky by to...
1: Hitler vyhladil 6 milionů Němců, 6 milionů Židů a on chce nějakým způsobem zlikvidovat 100 milionů Rusů.
0: Já jsem okamžitě hledal, kolik mu je Walesovi. Ono už to může být taky
1: stařecká
0: jako demence trošku. Protože toto normální člověk přece nemůže říct o nikom. Prvý, druhý,
1: rozpočítejte se.
0: Chlapci ke zdi. No jo. Jak je na tom zdravotně Putin? To je velká otázka, protože paní Jamila, víte, která je to paní Jamila?
1: To je moje velká oblíbenkyně.
0: No moje taky, já jsem fanoušek.
1: Na to jste si měli pozvat se mít, aby vám to řekla, aby vám tady vyšvihla chorobopis, no. Diagnózu.
0: Šéf CIA svým názorem rozesmál publikum. No, tak objevují se spekulace, že je na tom špatně Vladimirovič. Možná tam ten Valesa už začíná od něj.
1: A šéf CIA řekl, že naopak Putin je tak zdravý, až je nám to nepříjemné, nebo něco takového. No, tak těžko říct, tak Putinovi je 70, myslím asi už, tak předpokládám, že asi bez nějakých chorob nebude nebo problémů, ale jestli je to skutečně tak, jak říká naše paní Jamila Stehlíková, je vždycky ve svých sloupcích nazývám kazašská baba Vanga, protože ona má takový ty předpovědi, že Miloš Zeman zemře už za týden a o Putinovi říkala před 9. květnem, že jeho tělo je tak prolezlé metastázami, že ani do toho 9. května nevydrží. No a vidíte, tak je červené.
0: To mě vůbec nedochází, kde člověk bere tady odvahu k takovýmhle. To je pro mě stejná kategorie. Němcová, Jamila, prostě by měl dostat jako zbrojní pas na tu hubu.
1: Nebo zase, jak by byla smutná ta politika bez takových lidí. Včetně jo, třeba ale, i pana Jandáka. Že jo? Taky
0: ale
1: taky,
0: to máte pravdu.
1: Ten
0: to
1: máte pravdu. Své ráz národního lovu takový.
0: Viděl jste toho Putina, jak čekal na Erdogana?
1: Viděl.
0: Je to jako problém, nebo je to opravdu ponížení, myslíte? Tak chvilku počkal, já každou chvilku
1: trošku
0: čekám.
1: Trošku mě překvapilo, jak to dominovalo těm médiím, jako to video s tím asi 4 vteřiny, co on tam tak jako přešlapoval a Putin pokořen.
0: No 4 vteřiny, to bylo tak 30 vteřin.
1: Jo, tak já jsem možná viděl jenom nějaký sestřih, ale jako, no, tak počkal, no, tak jako jsou diplomatický signály, které jako politici si udělují jako navzájem, tak možná to opravdu bylo, že turecký prezident se chtěl jako ukázat, že on na něj počká ten ruský, ale...
0: No ale on tam přišel a normálně si podali ruku a na kamošsko, haha, podíváme se do foťáku. Takže nic tam jako, kde jste? To jako...
1: Tak on ho, Putin teď potřebuje toho Erdogana, jako aby přes něj nějakým způsobem tam byl nějaký kontakt aspoň s tou Evropou a podobně a snad to, tak...
0: No všimněte si, kolik ještě se teda najde takovýchto lidí, kteří se s ním baví a podávají si ruku, jednají. To není, že by o celý svět.
1: Nám se to zdá, jako, že Putin je někde v koutě a to, ale když vidíme, jak on právě s tím BRICSem, což je takový to sdružení, ta Čína a Brazílie a nějaké státy, ty tam, jako, tam stále jako Putina berou úplně normálně. No, Indie, to jsou to všechno státy, které mají miliardy obyvatel. Takže takový ty představy, že my si tady přestaneme odebírat plyn a on ten plyn bude muset, já nevím, vypouštět do atmosféry, to je nesmysl samozřejmě.
0: No jo. Tak vypuzený starosta vrací úder STAN. S novou kandidátkou u voličů boduje. Toto se mně tak líbí. Musím říct, asi mám škaredou povahu, to je tak hezký, že jim někdo předvedl tomu vedení STANu. Zače v Pardubicích perník.
1: To jsou, myslím, Poděbrady.
0: Já vím, ale to je takový
1: cikl. Zače v Poděbradech perník. Ale...
0: Zače v Pardubicích perník a zač jsou šupicích jahody. Aha. Se říká. No, fandím, to je můj favorit.
1: Jo, já jako, mě bylo skoro líto toho STANu, s každou tou další kauzou už je mi ho skoro líto, jak už je ten někdo tak jako zadupaný do země a v prachu se tam válí a krvácí ze všech ran a ještě na něj další šlapou, tak už mě pak vždycky začíná trošku jako těch lidí být až skoro líto, že se to vždycky týká teď toho STANu, jakákoliv kauza teď se týká STANu, ale já vás překvapím, já jako v tomhle tom celkem jsem souhlasil s tím hnutím STAN, že oni jakoby se snažili toho starostu nějakým způsobem donutit k tomu, aby odstoupil minimálně z vedení té kandidátky.
0: Za 20 let starý for byl by.
1: No, je to 20 let starý for, ale on ho zopakoval teď na zastupitelstvu jako k velkému pobavení a

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
2: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
1: Ale no komunistka, no.
2: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
2: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
2: Která paní Bobošíková. Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
2: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
2: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
2: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
2: Ani tak ona, ne, je tak počkejte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
2: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého.
2: To není sládek to, sukní.
1: Samozřejmě,
2: sládek,
1: že je.
2: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je?
1: Tady je taky o teatr.
2: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.
1: Biggest single I ever had, right?

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně jak ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový.

0: EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
0: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
0: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
0: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
0: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
0: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
0: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
0: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
0: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
0: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
0: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
0: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo?
0: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte,

0: 12krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku, s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím se jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct?
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jiří Vítek je místostarostou Prahy 8 za Patrioty.
1: Ano.
0: Patriotech čím dál častěji slyším. No a protože jste bývalým hasičem profesí, tak máte mimo jiné na starost bezpečnost, pokud vím, a taky věci okolo kultury. A tak, jo. Ale pojďme začít tou bezpečností, protože když jsou prázdniny letní a lidé tak jako odjíždějí z domu, tak ta bezpečnost dostává v mnoha ohledech na frak. Zajímá vás jako pány radní i třeba to, jaké je procento vykradených bytů, a tak máte nějaké statistiky?
1: Určitě, každý měsíc dostáváme statistiky. Zrovna u vykrádání bytů to nějak neroste a vykrádání aut taky ne, ale samozřejmě je větší stížnost například na bezdomovectví, žebrání a tak dále, na tenhle ten druh, řekněme, přestupku.
0: Žebrání je zapovězeno na osmičce?
1: Není úplně vítáno.
0: Jak se toto řeší?
1: Samozřejmě komunikujeme s městskou policií, my jako městská část nejsme zřizovatel městské policie, tohle město, a snažíme se, aby vlastně pochůzkovou službou kontrolovali ty riziková místa, to jsou většinou stanice metra nebo tramvají.
0: Ještě si řekněme tedy, že Praha 8 je místo, kdy do Prahy přijíždějí auta dennodenně z vrchu, to znamená od Teplic, Ústí nad Labem a tak. Většinou tam bývají zácpy, pokud si to tak zhruba. A tak mi řekněte, po této stránce je osmička jak bezpečná nebo nebezpečná?
1: Myslíte po dopravní?
0: Po dopravní.
1: Takhle, bezpečná.
0: Osmičkou přece projde za den strašná spousta aut.
1: Určitě není to především Holešovičkami, tedy, které pod nás padají. Tam je asi ta největší dopravní zátěž. Tam my už léta letoucí žádáme, aby teda Holešovičky šly pod zem a nějak se to navázalo na Blanku nebo na nějaký vnitřní okruh. Ale co se týká dopravních nehod, tak jestli na tohle narážíte, tak v Praze upřímně až tak dopravní nehody nejsou vážné. Jsou to většinou ťukance, ale vážné dopravní nehody nejsou.
0: No víte, jak naštve takový ťukanec?
1: No to já, už krábanec.
0: No ale když jsme u toho, tak vy jste tedy původní profesí hasič, takže vy jste asi těch dopravních nehod za tu éru hasičů viděl hodně, ne?
1: Určitě, no já jsem vlastně poslední léta, já jsem byl 15 let profesionální hasič a poslední léta jsem se specializoval přímo na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Takže ano, viděl jsem toho spoustu.
0: Máte jakou statistiku? Kolik jste jich vytáhnul?
1: Ne, nedělal jsem si. Takže vlastně u hasičů je lepší nějak si nedělat statistiky a nic si nějak moc nepřipomínat, spíš zapomenout.
0: To jako
1: Tak jako je to lepší.
0: Třeba ne? Porodníci někteří si dělají čárky.
1: To je určitě příjemnější než vyprošťování osob z vozidel.
0: Když je, to jsem si mnohokrát tak říkal sám pro sebe i na dálnici, když je ta osoba v tom zdemolovaném autě už jaksi mrtvá, tak to se dělá stejně tak?
1: Samozřejmě.
0: Rozřeže to auto, vidím to někdy s takovými těma.
1: Ono se to stříhá, řezá se málo kdy, protože samozřejmě to dává jiskry, tam by mohlo dojít k nějakému požáru.
0: Jsem viděl řezání, jo?
1: Rozbrusem taky, samozřejmě se řeže, ale většinou jsou to rozpínáky a hydraulické nůžky. Ano, to osobu musíte dostat ven a ve stejném čase, tak prostě tak to je.
0: Když se člověk vzdá své původní profese a jde se věnovat politice, takových případů známe spousty, tak mě vždycky napadá, co si vlastně z té původní profese může do té politické, do toho politického období odnést.
1: Tak já tam měl ještě takový mezikrok, jo. Já jsem dělal ještě na státních hmotných rezervách. Já jsem vlastně do politiky upřímně až tak moc nechtěl. Já jsem odešel od hasičů. Je to takový skoro, jako když odejdete z vězení, nic neumíte. Sice jste hrdina, hospody vás poplácávají, ale vlastně pro ten normální život jako ty dovednosti hasičský úplně nejsou vlastně užitečný. Ale zase, co jsem si určitě přines, je nevzdávat, nějaká kreativita a vlastně ze situací, které vám připadají, že jsou neřešitelné, se nějak vždycky dostanu.
0: Pane Víte, je pravda, že hasiči obecně nenávidí film Hoří má panenko?
1: Ne, to moje generace ne.
0: Ne?
1: Ne, ne, ne. To byla určitě generace přede mnou, která zesměšňovala, nebo ti dobrovolní hasiči určitě to vnímali citlivě. My jako profesionální nás ovlivnili už ty americký McDraft. To byl paradoxně film, který, když jsem viděl, tak jsem chtěl jít k hasičům. Takže tenhle film mě ovlivnil. Mm-hmm. Po vojně jsem hned 5 dní po vojně nastoupil k hasičům.
0: Ony jsou takové filmy dva, které údajně hasiči nemají rádi, a druhý je nějaký ten název, když si Jack bral Harryho nebo něco takového.
1: To jsem neviděl, nevím,
0: taky o hasičích. No, pojďme k vážným věcem. Řekněte mi, popište mi kauzu Hřbitov v Bohnicích.
1: Já bych neřekl, že je to kauza, je to právě to, co mě do té politiky dostalo. Já jsem asi před 10 lety, protože jsem z Bohnic, což taky není úplně jednoduchý být z Bohnic, jako malý kluk, když někam přijdete, řeknete, že jste z Bohnic a chodíte na základní školu ústavní, tak jste pro všechny. Takže to byla taková legrace vždycky. A samozřejmě já jsem to místo znal, to je hřbitov, který patřil k Bohnické léčebně. Zapomenuté místo, kam jsme si jako děti chodili hrát na vojáky. A asi před 10 lety jsem šel okolo a viděl jsem ten neskutečný brajgl tam. A tak jsem se rozhodl, že to dám nějak dohromady. No. Ze začátku velice naivně, protože tam bylo asi 40 tun odpadu. Pračky, ledničky a tak dále. Takže jsem vlastně prvně zkoušel rukama, pak jsem si začal objednávat nákladňáky, bagry a takové věci. A pak jsem si uvědomil, že ten hřbitov vlastně není můj a dělám na něčem jiným. Tak jsem začal hledat toho majitele, což bylo tenkrát ministerstvo zdravotnictví. To mi teda dovolilo ten hřbitov uklidit. A postupem času jsem o něm vlastně získával informace, historie a tak dále. Začal jsem dělat komentované prohlídky pro kamarády, pak pro jejich kamarády. A stalo se to jakýmsi fenoménem. Někteří lidé to vnímají jako jedno z nejstrašidelnějších míst v Evropě. Já ne, protože tam leží vlastně pacienti z té léčebny. A ta historie je tam prostě neskutečná. To 20. století je tam propsaný. Tam jsou vlastně, řekněme, indicie, že tam leží Gavrilo Princip třeba. 1. května 1918 tam byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínské pevnosti. Samozřejmě je to různě vyvraceno. Byli z Bosny, tam se podíval. Vrah Otýlie Vranské, nebo například tam leží...
0: Kde vrah Otýlie Vranské, nevíme, kdo byl.
1: No to nevíme právě, ale kriminalista Zahrádka, což byl jeden z nejlepších vyšetřovatelů za socialismu na vraždách, zmiňuje v jedné knize jméno četaře Pavlíčka a ten tam leží. Samozřejmě, že je to ta legenda, která se k tomu samozřejmě přilepí, k tomu hřbitovu. A to tam ty lidi láká a to je součástí té prohlídky, kde říkám, možná tady leží, on ho zmínil a tak dále.
0: Někde jsem zaregistroval, že tam má být 4000 zesnulých.
1: Ano, je to tak.
0: Jak je to velký, prosím vás?
1: Je to velký tak, že se tam vejde přesně těch 4000 zesnulých. Když vám řeknu přesný rozměr, tak to...
0: Pro představu, jako fotbalový hřiště třeba.
1: No, takový dvě.
0: A kde to vlastně je, když minu teda jedu z Bohnic, minu tu Bohnickou léčebnu?
1: Musíte zezadu, ulice U Drháně, zadní brána vlastně Bohnické léčebny.
0: To znamená do Starých Bohnic.
1: Do Starých Bohnic a vlastně se dáte takovou cestičkou úplně nakonec, už si myslíte, že tam nic nebude a tam je brána. Mimochodem pro zajímavost tam natáčel Miloš Forman Amadea tu poslední scénu, jak pohřbívají Mozarta. Tak ta tam byla natáčena. Takže takovýhle věci se tam prolínají s tím hřbitovem, je to strašně zajímavý a já jsem vlastně celou dobu se snažil, aby se to převedlo na Prahu 8, aby to měla pod kontrolou, protože to ministerstvo to vrátilo státu jako nepotřebný majetek, což je trošku takový, jsem znervóznil, znáte to. Ze spousty hřbitovů se časem taky může stát něco jiného. Je to asi měsíc, co je to teda Prahy 8. A já jsem se v tom tak angažoval, založil jsem patrioty, že jsem se dostal vlastně do komunální politiky paradoxně díky bohnickým hřbitovům.
0: No a co je teda teď s bohnickým hřbitovem, s tím vaším?
1: Teď je uklizen, teď je městské části, bude se upravovat brána A já se budu snažit zabránit tomu, aby tam nedocházelo k nějakým rekonstrukcím, které by narušily ten genus loci. Aby tam nebyly lampy, zámková dlažba, aby se ta kaple nezateplila třeba z nějakého fondu a tak dále. Aby to se zakonzervovalo tak, jak to je.
0: A je to přístupné veřejnosti?
1: Ano, ano.
0: A ty prohlídky komentované, to tam děláte pořád?
1: Ty dělám, teď jsem je přerušil, protože paradoxně jsem na zákaz vstupu, když to bylo státu, tak jsem nesměl tam dělat komentované prohlídky a teďka je to naše, takže do měsíce ke konci prázdnin začnu zase dělat po večerech komentované prohlídky.

0: Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba. Někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte slib, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: moc problém. Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hej, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se nám to mele?
2: Jak se nám to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou, nevíme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četví, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.
0: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
0: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako smutečný? Babišovi.
4: No, jako, že to je ohavný. Jako
1: že myslí o pozůstalý a
4: já
1: tak.
4: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
4: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
4: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoč.
4: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
5: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.
6: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní harus pik, harus pika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Harus pikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no, jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže potrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice,

0: parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN. Samozřejmě, že myslíš STAN.
0: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
0: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
0: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Nikoli ano, jako doufám, ano, ano.
0: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
0: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně. Mm-hmm.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
0: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává. Zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udala si 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál.

0: hrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
0: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
0: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
0: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
0: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
0: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
0: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
0: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
0: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
0: Podívej, jestli já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
0: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oh.
0: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
0: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 11. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte v novém roce?
1: No tak nevím, v čem je novej ten rok, ale ráno chvíli sněžilo, tak to mě úplně ponouklo a já ještě pořád nevím, jestli můj kotník je v pořádku, ale když jsem viděl fotografie, který mě dneska syn Vašek posílal speca z lyžování, tak úplně ve mně hárá šílenství a mladická nerozvážnost a přemýšlím, že vlastně, když se dá tam ten kotník do lyžařské boty, tak to se většinou nedá zlomit už znova ten kotník, to už jenom nad tím kotníkem potom. Jo. Takže ne, já to neudělám, ale jako hárá to ve mně strašlivě.
0: Jak vypadá u vás Silvestr?
1: Silvestr, já jsem fakt nebyl zdrav, musím se přiznat. Opravdu, já jsem tentokrát nebyl zdrav, tak netypický. Já jsem polehával, posedával a na mě udeřila nějaká chřipka. Já jsem myslel, že covid, ale radoval jsem se, že by to byl covid, teda abych se přiznal. Jo. Že potřebuje někam do ciziny na různý akce a kdybych měl covid, tak půl roku bych měl možná nějaký štempl někde, jo. Nedostatečný, ale bohužel to covid teda nebyl a já jsem na Štědrý den ráno docela ochořel a tak jsem byl docela ty dny mimo.
0: Jste takový ten bilanční typ, který si na Silvestra sedne a řekne si, jak to teda ten rok?
1: To si netroufám, že to bych dospěl k negativním poznatkům a to se vyhýbám. Pro mě ten rok byl samozřejmě rokem, kdy jsem nejvícekrát byl v nemocnici a u doktora, tak jako pro mě z tohohle hlediska ten rok žádná radost nebyla.
0: Jistě jste zahlédl projevy, myslím, že celkem tři, ty důležité, předseda vlády, předseda senátu a prezident republiky, jak to hodnotíte?
1: Tak já nechci, abych se dotknul těch tří řečníků, ale já, jak vám vždycky tady říkám, že já nejsem televizní typ, takže já jsem žádný ten projev prostě fakt neviděl. Takže moje komentování je spíše okrajové nebo spíše systémové. Já jsem strašlivě uražen tím, že prezident Zeman vyklidil bojiště na 1. ledna standardní prezidentský projev u nás celé generace. To tak měli spojené, když já jsem přišel do prezidentského úřadu, by mě ani ve snu nenapadlo vůbec si být tak drzý a tak se rouhat a tak si troufat popírat nějaké tradice, že bych se zřeknul novoročního projevu. Takže ten novoroční projev jsem 10 let považoval za jeden z vrcholů prezidentské funkce, ale samozřejmě mě šlo o projev, ne volné povídání, co člověka zrovna v tu chvíli napadne. Takže to vyklizení toho prostoru, já myslím, že je před závorkou a komentovat, jestli ten řekl chytřejší větu nebo hloupější než ten druhý, to já prostě nevím. Ale to, že prezident Zeman vyklidil ten prostor toho prvního ve 13 hodin, pro mě svatou věc. Já vím, že jsem 10 let na Silvestra musel jít brzy spát, abych nevypadal ráno šíleně. Byl jsem většinou na horách a v 7 hodin ráno jsem odjížděl ze Špindlerova mlýnu v momentu, když celý Špindl ještě spal a já jsem jediné mé auto vyjelo a směřovalo nedotčenou sněhovou stopou do Prahy, abych ve 1 hodinu mohl vážně promlouvat, tak mě to zlobí strašlivě a já nevím, já myslím, že byli politikové, kteří pronášeli ty projevy, které byly pro mě na totálně druhé straně barikády, abych mohl jmenovat, já nevím, Klementa Gottwalda nebo Gustava Husáka, ale myslím, že taková nulka, jako pan Vystrčil, ještě za 100 let existence českého státu novoroční projev nepronášela, takže já to považuji za průlom, já to považuji za breakthrough, já to považuji prostě za revoluci v tom negativním slova smyslu, možná kontrarevoluce, by se dalo dalo říci.
0: Je to důležité, pane prezidente, ten samotný fakt, že tak důležitý člověk, jako je třeba předseda Senátu, prohovoří se začátkem roku k nám poddaným?
1: Tak já nevím, jestli se cítíte, Xavere, být poddaným.
0: Ne, no, ne k nám občanům.
1: No ne, no, tak řekl jste to, jestli se cítíte být poddaným. Pana Vystrčila, já se necítím být jeho poddaným. Já myslím, že jeho projevy jsou prázdné, chtěné, násilné, vyumělkované, určitě napsané někým jiným a tak dále. Nemá cenu komentovat. Mě ten princip vadí, prostě ne jednotlivá věta, pro kterou bych se musel zbláznit nebo nezbláznit.
0: Když jsme u toho samotného, mě to zajímá, pane prezidente, když jsme u pana předsedy Senátu, v okamžiku, kdy prezident Zeman ležel v nemocnici, takové ty první dny, a hovořilo se o aktivaci článku 66, tuším, a tak, zazněly nejrůznější názory z úst zejména těch senátorů a hlavně předsedy Senátu. Patří k jakémusi dobrému tónu nebo k povinnostem se za to třeba omluvit nebo to dodatečně vysvětlit? Očekáváte to?
1: Ne, tak já si myslím, že když udělám takovou promyšlenou, svévolnou, záměrnou věc, tak já, na rozdíl od většiny lidí, odmítám, aby vůči takové věci mohla být omluva. To je prostě neomluvitelné a omluva je faleš. Omluva je naprosto evidentní, zjevná faleš. Já myslím, že omluvit se můžu za šlápnutí někomu v nacpané tramvaji, když prudce zabrzdí na nohu. To jsem nechtěl. A to se možná jenom se nedostatečně držel, takže nějaká míra viny moje je. Ale přeci to, co udělali senátoři v čele s panem Fischerem a Vystrčilem třeba, to není k omlouvání se. To byl přeci záměrný, politický, nenávistný, lidsky nenávistný akt. A to není možné prozřít, přeci to jsou dospělí pánové, když senátorem může být až člověk o 40 let, takže už je dospělý a za své činy zodpovědný. Takže to já odmítám slovíčko omlouvat se. To je úplně mimo mou dimenzi uvažování.
0: Co když je to, pane prezidente, takže opravdu měli obavu o naši vlast?
1: No, to je heroický předpoklad, který já nezdílím.
0: Takže to skoro vylučujete. Teď budem pokračovat v těch vážných věcech, protože jsem zaznamenal takový článek, který to docela dobře vysvětluje, dědictví Babišovy vlády, deficit 420 miliard a státní dluh, pane prezidente, pozor, 2,5 bilionů. No. Což se jenom představit. Tak řekněte, je toto průšvih jak hrom, a nebo v těch státních veřejných penězích to vlastně nic neznamená?
1: Je to obrovský průšvih, abych použil váš termín. Mě to strašlivě trápí. Zabývám se tím celoživotně těmihle tématy. A nevím, co bych tomu dodal, krom toho, že skoro bych řekl, že teď, než jsem šel k vám, jsem dokončil svůj rozsáhlejší text na tohleto téma, který já myslím, že by tak do dvou týdnů mohl být hotov. Mohlo by to, není to na článek, musí to být brožůrka našeho institutu. Takže o tom jsem se zabýval a teď jsem to strčil celý ten text pánům, než jsem odcházel pánům Vajglovi a Jaklovi a Macinkovi do ruky, aby si to třeba do rána přečetli a řekli, jestli to nejsou úplné blbosti. Neboli je to pro mě zásadní téma současnosti, jedno z. Já nemyslím, že to je důležitější než Green Deal třeba, nebo než masová migrace, ale jako je to jedna z dimenzí současnosti, která mě trápí, a taky ten text uvádím slovy, že jsem si vybral jednu z dimenzí hlavních dnešního problému a dnešního vytváření krizových situací. A ty krizové situace se uměle vytvářejí, jsou uměle vytvářeny. Ty nespadnou z nebe, není to pouhá schoda okolností, která nikoho nenapadla. Některé ty krizové situace jsou uměle vytvářeny, protože ty umožňují chaos, paniku, nejasné vidění kontur problému, prostě posun myšlení. No a jedna z těch cest, která v historii lidstva vždycky vedla k chaosu a vždycky vedla k ožebračení spousty lidí a k radikalizaci veřejnosti, jedna z těch cest je inflace. No a k té inflaci se nejlépe dobéřeme, když budeme vytvářet obří deficity státního rozpočtu a když budeme volně tisknout peníze, jak se to děje víc v eurozóně než naštěstí než u nás. Moje téma, a to teď bych musel předříkávat i desítky stránek toho mého textu, o tom příště, až budete mít v ruce.
0: Počkejte, ještě k tomu, k té samotné inflaci, ale ještě tomu předchází jedna věc. Premiér Fiala během té kampaně volební sliboval, mnohokrát jsme to slyšeli, dokonce konkrétní částky, že ví jak na to, na ten státní dluh, na ten deficit. Tak věříte tomu, že vláda v tomto složení tak, jak je, a po těch prvních krocích, které vidíme v médiích, že je našlápnuto na to, abychom to aspoň začali mírnit? Abychom...
1: Já nevím, o čem mluvíte, Xavere. Já si žádného plánu na zrušení obřího deficitu státního rozpočtu nejsem vědom.
0: Tak klidně slibu.
1: Slibu, že to chci udělat, to se slibuje strašně často. Já bych se vsadil teď a můžem si to tady porod do roka a do dne, jako za koziny, do roka a do dne stvrdit, že tahle ta vláda slíbila, že sníží navržený rozpočet Babišovi nebo Schillerové vlády na rok 22, na letošní, mluvila o nějakých 80 miliardách. Ale jenom jako záměr, to nebyl plán. Plán je něco jiného. To musím říct, že škrtnu těmhle, škrtnu o ním. Prostě.
0: To udělají.
1: Já tomu nevěřím. Já bych se teď byl ochoten vsadit, že ten deficit v roce 22 bude větší než ten navržený paní Schillerovou.
0: No dobře, ale kam to tu zemi přivede, pane prezidente? No
1: tak přivede to k rostoucí inflaci, k rostoucí ekonomické nerovnováze. Povede to k velkému zvýšení nerovnosti v zemi, protože k inflaci, které bude docházet, tak na tu samozřejmě doplácí někteří, vydělávají někteří jiní. To tak vždycky v historii bylo a triviální závěr je. Získávají příjemci flexibilních pružných příjmů a ztrácejí příjemci fixních konstantních příjmů. No a příjemci fixních příjmů jsou mnozí, ale nejtypičtějším příjemcem fixních příjmů je důchodce, je člověk, který žije ze starobního důchodu. To je fixní příjem, kterému se čas od času něco přidá. Mzdy v normálním průmyslovém či obchodním podniku, to je něco jiného, to je flexibilní příjem, ten se klidně zvýší, protože ti si zvýší ceny, proto budou mít větší prostředky k tomu, aby ty mzdy zvýšily. Stát, aby zvýšil tyhle ty fixní státem definované příjmy, nemůže udělat nic jiného, než zvýšit deficit, zvýšit svůj dluh. Takže pan Fiala bude moci zvyšovat někomu důchod. Jo, určitě ano. Ale na úkor zvýšení deficitu. Tyhle dvě věci se nedají od sebe oddělit. Takže já bych se vsadil.
0: Příjmová stránka přece.
1: No a příjmová stránka, jaký zázrak by mohl nastat příjmové stránce? Co by se jako mělo stát? Definitivně zmizí všechno testování a domácí práce a nechození dětí do školy a proto zůstávání rodičů doma a tisíc dalších věcí a světová ekonomika se pohne radikálně kupředu a Evropská unie přestane zbláznit s Green Dealem a proto teda budeme nakupovat levnější energii, než jak hrozí, že budeme nakupovat, nebo co by se mělo na té příjmové stránce, na té nabídkové stránce ekonomiky stát. Jedině se něco stane na poptávkové stránce ekonomiky. No a to buď si vytiskneme peníze a centrální banka bude kupovat státní dluhopisy, no, anebo stát bude prostě dělat své volné rozdávání peněz.
0: My, občané laici, tedy v ekonomice, cítíme, že inflace je něco špatného. Víme, že tím klesá hodnota peněz a tak dále. Nicméně, kde je ta únosná hranice inflace? Myslím teď pro občany.
1: Tak pro občana, který má drtivou většinu svých aktiv, takzvaně ve formě peněz, hotovostních, no tak ten tratí v každém případě, ať je ta inflace 0,1% nebo 1% nebo 10%, nemluvím o 100% a 1000%, ten tratí prostě v každém případě. Potom bude tratit každý člověk, jehož příjem poroste pomaleji než míra inflace. No a to si řada těch lidí nebude chtít dát líbit. Vidíte přeci, jak hrdinsky okamžitě vystoupili naši hrdinové mezi soudci, že oni si nenechají své příjmy zastropovat, že by chudáci se svými příjmy, které jsou mnohanásobně nad průměrnou mzdou, oni by nepřežili do příštího měsíce. Takže vidíte, že už křičí. Vidíte, že křičí okamžitě učitelé, že někdo jim nasliboval výrazné zvýšení příjmu, neboli výrazné zvýšení příjmu než inflace. A aby mohly jejich příjmy růst rychleji než inflace, no tak musí příjmy někoho jiného růst pomaleji než inflace. A nebo si ty peníze musíme tisknout a tu inflaci rozbíhat dále a dále.
0: Kde se to zastaví?

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.
4: Východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, to zdá, že to není štěstí.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A neuměl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Mě řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstalí a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
1: Dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila a debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako... Guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě ne,

0: reflexu a všechno, co jste zažil. Ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Babiš bude mít 34%. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: To se může stát, dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. A to letos nebude.
1: Jo.
0: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
1: Dneska.
0: No a je tam něco o nás?
1: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
0: Říkají to v tom programu, že podpoříme
1: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit, a řekl jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my, a nic.
0: Opravdu celý?
1: Opravdu celý, Ksever.
0: Tak já tu moji prognózu beru zpátky, Babiš dopadne hrozně.
1: Proč?
0: Bude mít tak 15%. No když nás nemá programu,
1: jo.
0: Nemůžou lidi volit vůbec.
1: No.
0: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
1: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
0: Co? Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
1: Jo.
0: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
1: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
0: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
1: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
0: Já se potom nedívám. No, no tak ale cigarety tam měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. Já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravní podniku. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
1: Revizor.
0: Představte,
1: to je něco, ne?
0: Revizor až z Petrohradu. No, tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
1: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
0: Jako vějce je posranej.
1: Jo, jako takhle, vějce. Jo, jo.
0: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
1: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo? A...
0: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
1: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
0: No jasně, pane Holče, řekněte těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
1: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
0: Myslíte?
1: To jsou takový, oni se jmenou jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi

0: prostě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím, já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký,
0: No.
1: kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefonem ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda
0: Jo. No jo, šifr
1: Riddle.
0: telefon.
1: Šifr
0: No.
1: telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu. Že my nemáme ty šifrované telefony.
0: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr
1: Ale kde
0: telefon.
1: se to bere?
0: Tak to zaříte někde.
1: Nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
0: To ne, to bych nedělal. To
1: No
0: bych.
1: právě.
0: Já bych se bál trošku o život. Oni,
1: Proč?
0: tak kolem toho dozíku je kolik? 5, 6 mrtvejch? Já bych, víte,
1: Pane
0: já bych
1: Hoče,
0: se bál, Xavere. Já bych se
1: strašný
0: bál.
1: pět, šest mrtvých. Taková politická strana takových hodných lidí, no.
0: Takový hodnoty samý, ne?
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
0: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu,
1: No a
0: co?
1: budou v opozici, no.
0: No.
1: Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse, a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
0: Ten je hustý. To je lhář, Xabre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
0: S billboardami?
1: S billboardami.
0: Odkud
1: On,
0: je?
1: z Brna.
0: A
1: A
0: tak to vysvětluje vše.
1: ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
0: A jste od Brna vlastně taky, tak
1: No tak
0: to
1: pozor.
0: dává jistý smysl
1: Z
0: asi.
1: úpatí Českomoravské
0: A
1: Vysočiny.
0: jo.
1: To už je něco jiného. To už je opravdu něco
0: Dobře,
1: jiného.
0: dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
0: To jo, to jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
0: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
0: Co
1: On se
0: kandiduje? No
1: jmenuje
0: Ježíš
1: Hladík.
0: Maria, jasně.
1: A z které on strany?
0: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr
0: No
1: taky,
0: Ježíš Maria,
1: tak to do toho
0: to je
1: sedí.
0: vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: Tomu začínám rozumět.
0: Ale on je hrozný lhář. Ksavere, já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
0: Já
1: protože,
0: jo.
1: no, nesuďte, pane holče.
0: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte, Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo.
0: Ne.
1: Buďte trošku
0: Na
1: křesťanský, jak se...
0: světě ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
0: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklička. Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď
0: Tak,
1: cvaklo,
0: a jo, tak
1: ale mě to
0: já
1: taky
0: jsem vám dopřál čas.
1: mě to taky chvilku trvá, že?
0: Jo, tak co?
1: Je,
0: Ale
1: omlouvám
0: dojde
1: se.
0: vám to.
1: Dojde mě to, jako potřebuju trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
0: No a
1: Přes
0: co?
1: nádraží a oni tam taky
0: Jo.
1: občas vypnou. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
0: Tak kdo lže, tak nebejvá
1: Já
0: úplně
1: bych mu dal dokonce tělo
0: dobrý
1: Kristovo, kdybych
0: člověk.
1: chtěl.
0: Co je byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
0: Já bych vzal berličko.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
0: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
0: A nebo
1: Kvašáky mám zase.
0: kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
0: Já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole,
0: jste byl slabší díla?
1: Já jsem byl svině hlavně. Jako,
0: tak to z toho vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola, a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byly ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
0: přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
0: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
0: No.
1: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
0: Rakušan učitel.
1: No, tak vy,
0: no, tak já,
1: víte, kam jeřím.
0: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
0: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
0: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
0: Ty už nejsou u nás, není, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
0: Už u nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
0: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse,
0: tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
0: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
0: Mlín.
1: Fakt Mlín.
0: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
0: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek, co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
1: No, neměl
0: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
0: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
0: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
0: ale,
1: pod vnitrem.
0: A Chovanec byl trošku blázen, a nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... Kryt je fakt hrozný.
0: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
0: Tak to musel ale vznešený
1: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
0: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
0: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
0: Ježiš, jen to ne.
1: A
0: jen
1: jak,
0: to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
0: A paní Tachecí taky ne.
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí ale, je tvrďaská.
0: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako,
0: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
0: dobře, tak
1: to tak nemůžu bejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
0: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
0: No něco, to je jedno. Takový já vím, jméno. Úplně vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost.
1: Názorová.
0: Tak, Savere.
1: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
0: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
0: Jo, jo, a jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: jo, já myslím, že mám našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
0: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
0: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to jsem musel napít, to je nervák aby, s váma.
0: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane holče!
0: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra?
0: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
0: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já si chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
0: chyba
1: Gloria.
0: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: chtějí
1: této zemi.
0: Sloužit. Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá, poslím
1: dobu. Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem.
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
0: Jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Říkám to dobře?
0: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
0: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl Já jsem měl pionýrský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
0: To říká i Babiš. Oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
1: Protože...
0: Jak on je
1: ještě mimo zákon?
0: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jakou vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Xavere, protože on se teď specializuje...
1: Okay.
0: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník@
0: Tak.
1: Vyžirka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Symbol... Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
0: Jo, jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší?
0: Ještě lepší kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No tak... Zelenina.
0: Zelenina ne.
1: Zelenina ne.
0: Vlad. Vlad.
1: Car.
0: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš.
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
0: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich samé spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdu. No.
0: Tak samé poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte k sami.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Vítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilozonova 920 na premiérku Věrku.
1: Je,
0: byla vaše premiérka, Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo? Ať pro ní do horních. Čuchtomrdlý přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Severe ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: No jestli... asi byla tady, nebo byl?
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle, a co o Xavere? Daniel Klement, na Vlzouku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace, musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo. Není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Samé, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co to znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je... To je, já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čas řekli vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkají hento. Zase. To ještě lepší.
0: To počátě rád, ne, Bartoníček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Má
1: ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že... Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale, pane Holče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Kdo by řekl, že by si přál mít právo na informace cenzurované, nebo jak to bylo?
2: Právo na korigované informace.
1: Korigované informace.
2: Xavere, víte, že já kolem sebe ještě vidím lidi, kteří jsou tím postižený a že se propadli do toho, že mají rádi právo na korigované informace? Ale... Teď se mi stalo, seděl jsem někde, řekl jim, já nechci říkat přesně kde, a běžel tam politický komentář.
1: Ano.
2: Který byl logicky, byl velmi realistický a tudíž nebyl samozřejmě vstřícnej k téhle vládě, protože se týkal jejich v úzovkách úspěchů nebo hlavně neúspěchů.
1: Ano.
2: No a tam seděli dva lidi a říkali, tohle to přeci není možný, to není pravda. A to byly statistické věci, to jsou tvrdý data. A já jsem říkal, proč se vám zdá, že to není možný? Oni říkali, no protože takhle to přeci není. Já jsem říkal, no ale tohle to jsou tvrdý data, nemůžete, to není pocitová záležitost. To jsou prostě věci, které jsou jasně daný. A oni říkali, no ten člověk musí stranit Babišovi.
1: A je to tady.
2: Já jsem říkal, helejte, vy jste důkaz toho, že... Vy si nechcete připustit realitu a vlastně realita je pro vás, ta vás dostane někam, jako vytáhne vás z vaší komfortní zóny a zdá se vám to vlastně, že vám někdo podsouvá nějaký dezinfo nebo něco. Místo aby to ve vás budilo náhodou jako potřebu si to konfrontovat, jestli to náhodou nemůže být pravda, jestli ta vláda zase mu nemůže tahnout i neúspěchy. A zjistil jsem, že takovýhle lidi jsou. Co?
1: Ale já nikoho takovýho neznám. A proč takový lidi sem nepřivedete? Aby jsme jim trošku nalili optimismu a vysvětlili jim, že oni nastoupili cestu směrem do slepé úči.
2: No já vám musím říct, že oni dělají v jednom médiu. V jedné televizi.
1: Opravdu? Na Barandově?
2: To jsou... Ne. Ale to jsou...
1: Tak ve Šlágru to musí být.
2: Taky ne, ale to vidíte, to jsou lidi, kteří vlastně mají vliv na veřejné mínění. A na nich je vidět vlastně tohleto, že si... Oni vlastně... Vidíte, jaký vliv na ně má profesor Fiala? Oni popírají realitu stejně jako on.
1: Já nevím, pane Olče, to přece už každý vidí.
2: No každý ne, já vám říkám, že každý ne.
1: No ne, tak oni to nevidí třeba z nějakého důvodu.
2: No a já vím z důvodu vlastní politické preference. Ale každý máme nějakou politickou preferenci,
1: nemyslím
2: ale
1: si.
2: Ta by nám neměla vytlačovat realitu, ne?
1: Nemusí to být z důvodu preference politické, může to být bohapustý kšeft. Ha.
2: Jo.
1: A teď koukáte, jak ta redaktorka z toho newsroomu. No, a já vím, že to nerad slyšíte.
2: Ale tohle to nebylo tak.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: A vy jste z toho května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, z té fotky.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuju hlasování.
2: Jo takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, Do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51-49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51-49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže
2: to je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51-49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo.
2: Ten méně, jo. Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl?

0: No jo, to
1: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
0: tak to jsou ty nátělníky třeba,
1: Ty jsou
0: ne?
1: neutrální. Ale
0: Rakety?
1: třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam oči okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, nemáme, nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva
0: To radíte
1: měsíce.
0: někomu volební program?
1: Radím, radím, radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni to mají hlavně Švýcary, že jo?
0: No, to je
1: No, ty my
0: hrozné.
1: nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohli by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No, to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: No, tak zkusíme od toho nejsnazšího.

0: Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, a nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já jsem tady.
0: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
1: Mm,
0: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
0: Ne, ne, ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu.
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podle mě si správně vyhodnotili, že ten stan chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání.

Hej, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčnej problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát a jinej zase z domů utíká. A déšť umyl vlasy a s nima smutky tvý. A noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná já. A holka náhle tvář tvou pohladí. I když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš a to jí odradí.

0: to čas, tvůj čas.
1: A když jdeš potom kráno prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas, čas.

0: You. Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupujou. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastně zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
2: Profi Taxi, no to, ono to bylo oficiálně Profesionál Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdil jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago? Protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo. Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi.

0: firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
0: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
0: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
0: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
0: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
0: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část zde působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
0: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
0: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
0: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře,
0: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
0: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
0: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
0: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
0: Ne,
1: jestli...
0: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
0: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
0: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát,

0: z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
0: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
0: Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička? To
0: je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to není.
1: Jako úplatek za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No
0: to je,
1: jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu,
1: jako...
0: to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce.
0: Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou.
0: Naschled.
1: Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Ve středu jsem to pochopil, v uhláku černál svět. Za okny bylo bílo, v kamnech se netopilo. Ve středu jsem to pochopil, jsem dobrý tahoun cizích byl.

tím, ani nechci, měl bych čím, tak rád bych časem šel až tam, kde to voní tak, jak znám, a kde se schází z okolí lidé dobří a ti zlí.

0: všech serverech zpráva, že oni se nějak Američani domluvili s Rusama, že tam bezpečně přijede a odjede.
1: Není to taky zločin?
0: No já nevím. Oni evidentně mají nějaký kanál, jak spolu komunikují.
1: No jo, ale taková...
0: Proč spolu nevyjednávají o míru?
1: No to teda vůbec by bylo nejlepší, kdyby bylo boxerské utkání, jo, kde jeden prezident proti druhému prezidentu a který by tomu druhému natáhl, tak ty by to vyhráli.
0: Já jsem se přemýšlel, jestli něco takového bylo třeba za druhé světové války. Že Hitler jede někam, jede se podívat na bitvu u Stalingradu, tak zavolá Rusákům, Rudé armádě, prosím vás, jede se tam podívat vůdce, buďte zhovývaví. No, zná toto historie, tento způsob?
1: A ne, to, o tom já jsem nic neslyšel. Já jsem se třeba přečet o tom, že Winston Churchill, kterýho všichni považují za zachránce civilizace světa, člověka, který v bezvýchodné situaci dokázal Hitlera zastavit a porazit s americkou pomocí. Představte si to, že on v létě 39, před vypuknutím druhé světové války, měl údajně, mě to říkal jeden expert, který to studoval, v britských médiích pozicí šílence, šaška, směšné figurky, protože přece celé veřejné mínění té Británie tenkrát říkalo, to je výborný, že máme toho Hitlera za spojence. Jo? On zastavil ty komunisty v Německu a teď, na co my bychom stavili nějaký váleční lodě, my teď máme kámoše, ten on nás nenapadne. A jenom ten blázen Churchill chodil a říkal, bacha, bacha, ten nás napadne. On taky proto, když vypukla druhá světová válka, tak byl okamžitě jmenován premiérem. Víte proč? No, on nikdy nebyl. Celá politická scéna Británie byla ráda, že má kámoše. No, pak bylo všechno jinak, jo, ale já tím chci říct, že ty kotrmelce jsou dost běžný, dokonce jsou to kotrmelce úplně až absurdní. Tohle by nikoho nenapadlo. Má to ještě jeden dovětek. Víte, proč on potom prohrál volby a už nebyl po válce takový slavný?
0: Už byl starý.
1: Ne, no my, co jsme vítali toho Hitlera, jsme se na toho hroznýho člověka, co měl pravdu, nechtěli koukat. No on nám připomínal, že jsme byli blbí, jo? To nechcem, ať zaleze, ať neotravuje. Vyhrál to, to je dobrý, jo? Ale on nám dokazuje, že my jsme byli hloupí, tak

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: vám Rádio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký
1: jak
2: čtvrtek.
1: To?
2: Ty nám zavří Tokio.
1: Zavří Tokio?
2: Zavří Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím, že tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše. Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za to ne všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky?
1: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xavere. A za to, jaký je zlý volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s pro svobodnýma a trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor, na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako, že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to je jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
2: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
1: Ale nebuďte zase takové jako...
2: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Markéto, na začátek kontrolní taková milá lustrační otázka. Byla jste teď v Bance někdy a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v Bance jsem byla, tam jsem poměrně často. Ale uhlíkovou stopu teda neznám, to se přiznám.
1: Tak si ji rychle zjistěte, protože předpokládám, že jste uvědomělou občankou, protože nedávno se medializoval takový fenomén, že se zjistilo, že banky svým klientům měří uhlíkovou stopu. A oni to vynesli ven klienti jejich, kteří si nepřejí, aby jim to někdo měřil, nějakou uhlíkovou stopu. A banky se začaly hájit tím, že to dělají jenom naopak na vyžádání těch klientů, kteří si to přejí.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměl průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
0: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
2: vychytaný. To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on já řekl nemohu povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl. Nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce a z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal,
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat
1: okolik... Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom

0: Dobře, děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
1: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se tam určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
0: Čili myslíte, že průzkumy, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
1: Určitě.
0: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
1: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně, tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče, neměřitelnou část.
0: I to má STEM, asi každá strana určitě.
1: Ale my máme nejvíc a STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
0: Musí přijít kolba.
1: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% ne 2%, které oni těžko změří.
0: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
1: Ano, ano.
0: A kolik procent vám tam vychází?
1: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
0: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
1: stran. Ne, ale
0: stran.
1: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
0: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
1: Ne, takhle bych to nenazval.
0: Nenazval bys to?
1: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
0: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
1: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
0: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
1: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
0: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
1: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti, ty nemovitosti

0: Bytosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Je nás o 100 000 domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt, a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství Plaga, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
0: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
0: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
0: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
0: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
0: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 000 korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak tě přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
0: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
0: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022, ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
0: Já si dokonce myslím, že pan Komenda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
0: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má na jednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Komenda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval, a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern, a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unii. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Ano, a je označován za vyděrače.
0: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
0: Evropě
1: velké věci.
0: Budou sedít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci.
1: Opravdu?
0: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. A to je šef naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše tak. spotřebitele, a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou. To je
1: ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
0: Ano.
1: I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší
1: obchodní partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli? Měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšovali s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojní a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Podtrženo, sečteno, a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží?
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
1: Že
0: začal zvonit.
1: Začal bonzovat.
0: Vypovídat musí každý. Ale
1: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice s obušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers. Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je. A od té doby nic, uplynuly 4 roky. Vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já ne, jsem neslyšel. Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vímte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačala, už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, kterak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
1: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímala, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
0: tak
1: článku.
0: Tak se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, v pindíku to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, a těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já, když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny. Prostě to je jako super program na 8:30 ráno. Jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: A vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně, prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice, jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozveden nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo. To je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa, jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
0: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No, tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. No, jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vaši vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali. Tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Jsme tu zas, Severe.
2: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, či?
2: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
2: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
2: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou, no, jo?
2: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen, měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
2: A kdo to byl?
3: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
2: A co to?
3: Já kradu, já se beru, co můžu líto, o mě víte.
2: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
2: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
2: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
2: Dneska jo.
3: Krédo vznešený?
2: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
2: No tak mám to takhle v zádech.
3: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
2: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
2: No tak tam to je s ním.
3: Po té čtyřletce ničí, Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
2: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
3: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
2: I Bolek byl.
3: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
2: Byla na Masaryčce to bylo, jo?
3: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
2: No, vy jste tam byl?
3: Nebyl. Já musím pracovat.
2: Ale co jste to za reportéra?
3: Já nejsem reportér už dávno.
2: Takže ne?
3: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
2: Na Ukrajinu?
3: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
2: Já jsem posílal hodně na tu Ukrajinu.
3: No. Víc než jsem.
2: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
3: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
2: To
3: tak
2: říká.
3: Na mě, jo. Mezi elitou.
2: No tak mezi, no.
3: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
2: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plných.
3: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
2: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
3: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
2: Problém každé kampaně.
3: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
2: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
3: Chytlý už chcete říct?
2: Cože?
3: Chytlý?
2: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
3: Jo?
2: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
3: A jak zdravíte?
2: Dobrý den.

0: No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
1: To jste byl vy.
0: Nebyl. Já jsem to ale říkala, co s tím má dělat.
1: Jo?
0: No,
1: No a jak
0: a já
1: se tomu
0: jsem říkal,
1: postavíte?
0: teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
1: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno
0: No,
1: ještě?
0: tak ta nevím, nevím, určitě. Ta, myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
1: To je ale lepší zase.
0: znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
1: To určitě, a
0: Těm
1: třeba
0: je
1: vy jste...
0: jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
1: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, víte, jak mě by se žilo?
0: Ale vy jste posedlej jim, úplně.
1: Já vidím, co páchá.
0: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my,
1: Voliči?
0: občané, to
1: Plebs?
0: mluvím za náš obvod, to je
1: Jo.
0: Praha 5, jako
1: Já se za váš dům, za váš výtah.
0: jo. Tak klidně za náš
1: Jo.
0: dům a nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, anebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
1: No já taky. A vy agitujete v domě?
0: Já agituju
1: A
0: hodně.
1: děláte výlet poctivě?
0: No tak u nás je to teď složitý, nejde dělat výlep, u nás se rekonstruuje
1: A.
0: část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho
1: My to,
0: agitovat, oni tady nebudou
1: já
0: volit.
1: tam cítím trošku ironii, Ksavr.
0: Jak
1: Vy
0: to?
1: nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím
0: Ale
1: vás,
0: já jsem říkal, že
1: hodnotově a
0: jsou
1: úctivě.
0: poctiví.
1: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
0: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
1: Ksavr, není vám, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
0: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
1: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
0: Bojíte
1: Někde
0: se?
1: hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli, ne
1: No určitě
0: nenávist.
1: nenávist taky,
0: Strach.
1: ale strach a nenávist
0: Strach, když
1: rostou.
0: je takhle vysoký,
1: No?
0: ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to
0: To
1: zadal?
0: není
1: No, počkejte,
0: možný.
1: víte, kdo si to zadal? Nitra Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No
1: Aby
0: jasně.
1: jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli
0: No
1: tu
0: jasně.
1: možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Sever, je to příšerný, ale já to tomu, to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: No
1: Protože
0: ale tomu
1: tohle
0: dělal schválně
1: dokázat,
0: někdo, ne?
1: co?
0: Tomu dělal schválně někdo, ne?
1: No, Rakušan.
0: Rakuš.
1: Jenomže počkejte, to se týká celé vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda, jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek.
1: To je
0: Mimochodem,
1: strašný.
0: když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér, nebo
0: Premiér.
1: nevíte, jak se jmenuje?
0: On, no tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem, myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
1: Jo?
0: nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, ne?
1: Pojďte, mě by...
0: Já bych tam nejel, pan
1: Jak, když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
0: Těžko vysvětluje.
1: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
0: Jo? Něco jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, jasná,
0: tak že Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: no, tak
0: čekal.
1: On tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
0: No ne, ale teď se snaží.
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
0: Nemohl, jo.
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: To byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No,
0: jasně. Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo?
0: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten já, plán, co? Ten, já vidíte
0: jsem,
1: to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltín.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
1: No, Ksever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak
1: neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
1: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
1: To jsem ještě... nevěděl.
0: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvláně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se... A
0: ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zmetr.
0: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
1: Já je to...
0: Chtějí ale... spravedlnost, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec.
0: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit
0: I když
1: nechci.
0: I když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: co?
0: No.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že...
1: Já se na něj musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: A jak to?
1: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
0: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
1: Komunikační karty, Xavere.
0: Trouba, no to je...
1: Komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
1: Podle mě jede satiru ten člověk.
0: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: takže
0: ještě...
1: Takže ne sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. Nosí se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá.
0: Tak já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvonit, jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonili?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To nevím.
1: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
0: Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a A postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvony kroku dáme, ne?
1: Zvony kroku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
1: Knedlík. To je Knedlík.
0: On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jo, jsem jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: on celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ní podívejte. On tak i se vyjadřuje.
0: Dobře,
1: tak, jak... Knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, vy jste vážená, vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale... Tak to se má... To už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
1: No nebuďte slušnej.
0: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal naložíno od Filipa Turka?
0: No naložíno je asi slabý slovo. Pane Holče,
1: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No. Knedlík, říkajte,
0: minister... Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám.
0: Prostě...
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už. No,
1: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec? Vemte si ty jeho...
0: No tak, jasně, pane Dolče.
1: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
0: Tak není, on je spíš ranař. Ne?
1: On je trošku hustej.
0: Zbabělec, neřekl,
1: je
0: to...
1: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční a chovají.
0: No formálně.
1: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že
0: no, ne, tak
1: že to si to potrpí na formálnosti. On se chová takhle prostě jak pubertální Knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Ale neříkejte mu Knedlík.
1: Teď je to Knedlík.
0: Ale je to tak zlý, pane Holče.
1: No tak je to takový věrný.
0: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak jste...
0: Knedla je hnusný. Když se o někom řekne, že ve jméno, je to hnusný. Prostě a Knedlík je hrozný.
1: Knedlík, tady jsme národ Knedlíků, tak on je Knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já jsem taky Knedlík. Ne?
1: No.
0: Já jsem Knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrově.
1: Nok.
0: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout. Tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Dobre, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, fajn.
0: Za Lipavského se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že Knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že blbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
1: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to vy nálepkuju.
1: Knedlík, blbuše.
0: Tak
1: se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastikulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat jako...
1: Jasně, Jan Lipavský.
0: Jan, on Jan, on Honza.
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo je tak si víte, jak si říká...
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako... Navíc ještě od těch... Je takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
1: no,
0: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
1: no,
0: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím,
1: byl dobrý tát, ředitel.
0: Nevím. Železný...
1: Jakubovi.
0: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že se zachrání Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920, na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku ještě.
1: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
1: Daniel Klement, na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A pan Ksaver má super.
0: Super účast.
1: Hostky nebo? A hosty.
0: Má super jednoupky.
1: Jste jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoupky.
0: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
1: Jo. Tomášová, Wilsonova 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Ksavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane holč.
1: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
0: já,
1: to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
0: to...
1: a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my.
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Sávr, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Hoče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Podle mě tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to... Třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tady by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině, tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky, já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak si, a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plný auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Prostě náhle tu stojíš přímo přede mnou a já v dálce už slyším tiché zvony znít.

0: Umřel bych.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno, před tím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, umí. Já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedno, s jakýma. A. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli, jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte jak třeba tu dvoustovku, tak si můžete být i s té jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to je to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialová.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste typoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, jo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná zpívat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ-ek už to pro mě začíná zpívat.
1: Nesmíte se na ty SPZ-ky dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval. Ukrajinský SPZ-ky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno, prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládala a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Znám, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale se šikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu.
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit, zbrojit, zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit.

0: byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď mrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou, a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik. Což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
0: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy, snížily vojenské výdaje. A pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojdělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100krát namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
0: Přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
0: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchajvan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Ano? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to Bolton, jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Já se dohodnu s dalším developem,

0: podporem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jak ji chcete soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
0: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál, a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ, a Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, a tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci, a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, a neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
0: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí, a ona to vlastně kočírovala, ten převrat, i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluví o to, co.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
0: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo, to jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
0: No, je to kompromis určitě, ale takhle, nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To je prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
0: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám podívat, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
0: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
0: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
0: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je jeho šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba si zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
0: Ne,
1: co má dělat?
0: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na degol a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globální hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
0: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
0: Je to reálné. Ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
0: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
0: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Zdrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
1: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
0: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
1: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky. A on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
0: A nedostal,
1: tu polistopadovou. Dostal tu polistopadovou.
0: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
1: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
0: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Miloš Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.
0: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
1: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se... On je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt... Jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
0: zde přítomný,
1: těžil prostě ČVUT, za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala. Kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
0: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
1: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmá, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
0: Jak myslíš, že to dopadne?
1: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
0: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
1: Ne, ne.
0: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
1: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáhl investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
0: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
1: Tento ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži.
0: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
1: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
0: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
1: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
0: A časová osa?
1: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Proto to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
0: To je taky taková zpráva.
1: Jo, jo, je to.
0: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
1: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
0: Ne, neviděla.
1: To se sušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediné, co mají.
0: To si pustím.
1: To si pustím.
0: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
1: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snažili překrýt Andrejem Babišem.
0: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, proč jste to neudělali za ty 4 roky. Takže
1: To je jedna věc, to, jasně. A druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
0: No, ale i 1 euro tady chtějí.
1: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
0: No, mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako, no.
1: To je vlastně pokračování satiry.
0: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná se o míru, že jsme nejblíž míru, kdy jsme za ty 3,5 roku byli. Tak máme to platit?
1: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
0: Uděláme Ameriku great again.
1: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
0: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
1: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
0: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
1: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
0: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
1: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
0: Co jsi neměl vědět?
1: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
0: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
1: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
0: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo. Já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
1: Trumpovi, jasně, Putinovi.
0: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
1: No, komentuješ. Má Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
0: Vnímal jsi to jako ponížení?
1: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolízy seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
0: A viděl jsi všim se z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
1: Já nevím,
0: to
1: ale
0: bylo děsivě.
1: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
0: nula sem, nula tam.
1: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
0: A měl tam i Ursulu, neměl?
1: No, zas musíme říct...
0: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
1: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
0: Až tak?
1: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
0: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
1: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
0: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
1: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
0: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
1: Já taky, díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Hraje vám Radio Xaver.
3: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
3: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc?
4: To je tím, že jezdíte tramvaj číslo 5.
3: A 9.
4: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
3: No. Vy nejezdíte tramvají?
4: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
3: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
4: Já jsem dobrý, já tak 10.
3: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
4: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
3: Ptačího?
4: Ptačího zpěvu.
3: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
4: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
3: Jo, takže zase za rok.
4: No.
3: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
4: Že se ptáci těší na volby.
3: No ne, říkám si, kolik
4: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
3: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. v souvislosti s Českou televizí.
4: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
3: Hanopisy?
4: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
3: A co psali?
4: Prostě nás psali, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
3: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
4: Mm. Souček na odstřel klouček.
3: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

0: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jana Bobošíková se tak trošku vrací na místo činu, protože před pár lety, měsíci byla moderátorkou XTV, ale připomenu, že Jana Bobošíková je novinářkou, ekonomkou taky a dnes jednou z hlavních protagonistek úspěšného YouTubeového kanálu Aby bylo jasno, který vysílá od ledna 21. Mm-hmm. 21?
1: Ano, od ledna 21.
0: Říkám to. Dobře. Ano. Chci se vás dnes, paní Bobošíková, ptát hlavně na média. A zajímá mě teď, když jsme zažili ten výsledek eurovoleb, něco se ukázalo, mnozí analytici v tom lecos vyčetli, pravda každý něco jiného, a já bych chtěl znát váš postoj k tomu, jestli média obecně před těmi volbami obstála nebo ne.
1: Je otázka, koho všechno počítáme do té množiny médií. Zda máme na mysli média mainstreamová, zda máme na mysli média alternativní, zda do toho počítáme sociální sítě. Takže pokud bych vzala, že toto všechno počítáme do těch médií, tak ta média jednoznačně obstála, protože někdo se soustředil na veřejnoprávní média a měl v nich třeba výhodnější pozici. Nemělo by to tak být, ale bohužel to tak je. Někdo naopak úplně mainstreamová média, včetně veřejnoprávních, třeba ignoroval nebo je navštívil pouze párkrát, ale soustředil se na svou práci na sociálních sítích a to také přineslo v podstatě srovnatelný efekt. Takže je otázka, jak si ta média definujeme, ale pokud bychom to brali v tom celkovém balíku, tak ti, kteří se naučili používat i média, která jsou mimo hlavní proud, která jsou nemainstreamová, tak si myslím, že byli překvapením pro někoho. A pro nás, kteří víme, že v podstatě každý může být sám médiem, v tom smyslu, že pokud má chytrý telefon, tak může vysílat, tak byli samozřejmě ti, kteří využili nejmodernějších technologií a zvítězili.
0: Tak začneme, prosím, těmi médií jako celkem. Jak se říká u nás na Moravě, média an sich, jako všechny dokopy. Jo? Tak potom se můžeme pozastavit u těch médií veřejné služby, u těch soukromých alternativních a to bych velmi rád s váma probral. Nepřeceňuje se význam médií, paní Bobošíková?
1: Já si myslím, že se vůbec nepřeceňuje, ale zase říkám, v tom celém balíku. Já si myslím, že v dnešní době je opravdu velmi významné, když každý může být médiem sám o sobě. Když si každý na sociálních sítích bez ohledu na to, co třeba o něm píší nebo nepíší mainstreamová média, může založit svůj kanál, může si udělat, může denně tweetovat, může neustále seznamovat lidi se svými názory, stanovisky, životními zkušenostmi, s tím, kde se pohybuje. Takže já bych média v tomto ohledu rozhodně nepodceňovala. Když se podíváte na ty sledovanosti, které mají třeba i politici na TikToku, o čem se třeba ještě před 3 lety nikomu ani nesnilo, tak je vidět, že doba je dnes taková, že média mají obrovskou konzumaci, že prostě lidé chtějí ten obsah, že se na něj chtějí dívat a kdo v těch médií umí lépe zaujmout, tak ten může zvítězit třeba i v těch volbách.
0: Dobře, a teď pojďme ještě pohovořit o tom, jak obstála média veřejné služby. Mám tedy v této chvíli na mysli spíš Českou televizi a Český rozhlas.
1: Pokud zůstaneme u posledních voleb, rozumím, ano, v tomto správně. Kontextu té vaší otázce, tak samozřejmě, že neobstála. Já považuji za selhání veřejnoprávních médií, že nedokáží zprostředkovat občanům diskuse všech politických stran, které splní zákonné podmínky a jsou připuštěny do toho volebního klání. To se rozhodně nestalo, takže to selhání je flagrantní a je dlouholeté. Všimněte si, ta média tak postupují při řadě voleb, že hledají nejrůznější klíče, hledají nejrůznější průzkumy veřejného mínění, ale v podstatě už si ani nespomínám, že by se někdy podařilo zorganizovat volební debaty tak, aby se ve stejný čas, na stejném prostoru, v průběhu třeba nějakého časového úseku opravdu dostali důstojně ke slovu všichni zástupci těch stran, které splnili ty zákonné předpoklady a mohli do těch voleb jít.
0: No dobře, a tedy třeba ten klíč výběru hostů nebo respondentů při té velké poslední debatě, kdy teda velká část veřejnosti a ku podivu i té odborné a ku podivu i té z hlavního proudu

0: Ještě to zkusím jinak. My si mnozí pamatujeme vaši složitou situaci v roce 2002-1, říkám to dobře, byla televizní krize, 2000 až 2001, kdy jste se stala šéfredaktorkou zpravodajství, neboli jakýsi vhled do toho máte. Proto se ptám, byl tady porušen zákon?
1: To já neumím říci, protože teď se vede velká diskuse o tom, a je to i součástí té nové mediální legislativy, co to je vlastně veřejnoprávnost. A vždycky nebo doposud se tato porušení nebo to, co někdo považoval za porušení, tak se schovávalo pod tu všeobjímající větičku, že ta televize má být ve svém celku vyvážená. To znamená, že se řeklo, ale prosím vás, proč by se malé strany zlobily? Vždyť všetci byli v politickém spektru v sobotu odpoledne nebo v neděli v noci na ČT2 a my jsme ve svém celku vyvážení. Takže v této definici veřejnoprávnosti v podstatě nemůže nikdy dojít k porušení zákona, protože když se řekne, že to má být ve svém celku, vemte si, Česká televize, vy to víte lépe než já, má mnoho kanálů a určitě se vždycky najde něco, co onu ve svém celku vyváženost nějakým způsobem dorovná, když někdo považuje něco za nevyváženého. Ale já bych poukázala na jednu věc. Teď se vede v rámci nové legislativy velká diskuse o tom, co to vlastně je ta veřejnoprávnost. A komerční média apelují na vládu a dožadují se v rámci té mediální novely, aby bylo přesně stanoveno nebo přesněji stanoveno, co to ona veřejnoprávnost je. A to si myslím, že je krok správným směrem.
0: A co to je?
1: Nevím, co to je veřejnoprávnost ve smyslu tom, jak za ta léta, kdy před, já nevím, 30 lety byl přijat nějaký zákon tehdy o České televizi.
0: Podotýkám, myslím, v roce 91.
1: Tak to už víc, vidíte, to už je více než 30 let, tak se ten původní záměr, že to vysílání má být vyvážené, ověřené, já nevím, všechny ty aspekty, které má mít, tak to se neuvěřitelně rozostřilo. Takže dneska se dohadovat o tom, co to je veřejnoprávnost, když tehdy byla definována pro, tuším, dva televizní kanály a ta definice se nemění a nyní je definována pro, tuším, 6 televizních kanálů, pro další platformy, na kterých ta televize své pořady vysílá, tím myslím třeba Facebook. A tak je velmi obtížné tu veřejnoprávnost v tuto chvíli definovat. A myslím si, že to spíš volá po tom, že bychom si měli nalít čistého vína, nehrát si na něco, co je obtížně uchopitelné, ale postavit se k tomu čelem a tu televizi třeba zestátnit.
0: Tedy ve smyslu, kdo to bude financovat?
1: Ve smyslu, kdo to bude financovat a kdo tam bude určovat pravidla.
0: Domníváte se, že zákon, který je teď připravený k projednávání v poslanecké sněmovně, který obsahuje dokonce zvýšení televizních a rozhlasových poplatků, že je to krok správným směrem?
1: Jediný krok správným směrem, který tam je, že už se našli oponenti, kteří chtějí do toho zákona vtělit lepší definici veřejnoprávnosti. Jsem tedy na ní zvědavá, ale jinak samozřejmě to není krok správným směrem. To je jenom něco, co udržuje současný stav, akorát, že bude zbytnělejší rada České televize, občané budou platit víc, Česká televize bude možná více vyrábět. Obávám se, že nebude vyrábět lépe některé věci. Takže není to krok správným směrem. Je to krok, který umožní živit určitou lobbystickou skupinu, která bude mít pěkná místa, která si bude myslet, že má moc a vliv. Ale myslím si, že pokud uděláme ten oblouk zpátky k těm volbám, tak sociální sítě dávají jasnou odpověď na to, že pokud se lidem něco nelíbí, tak jdou si pro ty informace jinam. A já jsem ráda, že dnes už je kam jít pro ty informace, třeba do XTV, nebo na Aby bylo jasno.
0: Ano. Měla byste konkrétní příklad, co na kanálech České televize nepovažujete za veřejnoprávní službu?
1: Třeba sportovní přenosy. si myslím, že, že by stačilo sportovní zpravodajství a přenosy by se měly vysloveně ponechat komerčním subjektům. Domnívám se, že by se našly na trhu televize, které by velmi rády koupily ta vysílací práva, a nemyslím si, že by koncesionáři České televize měli za ta vysílací práva platit. A myslím si, když se podíváte na ten obrovský výběr kanálů,

0: takže by tím českému divákovi a sportovnímu fanouškovi vůbec, ale opravdu vůbec nic neušlo a nechybělo.
1: Dobře, a z těch dalších žánrů, řekněme reality show?
0: No tak samozřejmě to jsou dlouholeté diskuse na veřejnoprávní obrazovce, se samozřejmě nemá vařit, samozřejmě, že se tam nemá za těžké peníze tančit. Jako, to si myslím, že do té televize nepatří, veřejnoprávní televize nepatří a mělo by to zůstat na těch komerčních kanálech, pokud tedy oni uznají, že se na to divák bude dívat a že reklama kolem toho takový pořad zaplatí, proč ne?
1: Kde je prapůvod toho, že Česká televize vyrábí věci za neporovnatelně vyšší peníze, teda vyrábí obsah, jak se říká dnes, content, za neporovnatelně vyšší peníze než komerční média?
0: Prapůvod. Prapůvod ten začal kdysi v soutěži, když vznikla televize Nova, ale to už je opravdu velmi dávno, kdy se začalo soutěžit o sledovanost. A tehdy i veřejnoprávní televize začala prohrávat s tou komerční a začala nakupovat ve světě některé formáty. Ale k té vaší otázce. Podívejte, veřejnoprávní televize není pružná. V té veřejnoprávní televizi si třeba málo kdo umí představit, že by sídlila mimo Kavčí hory. A když si představíte, co to v tuto chvíli musí být, opravovat, vytápět, udržovat, jenom objekty na Kavčích horách. Co to musí být, aby splnili? Časem budou muset splnit nejrůznější ekologické náležitosti. Tak třeba jenom tento fixní majetek je něco, co veřejnoprávní výrobu nesmírně prodražuje. No a když se tam pak podíváme, tak já si ještě pamatuju ze svého působení z 90. let, bylo naprosto běžné, že někdo získal zakázku, v noci ji udělal na zařízeních České televize a pak jí zpeněžil, tudíž ani s tou technikou nebylo nakládáno efektivně. Já myslím, že tady u vás jsme v soukromém studiu a vy sám nejlíp víte, jak využíváte techniku, kolik toho musíte natočit, že určitě ta židle v tom studiu je málo kdy prázdná, ale veřejnoprávní televize opravdu nenatáčí 24/7, opravdu nevyrábí 24/7, takže ta efektivita je tam mnohem nižší a proto se to prodražuje.
1: Existuje něco, čemu by se mohlo říkat rodinné klany, které to drží v rukou?
0: Říká se to. Ale já o tom žádné informace nemám, protože já jsem vždycky pracovala ve zpravodajství a nikdy jsem neviděla do těch produkčních skupin, které produkují nejrůznější pořady, ale říkalo se to.
1: Mnohé...
0: A moment, jestli ještě mohu, tak když se podíváte na titulky, kolikrát, tak v těch titulcích vidíte velmi často, že se tam opakují jména, nebo je tam napsáno junior, takže je to i možné.
1: Mm-hmm. No, víte, před časem proběhla jakási debata a i veřejná, já to slyším velmi často od třeba diváků, i od těch, kteří si platí Kavčí hory a Vinohradskou ulici. Mnohé překvapilo, že po výměně ředitele Dvořáka neproběhl audit v České televizi. Jak to chodí? Vy jste manažérkou, ekonomkou, kdybyste teoreticky nastoupila jako ředitelka České televize, byl by audit to první, audit hospodaření například. Co byste nechala udělat?
0: Byla by to jedna z prvních věcí. Nevím, zda by byla úplně ta první, ale myslím si, že při převodu pravomocí na nového člověka v takto obrovské organizaci, která navíc nehospodaří svými penězi, ale s penězi občanů, tak by měl audit proběhnout.
1: Pojďme k těm malým, nebo řekněme, alternativním médiím a k jejich úloze, protože mám pocit, že ty evropské volby ukázaly, že vaše, aby bylo jasno, a naše XTV a řada jiných věcí, řada jiných projektů tady mají svoje místo a dokonce svůj vliv. Váš kanál bezesporu patří dnes mezi nejvlivnější. Je to tak, že s tím vlivem se dostavuje i zodpovědnost?
0: Když dovolíte, já bych si dovolila nesouhlasit. Já se totiž myslím, že to tady už bylo před 5 lety. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy málo kdo znal jméno pana Blažka, který byl zvolen za SPD, ale panu Blažkovi tehdy velmi pomohlo, že tuším, že to byla Raptor TV, že tam velmi často byl přítomen a v podstatě byl potom do toho Evropského parlamentu vynesen, byť se vůbec neobjevoval v těch mainstreamových médiích. A já si myslím, že každý, kdo chce dělat novinařinu, tak samozřejmě musí být zodpovědný. Proto mi, aby bylo jasno, se neodvážíme odvysílat neověřenou informaci.
1: Bylo tam něco ve vašem vysílání, co se ukázalo později, že to úplně pravda nebyla? Museli jste se třeba omluvit?
0: Já si nic takového nevybavuji. Nevím o tom.
1: Jinak, kdyby bylo, kdyby ano. se ukázalo, že něco takového existuje, jak byste postupovala?
0: Samozřejmě bychom se omluvili. Řekli bychom, z čeho jsme čerpali ty informace, které jsme uvedli jako mylné, a samozřejmě bychom se omluvili a přinesli bychom tu informaci, která je pravdivá.
1: Ptám se na to proto, protože já nepozoruji u těch veřejnoprávních médií ani v okamžiku, kdy se prokazatelně dopustí chyby, tak, že by se uměli omluvit. Proto se ptám, patří to k té vaší novinářské profesi, ta omluva a ten popel na hlavu a říct, tady jsem udělal chybu?
0: Já si myslím, že jednoznačně ano.
1: Jakou roli teď třeba před těmi podzimními volbami budou hrát, dovolte, naše, řekněme, alternativní média? Zvykli si lidé už na to, že tady jsme, že je tady Bobošíková, že je tady XTV a já nevím, kdo všechno, a že tady se má nakupovat v úzovkách?
0: Já si myslím, že částečně ano. Vycházím tedy z reakcí, které nám chodí do naší redakce, a lidé nám dost často děkují a zmiňují v těch komentářích XTV, zmiňují i jiné další televize, a dokonce nám velmi často píší, že už se ani na nic jiného než na ta média, kterým někdo říká alternativní, ale někdo už říká, že ta média jsou v podstatě stejně vlivná jako ta mainstreamová, tak nám lidé píší, že v podstatě už ani nikde jinde informace nehledají. Takže jednoznačně ano.
1: Dobře, a teď to hledání informací. Nikdo z nás, teď nemluvím jako šéf nějaké asociace nebo něco, ale nikdo z těch menších médií nedělá zpravodajství v pravém slova smyslu. Domníváte se, že přijde čas, že někdo z nás, zase jsem u toho, buď to Jana Bobošíková, nebo Xaver a jeho tým, a nebo někdo to uchopí a začne dělat klasické zpravodajství?
0: Já si myslím, že ten čas se velmi rychle blíží.
1: Pokud je pravda, že zpravodajství je nejdražší věc, jakým způsobem by, kdyby něco takového bylo, jakým způsobem bychom to mohli financovat?
0: Velmi těžko. Ale přesto si myslím, že se to blíží, že tady je jenom otázka, kdy si někdo půjde pro volné peníze, neříkám rovnou na kapitálový trh, ale pro nějaký startupový kapitál, a pak si myslím, že to samozřejmě je ufinancovatelné. A velmi se těším na zpravodajství, které má, no, snad včera spustil nebo dnes má spustit televize Barrandov, kdy teda, já vím, že to není na sociální sítě, je to celoplošná televize, ale ten nápad, kdy v podstatě tam není moderátor, ale je to mozaika informací z nejrůznějších koutů naší země, tak to je výborný nápad, který lze v podstatě realizovat i mobilním telefonem.
1: Domníváte se, že je na stole nějaká debata o tom, že pakliže občané musí povinně pod pohrůžkou exekuce platit televizní a rozhlasové poplatky, že by si jednoho dne měli vybrat, že ty peníze pošlou Veselému nebo Bobošíkové nebo panu Bohušovi, a já si teď nespomenu na všechny Vox TV a tak. Myslím, že se tomu říká daňová asignace.
0: Říká se tomu daňová asignace. Myslím si, že tato situace se neblíží, a právě protože necítím, že by se blížila, tak říkám, zestátněme Českou televizi a ať dělá opravdu jenom to nejdůležitější. Ať má své příjmy jasné, žádné příjmy z reklamy, ty ať zůstanou právě třeba pro XTV, pro pana Bohuše, já nevím, pro koho dalšího. No, jedeme dál.
1: Není toto téma, které bychom my, kteří se pohybujeme v těch médiích, řekněme, alternativních, i když vy s tím názvem moc nesouhlasíte, měli zvednout?
0: Myslíte rozdělení poplatků, aby ten televizní poplatek měl formu daňové asignace, aby si mohli občané rozhodnout, komu ho pošlou?
1: Nebo část. Protože nepochybuji paní Bobošíková o tom, že v této chvíli se na náš rozhovor dívá několik lidí, kteří si říkají, kdybych mohl, tak klidně pošlu 100 korun na Kavčí hory, 10 korun Bobošíkové, 10 korun XTV, 10 korun Vox TV, nebo já nevím teď, abych někoho neurazil, že ho z toho vylučuji. Nedomníváte se, že tento počin bychom měli udělat my, zvednout
0: debatu? Se nedomnívám. Já si myslím, že bychom se měli zasadit o to, aby z té veřejnoprávní televize už byl sňat takový ten pel posvátnosti, aby se z ní opravdu stala televize státní, protože ona ničím jiným než státní televizí v tuto chvíli není. A občané, ať si se svými penězi naloží, jak chtějí. To znamená, neplatili by žádný koncesionářský poplatek a jestli se potom rozhodnou nějakým způsobem přispívat na chod té které televize nebo toho kterého kanálu, to je jejich problém, ale nevěřím tomu, že by stát přistoupil na to, zejména tato politická reprezentace, aby dovolil občanům rozkládat onen televizní poplatek.
1: Dobře, ale každá politická reprezentace ví, že tady není na věky, že jednoho dne přijde nějaká jiná a já teď nemluvím o tom, co bude na podzim, nebo třeba za rok, ale i za delší dobu. A třeba i k těm alternativním médiím, kteří přijdou po nás, mírně řečeno. A teď se ptám totiž na to, jestli vůbec ta cesta existuje, protože ti lidé, kteří se na nás dívají, by možná rádi zpravodajství. V pravém slova smyslu. Podívám se Bobošíkům k XTV na to, co je dnes nového. Mají někoho v terénu, mají tam komentátora, mají tam něco živě. To všechno dneska ta technika umožňuje. A já se na to zpravodajství v pravém slova smyslu chci ptát, protože mám pocit, že to tady chybí. My děláme všichni něco, čemu by se řeklo asi publicistika, vidíte?
0: Ano,
1: že to
0: dá
1: není
0: se
1: spíš.
0: To tak říci, ano.
1: Ale sílí ten dojem, když hovořím s diváky a posluchači, že by chtěli zpravodajství. Popravdě rád bych pro to něco udělal, ale nevím co. Tak jestliže říkáte, není to možné, je to předem prohraná varta, tak není o čem.
0: Já si myslím, že tam by bylo tolik úsilí vynaloženo na to, aby se to nakonec nepovedlo, že mezi tím by někdo začal bez těch dělených poplatků to zpravodajství stejně na těch sociálních sítích dělat.
1: Tak kdybych vám vyprávěl, jaké všelijaké úsilí bylo vynaloženo, aby skončila XTV, tak byste se možná divila, ale zatím chceme bojovat asi, ne?
0: Tak já myslím, že každý z nás bojuje a aspoň my, aby bylo jasno, jsme vděční divákům za ty ohlasy, jsme vděční za to, že se na nás dívají a jsme vděční i za to, že třeba s námi diskutují a že nám poskytují tu zpětnou vazbu.
1: Hodláte, aby bylo jasno rozšířit někam dál nebo do šířky, do délky, do výšky? Máte nějaký plán?
0: Samozřejmě, že máme plány. Nebudu je úplně prozrazovat, promiňte, ale rádi bychom zdokonalovali, snažíme se zejména technicky neustále inovovat, snažíme se hodně pracovat s umělou inteligencí a samozřejmě neustále hledáme nové kolegy, hledáme nové lidi, chceme poskytovat toho obsahu co nejvíc. Ale je to běh, alespoň u nás, na dlouhou trať, protože než se ten člověk osvědčí, tak třeba, já nevím, vyzkoušíte 10 lidí a teprve potom, když to znáte, natrefíte na toho pravého, který se cítí před tou kamerou dobře, kterému to jde, na kterého je dobrý divácký ohlas. Takže není to tak jednoduché.
1: Je alespoň, jestli můžete naznačit jeden z těch směrů, to, čemu se v pravém slova smyslu říká zpravodajství?
0: V tuto chvíli ne, protože na to nemáme finanční sílu.
1: Jsem rád, že jste přišla a těším se na příště. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zaprvé, aby jsme nezamluvili toho Jurečku.
2: No.
1: Krásný antré k tomu mám, protože včera jsem přijel prezident Klaus na to natáčení a vstoupil do dveří a držel úplně běsně jako v ruce takovej výstřížek z novin. Jo. A místo pozdravu z toho řekl, dobrý. No tohleto jsem četl cestou k vám, neuvěřitelný, a kde je v titulku napsaný, že Jurečka, je to v týdeníku Ekonom, nebo kde to bylo, bude prosazovat právo lidí na home office. Mm-hmm. Právo.
2: Jo.
1: Takže my teď můžeme jít za panem jednatelem, jak skončíme, a říct, že budeme mít právo na home office, mm-hmm. Takže ať to tady ty krámy všechny...
2: To zbalí už, ne?
1: Ať to zbalí a přijede k vám.
2: No jasně.
1: A nebo ke mně. Mm-hmm. Terázka
2: nebo
1: u vás.
2: Nebo ať nejezdí, ať jenom pošle nějak peníze, ne?
1: No co? Tak budeme to muset nějak natočit. A já to u vás úplně vidím. Vaše paní bude točit kuřátko na grilu.
2: No opravdu? Když
1: to natočíme, no jo.
2: Vy jste vy maďarský Rom nebo ukrajinský? Nechcete na grilovačku?
1: Já mám maďarský pas.
2: Jo? Že... Počkejte, čest se toho ten titulek. Po víkendu mě hrozně pobavil. Vážně míněný titulek, tuším, že na Seznamu někdo si dal práci, zapřemýšlel, jak máme pomoct těm ukrajinským Romům, a byl titulek pozvěte na grilovačku.
1: Ne.
2: Jo. A já jsem si myslel, že vy už, že, jak vás znám, že už to máte za sebou.
1: No nemám ještě, ale mám pro vás návrh teda.
2: Vy se zase budete cpát k nám domů.
1: To ne, to bych si nedovolil. Ale kdybyste pozvali mě, tak máte splněno. Já bych vám dal razítko.
2: Máte ten maďarský pas?
1: No, fotíme.
2: Neřekněte, může to myslet někdo vážně?
1: Já každý den čtu něco v médiích, o čem mám pochybnosti, ale pozor, může to být tak, pane Holčate, potřeba si připustit. To mě napadá vždycky v zápětí. Třeba jsou blbci všichni ostatní. A nebo...
2: Je to možný. To bych se přikláněl.
1: A nebo je to
2: ne,
1: tak.
2: Ne, to ne. Že já jsem se přiklonil k tomu, co jste řekl.
1: Všichni jsou hloupí a já jsem letadlo. Je možný, že ta chyba je u mě. Že vlastně nechápu ten progresivní vývoj, jak to všechno má být. Teď jsem viděl v televizi, promiňte, na YouTube, debatu pana Kartouse, a pana Nilsena, právníka, jo, byli nějakého tam youtubera a hovořili spolu, argumentovali si, jak je to, co jsou to ty dezinformace a kdo má právo je určovat a tak. A to vlastně nechápete, jaký věci se rodí v hlavách lidí, protože někdo si najednou vytvořil anonymní skupinu lidí, nechce říct, kdo to je ten pan Kartous, nechce říct, kdo to je, aby zajistili jejich bezpečnost a soukromí, kteří dělají jakýsi seznamy o tom, dělají monitoring a analýzy, co kde kdo říká, v jakých médiích je a tak. Mm-hmm. Ne. A nosejí to do Pečkova paláce.
2: Jo, tak kam jinam. Víte, co byl taky geniální titulek druhej? O tom, že ta platforma, která vypla ty, jak vláda řekla, dezinformační weby vytipovaný, takže teď hrozí, že zapne, pokud vláda nedodá zákon na to. A to mě fakt strašně pobavilo, ale samozřejmě ono u toho mrazí, protože ta vláda to fakt udělala bez jakýkoliv opory v zákoně. Prostě jak řekl náš premiér, občas je potřeba mít odvahu. Ne?
1: No ona to neudělala vláda.
2: No, ale na její v podstatě, na její příkaz, nebo iniciativu,
1: na její prozbu, takovou...
2: na její prozbičku se ozvala tajná služba a vydala pokyn. Takže víme, odkud to přišlo, ale uvědomte si, to je 2 měsíce, co se to stalo. A vlastně na to není žádná opora v naší legislativě. Ty weby jsou vypnutý a tyhle teď říkají, jestli nedodáte zákon, tak to zapneme zase.
1: Tak to zapneme a zapneme 4 ještě horší.
2: Jo. To je neuvěřitelný. Ne, ale co je na tom to nejhorší, ne? Tak si člověk si uvědomí, když prošlo tohle a 2 měsíce vlastně tady takovýhle totální vákuum, co ještě může té vládě projít jako pod rouškou Ukrajiny?
1: No, Pane Holče, já jsem nevěřícně včera, ne předevčírem, sledoval kauzu Deštník proti chudobě.
2: Já jsem tady hledal deštník svůj, jestli tady nemám už nějaké.
1: Ještě nedovezli.
2: Ne?
1: Ne, ne.
2: A tam jsou prý pod tím nějaký penízky, pod tím deštníkem.
1: Je, to je deštník, který, když držíte hodinu, tak vám vypadne 5000.
2: Já jsem si to myslel. A proto to furt hledám, ten deštník.
1: A je to celý uchylný, je to, není to nic jiného, než jakýsi rozcestník. Není to žádný deštník proti chudobě.
2: V podstatě je to někam odkaz na sociálku, ne?
1: Je to odkaz, no něco takové na několik míst. A já jsem se teda už díval, jestli vyhovují nějaké kategorie, nevyhovují, takže já nedostanu ani
2: a
1: kačku.
2: To? Jsem moc bohatý.
1: Tak tam je třeba, musíte odpovídat pravdivě, jo. To je třeba, od koho máte pozvání na grilovačku? Tak jsem napsal Holcovi.
2: Mm-hmm.
1: A už
2: to je lež, jako to je dezinfo.
1: Jak to?
2: No, nikdo vás nepozval.
1: Ještě ne?
2: Ne.
1: Jo.
2: Tak to já budu muset asi nahlásit, ne? Teda.
1: No to byste...
2: To bych měl asi, ne?
1: A nebo dodatečně to pozvání, jak si byste mohl...
2: A nebo mi tady můžete pak nechat 5000 na stole pod deštníkem.
1: No, já bych přijel s deštníkem. No, chci říct, že to je zase stejně hloupý marketing jako tečka.
2: Ne, je to příšerný.
1: Stejně hloupý marketing jako... Vím, že nemáš rád udávání, ale pro jistotu udávej.
2: A tečka, já bych se u té tečky trošku jí zastal v tom. Vlastně mně přišla jako ta tečka, to slovo a to, že to bylo dobrý, že to udělají tečku jako za covidem. Samozřejmě to vládu dostihlo v tom, že žádná tečka za covidem nepřišla.
1: Tečka jasně, symbolizuje to, jo, že je konec.
2: No právě, jasný, ale to bylo aspoň míněný nějak jako dobře, ale ten covid byl něco úplně neuchopitelného, neznámého. Tady sakra jako pomoc vládní. To už je něco jiného, ne? To si můžete definovat. Jako, když nic nechcete dát, tak nemusíte dělat deštník, ne?
1: No, proto říkám, je to blbý marketing, no, to... ale spousta lidí, je jim trapný jít někam si žádat o nějaký dávky. No,
2: no já to chápu.
1: A zase na druhou stranu to prý není vůbec trapný některým, kteří to vůbec nepotřebují.
2: Že jo?
1: Tak to je jenom, aby bylo jasno s deštníkem a mně to přijde, bohužel, že se v tom trošku koupou a že nemají kvalitní mozky.
2: No nemají, ale já vám musím říct, já mám trošku strach o jeho českého hitmana Kubu teď. Aby nám nějaké, víte, jak je to v tom u Menzla ve filmu Podle Hrabala a kam zmizel mlíkař a to, jak se ptá mladý neckář. Aby nám nezmizel hejtman Kuba někam, protože on teď řekl, že to, co tady předvádějí některý ty Romové, ukrajinský nebo odkud jsou, že je normální dávková turistika. Tak aby, jestli tohleto slyšel cenzor, nejvyšší klíma, tak víte, aby nám nezmizel hejtman Kuba.
1: No, v této věci vám musím vás taky pobavit, protože viděl jsem na televizi Barrandov debatu mezi Okim a panem Soukupem.
2: Vážně takhle? Face to face tyhle dvě legendy?
1: Tyhle dvě legendy. Normálně jako simulovali hádku, jo. Protože si myslím, že nejsou ve špatných stazích. Takhle to řeknu decentně. A on jak neumí hrát ten Soukup, jo.
2: Počkejte, já ho mám za takového Oscarovýho herce?
1: Ve vaši kritériích určitě. Jo, dobře. Jo. Ale... on jako, no tak teda, pane Okamuro, a teď, pozor, normálně tam přednášel, úplně srdcervně, tam je válka a teď ti lidé, my jim přece musíme pomoct a to je jedno, že jezdí drahými auty a teď to všechno, co bylo tisíckrát někde řečený, to tam srdcervně zopakoval, spláchnul u toho Zemana, Nejedlýho, Minář, všechno dokopy, 9:05 a teď ten Okamura na něj kouká trošku jako a usmívá se tomu, jo, protože taky není úplně
2: nejlepší
1: Jean Gabin, jasný. A v duchu mu říká, co tady Mirku předvádíš? Jako.
2: I on byl zaskočený, i Oky byl zaskočený.
1: Oky byl zaskočený. A to byl signál, když šel pan Soukup ještě na steč, on teď ty signály hodně přijímá. A ještě v tom projevu jako přitlačil a tady to okýmu došlo, že se simuluje hádka a začal, pane řediteli, ale to teda ne. Takový. A říká se, tyto věci si nesmí nechat ujít, protože je to geniální. Je to geniální, je to jako Karasovo divadlo u nás v Tišnově. Prostě tam byl, já jsem kdysi mám tu představení, jejich oni hráli Čapkou Bílou nemoc a tam byl jistý pan Kostelecký, který hrál doktora Galéna a rval si tu koši, tak zjistil, že má anormálně knoflíky lítali do čtvrté, do páté řady. A toto přesně bylo takhle. Jo. A teď jak on, pan Soukup mluví s tím Kalouskem, teď nově mluví s Kocábem často. A na tom je strašně vidět jedna věc. Úplně až brutálně, že oni ho vlastně neberou do té party.
2: No, to je jasný, ne?
1: No, já myslím,
2: kromě, že... jednoho člověka.
1: Tak, to je, si myslím, dodal to podstatný. Protože on už je málem disident teď. Teď už je jede Václav Havla pořád a odkaz a tak. A kdykoliv já jsem na tom hradě s nimi dělal, tak naloží.
2: On má vzácný talent karikovat sám sebe, aniž by o tom věděl, že jo?
1: No, když se díváte na ty lidi, jak s ním mluví, třeba Kocáb. Kocáb je strašně chytrý. Mm. No, to jste říkal, pane řediteli. To má takový jako různý... A nenaskakuje mu na to, no. Protože on spustí kanonádu proti Zemanovi, proti někomu, proti Babišovi. A Kocáb mu řekne, no ale pojďme se dívat do budoucnosti. Vlastně mu říká mezi řádky, tak s tebou, chlapče, já tuto hru hrát nebudu a řeknu si, co potřebuju.
2: Víte, ale mě na tom vlastně zajímá jediný. Proč tam choděj, když to nemůže fungovat, ne? Když je to tak blbý no tak, a to publikum je založený tak jinak. Proč Kalousek nejde radši někam na Vinohrady na pivo? Nebo? To nechápu.
1: Tak oni chtějí někde říkat svá moudra.
2: A ty tě furt říkají, mají českou televizi svojí.
1: No,
2: já fakt nechápu jejich angažmá tam.
1: Tak podívejte, nějakou část publika osloví Česká televize, nějakou část osloví Prima Nova a nepodceňujme to, Barrandov má nějaký publikum.
2: Jo, ale ne jejich, já to je prostě jedno, nevěřím.
1: Ano. Ale vy chcete, i kdyby jednoho přesvědčili. Ale já právě říkám pořád, vlastně, kdo může uvěřit tomu, co on ten Soukup říká?
2: No to jsem řekl teď.
1: No. Takže jenom já.
2: Jo, tak asi tak.
1: Takže na grilování spíš k Soukupu, ne? Jsem
2: no, mám... zazvoníte, umírej. Jste mi teď osvětlil skvělou historku. On měl kdysi boxerský tým, že jo, jako, který sponzoroval, který platil. A měl dobrý boxery, jak měl tam trenéra, jsem Ukrajince skvělýho, to. No a Míra měl taky...
1: Kličko.
2: Cože?
1: Kličkov, ne?
2: Ne, on se měl jinak. A Soukup měl taky nějaký ambice, myslím, když si taky boxoval. A tak tady byl takový gala večer boxu, vlastně to bylo v Hiltonu tady. No a on si tam zařídil, zaplatil zápas. No ale prostě... A přišel do ringu a tak jako už lidi se samozřejmě, byla tam i spousta lidí, kteří boxovali a tak věděli, jak se pošklebovali, usmívali. No a on, i když to bylo domluvený a zaplacený, tak to začalo vypadat tak, že jako Míra dostává na ložíno, ne? A ty na ní začali křičet, Míro, nenech se mlátit, když jsi to zaplatil, vole. Tak
1: já si pamatuju, pane Holče, taky už jednoho konkrétního předsedu strany politické, kdy jeho tým PR-ovej mu pořádal falešnou tiskovku.
2: Kdo to byl?
1: Já to nemůžu říct, kdo to byl. Jako nechci nikoho natírat, ale jenom pro tu zábavu. Ta tiskovka se konala v Brně a oni nabrali normálně známí kamarády a tak, rozdali jim diktafony bez baterek a různý. Byla ještě ta doba, kdy byly ty kazetkový. A tento politik měl v hotelu International tiskovku, kde sedělo asi 12 falešných novinářů a všichni na stejném papírku měli dotaz.
2: No tak.
1: A já jsem se k tomu nějak přichomítl a říkal jsem si, že je mi trošku divný, že ani jednomu tomu diktafonu nesvítí červený světýlko, takový to, jak se to...
2: Jo.
1: A pak se zjistilo, že to jsou všechno lidi jako najmutí. Politik posléze známý sedl do limuzíny a odjel do Prahy a byl nadšený, že jak proběhla tisková konference. No a oni dostali každý pětistovku a dva chlebíčky a kofolu a vrátili diktafon.
2: Počkejte, to já mám... V Brně asi něco bude takového, protože já mám podobnou historku z Brna. A sice, a já to klidně řeknu to jméno, to byl Topol. A Topol těsně před svým pádem, kdy už ho se musela zbavit i vlastní parta, jak si pamatujete během interview pro ten gay magazín. A tohle to bylo, což bylo někdy na jaře 20, a tohle to bylo někdy v zimě 20. A Topol si, že jak už věděl, jak to spěje ke konci, tak zkusil udělat falešnou takovou jako show Podpora Topola. Tam nějakým takovým malým městským divadle a v podstatě, protože tam nikdo jiný moc nechtěl přijet jako z politiků, jako i z ODSáků už, tak si najali kompars. A jenomže to, jak tehdy to Topol si zakládal na těch profesionálních show, na těch sjezdech a projevech, Filip Renč mu tehdy točil to si tak, takový, jako jak Topol nastupuje a s ním najednou přijde hromobytí. Ne? No a tak to bylo všechno perfektní a teď přišel Topol a on to začínal někdy před obědem, tak jako přišel Topol a najednou se z toho lidiště začalo ozývat chrápání, ne? Hlasitý. Já jsem se tak rozlít a říkal jsem si už předtím, že tam vidím nějaký divný lidi, který normálně nevidím na politických jako takovýchhle akcích. A tam seděli tak jako normálně takový chlapi, jako skoro bych řekl v teplákách a fakt spali a chrápli, ne? A já jsem pak se toho jednoho ptal, jako kdo je a on mi říkal, no já jsem z toho komparzu tady pro Topola. A oni jenom na to najali, aby hráli jako podporovali Topola, ale jak to s nima dlouho od rána trénovali, tak když
1: až došlo,
2: tak to na ně padlo a začali chrápat.
3: Posloucháte Radio Xaver.
1: Řekněte, buďte teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
4: Ano.
1: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak, zlatých svitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
4: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
1: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
4: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
1: pracuje
4: i slitky.
1: Ano.
4: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner. Mm-hmm.
1: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
4: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodník.
1: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
4: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato, to znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

Sáhl jsem nedočkavě po dalším svazku papírů, tentokrát stočeným do ruličky a přepásaným steřelou gumičkou. Jen jsem na ní sáhl, tak praskla a přede mnou se rozbalilo další poselství. Kudy tam? Makovce svrběl mozek. K jeho nemalé nespokojenosti byl už několik dní upoután na lůžko a tak si nemohl pomoci. Skučel a byl netrpěliv. Normálně by si skočil do parku a třel tak dlouho hlavou o peň stromu, až by jeho problémy ustaly, ale toho mu nebylo dopřáno. Za účelem podrbání jakéhokoliv orgánu je třeba nalézt vhodnou kůru. Mně vyhovuje borovice, makovec dává přednost kaštanu. Je jemnější a tolik to nebolí. Pravda je, že se musí drbat déle. Mé hlavě stačí chvilička. Makovec mě už po několikáté hlasitě nabádal, abych mu nějakým chytrým způsobem od té patálie pomohl, ale já jsem nemohl na nic vhodného přijít. Copak se to sluší lézt někomu do hlavy? I kdybych našel nějakou vhodnou cestu a způsob, jakým bych do jeho útrob pronikl, představa, že narazím na utajenou a hluboce uschovanou myšlenku, mě odrazovala od činu. A co kdybych se dozvěděl to, co nechci vědět? Z čeho mám panickou hrůzu? Jak na to? Představil jsem si anatomii jeho nejdůležitějšího orgánu, tak málo lidstvem prozkoumaného. Nic na plat, budu se do toho muset vrhnout. Makovec řve jako pominutý. Konec konců, když mě o to tak dlouho žádá, pustím se do práce a alespoň veškeré poznatky, které zajisté nabudu, zaznamenám pro blaho jiných, aby ostatní věděli, co doposud ani netuší. Jdeme na to. Najděte však v areálu vhodný předmět. Tu jsou hrábě opřené o kůlničku, ale ty jsou příliš velké, špatně by se s nimi manipulovalo. Nadělali by víc škody než užitku. A zde je jakási tenká jehličina. Ne, to také nepůjde. Je ohebná a neprorazila by patrně plenu mozkovou dost razantně a účelně. A pak je tu kramle, staré péro z gauče a celuloidová nožička panenky. Není to však nic vhodného pro mou operaci. Naštěstí přivezli do kantiny čerstvé zboží. Dám si šunkový chlebíček a určitě mě něco napadne. Žvíkám, pomlaskávám a rozhlížím se. Vida? V policích se objevily sněhobílé frakové košile. Musím si udělat poznámku, abych nezapomněla pár si jich koupil. Pak je tu nový účinný jed na krysy. To je taky překvapení. Konečně zásobovačům došlo, co je potřebné a užitečné. Instantní asijská polévka se zdarma dodávanými čínskými hůlkami. Poslechněte. No to je nápad. A už si ten zázrak prohlížím zblízka. Asi tak 20 cm dlouhé, lakované, z hladkého tmavého dřeva. Ukáž, jak se drží v ruce? No výborně. Jsou lehonké, neobtěžují, nesužují, netrápí, nekoktají. Nezadrhávají ani při cestě do kapsy. Šoupnu je tam, nenápadně, usmívej se hlupáčku, nikdo se nedívá. Utřu si vousy, dopiju kávu a půjdu. Makovec čeká. Přední mozek, mezimozek, zadní mozek, mícha. Tak nějak to vypadá. A tam znalosti pánů doktorů končí. Předpokládám, že jeho hmota není tak neprostupná, jak vypadá na obrázcích. Musím na to přijít tedy sám, když mi nikdo jiný nepomůže. Jestliže vstoupím vhodným otvorem pod kost lebeční, abych se dostal do styku s tou zbrázděnou houbou, zajisté budu mít možnost ovlivňovat Makovcovi pocity a myšlenky. Bude stačit jen vhodně podráždit určité místečko a jeho tělo se bude chovat tak, jak chci já, a uleví se mu. Lebku mu zbytečně otvírat nebudu. Kramle stejně zůstala v parku, i když i na ní jsem si myslel. Dělat za uchem malá dvířka by bylo praktické. Mohli bychom pak vcházet a odcházet podle libosti. Otvor by se prostě zakryl vlasy, takže by nikdo o ničem nevěděl. Ale je tu nebezpečí.
že by mohlo odkud si vytéci něco, co bych již nedokázal nalít zpět a makovec by zblbnul ještě víc. Jistě, použiji stávající již Bohem vytvořené otvory na lidském těle. Děkuji ti, René, a vstoupím nenásilně, pozvolna a prakticky nepoškozujícím způsobem. Jsou tu dvakrát dvě možnosti. Nos a ucho. Dva vstupy do onoho labirintu, ve kterém se doufám nestratím tak, jako mnozí profesoři s titulem. Makovec poulí oči. Díky bohu se nemůže bránit, jak jsem již podotkl. Je upoután na lůžko pevnými řemeny. Vyluzuje zvuky, z kterých chápu, že mě již na kolenou prosí, abych se pustil do díla, neotálel a pomohl mu od soužení. Sahám do kapsy a vytahuji nástroj z pásy. Délka a kluskost je správná. Snad je jen třeba provést sterilizaci. K tomu jsou vždy vhodné sliny nebo moč. Čurat se mi nechce, tak lízám a lízám a lízám. Podle Makovcova výrazu soudím, že nevěří tomu, čeho je svědkem. Už při pouhém pohledu na můj nástroj prožívá úlevu. Stačí, když jen pomyslí na to, co se bude dít, a je mu lépe. Proto taky náhle zmlkl a civí. Ovšem, jen na pár vteřin. Z nedočkavosti se opět rozkřičí a mlátí hlavou sem a tam. Budu si muset pospíšit a odpojit ho od těchto projevů. Ještě by někdo mohl přijít a zabránit mi v procesu. Tak, kudy na to? Zkusím to nejprve uchem. Necukej sebou, makovče. Počkej, vydrž při sednutí makovici, abych měl vstupní pole v klidu. Tak, a jde to. Budou tam sice nějaké překážky, ale ty se jistě dají za pomocí mírné síly zdárně prostoupit. Navíc čínská hůlka má malý hrot, takovou špičičku. Je to skoro hůlka dirigentova. A já si tak i připadám. Symfonie začíná. Housle hrají, přidává se tympán a teď trumpety. Makovec zpívá spolu s orchestrem, co mu plíce stačí. To je akord, to je motiv, to je kontrapunkt. Jdeme dovnitř. Sluchovou drahou bych se měl dostat až k Varlovu mostu. Musím někde narazit po cestě na podnět onoho svědění a poškrábat mu ho. Když budu mít to štěstí, dojdu k tomu brzy a nebudu ho dlouho trápit. Dostanu se do talamu. Podněty, které nedosáhnou talamu, si člověk neuvědomí, jako by nebyly. Tam je brána do vědomí. Zatlačím trochu, jde to stuha, ups, a už jsem tam vjel hlavu.

neškodil. To bych nerad. A vlastně by to ani nebylo účelem mé akce. Dosahuji svým dokonalým nástrojem asi tak do půlky jeho hlavy. Zkusím trochu zamíchat mozkomíšním mokem, tím likvorem, který tak i vypadá. Je to hnus. Likvor. Míchám, míchám. Tam patrně vznikají Makovcovy životní starosti a obavy. Tam jistě nastává jeho neodolatelné puzení, které přejde v nesnesitelné svědění a končí neutuchajícím řevem. Je mi ho líto. Je mi líto všech lidských bytostí, které nemají tu možnost a nedostanou se mi pod ruku. A přitom by stačilo tak málo. Jen aby požádali, poprosili, rád posloužím. Ty hůlky přece po jednom použití nezahodím a budu je mít neustále při sobě. To vám slibuji. Makovec je klidný, nic ho nesvědí, nebolí, nepálí, neobtěžuje. Zákrok se povedl. Pozvolna vytahuji to lakované dřevíčko z jeho ucha ven. Panečku, to tam bylo, ale hluboko ponořeno. Otřu ho o prosiradlo a vrátím zpět do kapsičky. Dívám se na své dílo a jsem spokojen. Cesta do hlubin Makovcova mozku byla úspěšná. Kouká na mě, culí se. Evidentně se mu ulevilo. Jeho výraz není právě nejinteligentnější, ale to nikomu vadit nebude. On na tom stejně byl vždycky intelektuálně asi tak, jako prášek do pečiva s modrým rohem. Tak co?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba.
2: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
3: Mm-hmm.
2: To je jako, že z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
2: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel,
2: je pěkný.
3: Výborný doutník.
2: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
3: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
2: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
3: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový,
2: Ne,
3: Xaver.
2: To není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechny souvislosti.
3: Lazebník, ne?
2: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační čáru.
3: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
2: Ano, a udělal mě demarkační...
3: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
2: Tak ona říkala Američani, ne?
3: No, už to přešlo do Německa teď.
2: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
3: Jo.
2: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
3: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
2: Nevím.
3: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
2: Tak já stojím pořád na té samé straně.
3: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
2: Ať
3: to
2: je to jakkoliv, prostě nás osvobodila rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
3: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere,
2: no tak
3: já taky...
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Cože?
2: Kdo osvobozoval Berlín?
3: Jasně, rudá armáda, no tak, to všichni víme, ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak
2: tady
3: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila rudá armáda a Plzeň osvobodila Američani.
2: Pane holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
3: to bude jste to krásně. Vždycky. Tady to opravdu opravdě.
2: Pane Moče, ale nezlehčujte, toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
2: No jasně, já cítím prostě tu
3: ironii.
2: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.

éře Karla Gotta, jako se mluví o století páry. Měl jsem to štěstí, že jsem se s ním párkrát ocitl na stejném jevišti a vždy to byl zážitek. Ovšem nikdy nezapomenu na vystoupení, které bylo plánováno v Bystřici pod Hostýnem. Byli jsme domluveni, že ho vyzvednu po jedné hodině u něj doma v Praze, abychom tam byli včas. Když jsem pár dní před akcí Karlovi volal, abych mu to připomněl, řekl mi, abych celou akci zrušil, že je nemocný a nemůže zpívat. Ujistil jsem ho, že to nevadí, že zpívat nemusí, že si spolu budeme jenom povídat. 3 dny předtím jsem mu opět volal, abych zjistil situaci, protože jsem cítil ve vzduchu problém. Opět mě žádal o zrušení akce, protože nejenže nemůže zpívat, ale že už ani nemůže mluvit. Poprosil jsem ho, aby přece jenom jel, že stačí, když ho lidem jenom ukážeme, že se na něho všichni hrozně těší. A vysvětloval jsem mu, Karle, budete jen sedět na jevišti, já o vás budu vyprávět a vy budete jen přikyvovat a potom uděláme autogramiádu. Nakonec jsme opravdu odjeli a já jsem od první chvíle věděl, že mě čeká beseda, na kterou budu vzpomínat. A to se vyplnilo. Takže nakonec jsme v domluvenou hodinu z Prahy vyrazili a na místo jsme dojeli naprosto v pohodě. Seděli jsme spolu v šatně, kam za námi přišel zvukař Hajda, který strčil Karlu Gottovi do ruky bezdrátový mikrofon a chtěl podklady pro half playbacky. Karel Gott sáhl do tašky, vyndal CDčko a řekl, ať mu tam pustí 3, pak 11, 17, 9 a ještě 4. A kdyby náhodou lidé tleskali, tak jako přídavek dáme 19, 10, 1, 7 a nakonec 6. Já seděl v šatně jako trouba a nechápal. Ale nekomentoval jsem to. Večer byl neuvěřitelný, kulturák narvaný k prasknutí, Karel vpálil na jeviště, lidi vyjekli nadšením a od té chvíle si s nimi dělal, co chtěl. Nakonec dal 11 přídavků a místo 6 minut zpíval 1 a 15. Když skončil, řekl mi, že musíme rychle jet domů, protože ho bolí šíleně v krku, ale že se jde ještě pár lidem podepsat. Nakonec se podepisoval skoro 3 hodiny, každého vyslechl, s každým si popovídal, kdo chtěl, s tím se vyfotil. Byl jsem nervózní, půlnoc se blížila a viděl jsem před námi dlouhou cestu v Chumelenici do Prahy. Nakonec se Karel podepsal poslednímu fanouškovi, já už seděl v autě, ale on přišel s tím, že ještě musíme absolvovat jednu drobnost, a to večeři v hotelové restauraci, na níž jsme pozváni a bylo by velmi nezdvořilé odmítnout. Jen si prý něco málo zobneme a pak hned pojedeme. Tak jsem zase z auta vylezl a šli jsme si do hotelu něco malého zobnout. Seděli jsme tam s personálem 1 hodinu, pak si dali kafe, k tomu něco sladkého. A Karel řekl, uděláme to takhle, jelikož nám tu nabídli pokoje k přespání, tak tady zůstaneme, ráno si přivstaneme, nasnídáme se a v klidu vyrazíme. V 8 hodin jsme se sešli na snídani, ale Karel Gott ještě v 11:30 vyprávěl osazenstvu hotelu židovské anekdoty. Nezbylo, než si dát ještě oběd a ve 2 hodiny odpoledne jsme konečně odstartovali od hotelu směr Praha. Zastavili jsme ještě v Brně u benzínky. Karel vyšel z auta a když se vracel, oslovila ho paní z vozu, který tankoval vedle nás. Paní nemohla uvěřit svým očím, že vidí Karla Gotta živého, že ho má na dosah ruky a poprosila ho o podpis. Pochopitelně proti tomu nic neměl, jenomže paní neměla nic na psaní. Karel také ne. Tak paní vystartovala do benzínky, aby si koupila propisovačku a Karel trpělivě čekal na její návrat. Já rostl, vnitřně šílel, ale Karel byl naprosto v klidu. Paní se podepsal a když ho ještě požádala o společnou fotografii, souhlasil opět. A tak paní začala hledat v kufru auta fotoaparát, což se jí dlouho nedařilo. Když ho konečně našla, zase zjistila, že v něm jsou vybité baterky a tak opět běžela do benzínky koupit nové. Karel byl stále v naprostém klidu, kdežto o mě se pokoušel infarkt, cítil jsem, jak mi krev stoupá do hlavy a měl jsem co dělat, abych to rozdýchal. Nakonec se spolu vyfotografovali, podali si ruce a já to měl zavyřízené. Jenomže Karel paní řekl, že by mu udělalo velkou radost, kdyby mu fotografii poslala. Prý, aby měl vzpomínku na tak milé setkání. A následovala další administrativa.
Když si Karel konečně ke mně do auta sedl, požádal jsem ho, aby mi to celé vysvětlil. Opravdu jsem nechápal, že je ochotný věnovat tolik času zcela neznámým lidem a vlastně komukoliv. Vysvětlil mi, že jak jeho, tak i mě živí přízeň lidí. Když se té paní podepíšu a nespěchám na ní, 10 lidem pak řekne, že jsme se potkali, že jsem úplně normální a dokonce jsem stál o společnou fotku. Kdybych ji odbil, že spěchám, tak zase 10 lidem řekne, že si o sobě moc myslím. Měl pravdu a já na jeho slova nikdy nezapomenu. Díky tomuto našemu výletu jsem pochopil, v čem je kromě jeho zlata v hrdle tajemství jeho dlouhodobého úspěchu, proč je neporazitelný. Předtím i poté jsem jezdil na besedy s různými lidmi, ale cesta s Karlem byla jiná, protože to bylo názorné školení. I jeho závěr byl nezapomenutelný. Asi 50 kilometrů před Prahou si Karel všiml, že jsem unavený, a tak mi až ke svému domu na Bertramce zpíval. Naprosto nezištně absolvoval další koncert, zcela zdarma, navíc a kapela, tedy bez doprovodu. Od té doby jsme se setkali mnohokrát, měl jsem ho jako hosta na Frekvenci 1, také mi napsal vzpomínku do knížky o Las Vegas. Ale i to mělo zajímavý příběh. Karel trval na tom, že také jeho povídání o Vegas v mojí knížce musí být dobré. A tak jsme se kolem toho sešli párkrát u něho ve vile. Nakonec mám od něj v diktafonu asi 6 hodin povídání o Vegas, o jeho angažmá v hotelu Frontier, o okolnostech, které jeho působení ve městě hříchu provázely. Byla by z toho knížka jak vyšitá. A navíc ten zážitek, několik odpolední u Karla Gotta doma. Moje Las Vegas vyšlo a já znovu do Las Vegas odletěl. Seděl jsem v kavárně v hotelu Stratosféra a zvonil mi telefon. Tehdy sice stála minuta hovoru mezi Prahou a Las Vegas 88 korun, ale vzal jsem to, protože mi volal Karel Gott. Poděkoval mi za knížku, pochválil ji, ale prý je tam jedna malá nepřesnost, kterou by se mnou rád probral. Omluvil jsem se, že jsem v Las Vegas, že to probereme po mém návratu. Řekl, že samozřejmě, ať si Ameriku pěkně užiju, ale kromě té drobnosti je tam ještě jedna nesrovnalost. Pochopil jsem, že si se mnou hraje jako kočka s myší, že se prostě baví a je zvědavý, jak si s tou situací poradím. Neporadil jsem si, protože Karlovi Gottovi se prostě telefon nepokládá. Vyřešil to sám, hovor ukončil a ještě jednou mi popřál pěkný pobyt. Je to prostě formát a skutečná hvězda. Jsem si jistý, že to byl nejdražší telefonát mého života, ale stálo to za to. Karel Gott nemá hvězdné maníry, je to prostě Karel Gott.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: S obrovskou ctí, já jsem slyšel, že dneska se budou rozdávat funkce v radách vlády a já jsem Petrovi před časem prorokoval, že dávám tomu půl roku a v nějaké radě taky skončíme, jakých je nepřehršle a přece jen prostě lidi nejsou, takže i na férovku dojde. Takže jsem tady, abych dal o sobě vědět. Pane premiére, doufám, že posloucháte a dneska se tomu trošku pověnujeme, jestli a proč a komu to slouží?
1: No, radši dávej si pozor na jazyk, protože se začínají přepisovat národní dějiny a to je vždycky nebezpečný okamžik. Každopádně...
2: Já všude, Petře, chodím se slovníkem. Zásadně už se slovníkem, protože víš, jak je to s fakty.
1: No jasně, vidím, že jsi poučený Švejkem, dobře, a Jaroslavem Haškem.
2: No a nedávno jsem měl s Otakarem Foltýnem v metru a to vám budu vyprávět, bylo to zážitek.
1: To prosím tě lidem sděl, to je skvělá zkušenost. Každopádně, my jak tady teď sedíme, tak vláda tlačí sněmovnou takzvanou mediální novelu, v níž je nejen teda zvýšení televizní a rozhlasové daně, co já tomu tak říkám poplatky, je to prostě daň, a je to proto, že nic není zadarmo, ani práce pro vládu Petra Fialy a samozřejmě vidíme, jak stále víc obě média pro tu vládu dělají. Takže tohle je jedna věc, ale v té...
2: Já si myslel, že nezjištně. A teď začínáme pocit, že tam je trošku zjištnosti.
1: Za chvíli zjistí, že to, jak říká Petr Fiala, korunka ke korunce, takže budeme platit oba víc za to. Pokud teda si neudělal čestní prohlášení, že nevlastníš notebook, mobil, laptop, televizi a vlastně žádný elektronický zařízení.
2: Ne, já to mám jako luxusní těžítka. Já jsem tak daleko, že jsem si tohle všechno pořídil a mám to jako luxusní těžítka, která v podstatě čas od času musím voluxovat, oprášit a to je tak všechno, na co to mám.
1: No, ale aby toho nebylo málo, tak nejenže nám teda Fialova vláda zvyšuje mediální daně, neboli poplatky za veřejnoprávní média, ale v té mediální novele je ještě jedna hrůzostrašnost a sice nové zadání pro obě veřejnoprávní média a sice, že na zadání vlády budou odhalovat dezinformace. A to už je něco, co z těch veřejnoprávních médií skutečně dělá obyčejný vládní nástroj, protože za prvý my nemáme de jure definici dezinformace. A obě veřejnoprávní média jsou dost těsně spjatá s vlastní legislativou a musí se pohybovat mezích vlastních zákonů a tady v podstatě se dostáváme, pokud to projde, do roviny mimo zákonnosti, protože nikdo nebude vědět, vlastně vláda si definuje vlastní dezinformaci a na její zadání to budou obě veřejnoprávní média odhalovat, což je opravdu jak z Orwella, ale ono, aby toho nebylo málo, tak vlastně vlastní legislativní rada vlády konstatovala tenhle ten fakt, že nám prostě chybí právní definice dezinformace a že tohle to je nebezpečná nová realita případně, protože skutečně se vláda i obě média případně dostávají nejen do potíží, ale do zákonné tísně. A obě média vlastně bojují i o důvěryhodnost veřejnosti, která samozřejmě propadá nebo upadá. A teď přijdou s tímhletím a ještě ten návrh přišel z pera Pirátů a vicepremiér vlády a ministr pro místní rozvoj a šéf Pirátů Ivan Bartoš, nevím, jestli mu to ujelo mezi rty nechtěně, nebo jestli opravdu už jsou takhle otrlí, tak skutečně řekl, že to bude na zadání a objednávku vlády, to odhalování dezinformací.
2: Víš, co nejhorší je, že mu to v podstatě, jeho to nestraší. Je vidět, že on v tom nevidí rozpor. Myslím si, že se mu v podstatě líbí, protože to si dobře nastínil, že obě dvě veřejnoprávní média nebo média veřejné služby se dostanou do vazalství, protože v momentě, když nevíš, co máš dělat, jak to máš dělat, ale chce se to po tobě, že to dělat máš a řekněme si na rovinu, že bohužel tam funguje tak trošku zákon policie České republiky. My to známe milovníci westernů, že to jsou ty čárky na pažbě, neboli čárkový systém a kvantita rozhodně neznamená kvalitu, ale kvantita je požadována. Tak to bude tak trošku, jak ze starého dobrýho Švejka, ty prostě něco hledáš, najít to musíš, splnit to musíš, jinak ty frčky nebudou a rozhoduje o tom instituce zvenku, která je samozřejmě principiálně spolitizovaná a prostátní a to jsou prostě ministerstva, Takže pokud to nešlo po pohodovém, dobrém a se zvýšenými poplatky, tak teď to půjde pěkně byrokraticky, po zlém a čárkově.
1: No ale to ještě není konec výčtu hrůzostrašností vlády Petra Fialy, protože já si myslím, že úplně to nejhorší, co ze všeho toho je z té série, tak je to, co jsme si tady oba museli napsat před sebe na papír, aby jsme to správně ocitovali, protože ten název toho nového vládního orgánu je tak strašný a orwellovský. Já ho přečtu: Rada pro paměťovou agendu. A já, když jsem si ten název přečet, tak okamžitě jsem opravdu viděl toho Orwella a ten jeho slavný citát: kdo kontroluje minulost, kontroluje... Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost, je to tak?
2: A kdo kontroluje... A hlavně, kdo drží přítomnost...
1: A kdo ovládá přítomnost, ovládá přesně budoucnost.
2: No, totiž ty jsi mě dobře nahrál. Já jsem si totiž naivně, jak já jsem takový optimista věčný, tak jsem si nejdřív myslel, že to bude pro nás, co nám nepomáhá Gingo Biloba, čili co zapomínáme a co chodíme světem, sám vidíš, tady ten papírek mám, já tomu vždycky říkám DC a soupis dne, co mám udělat, na co nemám zapomenout, tak jsem si říkal, paráda, už na nás někdo pamatuje, konečně bude nějaký speciální vysílání, speciální zprávy, speciální tablety Vlastimila Válka pro nás zapomnětlivé. A ono je to horší.
1: No mě to totiž, ono to do sebe perfektně zapadá. Prostě vláda Petra Fialy má, jak tomu říká, svůj narrativ, hlavně západní, prozápadní.
2: Teď jsem se zase oklepal.
1: A no, se oklepeš ještě asi několikrát dneska. A samozřejmě, že teď ovládají současnost, potřebují ovládnout teda tu minulost, a protože se blíží sněmovní volby, což je ta budoucnost, tak aby to ovládli dokonale. A já se říkám,
2: statistiku už mají na své
1: statistiky
2: straně.
1: Statistiky už mají, tak teď ještě ty dějiny, já jsem si vzpomněl na Roberta Zárubu, přepište dějiny, tak teď se přepisujou ne hokejový, ale možná politický. Ona to vysvětlila šéfka úřadu vlády Jana Havelková, vlastně, že to bude tenhle ten už 21. orgán, mimochodem
2: přesně,
1: poradní vládní, že to bude, že bude propojovat vlastně určité instituce. A já úplně vidím ten řetězec, ten konglomerát, který už funguje, a sice vláda, ta to posílá, teď si teda kupuje veřejnoprávní média obě, tam zasednou vybraní experti, kteří za sebou často mají neziskovky nebo instituce navázané na stát a na vládu, a do toho budou ještě už ty zmíněné neziskovky, které když si taky rozklikneš a podíváš se na jejich financování, tak prostě vládu žádají nebo jednotlivá ministerstva o dotace. Tak tohle to bude to propojení institucí.
2: A ne kluci a holky, co spolu mluví.
1: A já jsem si jenom vzpomněl na dvě takové příšerné zkušenosti, který vlastně mi nastínili, jak to může vypadat. Za prvý, když byly květnový dny, kdy slavíme teda vítězství a konec druhé světové války, tak já jsem v Českém rozhlasu, jel jsem v autě a náhodou jsem prostě naladil, tam byla, no já nevím, jestli tomu říká debata, každopádně byl tam jistý starší historik z Akademie věd, který se zabývá našimi moderními dějinami, a vlastně jeho odbor píše i osnovy dějepisné pro školy. A proti němu tam byl Tomáš Kvalňa, což není historik, ale to dneska vůbec nevadí, když jsi držitelem a šiřitelem správného vládního narrativu.
2: Tak to byl pan Radar, ne? Jestli dobře pamatuju, teďka na polobotkách, lakírkách, jak probíhal Brdama, no, a hledal to vhodné místo.
1: No a v podstatě jako se to celé točilo kolem toho, kdo nás osvobodil víc, jestli Američani nebo Sověti nebo Rudá armáda. A ten historik samozřejmě říkal, prostě nemůžeme přepisovat dějiny, neblázněte. To neznamená, že kdo konstatuje to, že nejvíce na osvobození Československa podílela Rudá armáda, že musí být nějak obdivovatel Putina nebo něco, prostě nechte toho šílenství. No a Tomáš Kolvaňa mluvil tak hezky, že on navíc samozřejmě byl vzhledem ke svému věku a mediální ostřílenosti mnohem zdatnější než ten starší pán, takže co bylo nejhorší pro mě, asi nad ním mediálně vítězil. Ale já jsem jenom čekal vlastně, že to skončí tak, že Tomáš Kolvaňa řekne, 45. nás osvobodili naši západní přátelé z Německa. To byla jedna dost tristní zkušenost toho, jak může vypadat přepisování dějin, a že já si ho pamatuju z doby totality, ale tehdy ve prospěch Sovětského svazu, potažmo Ruska. Dneska se to obrací jenom ve prospěch hlavně Ameriky. A druhá zkušenost je z České televize. Vidíš obě veřejnoprávní média, o které se dneska hraje, tak tam byla Historie CS, pořad, na který se občas podívám, a oni tam pozvali historika, docenta z Pardubické univerzity Michala Téru, který se zabývá i ruskými dějinami, a on napsal knihu Zapomenutý ostrov, která se vlastně popisuje tu pozici Česka a i střední Evropy, která se nachází mezi tím tradičním západem a Ruskem a jak se to, jak ty dějiny vlastně, jak západní, tak ty ruský, nebo západní a východní přes tu střední Evropu různě šly a ovlivňovaly jí. No ale on měl ohromnou smůlu v tom, že se to vydání té jeho knihy trefilo zhruba do ruské invaze na Ukrajinu, kdy najednou tady vznikla potřeba správného vládního narrativu a on v podstatě, oni ho pozvali do toho pořadu, aby ho denunciovali. Mm-hmm. A já jsem si říkal, to bylo něco tak hnusného, mě to připomnělo okamžitě totalitní československou televizi. Tak když jsem si teď ve spojitosti s Radou pro paměťovou agendu vybavil tyhle dvě zkušenosti, tak mě... No, kdyby to byl Švejk, tak bychom se smáli, ale já myslím, že je to spíš ten Orwell a ten moc k smíchu není, protože v jeho románu 1984 je to slavné ministerstvo pravdy a já mám pocit, že tady už opravdu ho máme, akorát se tak ještě nemenuje.
2: A stahuje se to neskutečně cíleně. Vidíš, že to ještě za pomocí toho, že se klasicky vytváří ty byrokratické svazy, se přibudou placení úředníci, to se ostatně už vlastně s tím spojuje. Nikdo není schopen ti vlastně popsat, k čemu by to mělo jako vést, čemu by to mělo pomoct. Mě totiž fascinuje jedna věc, jo, že já když od toho odhlídnu, vem si, my nemáme neustále peníze na školství. A já si vždycky nejvíce myslel a byl jsem k tomu jako vedený a dokonce mám pocit, že naše dějiny to neustále potvrzují, že jestli někdy se tomuhle státu dařilo a ta společnost byla odolná, tak jenom v momentě, když investovala do vzdělání a fakt se vzdělávala. Jo, že se prostě ukázalo, že ty lidi se nenechali tak úplně jako lacině manipulovat, nenechali se tak úplně lacině zastrašit, byli schopni nějak sebezáchovně fungovat, měli nějaký morální kredit v sobě. To, že samozřejmě těm režimu se to nelíbilo a tyhle lidi cíleně likvidovali, počínaje Hitlerem, konče až opravdu několika fázemi komunistického režimu, tak to se bohužel, mám pocit teďka zatlačováním některých, zase jako má tendenci opakovat, ale přinejmenším to začíná v tom jemným, jak zase nejsou peníze na vzdělání. A místo toho vymrskáme do všech možných pseudorád, pseudoinstitucí, poradců pro něco, národních ambasadorů pro mého oblíbeného ministerstva pro vědu a výzkum. Mimochodem, já se musím Heleny Langšádlové zastat, je viditelnější než ten nový
1: ministr Ženíšek. Já vím, že ti chybí, já to vidím.
2: Je to tak. Prostě musím říct, kolega politolog a opravdu se tam nechal rozředit, jak cukr na 5minutově vyhřátý dlažbě dnešního dne.
1: Takže ani on nemá lajkýsky, chci říct.
2: Asi on ani nemá lajkýsky, ale mám pocit, že má lajkýsky u paní předsedkyně, čímž to ustojí. Ale vidíš, že vlastně jak bývalo, a my jsme já si pamatuju do dneška takový pravítko z dětství, že jo, halíře dělají talíře s odůvodněním, tak tohle je podobný, jo, že tyhle ty všechny instituce vlastně rozmělňujou realitu, rozmělňujou, co je pravda, co je lež, rozmělňujou hlavně veřejný tok peněz, vytvářejí ty bratrstva těch lidí, co spolu mluví a co mají jakoby patent na to rozhodnutí a vytvářejí přesně, jak ty říkáš, takovou tu kulturní ideofrontu, která prostě nevpustí nic jiného, co zavání jako nepěknými otázkami, promýšlením faktů, dovoláváním se nějakých historických reálí. Je to zkrátka šílený, protože jako to 89. není tak daleko, aby jsme se už jako chovali a uvažovali takto a zase jako vytlačovali nepohodlné. Plus nejhorší je, že jako to rozmělňuje i to nehezké slovo na N, které já nedokážu říct a opravdu se zní
1: úplně... Mělo by být trestný, já to říkám.
2: Já od vejšky jsem se oklepával, netušil jsem, že mě ta doba doběhne, že dneska každý bude narativec, ale v podstatě rozmělňuje to, co je pravda a co je lež. Jasně, hele, politika je vždycky ohýbání a hledání v lepším případě kompromisů, ale na druhou stranu akademici jsou od toho, aby jako, jak se říkalo, nastavovali zrcadlo době, jak se ve své době říkalo, a možná už je to zase charakteristický, a ne vytvářeli tyhle ty pseudo-byrokratický orgány, které fakticky budou znamenat, že se prostě zaplatí ti loajální, kteří dlouhodobě šlapou ve prospěch určitých lidí, určitých stranických značek, protože řekněme si na rovinu, že za rok stejně nic nezmůžou a nepohnou a jenom dál zvýšejí nedůvěru lidí ve stát, ve státní instituce a hlavně v realitu, no, pravdu, vymahatelnost pravdy.
1: Ty jsi zmínil novýho, já mu říkám, prostě vládní cenzor Otakar Foltín, vy jste se potkali v metru,
2: no,
1: máš skvělou
2: spolucestující ještě, v metru.
1: Ještě, to je skvělý, jenom ještě k tomu se dostaneme, ale on byl šéfem vojenské policie a já jsem si v té souvislosti vybavil výroční zprávu pro změnu vojenského zpravodajství.
2: Mimochodem dobré čtení.
1: Dobré čtení, které, já bych řekl, asi s ohromnou odvahou dneska konstatovalo, že samozřejmě, že tady jsou cílený klidně dezinformace z Ruska, jsou tady dezinformace i z Ukrajiny, z Ameriky a tak dál, ale že se dneska z boje proti dezinformacím bohužel stává boj proti nepohodlným a nevládním názorům. A mně to konstatování přišlo, opravdu říkám, v dnešní době, zvlášť na čtyřeknu státní instituci, velmi odvážné a díky za to, ale je to tak a já jsem si teď Myslím, včera...
2: Taky jsem dlouho mimochodem o vojenské rozvědce dlouho
1: neslyšel. Jestli nebyla zrušená, nebo odhalená byla nejspíš a teď těžko říct, v jakým je stádiu.
2: Aby z nich neudělali vládní.
1: Ale já jsem si teď vzpomněl to, co teď jako razí to heslo, to krédo svoje Otakar Foltín, že každý má právo na svůj názor, nikoliv ale na svá vlastní fakta. No a já jsem poslouchal, myslím, že to bylo v české televizi, my dneska od ČT ani od ČRO neutečeme prostě. A tam mluvil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který se prsil tím, jak kolik už bude teď starobní důchod, protože to zvýšilo o nějaké 300 a řekl a chlubil se tím, jak důchodcům výrazně stoupla kupní síla, protože v poměru k průměrné mzdě důchod průměrný stoupl. Ale už, a vidíš, jsme u těch faktů, ale Marian Jurečka zapomněl na to, že naše reálná mzda velmi výrazně poklesla za poslední 2 roky, nejvíc vlastně v celé OECD, což je teda, což je talent, ale je to tak, Petr Fiala říká, děláme, co je třeba. A tohle to už k tomu nedoplní jako fakt. A z toho pak, když to tam k tomu připojíš, tak zjistíš, nová kupní síla důchodu průměrného reálního mohla klidně poklesnout, i když se jeho poměr k průměrné mzdě zvýšil. A tohle to je přesně to, jak se dělá politika a vzáš média, za prvý, to říkám já jako člověk, který dělá médií přes 30 let, vždycky platí pravidlo a logika, že média se víc věnují vládě protože, a tudíž moci, protože samozřejmě moc má zodpovědnost, moc taky bývá korumpovaná ráda a než opozici. U nás je to naopak, většina médií se pořád víc zabývá opozicí a vlastně většina nepohodlných zpráv bývá vytěsňována. Buď se nedostane do těch hlavních médií téměř vůbec, nebo tam projdou jako formou titulku v podstatě a pak to nikdo neanalyzuje, proč se to děje a tak dál. A už se dostáváme k tomu, no jo, a co jsou vlastně fakta? My jsme, všichni máme teď dost poslední a já bych řekl velmi varnou zkušenost s covidem, kdy nám i od příslušných, jak se říká dneska, expertů, vakcinologů, virologů, epidemiologů, byly jako fakta předkládány jejich vlastní tvrzení a tak se ukázalo, že to úplně fakta nebyla. A proto já říkám...
2: Plus za mě nikdo neříkal, že to je prostě průběžný výzkum, jo? Protože samozřejmě. Já zase jako před odborníky smekám, prožili si svý, zvlášť takový, kteří opravdu na koleně vymýšlejí, takový ty zlepšováky, jak ty mirům předcházet, ale ti byli féroví v tom, že říkali, podívejte, řeknu blbě, dělám to v garáži, na koleně, je to nějaký patent aktuálná, bude se vyvíjet a to podobné fungovalo i v těch lécích a viroticích, ale oni to přesně vydávali často za absolutní pravdu. Kdo nesouhlasil, už byl okamžitě nepřítel společnosti jako celku, ale mimochodem já to zažívám i dneska, já jsem se přiznám, je to strašný, někde se stala chyba, potřebu vyhlížím metru zase mého oblíbeného ekonoma Křečka, abych to s ním probral.
1: Ty to děláš metru.
2: Já mám tyhle rozhovory metru.
1: Ty se dostáváš k pravdě v metru. Ty číháš metru na pravdu.
2: Já se projíždím tak přesně. Ano, přesně. Někdo té pravdě stříc, já teda číhám podzemí v metru, vybírám si cíleně určitý zastávky, já jsem zjistil, že většinou
1: tyhle... A to underground, víš to, jsi dizident.
2: Hele, já to dělám programově, jo, protože jo. Víš co, potřebuješ na to mít, já si ty jízdenky sbírám, až bude potom 23. odboj, jako když to najdu. Hele.
1: No a do životopisu dneska, hele, dizidentství se hodí. Spojím si na Sašu Vondru.
2: Ano, odbojová skupina Lítačka, tomu říkám pracovně. A já se přiznám, že třeba na mě taky dopadá úplně jako velmi alternativní pocit, a to je ti člověče inflace. To je ti furt zdražování. Já furt tak sleduju a zjišťuju,
1: no, tak
2: že,
1: počkej, to
2: že
1: propadáš se nesprávnému narativu.
2: Že já už třeba... přestávám na to mít prachy, jak se zlevňuje.
1: Říkám, propadáš nesprávnému narativu.
2: A je to tady zas?
1: A je to tady.
2: No, já bych řekl... ti za tohle slovo, hele, a odjíždíš se po zlacený Rolls-Royce.
1: No, víš co, já vlastně bych řekl, co je nejdůležitější asi pro demokracii, nebo mnohem důležitější než nějaký boj proti dezinfo, ať už je to cokoliv. Všichni víme, že je to lež je pořád lež, stejně tak jako pololež. A tak je důležitý kritický myšlení. A já mám pocit, že vlastně dneska Fialova vláda je pro mě první vládou od roku 89, která se snaží potřít kritický myšlení. Každý, kdo vlastně se jako nenechá vymít tou propagandou, tak je nepřítel státu.
2: Ne, hele, řekněme si na rovinu, že a nemusel by to dělat automatický Jiří Paroubek, kde taky všichni viděli Rudě, když už řekl ráno, že vychází slunce a dobrý den. Jo. A už jiní říkali, to je podezřelý, ten něco zase plánuje. Ale hele, otoč si to a Představ si v podstatě od 89. ty premiéry a představ si, že by někdo s tímhle přišel. Je vypískaný, buď se mu jenom v lepším případě vysmějou, nebo končí u těch lidí, že prostě už mu nikdo prostor nedá, a nebo opravdu ho začnou vnímat fakt jako novodobýho lamače a vyhledače čarodejnic a pověstný nosič kladiva.
1: No, vidíš, a proto se Petr Fiala samozřejmě jmenoval jiným správným demokratem.
2: No, můžu ti říct, že mě začíná děsit, netušil jsem, tenkrát to řekl jeden můj kamarád, učitel, praktik a moudrý to muž u piva. Hele, nejhorší je, když se ve vládě sejde příliš učitelů, to většinou jako vzdělání od kašle, abych to řekl kultivovaně. Jo, bylo to dobrý pivo, dobře hořký, a to víš, a my tam nad tím slovníkem Otakara Foltýna jako mluvíme kultivovaně. Tak, tak, tak. Každý si nosí svá fakta, aspoň kilo a půl, aby to prostě mělo nějaký efekt. A tak jsme si tak mezi dobrým Godhajem o tomhle povídali. Hele, a měl absolutní pravdu. Vem si, kolik je učitelů ve vládě, vem si, kolik je tam akademiků ve vládě. Musím rovnou říct i kolik sebekriticky, kolik politologů, a fakt se Svoboda zatím tak neutahovala a nesvírala, jak se utahuje teď. Děje se přesně to, o čem jsme se tady bavili na přelomu roku, když jsem říkal, hele, začíná nám mekartismus, je to tady, je to strašný. Mě to i mrzí a já tady teda s dovolením vytáhnu svou undergroundovou metrózní zkušenost, protože potkal jsem Otakara, plukovníka Otakara Foltýna, to víš, že jsem neodolal. My jsme nedávno že měli takovou diskuzi, myslím, že na Primě, že jsme se bavili o jeho funkci a o tom, jak teda vzpomínal, kdo má patent na pravdu, a pokud nesouhlasí s Otakarem Foltýnem, že už je Putino vítáč a pátá kolona všech pekelných sil, tak to víš, že jsem neudolal, protože já ho mám docela načtenýho. Jo, teď to zní až stalkersky, ale načtenýho jako akademika.
1: Já, od ne akademika. Putina, Foltýn.
2: Tak, tak. Putina jsem Putina si taky načítal, protože ono musíš načítat úplně všechny.
1: A Putina si jdeš v undergroundu nějaký.
2: Ale Petře, já když dozrával, tak jsem načítal i tebe.
1: No, to je jasné.
2: A načítám stále.
1: No, takže, máš složky, ne?
2: Ale
1: to, já mám taky složky.
2: Jen to furt ztrácím, proto doufám, že mě ta rada pro paměťovou agendu trošku poradí a pomůže. A udělá systém, to je základ. A tak to víš, že jsem neodolal, říkám, pane plukovníku, já vás zdravím, tak jen si chci ještě tady, jako když jsme vedli tu debatu, teda skrze 360 na dálku, tak se jenom chci doptat, a to víš, že mě to nedalo, říkám si, dobře, rozumím, strategická komunikace, zní to vznosně, někoho teda na půl roku, už to mně přijde, že je takový, jako když někomu něco dáš a zároveň to slíbíš a nemáš a nevrátíš, jo. Takže takovým tím slibem nezarmoutíš. Ale říkám, fajn, tak třeba je hyperaktivní a mají jako nakročeno, vědí, co chtějí dělat. A já jsem říkal, víte, mě to nedá, furt ostatně o tom volám ve veřejném prostoru. Vy jste z bezpečnostní komunity. Jste člověk, který je jednak vojákem, ale měl i blízko vlastně k policii, že byl i vyšetřovatelem, sám na to ostatně jako nepěkně doplatil, když chtěl prošetřovat zbrojní zakázky. Hned na kluka sedli, vytvořili pseudokauzu, vytlačili ho. Tak jsem si myslel, že o to bude pokornější, a říkal jsem si, víte, ono by se třeba nabízelo se teďka zaměřit, když jsme si prožili tu šílenou tragédii se střelbou na filozofické fakultě, ale už jsme si prožili těchto tragédií několik a nikdo se tomu nikdy systematicky nevěnoval, typu jak jakoby posílit tu soudržnost, odolnost, citlivosti společnosti, ale i schopnost prostě vědět, co takovýhle krizový chvíli dělat, kde zjistit informace, jak postupovat. A on ti úplně jakoby vypruzeně typu, že takovouhle věc, proč by? A já říkám, no možná třeba z toho titulu, že to za prvé nikdo nedělá. Za druhý, jako je potom lačná celá společnost. Za třetí, zaplať pánbu, ještě to stále nemá znamínko opozice nebo vláda, já nevím, pravice nebo levice, konzerva nebo komunisti, čili z mýho pohledu jako obrovský potenciál. A za třetí říkám, protože to je extrémně

0: válku, někteří na Vietnam, tak jsme to tak jako pojali. Jo? Vrátili jsme něco zmasakrovaného a proto ten socialismus taky padl, protože měl nedostatek kvalitních plynových masek. A to byla moje poslední braná bezpečnostní zkušenost. Jo? A teď máš spoustu generací, které mají v podstatě akorát takový ty, čím více občanky a čím více výchov gramotnosti, tak tím mám pocit, že tím je to horší, co teda slýchám. A jsme de facto repopsaný listy. Říkal jsem si, teď by to bylo krásný, proto ta Kara Foltina, ten vypadá každou chvíli vždycky jak výsadkář, který chce vyskočit, ale on úplně jako opravdu na to reagoval opovržením, že prostě na něm vidíš, že teďka vede svatou válku, která se jmenuje jenom bavme se o Putinovi, nebo bavme se o, já nevím, pátých kolonách, kdy já jsem ale rovnou říkal, víte, mně přijde třeba nešťastný, když teda beru, že jste něco jako lékař přes strategickou komunikaci, tak jsem zatím ještě nezažil lékaře, který přijde a řekne, tahle ta nemoc, proti které bojuju, je blbec a teďka diagnózy další a všichni si řeknou perfektní, tak to teda ty rakovině nandál, vyhrál. Jo a řekněme si, Otakar Foltin takhle začal, že jo, nejdřív pourážel lidi, kdy já se spoustou těch manipulantů naprosto nesouhlasím a řekněme si, že jsou na všech úrovních a na všech frontách. A to byl jeho zatím příspěvek ke strategické komunikaci. Tak mě tímhle hodně překvapil, pochopil jsem, že fakt to je nastavený, že opravdu ta vláda a ty orgány jí blízké jsou fakt mentálně v krytu, bunkru, bojujou svého druhu válku a vůbec neuvažují nad tím, že jako ta společnost furt čeká, kdy někdo dá konečně slovy Petra Fialy signál a začne tu jako realitu nějakým způsobem pročišťovat v tom, co je smysluplný, co je blbost, co ti dává nějakou odolnost, schopnost se orientovat v bezpečnostně složitým prostředí, mít nějak něco, co by se dalo nazvat sebedůvěru, schopnost prostě v riziku se rychle rozhodovat. Oni tím opovrhujou. No. Takže fakt jako my jsme se pak rozešli přátelsky s tím, že zase
1: nebyl jsi zadržen.
0: Ne, zase se metru někde potkáme. Nevím, jestli nepřijde
1: vypuštěn
0: třeba
1: do undergroundu znovu.
0: Už třeba s nějakým strategickým konceptem kolegů, kteří si mě vemou stranou a řeknou, příteli, pojďme si promluvit o strategické komunikaci. Ale musím říct, že mě to zamrzelo, protože znám jeho texty a přišlo mně, že tam vždycky byl jako člověk velmi pragmatický, zkušený, reálí znalý a reál života. A fakt jsem si myslel, probůh, když to vidí v zahraničí, hele, příklad Finsko, Estonsko, Nizozemí, Německo, Itálie, Francie, mohl bych pokračovat. Prostě státy, které si prožili nějaký velký neklid, anebo v případě třeba Estonska, že jo, kyber otřesy, v případě Finska do dneška s tím pracují svou občanskou válku, kdy fakt bojovali přes ženu jenom s běžkama v ruce a kulovnicí na jeleny a statečně se bránili. Ale pochopili, že fakt je důležitý, pokud chceš prostě mít houževnatou odolnou společnost, která drží pospolu, tak prostě musí být každý ten jednotlivec, musí mít férový informace, ideálně rychlé, pravdivý, použitelný a musí mě být pěstována ta odolnost. No, tady je naopak vidí, že z nás chtějí udělat ovce. No.
1: To, co si popsal teď vlastně, jak on s tebou mluvil a to, že vede svatou válku, to je vlastně strašidelné zjištění, protože to je přesně případ i zmíněného McCarthyismu, kdy se lidi na základě atmosféry, ani ne na změně nějaký legislativy, to přesně. Se obejdeš bez změny jediného zákona, ale na základě společensko-politické atmosféry se říká radikalizujou a přesvědčí se o nějakým vlastní misi a vyšším poslání a vlastně ta zapálenost trumfuje jakoukoliv racionalitu a rozum a zodpovědnost i k těm ostatním lidem, kterým to mnohdy může zničit životy, což byl případ McCarthyismu mnoha lidí.
0: Přesně.
1: Ale mám pro tebe dobrou zprávu jinak. Ty jsi zmínil, že jsi měl poslední zkušenost s branou výchovou.
0: Já myslím, že mi chceš doporučit, ať jezdím tramvají. To dělám teda taky, ale tam člověče moc nenastupuju.
1: To hele, nevystupuji z undergroundu, ale underground je dobrý, ale chci ti říct, to možná byla poslední zkušenost tvoje s branou výchovou, ale teď se to vrátí a budeme všichni mít možná novou, další, asi se už teda demokratickou neboli hodnotovou, protože Petr Pavel, který ho taky zachvátilo dezinfo, prostě mu posedlo hlavu, tak řekl, a teď opravdu si nevymýšlím, protože zrovna v jeho případě s jeho minulostí, když řekne prezident, že je potřeba zavést hodnotovou přípravu obyvatelstva, tak to já jsem, když jsem to čet poprvé, tak jsem si myslel tomu někdo, tomu postrčil Putin, to je putinovský dezinfo, to je klasický, tohle nemohl říct Petr Pavel.
0: Čili měl nabrat další tiskový mluvčí,
1: jsem to podruhý, viděl jsem tam Andreje Babiše, říkal jsem si, tohle mu postrčil Andrej Babiš, to není možný. Četl jsem to po třetí a už jsem pak viděl, že to je pravda.

0: že i on tohle myslí vážně, že Petr Pavel, bývalý aktivní svědomitý komunista a prostě rozvědčík totalitní armády, bude chtít zavádět znovu v demokracii hodnotovou přípravu obyvatelstva.
1: Hele, voják. Voják a prostě starý osnovy nevytlučeš, co se mladí naučíš, jako když ve zralém věku, protože to není stáří a navíc pod důchodovou reformou pana Jurečky, to je v podstatě postarší juvenil, náš pan prezident, tak v postarší juvenily, jako když najdeš. On vytáhne v podstatě jenom starý osnovy, vyškrtá se slovo soudruh a jinak se pojede dál.
0: No to určitě, protože on navštěvoval leninský kroužky a já si myslím, že na Pražském hradě by mohl obnovit leninský kroužky, kterýma by
1: že tam je
0: by procházel celý národ postupně, třeba podle příjmení abecedně. A mohl by, to mě napadlo, tak má manželku, což bývala politručka v totalitní armádě. No a politruci ti dohlíželi a bděli nad, tehdy se tomu říkala ideová připravenost mužstva, tak dneska by to mohla být hodnotová připravenost obyvatelstva. Takže by to mohli dát dohromady.
1: My jsme vlastně taková jedna velká napsanej bojová rota, mám pocit, ten náš národ. Ne, jak zjišťu, ne, hele, je to fakt, že mám pocit, že někdy ten Hašek, jak se kolikrát říká, že Kennedy nezemřel a všechno je jinak, tak já říkám, Jaroslav Hašek nezemřel a furt to někde píše a snad píše k tomu i dramaturgy a řeší to, protože ti řeknu, tohle už, jako si myslím, že i tohle už by se ani Václav Havel nesmál a neříkal by, že teda toto už jako to už je dada příliš, tohle už je hodno Jaroslava Haška, myslím, že i na Kafku už by to bylo moc. A jako nepochopíš to, je to hlavně je to hloupý, blbý, jo, fakt, že vidíš, že zatím jsou furt jenom slogany a není zatím ani jako žádný reálný zlepšení, že by si prostě řekli, tak pro Bůh, tak možná bychom se poprvé měli třeba věnovat k tomu, aby lidi měli lepší šanci prosadit se, uspět v kariéře, v životě, domáhat se svých práv, že by je to možná stabilizovalo a tu společnost sklidnilo. Nebo jenom, kdyby se prostě řeklo, přátelé, konec vášní a pojďme jako si ty věci posuzovat v čase a v reálu. Protože, hele, jako blbne se všude. Ale krutá pravda je, že snad vyjma amerických voleb, které teď jsme nuceni sledovat, se nikde neblbne tak, jak mám pocit, že se začíná blbnout u nás. Že všude vidí, že ty státy začínají tak trošku jako zase ustupovat z těch ideologických pozic a zjišťovat, že ten svět je všednější, šedější, že jsou tam hlavně materiálně ekonomický zájmy. No jenže problém je prostě, když máš vyžranou státní kasu, vyžraný rozpočty domácností.
0: Počkej, třeba i nemáme vyžranou, než je dezinfo, protože minister financí Stanjura tají státní rozpočet.
1: Myslíš, že se máme tak krásně, tam, že on to tají? A
0: počkej, se tam bude velký plus, proto to tají.
1: Ale pro koho? Cynicky řečeno. Ne, jak já ti říkám, jako já na to, že tuhle tu zemi opustila inflace a daří se nám neskutečně takhle, hele, máme se proti velké části světa se máme krásně.
0: Proti Zimbabwe se máme dobře.
1: Jo, je to pravda, že přesně musíme si taky vytahovat, jako by moje oblíbené království Lesoto by taky mohlo do toho promluvit. Ale hele, na to, že ekonomika v podstatě se drží zuby nechty, lidi svým způsobem stát neotravujou a doufají jenom, že stát nebude otravovat je. Na to, že máme vládu, která říkala, každý druhý úředník nechce klepe a čeká, kdy pro něj přijdeme a zrušíme. A mezi tím buduje nejen rady vlády, rady úřadu vlády a všechny možný další jako funkce podporující další funkce, tak prostě mě fascinuje ta bezostyšnost mocných a států, že v situaci, kdy fakt těm lidem nedávají a spíš berou, že ještě do nich tím klacíkem dloubí. To pro mě je jako vlastně, úplně nejúdivující.
0: Jak jsi zmínil počínání vlády, vzpomněl na jednu věc, tak samozřejmě Fialova vláda je známá tím, že sotva se dostala k moci, tak přepsala většinu svých klíčových slibů, potom i vlastní programové prohlášení.
1: A nedrží mimochodem ani to druhý.
0: A nedrží ani to druhý, no ale teda vlastně musím říct, že Martin Baxa, ministr kultury, který je teda za ním jde, jak se říká, to prosazování mediální novely, tak i on v rámci fialismu, řekněme, slíbil, za funkčního období naší vlády se televizní a rozhlasové poplatky nezvýší. Tečka. No vidíš, dneska tady sedíme a sněmovna o tom právě jedná. A kdo je garantem toho? Martin Baxa.
1: Ale já jsem si jistý, že celkově ten náš daňový rozklad, základ, kosočtverec, obdelník, nebo jak to měl pan premiér tehdy pojmenovaný, prostě ta naše základna chudoby se vlastně příliš nezmění.
0: No možná máš pravdu, já jsem řekl, že se zvýšil, nebo že chtějí zvýšit televizní a rozhlasovou daň, ale vlastně newspeakem Petra Fialy řekněme, že se mění struktura televizní a rozhlasové daně. Nezvyšuje se určitě.
1: Bezesporu. Prostě hele, za těžítka doma se platí víc a určitě to dostaneme v kvalitnějším zpravodajství. Mně se hlavně líbí, že se hlavně úplně programově o tom nevede žádná debata. Musím říct, že mě trochu mrzí, že jsem říkal, to za to nemá Česká televize ani Český rozhlas zapotřebí, že ani vlastně nepřistoupili s ničím, kde by jakoby nějak tak jako obhajovali si, proč to potřebují, nebo k čemu to konkrétně povede, nebo do čeho se zainvestuje, co se zlepší, co se rozšíří. Štve mě to. Jo? Fakt, že mě to štve, že to je zase prostě postavený typu, prostě tak to je, soudruhu jsme ve válce a prostě ve válce se nepolemizuje a nepřemýšlí.
0: No já si myslím, že...
1: Na to, aby se argumentoval.
0: Jako člověk z médií, já myslím, že třeba šéf České televize nebo i Českého rozhlasu Souček a Zavoral moc dobře vědí, jaký průser pro ně vláda chystá s tím novým zadáním, že jim bude zadávat odhalování dezinformací, ale... Protože současně, jak se říká, impérium služeb a protislužeb, oni žádali a dlouho tlačili na vládu, ať zvýší ty poplatky a ona to teda provedla, tak vlastně radši jsou sticha a nechají si klidně tohleto příšerné zadání vnutit a pak nebudou vědět, co s tím. A vlastně ve výsledku to může uškodit jedině jim, protože veřejnost si moc dobře všimne, až tam skutečně začnou přicházet zadání z vlády, aby něco odhalovali.
1: To víš, že jo? Plus druhá věc, jak tam pustíš čertovo kopítko, tak už ho nikdy nedostaneš zpátky. A tohle je institucionalizovaná vydíratelnost. A já jsem teda hodně překvapený, Petře, a to mě teda dost mrzí, že víš sám jako novinář, že tady je spousta novinářských stavovských organizací. Je tady spousta doajenů oboru, kteří už to fakt nemají zapotřebí a nikomu svým způsobem už nic nedluží. A do značné míry by to bylo pro ně věc prestiže a nějaké osobní cti. Je tady spousta doajenů žurnalistiky jako akademického oboru a je v podstatě ticho.
0: Jo, no možná nechtějí jako, vypouštět dezinfo.
1: No, hele, jako musím ti říct, že v podstatě u mě nenápadný pirátský ministr, abych to řekl správně, on není Šalamoun,
0: je?
1: Ale ne, já myslím, nebo že... Šol. Ne, on je právě, no právě, on strašně máte příjmením. No, takhle, každopádně...
0: Je to ministr, ne ministr.
1: Je to ministr a předseda legislativní rady. Šalamounsky rozhodl, tak to elegantně opíšem, že on se pod to nepodepíše, že on se s tím nestotožní, ale to je v podstatě svého druhu jediný jako institucionalizovaný oponentský názor. A já jsem si říkal, kde je pen klub? Kde jsou různý syndikáty?
0: Počkej, ale teď jenom došel ten rozpor. On je pirát, on je za piráty.
1: On je a on pirát se a dokázal se svému sekčnímu
0: ale je
1: šéfovi
0: to vzepřít. Zadání, které vzešlo z pirátského ministerstva.
1: Ano, ano.
0: Neuvěřitelný,
1: z ministerstva pohřebnictví a stavební výzdoby, protože zatím to je jenom stavební výzdoba, zatím to není stavební výstavba. Takže já beru, že se dokázal vzepřít Ivanu Bartošovi a řekl, Ivane, jakou tohle svítit nebudu, je to Šalamoun.
0: Tak to jo, v tomhle případě jo.
1: Duší a argumenty. Ale, že on je nějak Šalamoun?
0: Já myslím, že Šalamoun.
1: Prostě Šalom. Ne, každopádně, jako ten jeho argumentář fakt byl jako velmi věcný. A mimochodem, já jsem tak trošku čekal, co můj hrdina z metra udělá, plukovník Foltín, protože pokud je pro strategickou komunikaci a pokud si uvědomuje, že k něčemu nemáme odůvodnění, legislativa na to nepamatuje, nemáme ani zbla šanci to vymáhat, protože to prostě neexistuje. Takže se ozve a my si řekneme, je to hrdina, měří všem stejně, padni komu padni, je to výsadkář morálky. No, zatím jezdí metrem, no, nevystoupil. Jo, ale hele, je to prostě celkově blbě, protože samozřejmě ono to dopadne tak, že kdo kritizoval média veřejné služby, bude kritizovat dál a má oberanidlo navíc. Kdo je slepě hájil, nebo prostě optimisticky hájil, nebo prostě hájil, bude to dělat dál, ale fakticky ti lobbysté za těmi politiky, blízko těm sekretariátům, získali klíče ke dveřím, které se jmenují pojďte si tu nezávislost otevřít a pojďte si vzít, co chcete, protože co to je, že jo? To je v podstatě, to už tam můžeš házet informační kampaně v lepším případě. Pak se můžeš dostat do toho, že se v podstatě budeme bavit o tom, co je dobrý ekonomický růst, špatný ekonomický růst a pod najednou tam prolomíš takových témat, že si budeme říkat, hele, do roka,
0: na
1: do
0: druhou stranu pojďme doufat,
1: o čem si povídáme.
0: Já jsem takový jako pesimistický optimista, tak si říkám, když to projde a bude tam tohleto zadání třeba pro Českou televizi, tak Petr Fiala přijde do České televize, řekne tam jednu z těch svých lží neboli dezinformací. Moje vláda zastropovala ceny energií jako jedna z prvních a velmi nízko, což je lež nebo dezinformace, jak se říká moderně, protože pravda je, že to bylo naopak. A z vlády okamžitě v tu chvíli přijde zadání do České televize. Prosím vás, odhalte dezinformaci a lež premiéra Fialy. Co myslíš?
1: No, já si myslím, že přijde okamžitě vicepremiér, který to vysvětlí jinak. Načež bude následovat další vicepremiér, který to vysvětlí jinak a další ministři. A bude to připomínat to, co tady běžně zažíváme už 2 roky ohledně penzijní reformy, kdy si vím, že nám v podstatě nikdy nikdo zatím neřekl úplně popravdě, co tam bude a v kolika půjdeme.
0: To je asi největší jenom balík dezinfa.
1: No, to je úplně ukázkový, jo. To je, a mimochodem to mě zase Otakar Dolfoltín uklidnil, že tohle komunikovat tomu vůbec nebude.
0: Nebude.
1: Tak zase pochopil, že tohle je nekomunikovatelný, že? Protože to naše, my dva demografičtí experti, kteří jsme řekli za méně a později, tak krutě na naše slova dochází. Ale to je mimochodem úplně ukázkový. Ale já mám taktiku a já podezřívám, že Petr Fiala to udělal celé z toho titulu, aby příští léto řekl, přátelé, já jsem tu slovní pyrotechniku tam pouštěl, jestli si Český rozhlas či Česká televize všimne. Nevšimli. A já na to upozorňuju a říkám vám jako Petr Fiala číslo 3, protože teď má druhé období, to premiérské, a všimni si, že Petr Fiala, v podstatě on je de facto teď už 3, protože byl Petr Fiala akademik, v disentu, nabírající zkušenosti, přesvědčený konzervativec. Pak byl Petr Fiala politik, ministr školství, opoziční předseda ODS. A teď je Petr Fiala premiér, který prochází úplně jinýma chodbama, zasedá úplně v jiných místnostech, listuje těma knížkama, říká, kdo tohle mohl napsat a že to mohlo vyjít a že to lidi četli, nechápu. No a mám tušení, že příští léto přijde na scénu Petr Fiala číslo 4 a optikou zkušenosti Karla IV. Řekne, vše bylo špatně, úplně jinak. Chci vám tady, že tyhle a tyhle instituce selhaly a u nás ve spolu to budeme dělat takhle a dejte mi šanci.
0: No vidíš, teď jsi mi nahrál oslý můstek, když jsi zmínil Karla IV., tak když já jsem se vrátil tady k Radě pro paměťovou agendu, pořád mě ten název fascinuje. Hele, a pořád se ho nepamatuju, teda mimochodem, ale mám ho, držím tady ten list s tím názvem. Tak já nevím, co myslíš, dozvíme se třeba, že husiti přišli z Washingtonu, Cyril s Metodiem z Kanady, nebo co nás čeká?
1: Já bych si hlavně proklep Jiřího z Poděbrad, protože on byl strašně nemoderní, protože jednak varoval před Turkem.
0: No ale Poděbrady obecně, jsou východně od Prahy, víš to?
1: Taky.
0: Tady to smrdí trošku.
1: Při řece, takže to je hele, strategické místo, otrava pitné vody, demontáž důležité říční trati, plus do toho ber, že on byl v podstatě de facto by se dalo říct antiběc muslimů a antiislamista, což je taky dneska už krajně podezřelý, spanských poměrů, takže ani tak, ani onak další podezřelý a nikdo se s ním moc nepaktoval, čili to je v podstatě Viktor Orbán 2.0. Hele, jen no, tak někdo neprojde, člověče.
0: No hele, musíme říct, protože ta rada má začít fungovat už v létě, tak já bych řekl, že aniž by muselo být nutně venku tropický počasí, že nás čeká pěkně horký léto a vlastně být vládou, tak jak ona se snaží teď jet dobrý PR a marketing, tak bych si prostě, abych angažoval Roberta Zárubu, ať ještě jednou namluví to Přepište dějiny, ať zakřičí. A tím bych to odstartoval.
1: No já bych hlavně chtěl všechny posluchače vyzvat, prosím vás, svévolně neutíkejte na zahrádku, ke grilovačce, k rybníku, natož k moři, protože hledá se 6 placených úředníků pro tuhle radu a zbytek teda bude neplacený, ale za to velmi prestižní. Takže přátelé, buďte na telefonu, my s Petrem uděláme to stejné, třeba si na nás vzpomenou.
0: Hele, úplně jak jste řekl těch, že se hledá 6 placených úředníků, úplně vidím, až se najdou, zaměstnají se a v tu chvíli Petr Fiala vydá na Twitteru, snižujeme počet státních úředníků.
1: A schválně, jak to Česká televize s Českým rozhlasem vyhodnotí?
0: Každopádně zdravím posluchače a nepadejte na mysli.
1: Držte se, vy s námi, my s vámi a slunce prý taky ještě chvilku vydrží, takže témata nám politici dělají a třeba vznikne rada i pro nás. Pro nás všechny.
0: Ježíš, jen to ne. To se trošku bojím už dopředu.
1: Hele, vy teď víš, že my ty manuály bychom dali dohromady velice rychle.
0: Manuál jo.
1: Já furt čekám, kdy mě zavolají, aby teda si nechali vysvětlit, co je ta dezinformace. Já už mám takových hele, definic, že...
0: Ale já myslím, že takových, řekl bych tak, 35 definic je někde poschovávaných na ministerstvu vnitra Víta Rakušana.
1: Já myslel členové vlády, že mám vždycky definici dneska s ministrem průmyslu. Na téma energetika. Takže přátelé, držte se, topit zatím ještě nemusíme, je to dobrý.

0: momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej strašně
1: Babiš,
0: divit,
1: přeci,
0: co tady
1: přeci,
0: jako
1: přeci
0: bude.
1: Vládnul,
0: co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte ministry, ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš. Víte kam
0: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. My můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: tady sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: sebelásku.
1: Petr Haničinec se v mém životě objevil ještě v Brně v rádiu, kde se mi dostala do rukou nahrávka povídky Oty Pavla Povedený tatínek a já v jeho podání. Posléze to vyšlo na gramofonové desce, kterou umím celou z paměti. Velmi se mi líbilo, jak to Petr Haničinec namluvil. Znal jsem ho z filmových rolí, z televize, o jeho osobním životě jsem nic nevěděl. Ani jsem se jím nezabýval a kdyby po mně někdo chtěl, abych vyjmenoval 10 svých oblíbených herců, možná bych si na něho ani nevzpomněl. Bylo to v období, kdy měl za sebou složitou dopravní nehodu, stále jezdil sám v autě a tak jsem ho jednou pozval do svého pořadu v Brně. Opravdu přijel, byl bezvadný, povídali jsme si o herectví, rolích, také o politice a brzy jsme se dostali k Otovi Pavlovi. Dvě povídky tam dokonce přečetl a já z toho měl až dětskou radost. Pozval mě do divadla na Fidlovačce do Prahy, kde hrál v představení Šumař na střeše. Já tam jel, po představení jsme se potkali a bavili se o naší společné lásce, Otovi Pavlovi. Pozval mě do Bratronic na Berounsku, kde v té době bydlel, abychom si prý mohli pořádně popovídat. Asi za 2 týdny jsme se tam vypravili s fotografem Jaroslavem Rácem, abychom udělali reportáž o tom, jak dnes žije. Samozřejmě jsme mu to řekli předem a on souhlasil. Při té příležitosti si posteskl na mizerný důchod a málo příležitostí si přivydělat. V duchu jsem si řekl, že na to budu myslet a asi 2 měsíce poté jsem dostal v Tišnově, respektive v Předklášteří, zakázku u příležitosti otevření areálu na prodej stavebních strojů. Majitele jsem trochu znal a ten mě požádal, jestli bych si nevzal na starost program, že tam budou pozvaní obchodní partneři a potenciální zákazníci. Poté bude raut. Na nádvoří by mělo být pódium, kde by se měl program odehrávat, raut pak měl být v jedné z hal. Pustil jsem se do přípravy, zabezpečil ozvučení, Věru Špinarovou s kapelou brněnské muzikálové hvězdy. Nádvoří areálu má na jedné straně plot, za ním teče řeka Loučka, která se po pár metrech stéká se Svratkou. Měl jsem v hlavě Petra Haničince a tak jsem panu majiteli navrhl, že by bylo fajn, kdyby našel v rozpočtu ještě nějaké peníze, protože by se mi líbilo, kdyby tento skvělý herec právě v těchto místech zarecitoval báseň Vítězslava Nezvala Na břehu řeky Svratky. Ve skutečnosti jsem myslel spíš na to, že by si Petr mohl přivydělat. I o tom je někdy show business. Panu podnikateli se myšlenka líbila, řekl, že to bude pěkná tečka programu, navíc lidé se s ním budou chtít fotit, tak ještě koupíme CDčka s povídkami Oty Pavla, aby si je od něj mohli nechat podepsat. Petr Haničinec byl nadšený, přijel ten den už dopoledne, byli jsme spolu v Tišnově na obědě, jeli jsme se podívat do areálu, já mu ukázal, kde bude mít židli a kdo mu pomůže do schodů. Vše bylo připravené, aby jako zlatý hřeb programu zazářil. Proběhlo muzikálové představení, poté jsem vyhlásil přestávku, aby se lidé podívali na stroje. Pak zpívala Věra Špinarová své největší hity. Nádvoří bylo našlapané, lidé byli nadšení. Když Věra dospívala, vylezl jsem na jeviště a ohlásil zlatý hřeb programu, že přijde něco, co se k místu vztahuje, že přichází herecká legenda Petr Haničinec. On přišel, začal recitovat a po prvních 2 větách bylo náměstíčko prázdné, všichni odešli na raut. Došlo mi až posléze, že společnost, která si přišla prohlédnout traktory a bagry, se o poezii příliš nezajímá. Naštěstí se před jeviště postavili muzikáloví zpěváci i Věra Špinarová se svými muzikanty, takže Petr Haničinec nerecitoval do prázdného prostoru. On recitoval s prožitkem naplno, jako by bylo plno. Jeho krásný a pohnutý hlas se nesl prostorem. Věra Špinarová mi potom řekla, že jí u toho mráz běhal po zádech. Petr Haničinec dorecitoval, uklonil se, já ho doprovodil do šatny, omluvil se mu a vyčítal si, proč jsem ho nezařadil na začátek. Ale on to vzal s nadhledem, dokonce mi poděkoval a v klidu odjel. Nicméně já to dlouho považoval za svou chybu a abych to odčinil, pozval jsem ho do svého křesla pro hosta. On se ale necítil dobře, tak z toho sešlo. Zastavil jsem se za ním po nějaké době v Bratronicích Ale to už byl jiný Petr Haničinec. Byl útočný, ostrý, ani ne vůči mně, ale zbytku světa. Pochopil jsem, že o návštěvy nestojí, tak jsem se rychle rozloučil. Tehdy jsem ho viděl naposledy. Nicméně jsem s ním často. Povídky o ty Pavla mám v telefonu, iPadu, prostě všude. Pouštím si je v letadle a často myslím na to, jak v Tišnově v předklášteří recitoval Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. Věra Galatíková nádherně voněla a děkuji osudu, že mi ji na chvíli přivedl do života. Když jsem mýval v Brně v divadle svoji show, občas se dostavil pocit, že si do talk show zvu hosty dost neuspořádaně, byť mezi nimi byly i velké osobnosti. Ale jelikož jsem to chtěl nějak ozvláštnit, začal jsem si tu a tam zvát páry. Jednou Václava Hudečka s manželkou Evou, pak Jiřího Suchého s Jitkou Molavcovou, občas i trojci jako Hanu Hegerovou s Michalem Horáčkem a Petrem Habkou. Nestačil jsem se divit, jak tito lidé byli ochotní jet do Brna za nějakým splašeným moderátorem a cítil jsem zvláštní druh odpovědnosti. Besedy s dvojicemi probíhaly zejména v G-studiu, což bylo dřívější studio Českého rozhlasu v Kounicově ulici, kde šéfoval Petr Gazdík. Právě tam jsem si s velkou trémou pozval Věru Galatíkovou s jejím manželem Ladislavem Frejem. Nebylo složité je přemluvit, oba jsou z Moravy, měli tam kontakty a po skončení naší show pokračovali na rodinný výlet. Bylo to velmi milé, už si nepromítnu nic z toho, co probíhalo na jevišti, ale příznivý dojem přetrval. Nepsali se scénáře, nedělali se záznamy, takže se to dnes ani nedohledá. Já navíc nepatřil ke zkušeným moderátorům, asi to bylo i blbé, nicméně moji slavní a vážení hosté mi to nikdy nedali najevo. Do pořadů jsem se snažil zvát i brněnské herecké hvězdy, aby tam nebyly jen ty z Prahy, ale moc to nefungovalo, ať jsme se snažili jakkoliv. Pražští herci, známí z televizní obrazovky, své brněnské kolegy spolehlivě zastínili. Až na pár výjimek, jako byli Zdeněk Junák nebo Zdena Herfortová. Ale u ostatních to skřípalo. U návštěvníků o ně nebyl příliš velký zájem. Publikum tyto lidi znalo, mohlo si na někdykoliv dojít do divadla, spoustu jich vydávala pravidelně u Stanislava Moši v městských divadlech. Průměrný divák prostě chce vidět hvězdu, kterou zná z televize a s tím se nedá nic dělat. Věra Galatíková s Ladislavem Frejem takovými hvězdami byly. Navíc ještě pocházeli z Moravy, takže tam byly splněné oba momenty. Přišla na ně spousta diváků, v sále bylo plno, lidé byli nadšení a já také měl pocit, že se to povedlo. Zcela spolehlivě jsem poznal, že se večer vydařil a to také díky své mamince, která se sestrou na mé pořady chodila. Když máma řekla, že to bylo pěkný, tak jsem věděl, že se jí to nelíbilo, že to nebylo pro ni, že jí to nebavilo. Když mi ale tehdy řekla, že paní Galatíková byla bezvadná a vzpomínala na historky, které vyprávěla, byl jsem spokojený. Bylo jisté, že se jí to opravdu líbilo. Pak jsem nastoupil do Frekvence 1 a někdy na podzim v roce 2000 jsem seděl v restauraci Gourmesa v divadle na Vinohradech. Najednou tam vešla Věra Galatíková, hned mě poznala a vzpomínala, jak to tenkrát bylo v Brně fajn a jak ráda na to vzpomíná. A pak mi navrhla, jestli bych s ní nejel na besedu a že by jí bylo milejší, kdyby u toho byl moderátor, který by jí kladl otázky. Souhlasil jsem a hned druhý den jsme jeli. Zajel jsem autem do myčky, vyluxoval ho, vysypal popelník a teprve poté jsem jel do hostivic k jejímu domu. Zazvonil, ona vyšla, nasedla a zeptala se, o čem tě mám, Lubošku, vyprávět? Vyrazili jsme, ona začala v hostivicích vyprávět, první pauza byla až někdy v polovině naší cesty u Pelhřimova, kde jsme tankovali. Užíval jsem si to a nemohl uvěřit, že ten krásný hlas mám na pár hodin jenom pro sebe. Vyprávěla mi o režisérech, kolegyních a kolezích, bylo to moc milé a byl to koncert pro jeden krásný hlas, hlavu plnou vzpomínek a pravé lidské moudrosti. Za celou cestu jsem řekl jen 5 slov. Promiňte, mně se chce čůrat. Nikdy jsem nic takového nezažil. Chvíle s ní byly jako pramínek čisté vody. Všechno, co vyprávěla, mě zajímalo. Na představení pak bylo vidět, jaký lidé mají rádi, že je to hvězda hvězd. Dojeli jsme domů, ona mi řekla, že bude ještě jedno takové představení, že mi zavolá podrobnosti. V tom termínu jsem měl jet někam do jižních Čech na besedu s Jitkou Zelenkovou. Ale jelikož jsem se nechtěl o paní Galatíkovou připravit, požádal jsem kolegu, aby s Jitkou jel on.
0: Ona mě posloucháte Radio Xaver.
2: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
3: Fakt jo.
2: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
2: Vylepší?
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
2: Oh,